0: přichází s prázdnou, ano.
1: Je to dobrá voda, to je Aquila, prosím.
0: Jo, no, to je, takhle začne dělat, hned tady značky lítají, tak to škrtáme okamžitě, ano, ano. Přátelé, vidíte, Helenka Filipová, dívka, která, já ani nebudu říkat před kolika lety, abych nezačínal jako takhle hr, ale...
1: Já s tou Aquilou taky začala.
0: Tak počkej, Leničko, ty jsi ve Francii studovala a my jsme ti to tehdy všichni záviděli, jo? Ano. To jsi byla ty a potom Zdeněk troška taky na nějakém gymnáziu nebo liceu tam někde studoval, jo? A já jsem si říkal, jo, to by byla paráda. Povídej.
1: No, tak to byla to prostě takzvaná coup de chance, jak říkají, kdyby tady byla Chantal, tak prostě coup de chance, prostě taková šance, která se nestává jednou, nebo se stane jednou, dvakrát za život, a prostě jedna známá mi přinesla informaci, že je možné i v té době prostě dostat stipendium. No a já jsem se píděla, vlastně mě vzala na francouzskou ambasádu a tam jsem se Francouzům moc líbila, bylo mě, já nevím, 20 nebo kolik, 18 nebo kolik takhle. Měla jsem už to slušnou výslovnost.
0: Vidíte, muziku. Ano, ano, no. Líbila se Francouzům, to si hned poznamenávám, jo. Představte si, že bych přišel já na tu ambasádu, jo. Jak rychle zase z těch schodů bych byl dole, jo. Já jsem tuhle dělal nějaký konkurs zase do něčeho a hodnocení bylo pěknej, ale blbec. Ne, pardon, takhle to bylo, pěknej blbec, tak. No, tak.
1: Ne, ono to bylo takový složitější potom, jako to nebylo jenom o líbení. Oni mě dali různý formuláře, papíry, musela jsem s tím slíbit, že se naučím francouzsky, protože výslovnost byla, ale neznala jsem francouzštinu. Já jsem začala angličtinou, to nikdo neví, no, já mám anglickou a francouzskou výchovu tady. Takže v podstatě jsem se začala učit, chodila jsem k ním do Štěpánský, tam jsem udělala zkoušky, no a zatím jsem si dodělávala konzervatoř a vyčkávala jsem a oni mě slíbili, když udělám ty zkoušky, takže by mě to stipendium celé platili. To bylo od Francouzů opravdu, byli jako hodní, mi to platili, no a pak jsem zase další dva roky čekala, než mi to prostě...
0: Než si na to ušetří Francouzi.
1: Ne, než jsem dostala potvrzení jako prostě státní, že prostě můžu vycestovat a tak dále. A když už jsem byla z dělnické rodiny původu, takže jsem prostě neměla problém a bylo to opravdu štěstí.
0: Můj děda byl horník a nejel jsem nikam, prosím vás.
1: Jo. Musíš se víc snažit.
0: No jo, stejně.
1: Ne, to je to štěstí, Petře.
0: Ano, ano, ano.
1: Pak už zase dlouho nebylo, víš, pozor, jako ten život jde v těch sinusoidách a já to takhle jako vidím. No,
0: a když jsi tehdy do Francie, to znamená, to ti bylo nějakých 22, řekněme.
1: Ano, ano, určitě.
0: Byla jsi nadšená nebo jsi byla něčím zklamaná? No samozřejmě se ti asi stýskalo.
1: Tak Francie, no to je velký otazník, protože dodnes si přebírám, co jsem udělala špatně a co dobře. Tenkrát samozřejmě to byla velká šance, otevřely se mi dveře, ale do takového velikého neznáma a do velmi jiného neznáma, než bylo tady. Takže teď nevím, v dnešní době je to úplně normální a svoji dceru bych posílala ven a snažím se, aby dělala jazyky a tak dále. A je to celkem, je to úžasný, co se otevřelo teďko v té generaci, ale tenkrát pro nás jako... tady v té hlavě, když jsme tady byli v té krabici zavřený trošku, jo, v uvozovkách, tak jako mě to připadalo, že to byl velký střih a že jsem ho prostě neunesla. Já jsem se tam sice vzdělávala, jo, a tak dále, ale byla to trošku schýza. Začala jsem se tam v podstatě i politicky jinak formovat a takže ten jazyk, kultura a tak, to bylo úžasný. Ale myslím si, že jsem nebyla zralá na tu dobu, abych všechno to, co jsem mohla, tam prostě do sebe absorbovala a tak nějak jsem to doabsorbovávala až potom. Pak mě to docházelo, až když jsem zase byla nazpátek.
0: Čili ty jsi tam trochu zcvokla hned na začátku.
1: Zcvokla ne, ale tak jako myslím si, že jsem nevyužila všeho, co bych... Nebyla jsem na tu dobu připravena. Na tu šanci, jo. Teď jo, teď bych toho využila.
0: No to se teď. Skládala si tam písničky, hrála si tam?
1: Určitě. Samozřejmě už se tam projevovalo. Byla jsem jak v tom prostředí tady na konzervatoři. Studovala jsem mezinárodní konzervatoř, kytarové oddělení u Oscara Casarese. No a on byl tak hodný, že po půl roce mi ještě prodloužil studium, abych dostala opravdu papír na tu školu, protože to stipendium nebylo na tak dlouho, bylo jenom asi na 3 nebo na 4 měsíce.
0: Mě taky jeden pan profesor prodloužil studium asi o půl roku, ale to bylo proto, že jsem na počtvrté neudělal zkoušku jednu. No.
1: Ne, tady to bylo trošku jiný. On byl Uruguayec a tak trošku ty politické důvody a tak chápal, protože tam se to taky vařilo v Latinské Americe tenkrát. A takže říkal, jo, jasně, a prostě musíš tady dodělat prostě to studium mít toho uzavřený a na papíře. Takže v podstatě s profesorem to bylo strašná paráda. Nejdřív jsem s ním mluvila anglicky, pak trošku do španělštiny, spoustu spolužáků bylo Mexičanů a prostě Brazilců a bylo tam velmi veselo a byli to skvělí, skvělí muzikanti. Muzikanti hodně jsem od nich pobrala, ale to právě si myslím, že jsem nestačila prostě všechno, protože tam byly ještě jiný věmy, protože jsem přišla, že z toho socialismu do kapitalismu a tam prostě jako mladou holku mě strašně věcí ovlivňovalo, který mě sváděli z té cesty, kdybych teď se koncentrovala vyloženě jenom na tu muziku, se vám přiznám, jo. Takže to už by jako nebylo prostě žádný.
0: Já jsem už teď pochopil teprve, protože jsem pořád pátral, no. Cože si všechno nestihla, tak, čili ty jsi tam spíš jako flámovala teda, jestli
1: ne,
0: jsem to...
1: Já jsem to nedořekla, takže já jsem v podstatě byla v tomhle prostředí akademicko, takovým klasickým a vedle jsem samozřejmě skládala písničky, seznamovala se s písničkářem a tam bylo to druhý. Tam bylo to druhý, že
0: chlapi!
1: Ne, večírky a různý muzikantský příležitosti. No a tak jsem se i seznámila s, prostě potom jsem se dostala až v podstatě ke gramofonové firmě, která, taky nebudu říkat značku, takže u který jsem opravdu potom později vydala desku, ale nezůstala jsem tam potom. Mohla jsem se rozhodnout, jestli zůstanu. Chtělo to potom tam zůstat, opravdu tady opustit jako nás a věnovat se jako práci s public relations a všechno prostě dělat tak, jak se má, ale to nešlo prostě při cestování, takže já jsem se rozhodla vrátit k mamince, k tatínkovi, bylo mě moc fajn.
0: K mamince, k tatínkovi a k nám se vrátila. Tak, Lenka Filipová. Leničko, pojď, budeme zpívat. Já teď nevím, pozveš si někoho, nebo budeš na to sama?
1: Já bych, jestli můžu dovolit, tady si, ano, funguje mikrofon. Já bych pozvala svého spolupracovníka z letos právě nově sestavené skupiny, protože po pár letech přestávky začínám opět koncertovat pravidelně, takže pozvu Mirka Linharta.
0: Excelentní kytarista, Mirek Linhart. Lenka Filipová, Český rozhlas 2, Praha, Tobogán a první písnička.
1: Tak. A zavzpomínáme, zahrajeme písničku, která, už nevím ani z které byla desky, ale s krásným textem Zdenka Rytíře, jmenuje se Málo mám.

0: Tak Mirek Linhart a Lenka Filipová, to je tak hezoučký to poslouchat, že? A člověk má při těch písničkách prostě touhu si zpívat s vámi takhle, jo? Je to hezký, když se díváte do publika a vidíte, že tam někdo tak, jak sem tam otvírá ústa, vem si nějaký mikrofon a odpověz, no. Můžeš takhle třeba, no.
1: Je to moc pěkný, moc pěkný. No, já jsem právě i na dnešek volila starší písničky, tak doufám, že jsem udělala výběr v pohodě.
0: Ano.
1: A samozřejmě asi jiný.
0: Já ti dám ten mikrofon na drátě, tak.
1: Tak dobře, tak mm-hmm. Nějaký lepší. Kam si můžeme, Petře, sednout?
0: Sedněte si kamkoliv. Ano, vyberte si místo, zatím je tady
1: já
0: místa
1: tady
0: dost.
1: Do měkkýho můžu?
0: Tak, vidíte, jak my jsme to udělali, tak Lenka Filipová, která navštívila Francii a vrátila se zpátky. A teď přichází dáma, která navštívila z Francie Českou republiku a v podstatě už se nikdy nevrátila, tak se jí tu zalíbilo. Ale když ona sem přijde, tak přichází pravý francouzský šarm, esprit, vzdělanost, ale taky jistá milost, musím říci. Chantal Poulain.

0: Chantal, Francie sladká, já to nesmím říkat. My jsme měli takovou upoutávku na ten dnešní pořad a já tam citoval jednu velmi známou báseň, kterou ty možná nebudeš znát, ale naši známou báseň, Francie sladká, hrdý Albion. Myslel jsem na takový to, jestli třeba ty Francouzi se s těmi Angličany ještě pořád tak jakoby škorpí, jo? Jestli jsou tam nějaké rozdíly nebo něco takového. No. Já tě zdravím, dobrý den.
1: Dobrý večer, dobrý den.
0: Pochopte, ano, včera měla představení a jde rovnou z toho představení.
1: Ne, já když jsem na jeviště, mám tendenci říct dobrý večer. Ale, no, Francouzi, já vždycky říkám kamarádi, které jdou ve Francii a řeknu, hlavně, prosím tě, nemluv anglicky, nemluv německy, ale mluv česky. Normální česky, anebo francouzský, ale jako způsobem to je úplně jedno. Ti Francouzi jsou tak pyšné a strašně rád slyšet, když cizine se snaží mluvit francouzsky, že jo. Ale je to pravda, že ve Francii je lepší mluvit radši česky než anglicky nebo německy.
0: Chantal, já když tě poslouchám a ty máš takovou milou, mírně nesrozumitelnou češtinu, a přitom patříš jaksi k předním herečkám, de facto už českým dneska. To je zvláštní.
1: No, tak jak můj syn říkal krásná věta jednou, protože někdy se stydí, jak maminka neumí česky, a byl menší, a že koukal, jak se bavím s někým a otočil se na ten pán a říká, víte, moje maminka nemluví špatně česky, protože je blbá, ale jenom protože je francouzská.
0: Prosím tě, když ty jsi přišla sem k nám, do Čech, jo, do Prahy a tak, jo. Já jsem se ptal Lenky před chvíličkou, jestli to pro ní byl šok, když přišla k vám, jo, jak to bylo u tebe?
1: No, to jsem byla totálně zamilovaná, tak mi to bylo úplně všechno jedno.
0: To jsi jako do toho polívky teda.
1: No.
0: Já jsem to nechtěl otevírat tohle téma, ale jsem rád, že jsi na to narazila. Prosím tě, protože to já musím říct možná, že tě to naštve. Je můj oblíbený herec samozřejmě, jo, je to prostě pan herec, že jo, úžasný. Ale no, už to téma dáme pryč.
1: Ale je to chápu, pozor. Já ho to pořád mám hrozně ráda.
0: Dobrá zpráva. No, teda jak pro koho? Nebudu to rozebírat.
1: No, ale život je o tom, že jo. Já si myslím, že co ten osud v životě mě jako postavit před tváře, mě odvezl sem, když jsem měla jít do Americe, v New Yorku, když jsem potkala Bolek a mě vzal sem, tak tohle to nelituji a nikdy v životě nebudu litovat, protože to tady jsem se našla. Nikde. Ale taky člověk nikdy neví, jak ten osud v život bude se prezentovat dál. To znamená, že já vždycky říkám, nechám dveře otevřené do života a co se bude prezentovat, tak já nevím. Já nevím.
0: Ty působíš dojmem silné ženy, jo? Ženy, která dokáže přijmout osud, která prostě nějakým způsobem se tomu osudu nebrání, dokáže přijmout osud se štěstím, ale dokáže přijmout i třeba tvrdou ránu osudovou, jo? Taková seš skutečně, nebo je to jenom zdání?
1: Víte co, já vždycky říkám, člověk možná vypadá silný, ale někdy stačí udělat takhle, kopnout trošičku a spadne. Nejde o být silné, jde o to, jak ten člověk na tento okamžik se cítí a někdy jsme velmi, velmi, já jsem křehká, někdy jsem silná, ale snažím se držet svoje filozofie v životě a je to pravda, že já jsem se trošku narodila bojovník, že jo? Jak mě říká, že já jsem možná, mám víc mužský postavení, jakoby, ne fyzicky, jo.
0: Já si přece nic neříkám.
1: Ale,
0: naopak.
1: Ale jsem bojovník, jo. Já jsem bojovník, proto.
0: Lvice, ty jsi znamení lvice?
1: Ano, no. Ale pozor, lev, ascendant, lev. To je nehorší, my jsme totálně tupé, protože jedeme tak rovně. A když se máme rozbít hlavu, ale držíme za svý, jo. To je trošku nebezpečný.
0: A Lenko, a ty jsi v jakém znamení jsi ty, Lenko?
2: Když já už... jsem vodnářka, no. Vodnářka.
0: Jo.
2: Tam nastává věk vodnářů, takže to uvidíme, co to přinese.
1: Ale vždy, jak to znáš, ty lví.
2: No, teď jsme se o tom bavili, teď víš, spolu, no, vzpomínáš, a to už je hodně let, jak jsme, to, jak jsme kouzlili a čarodějnili.
1: No, no.
0: Dvě čarodějnice se sešly, aha.
2: Jo, jo, no, no.
1: Já mám hrozně ráda.
0: Než se dostaneme no. K tomu Prévertovi, to si pošmáknete, já musím vyřešit jednu věc, co mě teda opravdu štve, že ti francouzští muži mají nějak celosvětově lepší pověst než ti čeští muži. Jo, jakože to se prostě říká Francouz, to je prostě takové jako, že oni jsou takový, teď tu lásku a teď, jo, jak oni, já, to mi řekni, recept protože nějaký.
1: Recept.
0: No jak?
1: No tak to recept na mužský neznám, že jo? Ne? Ale ne, já si myslím, že jo, je to pravda, že ti Francouzi jsou takové nonchalant, jak se řekne, takové nonchalant. A to možná to je ten šám.
0: Jo, já to, jo, už to začíná. Už to?
1: No, to, no, to není jako z to pohybu dole, že jo. Ale
0: ještě, že to nevidí naši posluchači.
1: Ale a oni jsou taky velké potvory a u mě jako hned do očí takhle na vás kouká, že jo. Vy jste tak krásná. A je to pravda, že někdy jsou takové víc komunikativní možná. Aha, aha. Jo,
0: to je chce to odvahu? Jako,
1: odvahu,
0: jedou. Ty pohyby, nonchalance, no.
1: A jsou pyšné.
0: Tak já to zkusím.
1: Někdy to není opravdu nejlepší, ale jsou pyšné. A někdy to funguje a nikdy ne.
0: Madame.
1: Co zkusíš?
0: Vous êtes très jolie. Vous êtes,
1: No to takhle nepůjde, že?
0: Ne?
1: Já ti dám kurz potom. No.
0: Chantal Poulain, děkuju já moc. Teď uslyšíme toho Préverta. Jak jste se domluvili technicky, jo? Do kterého
1: technicky?
0: Mikrofonu? Takhle, třeba do toho?
1: Ne, do toho nebudu ne, zpívat, tak. Já musím zpívat tam.
0: Ano.
1: A já ale jsem Jacques Prévert. Ty chceš, že to zpívám
0: ano,
1: teď,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Tak ale já nejsem žádná zpívačka, že jo? Ale
0: rozumím to.
1: Zpěvačka, pardon. Já nejsem Lenka Filipová, že jo? A protože
2: pozor, já jsem kytaristka, takže jsme dvě, které nejsou přespěv.
1: Ale to je pro mě další možnosti někdy se vyjadřovat a říct věci, které mě záleží. A Jacques Prévert napsal Les feuilles mortes, mrtví listy, a že o lásce, jak do života láska, a když uteče, tak nechá ty značky.
0: Otisk.
1: Do celý život, v celý vaše život. A to je o tom. Ale nebudete možná rozumět.
0: To je právě ta nádhera v tom, že my nebudeme rozumět, ale bude to nádherné. Ty si přejdeš k tomu svému mikrofonu a my si poslechneme něco, jak už Chantal naznačila, čemu možná nebudeme rozumět, ale já mám takový pocit, protože jsem to slyšel trošičku na zkoušce, že ta atmosféra, že ta nám úplně bude stačit. Tak tedy Chantal Poulain.
1: Pane zvukář, můžeme. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramasse à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié.

kolikrát říkám, že život je někdy fakt tvrdá, ale stojí za to, protože máme láska. Mais la vie, c'est parce qu'il s'aime tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer,

0: Chantal Poulin. Chantal, pojď, sedni si k nám tady. Vem si ten druhý mikrofon.
1: Já jsem chtěla říct, ano? Jak jsem nezvykla zpívat jenom v divadle, je to pravda, ale málo, to je novinka, že jo. A já úplně šílím, protože celé to tělo se třepe. A to nejhorší, že když hrajete a máte trému, tak je to v pohodě, tak to člověk se dostane po mě. Ale nejhorší je, když to člověk drží ten mikrofon, protože to takhle a všichni to vidějí, že jo. A to je hrozně pocit, ale já se zvyknu.
0: No ale, to vůbec, všimli jste si něčeho, já absolutně, to jsem se na tebe díval hezky zblízka a díval jsem se taky na Lenku, která si tak jako najednou jí tam běžela zase ta Francie v těch očičkách a tak jako, bylo to sladký, bylo to smutný trošičku a ty si tam hezky řekla, že ten život je tvrdý, ale že máme lásku, jo, a proto to, za to stojí žít. Já teď nechci být zrovna nějak příliš knižní, jo, ale ta láska, to je takový dotyk s Bohem, že jo?
1: Tak láska je absolutně nejdůležitější v životě. No, neexistuje nic jiného.
0: Proč o tom, ale Chantal, mluvím? Ano. Dámy, proč o tom mluvím? Přicházejí dva milovníci. Zdeněk Velíšek a Honza Šmíd.
2: Je první milovník.
0: Tak, to jsou dva pánové, kteří o Francii toho vědí opravdu hodně, protože je to jedna z těch jejich velkých lásek. Oba dva zpravodajové, oba dva lidé, kteří by mohli od této chvíle mi vzít mikrofon a už by mě nepotřebovali, protože by jen a jen vyprávěli, když se řekne Francie. Zdeňku, co se vám vybaví?
3: Je to na minutu 10 nebo na minutu 15.
0: Ano, jak tu stopáž nedodržuje. Máte pár vět holých, mírně rozlitých, můžete říct.
3: Mně se toho vybavuje hodně, protože Francie je pro mě taková laboratoř, kam jezdím zkoumat život, který nás čeká, nebo který je kolem nás a my ho neznáme, anebo ho známe málo. Tak se mi vybaví spousty věcí. Nechtěl bych, aby se mi vybavovaly ty poslední vzpomínky, protože ty nejsou úplně nejlepší.
0: Vám někdo vštípnul kufr ve Francii nebo něco?
3: Kdyby kufr, celou techniku televizní.
0: Ve Francii?
3: No ano, na Francii má hodně tváří.
0: Tak to je zajímavé, teď pořád to bylo samé chválení a ta Francie a ti Francouzi vám štípli kufr, ti milovníci.
3: No ano, všichni jsou tam Francouzi v různých barev. Že, Francie má náhodou tu politiku, že tam se nikomu neříká, vy jste Arab nebo jste Cikán, třeba každý je Francouz. A ten Cikán například, to jsou les gens de voyage, lidé cest. Říkají les gens de voyage, je to i v zákoně, který vyhrazuje tábořiště například. Jo, a o těch bych měl potom třeba jednu historku.
0: Ale hned, můžete hned, pak zapomeneme.
3: No tak to bude historka o tom, jak francouzští les gens de voyage, tedy prostě Romové, ale tam se jim říká žitan, takže spíš Cikáni, zavolali četníky na štáb České televize. No jo, jeli jsme, já to zkrátím.
0: Vy jste jim něco štípli, nebo co?
3: Ale pár obrázků jenom, no. My jsme přijeli do Brestu a měli jsme tam dělat něco, co se jmenuje Oceanopolis. Já jsem moc dobře nevěděl, co to je to nové. A měli jsme to dělat proto, že to zaplatila do značné míry Evropská unie, tak mě to trošku zajímalo, co všecko Evropská unie může zaplatit v takové bohaté zemi, jako je Francie. Oceanopolis, jak se ukázalo, je velikánské akvárium s vědeckým zázemím a studuje se tam oceanologie. A je to na břehu moře a my jsme to nemohli najít, protože se stmívalo, pršelo a byli jsme nervózní. Tak jsme jezdili po těch vozovkách po břehu a najednou jachty. Kotviště jachet, krásný jachty, opravdu tedy milionářský. A přes silnici, přes vozovku, jak se to říká, no, caravaning. Prostě jsem si říkal, no tak to patří k sobě, že jo, tak karavany a hned vedle ty jachty, tak si to natočíme, já jdu dělat nějaké Oceanopolis, ještě nevím, co to je, třeba se to bude hodit.

0: Zní tedy, že jsem nepodezíral nikoho z toho, že nás za chvíli tedy osočí, že točíme něco, co by mohlo mít jakýsi rasový podtext. No a než jsme se, v okýnka jsem nestahoval, ale zajeli jsme rovnou k východu z toho parkoviště, ale než jsme tam dojeli, tak bylo auto obstavené popelnicema a že nepojedeme nikam, to že ne, a tím to hezky vysvětlíme. No a já jsem říkal, no ale já, podívejte se tady, já teď jsem nevěděl, mám stáhnout okýnku a půjčit jim mobil, aby zavolali jedné velké ochránkyni francouzských Romů, s kterou já velmi dobře znám, že už jsem točil v jejich prospěch spoustu věcí ve Francii. No a tak jsem váhal, jestli to okýnko stáhnu nebo nestáhnu. Nakonec jsem ho stáhnul, ale říkal jsem, a ještě nápad, zavolejte na úřad. Ne, ne. My zavoláme četníkům a zavolali četníkům a my jsme 2,5 hodiny čekali až četníci, no tak když je zavolají Romové, možná nespěchali zrovna. A tak jsme čekali, než se to vysvětlilo, technik říkal, hele, já ty popelnice projedu. Já jsem říkal, ne, ne, pro boha ne. Měl jsem posléze ještě horší zkušenosti v této krásné sladké zemi, ale tahle ta dopadla velmi přátelsky, velmi dobře, stisky rukou a odjeli jsme. No ale vidíte, co se může stát ve Francii.
1: Zdeněk Velíšek. Tak Honzo, jak je to u tebe? Ty máš jaksi podobné zkušenosti z Francie. Je to tvoje velká láska. Ty jsi dokonce vydal 3 knížky, teď bude vycházet 4. O Korzice, někdy příští týden dokonce snad.
2: Tak, tak. Ale nejdříve bych, jestli můžu, rád bych se připojil k vaší diskuzi o francouzských mužích, protože jsem poslouchal zákulisí a mám k tomu jenom takovou malou poznámku, protože si myslím, že vlastně francouzské muže nejlépe charakterizuje jistý citát, který nemohl vymyslet nikdo jiný než Francouz, který prohlásil, že láska je úsilí. A láska je úsilí, které muž vynaloží na to, aby mohl celý život zůstat s jedinou ženou. A to si myslím, že přesně charakterizuje vůbec tu francouzskou mentalitu, která ovšem, možná, že mnozí z vás se zeptají, co pořád na té Francii máme, proč pořád o ní vyprávíme, proč ji pořád milujeme. Já si myslím, že to je hlavně kvůli jídlu. A
1: teď si mi začal být sympatický velice, ano.
2: Teď si možná mnozí z vás řeknou, tak to bych teda, co té může povídat o jídle, to bych chtěla být v kuchyni. Ale já si myslím, že to tak je. My jsme před chvílí šatně si povídali s paní Chantal o tom, proč je Francie tak přitažila, o těch vůních, o těch chutích, o tom, o těch dojmech. A já si myslím, že to jídlo je prostě ta nejdůležitější věc, která je charakterizuje. Protože já mám několik zkušeností. Já si třeba pamatuju, že mě jeden můj přítel pozval v Toulouse na oběd a já jsem zrovna měl vlak a nemohl jsem vlastně tam zůstat dokonce. Jak známo, francouzský oběd trvá pěkně dlouho a on měl slzy v očích a chytal mě, jak chytá muž dívku, která odchází, už ho nikdy nechci vidět a prosil mě, abych si dojedl aspoň tady kousíček, tady prostě to kuřecí, protože je to prostě zločin opustit toto jídlo v plném běhu. A teprve tam jsem poznal, co to pro ně znamená a když vlastně se mluví o rozdílech mentalitě mezi třeba řekněme Američany a Francouzi, tak vždy se dostaneme k tomu jídlu, protože jak znám Američané, když mají nějakou schůzku biznismeni, tak řeknou, tak byle, máme plán A, plán B, toto jsou varianty, 4 si k tomu něco řeknou a oni to zakončí tím, tak dospěli jsme k řešení, že plán B je nejlepší a od tohoto plánu B vlastně začínáme. Francouzi začne jeden, začne vyprávět o plánu B, druhý se přidá a řekne, že to je prostě také zajímavé, ale že slyšel o více variantách a teď se takhle začnou bavit. A nikdo samozřejmě neví, kde začali. A pak jeden řekne, no to jestli takhle budeme pokračovat, tak nestihneme oběd. A další řekne, a co je dneska k obědu? A řekne, no dneska máme kuře po burgundsku. Přidá se další, který řekne, no a dělá se to stejně jako kuře po provencálsku. Moje žena, to tam dává temián. A ne, ne, ne, to se dělá úplně jinak, temián tam nedává. A takhle vlastně oni začnou bavit celou hodinu, pak přijdou na to, že je čas jít opravdu na ten oběd a jdou na ten oběd. Jo. A to si myslím, že to je prostě přesně takový oni jsou a je mi to na ně hrozně sympatický. Nemluvě o tom, že když je prostě 12, tak ať se děje, co se děje, ať volá Širák nebo kdokoliv, jde se prostě na oběd a tam, že jsou do 2 a pak se teprve vrací. Neexistuje nic, co by je mohlo nějak od toho oběda odvést. A já si myslím, že v dnešní době, kdy prostě pořád někam spěcháme nebo nás zajímá úplně jiné věci, je to strašně sympatické.
1: Honza Šmíd, děkuju moc.
3: To je Přesně, to je přesně.
4: Je to přesné.
3: Ano, ano, vy jste to chytili.
0: No, já
3: přesně,
0: jenom
3: snad. Francouzi jsou.

0: Jenom abych poopravil to o těch mužích francouzských, no. Že ta láska, že pro ně úsilí, dej jim to tak samo, že je pro ně těžké zůstat s tou jednou ženou.
1: Myslím, že to je znalec života. Pánové, posaďte se, Zdeněk Velíšek, Jan Šmíd. Tak, Lenko, je čas na písničku, je čas na písničku. Jsem zvědav, jakou teď nabídneš a naservíruješ pro Český rozhlas 2, stanici Praha a také pro pořad Tobogán.
2: Takže já bych teďko navázala plně na to jídlo. Zase bych se vrátila. Nebude to písnička o jídlu, ale bude to i to, co nás, ta duševní potrava, o které jsme mluvili už se Chantal. Je to zase o lásce. Opět starší písnička z desky, podle níž se také, podle téhle písničky se vlastně ta deska jmenovala Částečné zatmění srdce.

0: Tak takové zatmění srdce, já nevím, Zdeňku, jestli o tom můžu mluvit nebo nemůžu, ale já mám pocit, že už se ta historie jednou musí nějakým způsobem rozřešit. Přátelé, vy tomu nebudete věřit, ale je to tak. Takovéhle částečné, možná úplné zatmění srdce měl kdysi před nějakým časem Zdeněk Velíšek totiž. A on se mi přiznal k tomu, že vždycky Lenku Filipovou obdivoval. Ona se mu už líbila asi, já nevím, jestli už tě znal od té doby, co si žádala o to přijetí tam do té Francie, na to studium tam, nevím.
1: Já nevím, to se netroufám vůbec odhadnout. A ty nás pořád nutíš do nějakých pikantností.
0: Ne.
1: Od začátku jsem pozrela.
0: Pozor, Zdeněk si bere bezdrátový mikrofon, tak se zjede, jak to dopadne. Ano, no to nevím, jestli je to zapnutí, ale určitě mimo to zapneme, Zdeňku. No. Tak, výborně, výborně.
2: Teď možná přeci jen, no.
0: Dráťák je nejlepší. Tak, prosím.
2: No, začal jste to tedy tak, aby to opravdu veškeré publikum zaujalo. Bylo to trošku jinak.
0: Ale no tak, no.
2: Já jsem filolog a když jsem slyšel Lenku zpívat francouzsky, tak jsem si říkal, bože, takovouhle výslovnost, kdybych měl. A pak mě zaujala poetika těch písniček, které Lenka zpívala. No, bylo by téměř negalantní, kdybych nepřiznal, že se mi Lenka samozřejmě líbila, že se mi líbí dodnes, ale o to tu skutečně tehdy tak dost nešlo.
0: Ale možná, trošku,
2: že se, ale možná, že jsem se chtěl zalíbit já jí, protože ta poetika, jak jsem říkal, pane Zdeňka Rytíře, ta mě zaujala velice, to jsou krásné básně. A já jsem vzal ty texty a začal jsem si je zkoušet překládat do francouzštiny pro Lenku. Proto sebou nosím tady ty desky. Toto. Vyhrabal jsem ty texty dneska ze zásuvky, hodně ze spodu, protože je to dobře 15 let, co jsem se pokoušel se prosadit na poli uměleckém.
0: Čili vy jste
2: a ještě překládal... k tomu tak ano. Don Quichotsky, že jsem se pokoušel krásné básně přeložit do stejně básnické francouzštiny.
0: Tak a přátelé, jak myslíte, že toto nádherné úsilí tohoto Don Juana, Zdeňka Velíška, je? Jak bylo odměněno? Co myslíte? Ani si ho nevšimla, přátelé. Nic. Vůbec nic. Jo?
3: Tak no, je to pokaždý.
1: Jdeme to rozbírat.
0: No, já jenom Lenko, aby si věděla, o co si přišla. A protože Zdeněk Velíšek po 15 letech má tu možnost, jo, alespoň ti veřejně přečíst, alespoň jedno 4 verší z těch nádherných věcí. Zdeňku, co byste... Ano, co byste přečetl například, co tam máte
2: to funguje teď?
1: Určitě. Teď jsem zvědavá, jak jsem byla nezralá, jak už jsem to říkala na začátku, jak jsem byla někdy nezralá, takže já ráda, jestli tyhle destičky mě zase věnuješ, tak budu strašně ráda. Snažím se dohonit své škraloupy.
2: Já teď nevím, jak budeme pokračovat, ale já mám těch textů samozřejmě několik.
1: A byly krásné.
2: Takže tyhle ty jsou tvoje.
0: Tak, podívej se, tady je třeba Toulavý valčík.
1: Ano. Francouzštině, úžasný.
2: Ale já, zkusme to s tím stresem. No, to je totiž
1: pozor,
2: něco, co
1: ten
2: zase...
1: Ano, bravo, ano, pane stres,
2: bravo,
1: to byla
2: bravo, pane stres. Ano. A tak to se mi dělalo líp, protože už tehdy jsem nějak tušil, že ten stres mi zůstane asi až do smrti. Že to bude ta Milenka, která mě bude doprovázet.
0: Teď si jenom poslechněte, no, jo, co nádherného teď... do francouzštiny přebásnil Zdeněk Velíšek.
2: Lenko, vy nemáte teď ten stres česky, že ne? Jsem dal vám. Dobře, no, ale, nevadí. Já jsem myslel, že bychom to udělali.
1: Petře, já to mám takhle v životě.
2: A znáte to?
1: Jak
2: znáte?
1: Neznám, ten, ale ne, že přesně text, takhle mě někdy okolnosti donutí, nebo prostě mě tlačí, že někdy věci, které jsou už zapomněné, že třeba znova tak, se dostanou na povrch. Takže pozor.
2: Jo, pardon, já ano. Jsem si uvědomil, jako správný novinář, že nás tlačí čas. Že nás tlačí čas.
0: A to taky v oběd bude, taky oběd ve 12.
1: Posloucháme,
2: tak,
1: ano. No.
2: Bravo, monsieur Stres. Bravo, pane Stres, možná si někdo vzpomenete, jak to je. Je connais mec, il a calculé ses chances. L'amour ne pèse pas trop lourd dans sa balance. Ce qu'il veut, c'est de récolter sans s'aimer. Dans la vie, c'était le fric qu'il aimait. Vite, vite, le temps presse. Tout pour le business, pour les affaires. Nom de Dieu, il exagère. Pas vrai, monsieur Stress? J'ai un copain, il ne faisait que du jazz. Chaque nuit dans la boîte. Pas moyen qu'on le chasse.
0: Ano.
1: Teď by se hodil, abych to začal zpívat. Ano.
2: Nechtěl jsem být tak zlomyslný. To nejde.
0: Podívejte se, Zdeňku, jak my, jo, co vám Český rozhlas 2 stanice Praha, jak my po těch 15 letech jsme vám nabídli, abyste konečně mohl...
1: Setkání, že jo?
0: Ano, uplatnit. Lenka je dojatá. dojata. Je z toho úplně na mě, to ještě bude muset zaspívat nějakou píseň. Lego, co tomu říkáš? 15 let je tento člověk v podstatě miluje.
2: Zdenku, a nezanařil jste na mě?
1: Zdenku,
2: tady bydlím přes ulici a už o tom, abych obcházel ten blok, než se odvážím jít domů.
1: Zdenku, moc děkuju a jestli teda můžu to nějak vynahradit, tak já si to znova prostuduju a já vím, že tenkrát byly překrásně, ale nedostala jsem se k tomu.
2: Moje přání, které již trvá víc než těch 15 let, je, aby se to skutečně někdy zaspíval.
1: Děkuju.
2: A aby to byl tento
1: děkuju.
2: Hlas, který to zaspívá.
1: Před svědky, takže já slibuju, že já se to přečtu, prostuduju a určitě něco vyberu. Děkuju a omlouvám se.
0: Ale je to stvrzeno, je to jasné, další dvojice je na světě.
4: Lenka, musíš už zpívat ve francouzštinu.
1: Myslíš?
4: No, to si myslím.
1: Chantal překontrolovala.
4: No, je to úžasné.
0: Tak a teď Chantal, jo, chýlíme se ke konci v podstatě našeho dnešního setkání. Tobogán za chviličku, za nějakých 5-7 minut bude končit. Není to nádherné, ten nádherný 15-letý platonický vztah, stalo by se něco takového ve Francii?
4: Ne. A já, my jsme se říkali hrozili, já si myslím, že to duše Slovány, jako
0: Slovanská?
4: Slovenská, je romantika. To je pro nás romantika. To je takové to, takové hluboké, romantické. A to patří právě, já jsem říkal, že vy jste velký romantik. Francouzi jsou trošku méně romantik. Jsou takové drzější. Jo,
2: takové
4: krutější.
0: Vidíte, kdybyste byl trošičku, jak máte tu Francii rázněnku, kdybyste byl trošku tou mentalitou Francouz, tak už dávno zpívala Lenka Filipová vaše písničky ve francouzštině, protože byste jí prostě trochu přiškrtil. Že jo? No, takhle to dopadlo jinak, ale no, čili to je takový, my jsme teď přišli na ten velký rozdíl.
4: No, to my jsme přišli a je to krásný, protože o tom mluvíme Francouz. Jídlo, láska, a je to všechno spojené. Jo, je to o tom, že právě člověk miluje žít, miluje existovat a se radovat. A to je právě ten fakt, který se mě co říkal.
5: No ale hlavně já si myslím, že my vlastně chceme žít podobně, ale pouze si to neuvědomuje, protože když se vlastně podíváte, jak je to jídlo důležité, tak všechny svátky, když se něco hezkého přihodí, slavíme dobrým jídlem. Dělá se dezert, všechno takové. Dokonce milostný akt, když už teda jsme u toho, vlastně začíná na večeři, že jo?
4: Ano,
5: protože
4: ano, správně.
5: Když někdo někoho chce někam pozvat, ho pozve na večeři, on teda chce pozvat někam jinam, ale nejdřív ho pozve na večeři.
4: Přesně, ano.
5: Takže to se
4: všechno
5: tomu
4: kolem stole. A rodina, komunikace,
0: Rozdělili takhle na závěr. Nejdřív pan Velíšek tady začne o Romech, teďko ty ještě začneš o milostném aktu, ono bude 12 hodin, aby jsme šli na oběd, že jo?
4: No právě.
0: Čili my jsme našli spoustu jaksi styčných bodů s tou Francií.
5: Jsme nemluvili o Paříži ještě, zapomněli jsme na Paříž.
0: Když, a teď na to máš opravdu jenom jednu minutu, Paříž.
5: Ne, tak to nejde. To v jedné minutě nejde. I když možná vlastně. Jeden můj kamarád mi říkal úplně úžasnou věc, která Paříž charakterizuje naprosto přesně. On říkal, že Paříž je jako krásná, nádherná žena, která nás okouzlí a kterou potom časem nevidíme. A když ji znovu potkáme, tak nás její krása ohromí. A to je, myslím, naprosto přesné.
4: No, a co Marseille?
0: No, počkejte, takhle byste mohli rozebírat jednotlivá města. Ty jsi se narodila v Marseille?
4: Já jsem z Marseille.
0: Ano, já jsem to tušil.
4: Přístav.
0: Tak, to přístav jsem, Marseille, no, ano. Si připlul a tak.
4: Přijdeš a odcházíš.
0: No, ale protože ten čas, když se setkáte s přáteli, tak rychle běží, tak já musím říci, že je tady chvilka na poslední písničku. Před tou písničkou bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat Zdeňkovi Velíškovi, kterému jsme dnes splnili jedno velké přání. On mi říkal, Petře, nemluvte o tom, ale nakonec se to podařilo. Zdeněk Velíšek, děkuju moc. Honza Šmíd, děkuju velmi. Chantal Poulin, merci beaucoup. Mirek Linhart a Lenka Filipová, merci bien.
1: si tleskala. Tak teď to bude písnička z poslední desky a myslím, že je stylová, jmenuje se Easy. Jednoduše prostě můžeme.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor.
3: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Meteor je tu. Pro všechny, kdo našli zalíbení ve vědě.
1: Nebo jsou jenom přirozeně zvědaví na svět kolem sebe.
0: Všem přejí příjemný poslech autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Putování po jeskyních.
1: Dnes do mladečských jeskyní.
0: Jsou vodíkové elektrárny budoucností?
1: Zbohem pudinkový modele atomu.
0: Užitečné kvasinky stále překvapují.
1: Jak přišli hadi o nohy?

0: Naše velké letní putování po jeskyních pokračuje. Dnes se vydáme do Olomouckého kraje.
1: Navštívíme Mladečské jeskyně.
0: Tak honem Petře, šup, šup do jeskyně, ať můžeme začít.
1: Za chvíli se ozvu.
0: Já mezi tím přivítám ve studiu našeho prázdninového komentátora světa jeskyní, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa, doktora Jaroslava Hromase. Tak, Petře, už jste tam?
1: Ano, jsem v jeskyni. Na Moravě u města Litovel v těsném sousedství rychlostní silnice na Mohelnici je obec Mladeč, založená roku 1351. Ale lidé tu žili mnohem dříve, jak jsme se dozvěděli hned na začátku exkurze.
2: Dovolte mi, abych vás jmenem správy jeskyní České republiky přivítal v Mladeckých jeskyních, které jsou vzácnou přírodní památkou s bohatým nalezištěm kosterních pozůstatků kromaňonského člověka a pravěké fauny. Jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a jsou součástí Národní přírodní památky Křesín. Ještě než se vstoupíme do samotných jeskyní, dovolte mi pár slov k těmto třem vitrínám. První vitrína znázorňuje osídlení jeskyní. Můžete v ní vidět až 500 000 let staré sedimenty, v níž byly nalezeny pozůstatky drobných živočichů a šneků. Nejvýznamnější nálezy jsou však z 50. a 60. let minulého století, kdy v těchto sedimentech byly nalezeny pozůstatky hadů. Proto se mladickým jeskyním říkali také hadí jeskyně. Druhá vitrína znázorňuje aurignácenskou kulturu, kulturu kromaňonského člověka. Můžete v ní vidět odlitky lebek, znázorňují obličeje kromaňonského člověka a hroty oštěpů takzvaného mladického typu. Třetí vitrína a poslední, ta milovená zvěř. Nejčastěji to byly pratuři, zubři, mamuti. Dále můžete vidět pozůstatky vlků, lišek a dalšího.
0: Zdá se, že mladečské jeskyně byly hojně využívané člověkem. Bylo tam hodně nálezů, pane Hromasi?
3: Jak jsme slyšeli, bylo to obrovské množství nálezů a některé z nich nemají v Evropě obdoby. Například dlouhé až 30 cm dlouhé hroty oštěpů, vybroušené z dlouhých kostí, kterým archeologové říkají oštěpy mladečského typu. Nebo dalším unikátem bylo 22 provrtaných zubů různých zvířat, které byly z náhrdelníku a bylo na nich vidět, že ten náhrdelník byl skutečně nošen tím pravěkým člověkem.
1: Posunuli jsme se o pár kroků dál, ale zůstali u historie.
2: Mladecké jeskyně vznikly ve vápencích prvohorního stáří v období devonu, což je 350 až 380 milionů let. Datum objevení není jisté. Většinou se udává rok 1826 tím, že přední části jeskyní jsou známí již od nepaměti, jak nám dokládají historické zprávy a pověsti. Objevené jeskyně byly bohatě zdobeny krápníky. Některé z nich byly odlamovány a odvážny na trh do Olomouce. Právě tohoto vandalismu si pošiml Josef Sombáty, kustod Vídeňského muzea. Ten v letech 1881 až 1882 jeskyni proskoumal a jako první zmapoval. My si nacházíme v domu mrtvých, který je podepřen několika mohutnými pilíři. Své pojmenování obdržel podle bohatých kosterních pozůstatků předvěkého člověka, předvěké zvířiny. Již Josef Sombáty nalezl horní část lebky, čelisti, zlomky dvou dalších lebek, zlomky dětské lebky a kosti kromaňonského člověka, který zde žil před 30 až 40 tisíci lety. Před vámi je pak zobrazen rituální obřad kromaňonského člověka. Šamán bubnující na lopatku zvířete, jeho pomocník pracující se šídlem a druhý pomocník se chystá na rituální obřad a náš na sebe barvu. Dále můžete vidět lebku jeskyního medvěda, čelist jeskyního medvěda, klouby z mamuta, zuby jeskyního medvěda, roh z pratura, parůžky soba, spodní čelist mamutího mláděte a dále pak odlitek lebky z nálezu tra Sombátyho a odlitek lebky z nálezu tra Níseho. To vše je rozmístěno kolem původního ohniště. Nejvýznamnější část nálezu je pak uložena v Národním muzeu ve Vídni. To jsou převážně ty Sombátyho nálezy. Další nálezy můžete vidět ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a Moravském muzeu v Brně.
0: Podle toho, co slyšíme, jsou Mladečské jeskyně opravdu významným nalezištěm. Jak si máme tehdejší využívání jeskyně člověkem představit?
3: O tom vedou archeologové stále diskuze. Určitě některé části jeskyní byly obývány. Buď trvalé, nebo možná sezóně, jenom přes zimu. Další jistota je, že jeskyně byly rituálním pohřebištěm. To dokazují nálezy a všechny artefakty, které ty nálezy lidských kostí, a jen lidských kostí, tam bylo nalezeno přes stovku. Tak nálezy, které je doprovází, jsou to předměty rituálního charakteru, jsou to dary, které ti pohřbení dostali. Takže jeví se to tak, že už v průběhu pravěku, což byla dost dlouhá doba, se využívání jeskyní proměňovalo. Dodnes taky archeologové se přou o to, kudy tam ti pravěcí lidé chodili. Zda tam chodili dnešním portálem ze svahu, kudy chodí návštěvníci, anebo zda se tam spouštěli komínem z povrchu z návrší. Je pravděpodobné, že ten komín jim sloužil třeba ke shazování kostí, anebo možná i shazování neboštíků do té jeskyně.
1: Opustili jsme prostorný dom mrtvých a ocitli se v chodbě, ze které je výhled jak nahoru, tak dolů.
2: Z chodby, kterou nyní procházíme, je velmi pěkný pohled do horního patra. Je to nejvyšší místo Mladických jeskyní a nachází se 14 metrů pod povrchem. My si nacházíme v druhém patře, to je 24 metrů pod povrchem. A když se podíváte přes zábradlí, vidíte třetí patro, to je 40 metrů pod povrchem. Jeskyně vznikly postupným zahlubováním koryta řeky Moravy a potoka Hradečky. Ten jste mohli vědět, pokud jste šli na návsi přes Lávku.
0: Jeskyně je tedy třípatrová. Co je na ní ještě zajímavého z geologického hlediska?
3: Tak rovina Hané, kterou protéká řeka Morava, tak ta vznikla na sérii hlubokých geologických zlomů a to jsou zlomy, které jsou poměrně mladé a pohyby na nich pokračovaly ještě v době, kdy už existovaly Mladecké jeskyně a prakticky ty pohyby doznívají dosud. Takže to se projevilo na jeskyních tím, že ten jeskynní systém je doslova rozlámán do jakéhosi spletitého labyrintu, že jej prochází mnoho puklin a jak jste mohli vidět, jsou v nich obrovské skalní bloky a mnohdy nad hlavou i doslova strašidelné závaly.
1: Přicházíme do místa, kde je trochu zmatek. Bez plánku bych tady určitě zabloudil.
2: Vstoupili jsme do jeskyně, která se právě nazývá křižovatka. Rozbíhají se z ní chodby do pěti směrů. Stěny jsou zde vyhlazeny tekoucí vodou. Křižovatka je vstupní jeskyní do takzvaného labyrintu, což je velmi komplikovaná soustava jeskyněk a chodeb o celkové délce 1,5 kilometru. Z toho pro veřejnost je zpřístupněno 380 metrů.
0: To by mě zajímalo, jestli v labyrintu bloudili lidé i v pravěku. Využívali vůbec naši předci všechny dnes známé prostory Mladečské jeskyně?
3: Ne, zcela jistě využívali jen malou část prostor. Velká část prostor byla v izolaci. Dnešní jeskyní labyrint byl objevován postupně a to převážně v průběhu minulého století, buď při archeologických výkopech, nebo při speleologickém průzkumu, anebo při zpřístupňování jeskyní, kdy bylo prokopáno mnoho hlinitých závalů a mnoho kamenitých sutí.
1: Schody dolů a jsme v jeskyni. Zajímavé, modrá barva, ta je dost neobvyklá.
2: Sestoupili jsme do modré jeskyně. Balvanité stěny a troskovitý strop nám tu tvoří 17 metrů vysokou klenbu modrošedé barvy. Odtud název modrá jeskyně. Dno této jeskyně je nejnižším místem návštěvního okruhu. Nacházíme se 38 metrů pod povrchem. Na stěně ve výklenku pak můžete spatřit rytíře v brnění, anebo anděla. To záleží už na vaší fantazii.
0: Modrá barva není v jeskyních opravdu příliš obvyklá. Co ji způsobuje?
3: No, čistota vápenců je samozřejmě závislá na poměrech té sedimentační nádrže, v tomhle případě na poměrech, jaké panovaly na dně tehdejšího Devonského moře. A proto jsou některé vrstvy znečištěny a v tomhle případě se domnívám, že se bude jednat o jemný jílovitý kal.
1: Vystoupali jsme výš a už po několikáté jsem si všiml malých obdélníkových sklíček, jakoby přilepených mezi dva kusy skal.
2: Možná jste si povšimli těchto sklíček. Ty jsou rozmístěny po celých jeskyních a slouží nám pro kontrolu, kdy pošlo k nějakému posuvu nebo otřesu. Každý den se sklíčka kontroluje, jestli nejsou prasklá anebo upadlá. Dneska žádné praskání padlé nebylo, takže si nemusíte ničeho bát.
0: Jak přesně, pane Hromasi, pomáhají sklíčka? Když nějaké praskne, znamená to, že se skála pohnula a bijete na poplach?
3: To je tak. Když nás před 40 lety začali dozorovat inspektoři Báňského úřadu, tak nevěřili, že balvany, které v jeskyních visí nad hlavami už tisíce let, že druhý den zrovna nespadnou. Tak po vzájemné dohodě, v podstatě z nařízení těch báňských inspektorů, jsme na vytipovaná místa, podezřelá místa, instalovali skleněné pásky. Jsou to v podstatě podložní sklíčka do mikroskopu. A ty pásky při jakémkoliv sebemenším pohybu samozřejmě by praskly a signalizovaly by nám pohyb.
0: Už se někdy stalo, třeba i v jiných jeskyních, že vás prasklá sklíčka donutila zavřít jeskyni?
3: Tak když pominu, že občas nám nějaký návštěvník některé to sklíčko rozbije, tak jen velmi vzácně nám sklíčka prasknou. Stalo se, ale jeskyni jsme nemuseli uzavírat. V takovém případě děláme opatření, že ty uvolněné bloky buď strhneme, anebo pokud se jedná o přírodní skalní stěny, tak je provrtáme, zpevníme kotvami, takzvanými svorníky. To se stalo například v koněpruských jeskyních.
1: Procházíme chodbou a najednou se před námi vynořil velmi impozantní stalagmit.
2: Jak byla bohatá krápníková výzdoba, můžete jít před sebou. Tento největší stalagmit se nazývá egyptská mumie. Je vysoký 2 metry, váží 1,5 tuny a v průměru má 80 cm. Sondami bylo zjištěno, že vedle stál ještě jeden podobný stalagmit. Ten byl však zničen. No a k mumii se nám váže taková pověst. Říká se, kdo se mumie dotkne, do roka a do dneska mení.
0: Předpokládám, že to Petr neriskoval. Jak jsme slyšeli, krápník zvaný mumie je obrovský. Je rekordmanem i v porovnání s jinými jeskyněmi?
3: Tak vy už jste pár jeskyní prošli, tak jste viděli, že to tak není, že máme větší stalagmity v jeskyních, ale pro mladeče je to rekordman a je to stalagmit velice zajímavý, protože nad ním nevisí žádný stalaktit, takže jeden čas bylo podezření, že tam byl odněkud přenesen, přemístěn na viditelné místo. A proto ty sondy, o kterých se zmiňovala průvodkyně, které ale potvrdili, že ten krápník je opravdu na svém místě.
1: Prošli jsme domem přírody s krápníkovou výzdobou a zamířili do jeskyně, kterou neobývali lidé, ale někdo jiný.
2: Nacházíme se v netopíří jeskyni. Je poměrně hluboko ve skalním masívu, 24 metrů pod povrchem. Protože se nacházelo k prudšímu proudění vzduchu a teplota je v celých jeskyních stála 8 až 9 stupňů Celsia, stala se tato jeskyně oblíbeným sídlištěm netopíru. Avšak po zpřístupní jeskyni se změnily průvanové směry a dnes již není tolik vyhledávána, jako byla dříve. Jeskyně vznikla řícením, což poznáte podle hladkých a rovných stěn. Vlevo pak můžete, jak se propadl strop a takhle krásně se nám zaklínil.
0: Netopírům už se v mladečských jeskyních tolik nedaří. Škoda. Ale v ostatních je to asi lepší, že? Správa jeskyní má netopíra dokonce ve svém logu.
3: No, on je to totiž jediný živý tvor, který jeskyňář na své poutě a při své práci v podzemí, který ho provází a který mu tam dělá společnost. Pro jeskyňáře je potěšením, když kolem hlavy prolétne netopír a ještě lépe, když se třeba dvakrát vrátí. Takže netopír se stal už dávno jeskyňářským symbolem a taky ho má ve svých znacích většina jeskyňářských organizací.
1: Teď se nám ukázaly mladečské jeskyně v plné kráse. Krápníková výzdoba, jak má být.
2: Vstoupili jsme do nejzachovalější části jeskyní. Tato jeskyně byla objevena roku 1902 místními občany. Díky tomu, že byla objevena tak pozdě, zachovala si svou krápníkovou výzdobu. Odtud název Panenská jeskyně. Jeskyně vznikla částečným zřícením stropu, jehož trosky leží na dně.
0: Je i podle vašeho názoru Panenská jeskyně nejhezčí částí mladečských jeskyní?
3: Tak je to nejhezčí část už jenom proto, že ve všech dříve známých prostorách mladických jeskyní byla většina krápníků krátce po objevu v 19. století z velké části zničena. Právě na náhrobcích okolních hřbitovů ty krápníky objevil Josef Sombaty, který v druhé polovině 19. století jezdil na archeologické vykopávky do moravských jeskyní a to bylo, co jej přivedlo do mladeckých jeskyní.
1: Kruh se uzavírá, jsme opět v Domu mrtvých.
2: Nacházíme se v zadní části Domu mrtvých, kde jsme zahrali prohlídku. Stěny jsou zde rozpukány a působí domem vrásek. V roce 1922 tu doktor Firs při úpravě chodeb nalezl dvě velká ohniště a kosti z celkem 4 lidských koster. Tyto nálezy byly za druhé světové války zapůjčeny německým vědcům ke zkoumání. Ti si odvezli na Mikulovský zámek, ten však koncem druhé světové války vyhořel a spustím i nálezy od doktora Firsta. Zachovány nám zůstaly pouze nálezy od doktora Sombátyho a ty jsou dnes uloženy v Národním muzeu ve Vídni. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám prohlídka líbila a na závěr tu máte pravou jeskyní tmu.
0: Prohlídka skončila tmou. Co ještě dodat k mladečským jeskyním?
3: Mladečské jeskyně, i když nepatří k největším svým rozsahem, tak se řadí k největším evropským jeskyním svým archeologickým významem. Teprve před 10 lety byly znovu podrobně prozkoumány nálezy z mladežských jeskyní a vědci, byl to americko-rakouský tým, se shodli na tom, že lidé z mladežských jeskyní jsou jednou z nejstarších forem moderních lidí, homo sapiens sapiens, že přišli do mladejských jeskyní již před více než 31 tisíci lety a že stáří umístění a množství nálezů činí z jeskyní jedno z nejstarších a v té době pravěku nejsevernějších a největších sídlišť na území Evropy. Proto správa jeskyní má připraven projekt, podle kterého chceme doplnit expozici mladických jeskyní, abychom ještě více mohli návštěvníkům přiblížit život v pravěku v té době a samozřejmě důležitou úlohu jeskyní v něm.
0: Jeskyně jsou sice staré, ale jejich okolí a expozice se neustále rozvíjejí. Proto stojí za to navštěvovat je opakovaně s odstupem několika let. V České republice si jich můžete prohlédnout celkem 14.
1: A stále máte možnost zúčastnit se naší letní soutěže. Právě návštěva českých jeskyní vás může přivést až do jeskyně 15. Běžně pro veřejnost nepřístupné. Jak na to?
0: Navštivte do konce srpna co nejvíce našich jeskyní. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: Schovávejte orazítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099, Praha 2. Nezapomeňte připsat i své telefonní číslo nebo e-mail.
0: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou, z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Někteří posluchači nás průběžně informují, které jeskyně už navštívili a posílají kromě vstupenek i fotografie. Děkujeme. A teď, o co se vlastně soutěží?
0: Petr už to naznačil. Odměnou pro 15 finalistů bude návštěva amatérské jeskyně v Moravském Krasu v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru. Jde o nejdelší jeskyní soustavu v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
1: Má bohatou krátníkovou výzdobu, není a nebude přístupná veřejnosti, je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se naší soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni s námi navštívit.
0: Den D nastane v sobotu 12. září. Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
1: Přejeme hodně zážitků a těšíme se po 31. srpnu na vaše přihlášky do soutěže, tedy orazítkované vstupenky.

0: Vyspělé státy světa budují stále více elektráren využívajících obnovitelné zdroje. I u nás rostou větrné či sluneční elektrárny, mají ale velký problém.
1: Ten nastává, když vyrábějí energie moc. Když příliš fouká, je to problém pro větrné elektrárny. Když svítí slunce na velkém území, je to problém pro solární elektrárny.
0: Proč? To už nám řekne inženýr Jaromír Hnát z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
2: Elektřina, která je do sítě dodávána, se na druhém konci musí spotřebovat. A obráceně, elektřina, která se spotřebovává, se musí na počátku dodat. Ve chvíli, kdy vznikne nějaký deficit, ať už na jednom nebo na druhém konci té elektrické rozvodné sítě, vystavujeme elektrickou rozvodnou síť riziku jejího přetížení a následného rozsáhlého výpadku elektrické energie, který se často označuje výrazem blackout.
0: To bychom neradi zažili.
1: To ne. Ale co s tím? Co když elektrárny vyrábějí více energie, než se v tu chvíli spotřebovává?
2: Samozřejmě známe zařízení, která dokáží uskladnit elektrickou energii. Všichni jsme se určitě setkali s baterií nebo akumulátorem. Problém je, že tyto možnosti si nedokáží zas až tak dobře poradit s tím obrovským množstvím elektrické energie, které může pocházet z těch obnovitelných zdrojů. Proto se v poslední době stává velmi populární a velmi sledovaná možnost využití této přebytečné elektrické energie k rozkladu vody a výroby vodíku.
0: Dobrý nápad. Elektřinou, kterou by nikdo nespotřeboval a která je v tu chvíli vlastně na obtíž, se rozloží obyčejná voda na vodík a kyslík.
1: Kyslík se vypustí do vzduchu a vodík se uskladní. Co dál?
2: Ve chvíli, kdy tedy ta elektrické energie není z těch obnovitelných zdrojů dostatek, uskladněný vodík můžeme použít několika různými způsoby. Buď v zařízení, které se jmenuje palivový článek a které ten vodík dokáže přímo v jednom jediném kroku transformovat zpět na elektrickou energii. Výhoda tady toho zařízení oproti baterii je v tom, že palivový článek neuskladňuje elektřinu, on ji vyrábí. Takže dokud dokážeme dodávat vodík a kyslík, který je ve vzduchu, ten palivový článek bude pracovat a bude dodávat elektrickou energii. Výhoda toho, že to zvládne v jednom jediném kroku, je, že palivový článek je schopen pracovat s velmi vysokou účinností. Na rozdíl od klasických elektráren, které fungují na tom principu, že primárně z paliva vyrobí teplo, to teplo se využije k ohřevu vody, vznikne horká vodní pára, a horká vodní pára se pouští na turbínu a teprve tato turbína roztáčí generátor, který vyrábí elektrický proud. Samozřejmě každý z těchto kroků představuje a zahrnuje v sobě určitou energetickou ztrátu. Ten palivový článek vezme vodík, vezme kyslík, sloučí je dohromady a vyrobí elektřinu v jednom jediném kroku jednoduchou chemickou reakcí. Jako jediný odpadní produkt z palivového článku při použití vodíku je potom čistá, nezávadná voda a určité menší množství tepla.
0: Ekologové teď jistě jásají. Ekonomicky je to ale dost náročné.
1: Jenomže počet větrných a solárních elektráren roste. Dá se očekávat, že vodíková baterie bude stále používanější způsob uskladnění přebytečné energie?
2: Určitě, očekávat se to dá. V Německu už fungují jednotky, které využívají přebytky elektrické energie k tomu, aby tedy rozložili vodu na vodík a kyslík. Ten vodík není používán tedy v tom palivovém článku, ale je využit k tomu, aby zreagoval spolu s oxidem uhličitým za vzniku metanu. To je v podstatě jedna z dalších možností, jak ten vodík využít a uskladnit. Znamená, využijeme vodík, využijeme oxid uhličitý, o kterém se často mluví jako o hlavním skleníkovém plynu, a vyrobíme metan, což je v podstatě zemní plyn, který se běžně používá a distribuční síť pro zemní plyn je velmi dobře rozšířena. Takže my jsme vlastně schopni ten vodík tou přeměnou na metan distribuovat kamkoliv je potřeba. A tyto jednotky už se v nějakém větším poloprovozním režimu zkouší právě v tom Německu a jedna další by měla být vybudována v Dánsku.
1: Vraťme se k čistě vodíkové baterii, nebo můžeme říkat přímo k elektrárně. Kolik procent energie uložené rozkladem vody na vodík a jeho opětovnou reakcí s kyslíkem dostaneme?
2: samozřejmě celý tento proces je energeticky ztrátový. Na začátku musíme dodat více elektrické energie, než získáme na konci. Kdyby to fungovalo obráceně, bylo by to perpetuum mobile, které bohužel přírodní zákony vylučují. Ta celková účinnost se pohybuje kolem 40%. Těch zbylých 60 se někde v tom průběhu ztrácí. Samozřejmě 40% se může zdát jako poměrně málo. A na druhou stranu je dobré si uvědomit, že v opačném případě bychom tu elektřinu vůbec nevyužili. Což samozřejmě s ohledem na to, že buď nevyrobíme nic, anebo dokážeme využít alespoň 40%, těch 40% je rozhodně lepších.
0: No to určitě je. Ale napadá mě, že už přece takové elektrárny, které využívají energii, kterou v tu chvíli my, spotřebitelé, nepotřebujeme, existují.
3: To máte pravdu. Třeba vodní přepouštěcí elektrárny. Jaká je výhoda vodíkové elektrárny oproti té přepouštěcí?
2: Ano, přečerpací vodní elektrárna v podstatě funguje na podobném principu. Využívá nadbytečné elektrické energie, která je levná a dodává elektřinu v případě, že její nedostatek, to znamená, je dražší. Dokonce ty přečerpávací vodní elektrárny v tom celkovém pohledu účinnosti dosahují trochu vyšších hodnot než tento systém elektrolyzér vody a palivový článek. Na druhou stranu pro výstavbu těch přečerpávacích vodních elektráren jsou zapotřebí určité podmínky, ať už geologické nebo geografické. Ten systém elektrolyzér palivový článek je možné v podstatě postavit kdekoliv.
3: To je nesporná výhoda. Velké vodní dílo se nedá stavět všude a stavba je drahá. Co se týká vodíku, napadá mě ale ještě jedna důležitá otázka. Bezpečnost.
0: Ano. Snad všichni jsme viděli snímky katastrofy vodíkové vzducholodě Hindenburg. Největší létající stroj všech dob letěl z Frankfurtu do New Yorku a 6. května roku 1937 došlo při přistávání k výbuchu.
2: Ano, máte pravdu. A je to věc, se kterou se setkáváme velmi často, když se bavíme o vodíku a nebo tento koncept někde představujeme. Všichni znají vzducholoď Hindenburg a vědí, jak dopadla. Samozřejmě tohle je příklad vysoké reaktivity vodíku, ale na druhou stranu, kolik dalších nehod, ve kterých by se nějakým způsobem objevil vodík, znáte. V podstatě je to ta jedna jediná nešťastná vzducholoď Hindenburg a žádné další významné nehody široké veřejnosti nejsou známy. Samozřejmě ty bezpečnostní prvky jsou dnes už někde jinde, než tomu bylo v případě té vzducholodi.
3: Že je dnes zacházení s vodíkem mnohem bezpečnější, dokládá i aktivita Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Tam vyvíjejí vodíkové baterie pro domácnosti.
0: Mnoho domů má dnes na střeše solární články. Jenže slunce nejvíc svítí po obědě, zatímco obyvatelé jsou doma až večer. Právě jim by se energie uskladněná ve formě vodíku mohla hodit.
3: Vodíkové elektrárny už se budují také v Itálii a Japonsku a odborníci věští této technologii veliký rozmach.
4: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
5: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
4: i chvíle k zamyšlení.
5: To je Český rozhlas Pohoda.
4: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
5: Najdete nás v síti DAB,
4: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
5: a nebo ve vašem televizoru.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: Některé obory lidské činnosti se závratným tempem vyvíjejí. Třeba taková fyzika.
1: Souhlasím, hlavně v mikrosvětě. Tam se toho moc změnilo. Jestli pak se vůbec stíhají aktualizovat učebnice?
0: To v dalším dílu svého seriálu zjišťovala kolegyně Tereza Burianová.
2: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
3: Má pravdu ten chlapec.
2: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
3: Nám zdá se z hvězd, že vane hlas.
4: Ticho a sednou.
5: Podle kvarkové hypotézy jsou mezotrony tvořeny vždy jedním kvarkem a jedním antikvarkem, baryony třemi kvarky. Tomu

0: gymnáziích. Učebnice fyziky totiž patří rozhodně mezi ty nejaktuálnější, což má důvod ještě v letech tuhé studené války, jak připomíná Vojtěch Žák z katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
1: Tím popudem byl takzvaný Sputnik šok, což vlastně byl opravdu doslova šok Spojených států z toho, že Sovětskému svazu tehdejšímu se podařilo vyslat umělou družici Země. A od v podstatě přelomu 50. 60. let se začal takzvaně modernizovat obsah výuky fyziky nejenom ve Spojených státech, ale i v jiných zemích a konec konců i u nás. Takže ta hlavní vlna modernizace spadá do 60. let. Vlastně je to tak, že až do těch 60. let se v té fyzice u nás, ale i v jiných zemích učilo hlavně to, na co lidi přišli v 19. století.
0: Fyzika 19. století to byla hlavně mechanika, založená už na zákonech definovaných Isaacem Newtonem, elektřina, magnetismus a radioaktivita. O těch se žáci středních škol učili docela zevrubně. Za to o fyzice jaderné nebo třeba kvantové, jejich základy položil Max Planck nebo Albert Einstein v prvních desetiletích nového 20. století, mlčí ještě učebnice z 50. let. Rok 1957 a zmiňované vypuštění družice Sputnik s tímto přístupem zatočilo. V učebnicích v západním i východním bloku dostaly své místo i kapitoly věnované té takzvaně moderní, zejména částicové fyzice. A z úrovně atomární, tedy z úrovně protonů, neutronů a elektronů, se skočilo do úrovně subatomární.
1: K učebnicím, které byly vydány u nás v 60. letech, jedná se o fyzikální učebnice pro střední školy, byly potom na přelomu 60. a 70. let dělány takzvané doplňky, kam vlastně byly soustředěny ty takzvaně moderní věci z fyziky. To slovo moderní by mělo být v uvozovkách, protože se jednalo o fyzikální poznatky staré tehdy už třeba 30 až 50 let. No a v tomhletom doplňku, který byl vydán v roce 1974, se objevuje, byť tedy krátká, ale přesto se objevuje kapitola, která se týká částic a jejich energií a je tady zmínka o takzvaných urychlovačích. Když bych pokračoval v té lince, tyhle učebnice z druhé půlky 80. let, to už pamatuju já, když jsem na střední škole studoval v půlce 90. let, tak tehdy ještě se částečně používaly. A je tady třeba i zmínka právě už o CERNu ve Švýcarsku a těch poznatků přece jenom přibylo.
0: Upgradeování učebnic fyziky přesto má své rezervy. Ve fyzice a zejména té částicové se totiž existence mnoha částic nejprve předpovídá a až v následujících desetiletích experimentálně dokazuje.
1: Jedny z těch elementárních částic jsou takzvané kvarky. Ty byly teoreticky předpovězeny v roce 1964. To znamená, že už by bývaly mohly být zmíněny i v tom prvním doplňku z těch 70. let. Tady ještě o nich zmínka není, ale potom v té půlce 80. let tady už jo. Těch kvarků je celkem 6 druhů. Ty nejběžnější dva druhy jsou označeny anglickými názvy up a down. Ty vlastně vytváří protony a neutrony, což jsou částice v jádrech atomů. Další čtyři typy kvarků, oni mají docela zajímavé názvy, anglické, charm, jako půvabný, top, strange, bottom, tak ty byly teoreticky předpovídány a postupně byly experimentálně nalézány. Takže třeba ten kvark typu charm byl objeven v roce 1974, a kvark typu top byl objeven v roce 1995.
0: Kvarky se tak do předrevolučních dodatků dostat nestihly. Nejnovější gymnaziální učebnice, třeba konkrétně fyzika mikrosvěta z roku 2002, ze které jsme citovali v úvodu, je už ale neopomíní. K Higgsovu bozonu, jedné z nejnetrpělivěji vyhlížených částic, je ale i tato moderní učebnice obezřetná. Nejspíše po právu.
1: S tím Higgsovým bosonem je to tak, že na urychlovači LHC byl s poměrně velkou pravděpodobností detekován, ale v současné době ještě probíhají analýzy, jestli to skutečně je ten Higgsův boson, protože ten Higgsův boson je poměrně nejednoznačný termín. Takže takhle žhavá novinka se do učebnic ještě nedostala.
0: Abychom byli upřímní, leckterý učitel je tomu možná rád. Zprostředkovat studentům částicovou fyziku

0: totiž není žádná legrace. Ještě před stolety se věřilo, že atom je tvořen rovnoměrně rozloženou, kladně nabitou hmotou, ve které jsou, podobně jako rozinky v pudinku, rozptýleny záporně nabité elektrony. A takový pudink jako model si dokázali představit a obstarat i ti úplně nejmenší žáci. Dnešní fyzika ale staví na kvantově mechanickém modelu atomu a ten v kabinetu pomůcek jen tak nenajdete.
1: Vysvětlovat, popularizovat dnešní fyziku ve školách, ale i v meteoru. To je oříšek, vidíte, Petře?
2: Je to tak. Ono se těžko vymýšlí přirovnání, když není s čím srovnávat. Když třeba takový elektron není kulička obíhající jádro atomu, ale jakási mlha rozptýlená všude kolem jádra.
1: Co by na to říkal třeba filozof, kterého teď bude citovat ze své sbírky citátů doktor Jiří Grygar?
3: Většinou v meteoru hovoříme o citátech z posledních staletí, ale tady je jeden citát velice starobylý, ten je doslova ze středověku. Pochází od britského nominalisty, tedy fakticky filozofa, Williama Ockhama, a je to něco, čemu říkáme odborně Ockhamova břitva, taková jako prostě velice ostrá hranice mezi správným a nesprávným uvažováním. A ta spočívá v tom, když to přeložíme do češtiny z té latiny, že jevy se nemají zmnožovat, pokud to není nevyhnutelné, čili máme hledat vždycky co nejjednodušší a nejobecnější vysvětlení a teprve když to nejde, tak potom máme právo hledat něco komplikovanějšího.
2: Možná tím nevědomky obhájil kvantovou teorii, kterou se před chvílí zmiňovaný elektron řídí.
1: My teď opustíme fyziku a budeme se věnovat něčemu na první pohled přízemnímu.
2: Houbám, ty jsou přízemní dost. Člověk musí chodit hodně při zemi, aby je našel.
1: Nás dnes bude zajímat jedna speciální kategorie hub. Kvasinky.
2: Včera večer jsem nějaké ochutnal v pivu.
1: Nejenže nám dokáží vyrobit oblíbený nápoj, kvasinky jsou mnohem užitečnější.
2: To ano. A dokonce s nimi máme společného předka. Více už prozradí kolegyně Tamara Urválková.

0: Kvasinky počítáme mezi houby, i když se od těch ostatních dost výrazně odlišují.
1: Genetické výzkumy ukázaly, že většina průmyslově důležitých kvasinek patří mezi takzvané vřeckovýtrusné houby,
0: říká inženýr Karel Siegler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
1: I když jsou známy kvasinky, které patří do jiných podskupin hub. Kromě toho víme, že u řady hub existuje takzvaný dimorfismus nebo dvojtvárnost. To znamená, že ta houba existuje jak v klasické formě, to znamená, že tvoří mycelium podhoubí, tak za určitých podmínek přejde do kvasinkové podoby a je tvořena potom jednotlivými buňkami, které pučí.
0: Taxonomické členění kvasinek je tedy poměrně obtížné a kromě kategorie vřeckovýtrusných se řadí také mezi stopkovýtrusné houby, tedy do skupiny těch obecně známých, kam patří třeba hřiby anebo muchomůrky. Kvasinky najdeme v přírodě v jejich původní divoké podobě. V průmyslu, tedy například v lihovarnictví, pivovarnictví nebo pekařství, se ale používají kvasinky, které jsou už, mohli bychom říci, ochočené.
1: Už ztratili některé rysy, které mívaly v živé přírodě a spoléhají na to, že lidé budou takzvaně vykrmovat. A v přírodě můžeme kvasinky najít prakticky všude na povrchu plodů, sladkých cukrnatých plodů, ovoce, můžeme je ale najít také v půdě a nesmíme zapomínat, že je můžeme najít i na povrchu svého vlastního těla.
0: Kvasinky byly poprvé popsány v roce 1680 nizozemským přírodovědcem Antony van Leeuwenhoekem, který je považován za otce mikrobiologie. Schopnosti kvasinek byly lidstvu nejspíš známé už před více než 10 000 lety. Kvasný proces už dobře znali také v Mezopotámii nebo ve starém Egyptě. Kvasinky samotné jsou však samozřejmě mnohem staršího původu.
1: Nejstarší paleontologické nálezy kvasinek jsou staré asi 3,5 miliardy let, to znamená, že jsou z doby, kdy teprve začínal vývoj života na Zemi. A protože předchůdci kvasinek jsou velmi vzdálenými předky jak dnešních kvasinek, tak nás lidí, máme s nimi celou řadu společných vlastností.
0: Jedním ze společných znaků kvasinek, malý hub s velkými schopnostmi a nás lidí, je skutečnost, že naše i kvasinkové buňky jsou schopné řídit své rozmnožování a také stárnutí buněk. A to včetně takzvané apoptózy, tedy programované buněčné smrti.
1: Tento proces se dá také chápat jako takzvaná altruistická sebevražda některých buněk ve prospěch jiných buněk a je nesmírně důležitý třeba při ochraně našeho těla před nádorovým onemocněním. Buňka, která je poškozená tak, že by mohla svým nekontrolovaným růstem a množením poškozovat jiné buňky a tím i celý organismus, to na sobě pozná a spáchá sebevraždu. A tím, že se sama zničí, zabrání poškození celého organismu. A tento proces můžeme docela dobře zkoumat na kvasinkách, protože jsou jednoduché, rychle se množí, dobře se s nimi zachází a můžeme si dovolit dělat s nimi věci, které bychom se zvířaty nebo lidmi dělat nemohli.
0: Kvasinky slouží vědcům jako modelový organismus pro různé druhy výzkumu. Například jeden takový výzkum se zabývá stárnutím buněk, což je problém, který se samozřejmě týká všech živých organismů, včetně člověka. Pro vysvětlení tohoto přirozeného, ale nevratného procesu existují dvě hypotézy.
1: Ta první hypotéza říká, že stárnutí je vlastně odpočítávání počtu generací, tedy počet dělení buňky, které ta buňka prodělala. Po určitém počtu dělení se buňka stane senilní, senescentní a nastane její programovaná smrt. A kvasinková buňka je unikátní v tom, že je na ní přímo pod mikroskopem vidět, kolika dceřiným buňkám už dala život, kolikrát se dělila. Kvasinky se totiž množí pučením, kdy se z mateřské buňky oddělí nová dceřiná buňka. A po tomto oddělení buňky dceřiné zůstane jizva. Nám stačí potom pod mikroskopem spočítat tyto jizvy a víme, kolika děleními už ta mateřská buňka prošla. V realitě ve skutečném světě se oba tyto typy stárnutí v různé míře kombinují. A kvasinky nám svými rysy dávají jedinečnou možnost tyto procesy zkoumat a pochopit.
0: Je to něco jako tikání jakýchsi biologických hodin. Když uplyne určitý čas ze života buňky, opět nastává apoptóza.
1: Jsou schopny čerpat z buňky ven molekuly nečistot či škodlivých látek, které se dovnitř přece jen dostaly. A když se taková škodlivá molekula dostane ven z buňky, už nemůže škodit. Některé z těchto bílkovinných pump, které známe z kvasinek, mají velmi podobné vlastnosti jako pumpy v buňkách našeho lidského těla. A je proto velmi výhodné zkoumat jejich vlastnosti u kvasinek a pozorované jevy srovnávat s analogickými jevy u zvířat nebo člověka.
0: Ačkoliv jsou kvasinky jednoduché, většinou pouze jednobuněčné organismy, dokáží být velmi prospěšné k pochopení mnohem složitějších organismů, včetně lidského. A kvasinky mají i velmi zajímavý systém signalizace, nebo řekněme komunikace.
1: I u takto jednoduchých organismů můžeme pozorovat, že jednotlivé buňky spolupracují, posílají si navzájem chemické signály a řídí jimi své chování.
0: Dodává inženýr Karel Siegler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
2: Tušila jsem, že kvasinky jsou užitečné, ale že jsou až takhle zajímavé, to tedy ne.
3: Taky mě to překvapilo. Uvidíme, jestli mě překvapí za týden další kategorie hub. V seriálu Tamary Urválkové se budeme věnovat lysohlávkám.

0: Říká se slizký jako had. Je to ale mýtus. Povrch hadího těla slizký není.
1: A co chodící had? To zní také jako nesmysl.
0: Jak to myslíte? Hadi se přece plazí, nechodí.
1: Teď ano, jenomže to tak nebylo vždy. S novinkou přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
0: Jak přišli hadi o nohy?
2: To, jak ti hadi o ty nohy přišli, tak to je velmi zajímavý příběh, evoluční, a nejsou na tom věci úplně jednotní v tom názoru, proč ti hadi jsou beznozí. Někteří říkají, že ten had přišel o nohy ve vodě, že vlastně se vyvinul z mosasaurů, což byli vlastně druholní ještěři, kteří žili v moři. Druhý tábor vědců říká nikoli. Předci hadů přišli o nohy na souši, a to tím, že se začali žít pod zemí, začali si vyhrabávat chodby, tunely, a tam samozřejmě bylo pro ně výhodné dlouhé, úzké tělo. A jakmile se začne prodlužovat tělo, tak dochází k tomu, že zaprvé se velmi špatně koordinuje pohyb končetin, protože to je na strašně velkou vzdálenost. A navíc vlastně se ukáže záhy, že když je ten živočich dostatečně dlouhý, že je pro něj výhodnější, aby se pohyboval vlastně vlněním těla, aby se plazil, a ne aby běhal po nohách. Takže celku měli vědci jasno v tom, že pokud má ten živočich víc než 70 obratlů před ocasem, tak už je tak dlouhý, že zákonitě dochází k tomu, že mu zakrní nohy.
1: Jenomže neexistovaly žádné doklady, žádné fosílie onoho přechodového stádia.
0: Až doteď. A podařilo se jí najít velmi kuriózním způsobem.
2: Teď se podařilo najít fosílii, která je had, kterému zůstaly všechny čtyři nohy. Takže on má ty nožičky krátké, on sám není nijak dlouhý, on byl dlouhý asi 20 cm, takže to byl spíš hádek. Zajímavé je také, kde byl nalezený. On byl nalezený v muzeu. A to dokonce v tom slavném Solnhofenském muzeu, kde jsou praptáci archeopteroxové a další skvělé fosílie druhohorní. A exkurze britských studentů paleontologie s jejich profesorem navštívila tohleto muzeum a pan profesor si tam všimnul exponátu, který byl popsán jako ještěrka, druhohorní ještěrka. A pan profesor pojal podezření, že to tak úplně ještěrka není, a u kolegů si teda vyžádal tu fosílii, bedlivě ji prozkoumal a zjistil, že ta 20 cm dlouhá fosílie má nožičky. Má jak přední nožičky, tak zadní nožičky, dokonce s prstíky, s všemi 5 prstíky na každé noze. Takže najednou tady máme hada, který dostal jméno Tetrapodophis amplectus, a je to vlastně, když to přeložíme do češtiny, tak je to čtvernohý had, objímavý, bychom mohli říct. Proč je objímavý? Protože on po těch nožičkách určitě neběhal. Na to byly ty nožičky příliš krátké a ti vědci se domnívají, že ten had zřejmě si s nimi něco přidržoval. Možná si s nimi přidržoval kořist, ale ti vědci říkají, že je možné také, že si přidržovali vlastně se ti partneři při páření, a proto tedy to obětí v tom jeho názvu.
1: Máme čtvernohého předka dnešních hadů.
0: Co tedy víme? Co se tím dokázalo?
2: Tenhle ten had určitě nežil v moři. Určitě žil na souši a byl tak malý, že nejspíš tedy se také sem tam někde zahrabával, prohrabával. Takže tenhle ten nález svědčí ve prospěch té teorie, že hadi jsou pozemského původu, nikoli vodního. Ale když jsme si říkali o těch 70 obratlých, jako o té hranici, za kterou už ten živočich vlastně ty nohy nepotřebuje, tak tady je vidět, jak ty výpočty občas nejsou moc přesné, protože tenhle ten čtvernohý had, ten má 160 obratlů. A pořád ještě si udržel nohy, tedy takže jsou vyvinuté.
0: Holt, některé předpoklady se potvrdily, jiné vyvrátily.
1: Přelomový objev ale není jistý, má své odpůrce.
2: Ona je otázka, k čemu tedy ty nohy používal, protože někteří vědci, ne tedy autoři toho popisu, ale jejich kritici říkají, že to je špatná interpretace, že má překvapivě dlouhé prstíky ten had a že to vypadá, že se asi přidržoval větví, že někde šplhal po keřích nebo po nějaké vegetaci. Dokonce se objevil názor, že on to vůbec není had. Jeden vědec říká, že vlastně neviděl tu fosílii přímo, ale že viděl fotografie a že tvar obratlů, že podle něj vůbec neodpovídá tvaru obratlů, jaké by měl mít předek hada. Že spíš to připomíná obratle obojživelníků. A on tedy spekuluje, že byla taková skupina obojživelníků, která měla vyhynout před 250 miliony roků. A on říká, že tohleto by mohl být vlastně přežívající živá fosílie jakási těch obojživelníků, která vypadá jako had. A říká, že to by bylo ještě zajímavější, ještě větší vlastně pecka, abychom tak řekli paleontologická, než ten čtvernohý had.
0: Zajímavá situace. Buď máme objev, nebo máme objev ještě větší.
1: Uvidíme, co se ještě z fosílie nalezené přímo v muzeu podaří zjistit.
0: Uvidíme. A uslyšíme se za týden v dalším Meteoru. Hezký týden přejí Kateřina Březinová
1: a autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, buďte srdečně pozdraveni. Je tu čas pro jediný pořad svého druhu Féteru, který vám v okomentované podobě přináší výběr příjemně poslouchatelných instrumentálek různých žánrů a časů. Zkrátka na Českém rozhlase České Budějovice nastala doba pro vlídné tóny, či jinak řečeno hudbu beze slov. Dnes bych vás rád seznámil se skupinou, o níž je dosti obtížné mluvit v reálných konturách. Jmenovala se T-Bones, snad podle druhu hovězího stejku. Hot Rod je automobil s velkými motory upravenými pro co nejvyšší rychlost na rovině, populární zejména v Americe. Původ názvu Hot Rod není zřejmý, je ale možné, že je založen na vysokém výkonu motoru. Hot Rods, podobně jako surferská prkna, byly v módním životním stylu zejména americké mládeže 60. let propojeny i s muzikou, rock'n'rollem, a to nejvíce v instrumentálkách, méně ve zpívaných písničkách. Byla to dočasná pomývá záležitost a u Hot Rod Music figurovala na přídi popularity de facto shodná jména jako v případě surf music, tedy Beach Boys, Jan and Dean nebo Ripcords. Nahrávací společnost Liberty Records se snažila vytěžit z této hudební módy maximum a přišla s projektem dlouhohrajících desek nazvaným Action Sound. Nejetí mladí muzikanti nahrávali v rychlém sledu vydávaná alba pod názvy různých vlastně fiktivních kapel jako Hornets, Eliminators, Zipcoats nebo právě T-Bones. Ze zpětného hodnotícího pohledu to mělo jistou výhodu. Ty desky natáčeli skvělí hudebníci, někteří i z oblasti jazzu. A pak ty nahrávky mají kvalitu. V případě dvou alb skupiny T-Bones z roku 1963 až 1964 šlo opravdu o zajímavá jména. Saxofonisté Steve Douglas a Les Johnson, kytaristé Tommy Tedesco a Glenn Campbell, později velká countryová hvězda, dále basista Ray Pullman, trombonista Perry Botkin a bubeník Hal Blaine. A vše ve studiu řídil jazzový veterán, proslulý kapelník a saxofonista Dave Bell. Některé nahrávky ad hoc sestavené kapely T-Bones si můžete poslechnout a Jiří Kasala vám přeje jejich ničím nerušený poslech.

V názvech všech instrumentálech, které hrála studiová kapela T-Bones, hrála hlavní roli rychlá auta a jejich typy a značky, tedy Hot Rods, Little Juice Cube, Big Daddy Stalker, Boss Drag, Hey Little Cobra a poslední instrumentálka se jmenovala výmluvně Hot Rod USA. V roce 1966 zažili T-Bones pozoruhodnou reaktivaci s úplně jinou muzikantskou sestavou. Jmenovitě šlo o kytaristy bratry Judda a Dannyho Hamiltony, basistu Joe Franka Carola, klávesistu, vibrafonistu a perkusistu Tommyho Reynoldse a bubeníka Gina Pella. A byla to opravdu šťastná změna, neboť jejich instrumentálka No Matter What Shape Your Stomach's In, bez ohledu na tvar vašeho žaludku, se dostala až na třetí příčku americké hitparády. T-Bones si vypůjčili hudební motiv z televizního reklamního spotu na šumivé tablety proti bolesti hlavy Alka-Seltzer. Zde je jejich velký instrumentální hit z roku 1966.

Sipin and Chipin, usrkávání a uštipování, tak by se možná dal přeložit název druhého, ale už menšího instrumentálního hitu skupiny T-Bones, která se v 70. letech přetransformovala v komerčně úspěšné softrockové trio Hamilton, Joe Frank and Reynolds. Dnešní vlídné tóny jsou, přátelé, u konce. Ještě vás čeká chvíle jemnosti, moment of softness, poslední náladotvorná pohodová instrumentálka kapely T-Bones. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře mnoho milých a příjemných chvilek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

když je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Dobré víno a krásná žena, dva sladké jedy, říkají Turci. A já doufám, že vás, milí posluchači, následující hodina neotráví. Naopak bylo by mi ctí potěšit vás. Vladimíra Brázová je na první pohled i další pohledy skutečně žena krásná a také žena se zvláštním porozuměním pro víno, tedy dobré víno. Aby také ne, když u jména vedle Ink a PHD čteme dovětek obchodní ředitelka vinařství Sonberg sídlem v Popicích. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jestli pak, paní ředitelko, víte, jaké je turecké víno, jestli je skutečně sladké?
1: No, spojení Turecko a víno, to bych viděla spíš Turecko a hrozny. Uhum. Určitě dobré a sladké.
0: Někde jsem četl, že jste Jihomoravanka jenom tak na půl. Co je ta druhá půlka?
1: Hanák.
0: Hanák?
1: Hanačka.
0: Hanáku mě prý všechno jedno. To ovšem nejste vy.
1: Anebo už dneska ne.
0: Co je ve vás takového jihomoravského?
1: Pravda, to musí říct možná jiní, ale myslím si, že jsem Jihomoravák a Brňák jako poleno a to je znát. A je pravda, že jsem ale se narodila rodičům, kteří žili v Brně. A narodila jsem se ale v Praze a žila jsem od 6 let do 18 na Slovensku v Trenčíně a mezi tím jsem byla ještě 2 roky v Egyptě a tady tento trošičku
0: mix
1: ve mně je takový důvodem určitého hyperaktivního dětství na jedné straně, lásce k cestování, na straně druhé určitě a takový ten pohled a zvědavost na to, co je zajímavé, analýza potom a to všechno, ale ten tah na branku, který člověk potom v těch dalších letech měl při různých radostech a starostech všedního dne.
0: Pak jste zdědila tu hyperaktivitu.
1: Taky nevím přesně, ale myslím si, že z velké části po akční mamince. A to se tak asi nějak stává, všichni to známe.
0: Váš dědeček prý kdysi založil pivovar Litovel, což je známá značka tedy. Vy dnes pracujete s vínem. Proč to pivo vás po dědečkovi nezaujalo? Jaký byl dědeček vlastně? Máte o něm nějaké zprávy?
1: No, vy jste načal téma, které je takové v mé branži trošku tajné, nebo já to neříkám hned na první, ale já jsem v podstatě rodem sedlák. Dědeček založil litovelský pivovar ke konci 19. století a na druhé straně také byl první, který začal pěstovat chmel na drátěnce, takže má takový primát určitý.
0: Co to je drátěnka?
1: Vlastně na drátech, které se víne.
0: Takhle.
1: Já tomu říkám drátěnka už po vinařstku, ale...
0: Takže průkopník.
1: Je to člověk, který byl vychovávaný na statku blízko Litovle a potom byl studovaný ve Vídni, nebo šel studovat, aby se vzdělával. Po určitých tragických událostech v rodině byl nucený se vrátit a začít se starat o statek a taková je jeho velmi zajímavá historie. A v tuto historii moje babička mi předávala bábinka brněnská, která vlastně zažila ta zlatá léta první republiky, kdy ta tehdejší už jako jeho vnučka se stala jako tou smetánkou prvou republikovou, protože tito lidé už tehdy něco znamenali. No a z toho zase spadla, řekněme, na čumák po 48., kdy nesouhlasila s režimem a tím pádem byla postavená mimo hru trošičku a napsala krásný příběh, krásnou ságu své rodiny a ta moje maminka akční tu ságu dala dokupy a s nakladatelstvím Host ji vydá v září, takže ono, když někoho bude zajímat nejenom víno, ale i pivo,
0: dědeček. A dědeček?
1: Tak to má zajímavý příběh, není to dokument, bude to román, ale na základě několika velmi zajímavých fakt, co
0: taky
1: tehdy odehrávali.
0: Román velké lásky?
1: Rozhodně, to tam bude.
0: Vy jste musela jednoho dne stát před otázkou pivo nebo víno, nebo se pletu?
1: Určitě. Mě v rodině, protože jsme to v to zemědělství měli a já jsem maturovala na přelomu revolučním, tak jsem vlastně nevěděla, co se mnou, tak mě dali na vysokou školu zemědělskou a vystudovala jsem agronomii. A poté jsem ale zase, jak jsem byla hyperaktivní, tak jsem měla rychlé děti a v rámci tohoto sebeuvědomování se jsme v roce 96-97 s mým mužem tehdy si řekli, že víno vlastně vozil on z Jižní Moravy a tam jsme jezdili za jeho rodinou. Tak jsme si řekli, tak proč tady v této konstelaci nezaložit obchod vínem, vinotéku, snad druhou v republice, a pustili jsme se do toho.

0: Vladimíra Mrázová je hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Tak vy jste nás už přivedla k tomu vínu. Je jednoduché s partnerem začít debatovat o společném podnikání?
1: V té době 95. 6. let, když nám bylo 25, to je velmi jednoduché.
0: Kdo byl ten tahoun?
1: Jsme se, myslím si, velmi dobře doplňovali. V podstatě nás k tomu přivedla návštěva vinotéky ve Buchlovicích v té době, a kde jsme byli nadšení prvními přívlastkovými víny nebo lepšími jakostními víny vůbec, které se dělaly. A jeli jsme zpátky a vraceli jsme se se svými malinkatými dětmi a řekli jsme si, my to chceme dělat taky.
0: Kdo to řekl první, Vlaďko?
1: No, já jsem zároveň marketingový ředitel, tak se mě ani neptejte radši, takže já si myslím, že jsem to řekla já a myslím si, že můj muž si myslí, že to řekl on.
0: Z dnešního pohledu velká odvaha, krok do neznáma.
1: Z dnešního pohledu určitě, ale tak, jak dneska mladí lidé začínají, tak to je skvělé a řekla bych, že tím, že jsou odosobnění ještě tím režimem, který byl předtím, nepoznali ho, tak ty začátky jsou skvělé, že to zkouší, dělají, ale je to těžké.
0: Co je v tom nejtěžší? Vy jste měli ideu, jeli jste spolu tím autem, a sice se milovali, dvě malé děti, všechno jste táhli společně, ale co bylo to těžké?
1: Těžký byl jeden moment, kdy jsme první vinotéku si řekli, že chceme udělat na Vranově. Znali jsme tam tehdejšího pana Kastelána Janíčka, viděli jsme prostor nádherný hradní a udělat tam vinotéku. On byl velmi opatrný, ačkoliv jsme se znali už za studií, jsme tam jezdili opravovat hrady a zámky s naší skupinou Pozafeus, spolek pro záchranu feudálních sídel, jak jsme si tedy říkali, založen spolužáky na Vysoké škole zemědělské. No, ale pan Janíček řekl, že spíš se neodvažuje a přesunul nás k úžasnému člověku, Kastelánovi Bítovskému, který byl nadšen, řekněme, a dal nám nádherný, původně gotický sklep ve skále, kde vlastně je vinotéka dodnes. A co bylo těžké, když se ptáte, tak byl první den, kdy jsme tam nainstalovali, vybrali jsme vína, věděli jsme, že jsou dobrá. Naše filozofie byla otevřít všechna vína, co vybereme, to znamená 55 druhů, všechna je mít k ochutnání těm turistům, těm hostům bítovským a udělat tam expozici nějakých starých lisů, sudů, výstavku. To všechno jsme v tom krásném sklepě, velkém sklepě udělali a čekali jsme, kdo přijde.
0: Kdo přišel.
1: Komu to bude chutnat. Kdo zaplatí z těch lidí. A to, co jsme do toho investovali, jestli jsme to nevyinvestovali úplně zbytečně. No, první tržba v 6 hodin večer nás mile překvapila a nechci říct, že by to bylo na nějaké velké vydělávání peněz, ale na uživení rodiny dalších 10 let. Bylo krásné, skoro 10 let zaměstnání.
0: Důležitý je vždycky název. Vy jste se pojmenovali Archa.
1: Ano.
0: Koho to napadlo? To je dobrý název.
1: Takže když si beru svůj primát vymyslu svého životní etapy, tak tu archu to vymyslel určitě manžel. Vinotéka Archa, ale jak jsme dělali společně věci, tak vlastně přišel z několika návrhy a ten tam sednul.
0: Vy jste spolu riskovali, vy jste si spolu užívali úspěchu, ale nakonec vás to všechno rozdělilo, nebo jak to bylo?
1: Dá se říct, že ano. Že
0: co se stalo?
1: I moje hyperaktivita, i ten tah určitý na bránku v rámci mé povahy, tak já jsem v podstatě v určité době jsme oba dva věděli, že už musíme jít od sebe, že bychom měli mít každý svůj biznis a pokračovat dál, ale stalo se to jednoduše. Dostala jsem ale velmi zajímavou nabídku v určitém momentě, kterou jsem využila. Patrně jsem si to lustrovala a v rámci rodinné porady bylo schváleno, dostala jsem nabídku pracovat pro dva lidi, dva investory, dostala jsem nabídku dostat se blíže k vinařství, ke kolegovi tehdejšímu našemu dodavateli slámového vína, Oldřichu Drápalovi mladšímu, který vlastně to víno tehdy vyrobil jako první v republice a my jsme byli jako jedni z první, co to prodávali. A to byla pro mě výzva, kterou jsem opravdu využila, to, že si mě našli, otypovali si mě, dostali referenci ze dvou míst a jsem dostala nabídku nějaké nejdřív spolupráce na dohodu, takže to vytváření budoucího Sonberku probíhalo částečně ve Vinotéce Archa po dobu půl roku, než jsem vlastně mi byl nabídnut zaměstnanecký poměr. Byli jsme v té době tři zaměstnanci. A tak to začalo.
0: Tak nám ještě řekněte, co je toto slámové víno, ať se taky poučíme.
1: Slámové víno je typ desertního vína, to znamená, že se používá na závěr slavnostního většinou menu. A je to víno z hroznů, které se sbírají v říjnu, většinou z aromatických odrůd nebo z odrůd s vyšší kyselinou, což jsou například tramín, pálava, může to být irlandské šedé. A nechá se na slaměných rohožích po dobu zimní, jak který vinař, ale tento vinař Stanley Olda, který si to udělal jako závěrečnou středoškolskou práci, když mu bylo 18, tak ten to nechával 6 měsíců podle na slaměných rohožích vysušovat. Vytvoří se vám skoro rozinky z hroznu, musíte to probírat pečlivě, pak lisujete celé bobule a velmi dlouho vám kvasí víno, které potom je velmi sladké. Voní jako fíky, med, lesní med a různé ovoce a je to takový malvas, jak říkáme. Takže výborně se snoubí k slaným foie gras, k husím játrům nebo nějakým sýrům s modrou plísní, nejlépe roquefort. A nebo jen tak, já tomu říkám nejzdravější zákusek po kávě, si dát trošičku toho alkoholu a glukózy. Není nic lepšího.
0: Tak si musíme dát písničku, protože já musím polknout.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval vinařku Vladimíru Mrázovou. Vy jste taky degustátorka. Jaký talent musí mít člověk, aby se stal degustátorem? Dokonce v mezinárodním měřítku vy jste.
1: Talent má většinou dán od Boha. Uh-huh. Jen ve velmi malých případech se stává, že opravdu člověk nemůže být degustátor, možná i z důvodů, které jsou třeba dány fyziologií, ale 98% lidí, když si řekne, že chce být degustátorem, ať už vína, čaje, kávy, tak by to mělo zvládnout. Musí mít dobrou chuťovou paměť, dá se říct, no a musí se mít dobrého učitele a musí se tomu trošku věnovat.
0: Kdybych teď vám zavázal oči a dal před vás 3 různá vína, poznala byste, co pijete?
1: Poznala bych jejich kvalitu, ale myslím si, že na 75% bych nepoznala odrůdy.
0: Vedle té chuti nebo chuťové paměti, jak říkáte, tomu teda úplně nerozumím, popravdě. Co to znamená?
1: Když se vínu věnujete, musíte ho samozřejmě ochutnávat. Pít také, ale zejména ochutnávat. A vy si vzpomenete, jaké víno jste pil třeba před 2-3 lety, pokud máte vlastně ten základní someliérský, nechci říct kurz, ale už someliérské
0: zkušenosti.
1: Dneska se tomu říká someliérské, ale můžeme tomu říkat vinařské nebo zkušenosti v tomto oboru, tak si vlastně pamatujete, jaké víno jste pil. Takže když mi zavážete oči a dáte mi víno, které jsem já už někdy pila, tak určitou vylučovací metodou se pravděpodobně k tomu vínu dostanu a když vás budu chtít trošku napínat, tak budu vykládat o půdě, o vinaři, co má rád, jak jsem ho poprvé potkala a vy budete překvapený, co všechno o tom víně nevím. Nicméně toto je základ poznávání vína, ne odrůdy, protože odrůdy můžou být v dnešní době opravdu mít velmi široké možnosti, aromatické, chuťové, jsou milérky z různých koutů světa a každý ten kout světa tomu dá jiný charakter. Takže neřekla bych podle odrůd, ale i podle paměti poznáte víno.
0: Jak poznáme špatné víno, když si chceme koupit na víkend víno pro přátele, tak abychom nekoupili nějakou směsku. Kdysi se slovo směska používalo v tom hanlivém výrazivu, dneska je to asi běžné i pro kvalitní vína, nebo se pletu?
1: Slovo směska se ve vinařské branži nepoužívá. Řekne se kivé nebo kupáž po česku, nebo taky je to trošku slangový, nový výraz, ale směska je přece jenom trošku hanlivé, když tomu člověku, který se celý rok snaží vytvořit dobré víno, řeknete směska, tak je to trošku pro něj taková, trošku je mu to líto, protože ta vinohradnická, vinařská práce, zejména vinohradnická, je velmi těžká. Uhum. A dobrý vinař už musí být opravdu dobrý technolog, nemůže víno. Víno se občas zadáří každému, ale dobrým vinařům, jak jsou teďka hodnocení, tak opravdu už musí vědět, co dělají a už je vyšší divčí.
0: A jak poznáme to špatné víno?
1: Poznat špatné víno, člověk je vytvořen k dobrým věcem, takže on ví, co je pro něj dobré a co je špatné. Takže i my říkáme, když máme svoje klienty, jak už na Sonberku nebo kdekoliv pijeme víno, tak mám své přátelé z různých oborů, fotografy, sportovce, skláře, grafiky, a kteří rozhodně znají velmi dobré a špatné víno. Prostě buď mu chutná nebo nechutná, jenže je tam jeden moment, kdy vlastně oni už to víno mají trošičku napité. A jak poznat špatné víno odborně, když to tak zjednoduším do jedné věty, nebo nechci říct odborně, ale když to zjednoduším do jedné věty a budu se dívat na nějaké zkušenosti svoje s vadami a nedostatkami vína, tak o kterých jsou popsány knížky, takže koho to zajímá, může si nastudovat nebo jet za panem doktorem Malíkem na školu, který tady tyto věci zná, tak je to relativně jednoduché. Když je víno buď příliš světlé nebo příliš tmavé, když není číré, když je nějak zvláštně zakalené a tiché víno bublinkuje, což by nemělo, tak už je to náznak. Když je víno příliš světlé, je tam pravděpodobně hodně síry. Když je příliš tmavé, je zoxidované. Přičichnete, přivoníte, víno vám nevoní nijak. A to ještě není známka špatného vína, ale nemusí vám vonět ovocně nebo kořenitě. Páchne vám jako hadr někde zapomenutý v koupelně. Pravděpodobně víno chytlo pachuť po korku. Ne, každý korek je prostě dobrý a umí pokazit víno. Když ochutnáte, víno je hořké, nebo má nějaký nedostatky chuťový, které se vám zdají zvláštní, že to ani nemůžete poluknout. No, tak prostě tam je asi 15 možností, co tomu vínu může být obrazně řečeno. Takže je potřeba ochutnávat a je dobré začínat s někým.
0: To nejlepší víno, co jste kdy pila?
1: Jedno z nejlepších, víte, teďka zákeřná otázka. Já už jsem do té, v té branži tak jakoby zažraná, že...
0: Já myslím, že řeknete, já už jsem toho tolik vypila.
1: Já už jsem toho tolik vypila, že si teď nemůžu vzpomenout. Spíš taková osudová vína si myslím, že nejlepší se nedá říct, protože pořád v současné době jsem překvapená krásou některých vín a pořád se učím. A osudová vína určitě byla přívlastková vína od pana inženýra Josefa Peřiny, který zakládal Mikrosvín Mikolov, tehdy ještě ZOD Mikolov, udělal první ledové víno z Rieslingu rýnského. To bylo pro mě zážitek, udělal výběrové Chardonnay 99. To si pamatuju doteď, kdyby mi to víno někdo dal poslepu, tak ho asi poznám. V zkušenosti ze světa, v cestování, sledování velkých vinařství, když jsme vlastně začali vytvářet Sonberg, tak jsme byli ve Francii, návštěva malého vinaře v Burgundsku a jeho Chardonnay byla taková, že to tak víno taky nezapomenu. No a tak dál bych mohla pokračovat.

0: Vladimíra Mrázová, Jaromír Ostrý, Stříbrný vítr. Když jsem před časem přijel na Sonberg, byl to takový zvláštní zážitek. Blížili jsme se ke kopci, na jehož vrcholku stála nádherná budova, která vůbec aspoň mě nepřipomínala vinný sklep. A tak se ptám, jak vlastně ten Sonberg vzniknul, jak se narodil?
1: No, cesta byla složitá, ale ten porod byl poměrně z mého pohledu rychlý. Dva investoři, majitelé si řekli, že chtějí mít svoje vlastní víno a našli si skladmistra, který by jim ho mohl udělat v potenciál, velký talent, výborné víno, dělal už v té době a nějakých možná pár lahví vína, pár tisícovek pro vlastní účely. Bohužel mám pocit, že si vybrali mě někde ve Aroše jako obchodníka vínem, kde jsem dostali doporučení a já jsem jim možná trošku překopala plány tím, že vlastně jsme začali s tím Oldou, vlastně my dva výkonní pracovníci vytvářet systém, který opravdu směřoval k kvalitnímu vinařství světového formátu, protože hold jsme tak nějak byli nastavení, jeden ve výrobě, druhý v obchodu, v marketingu, že jsme se sešli a naraz to začalo jít. Takže v roce 2003-2004 jsme vytvářeli na základě těch určitých filozofií, že opravdu majitelé chtěli mít co nejlepší víno, aby jsme k tomu dopracovali, aby jsme se uživili, tak jsme museli mít vlastní vinice. Našli jsme Sonberg s panem inženýrem Peřinou, protože to byl pro nás guru vinohradnictví a je. Tak s ním jsme se obcházeli vinice a ten vlastně viděl Sonberg tehdejší, tak řekl, kdyby před 20 lety měl někde pěstovat drévo, tak je to tam a tam budeme mít pomerančovou kořenitost ve víně, že nejenom vůně v nose, ale opravdu specifické chuťové vlastnosti.
0: Pořád jste věřila?
1: A já
0: neměla jste někdy chvilku, kdy jste si říkala?
1: Ta chvilka přišla později. V tom daném momentě to byla taková výzva toho, co člověk ví, že by mohlo fungovat a ví, že to ten skladmistr dokáže dopracovat, takže vlastně se začaly skupovat pozemky na Sonberku, kdo nechtěl prodat, tam se vyměnili, koupil se jinde, vyměnil a to byl takový moment pro mě určitého velkého štěstí, že se povedlo udělat ucelená plocha 40 hektarů na poměry 2003 zcela neobvyklá. No a my jsme byli, ale já jsem byla, pracovala v Brně v bytě s pronajatým, skladmistr v Pouzdřanech ve starém sklepě.
0: Co na to vaše děti?
1: Děti s nimi to bylo. Oni už jsou v podstatě narození ve vinařském světě, takže oni první fotky jsou z Bytova mezi studii, když byla Aničce 2 roky, synkovi Ondrovi 3. Takže oni v té době byli v růstu, museli chodit do kroužku a takže jsem pracovala do 3 do 4, od 4 do 8 se běhalo kolem rodiny, do 10 a od 10 zase do rána se dělali nějaké praktické věci pracovního rázu, takže bylo to strašně, strašně náročné.
0: Kdo přišel s tím nápadem, že Sonberg bude taky na dálku už vypadat jako něco výjimečného, ta budova?
1: Tam si myslím, že byl jeden z velkých zlomů. Scelení pozemku, geologický průzkum, výsadba těch nejlepších odrůd. 2004-2005 práce ve starém sklepě, tady na koleně v podstatě tohoto všeho. A mým úkolem bylo začít obratovat vína a začít vytvářet značku. Název, adjustáž, barvy, to, co s tím všechno souvisí. No a pak přišel moment, kdy majitelé si řekli, že by mohli udělat buď nástavbu na starém sklepě, anebo opravdu na tom Sonberku postavit uprostřed vlastních vinohradů něco nového. A tento moment byl těžký, zpočátku lehký a pro mě krásný. Mimo to všechno jsem dostala na starost vybrat architekta. A vybrat jim třeba určitou skupinku architektů. Pak se rozhodlo, že se bude dělat výběrové, soukromé výběrové řízení. A takže to byla pro mě nádherná doba, kdy jsem se učila i něco nového. při tom všem, při tom, protože jsme měli jasně nastavenou v uvozovkách tabulku, kolik chceme prodat z toho

0: samozřejmě ten vítězný projekt, jeho architekt Josef Pleskot, já mu říkám genius loci. Prostě on cítí, jak vztah toho klienta k té své práci, on mu dotvoří potom ten tu architekturu, respektive vytvoří mu dům nebo stavbu nebo celé objekty.
1: Do Sonberku jezdí spousta zajímavých osobností. Vy je tam vítáte. Které to setkání bylo pro vás nezapomenutelné?
0: To krásné setkání bylo setkání například s Adrianou Šimotovou, což bylo vzácné. Bylo setkání s Markem Ebenem, kdy k nám přijel poprvé, tak se to povedlo i Sonberku. Bylo nádherný předletní počasí a 7:30 večer, západ slunce na terase, sklidňá se krajina. Ze Sonberku je opravdu asi nejhezčí pohled na Pálavu, na jezera.
1: Čili všechno klaplo?
0: Všechno klaplo, ale Marek nějak se ani nemohl dostat nahoru po těch římských pleskotových schodech. Zůstal tam a koukal v nehnutě. My jsme mu tak přinesli židličku a zase nehnutě, protože opravdu to vnímání té krajiny
1: atmosféra
0: bylo nádherný. No.
1: Co mu chutnalo?
0: On je dost složitý, protože on má rád veltlíny, které my třeba už nepěstujeme, a jeho žena má ráda tramíny. Takže na Sonberk se zastavuje pro tramín pro paní manželku a má rád naše vína, v podstatě jakákoliv, riňáky, suchý tramín, ale vím, že má v oblibě i ten Veltlín, kde jezdí zase dál.
1: Bylo to pro vás těžké takhle si stoupnout před známé osobnosti a vyprávět jim o víně, říkat příběhy těch jednotlivých odrůd?
0: Přiznám se, že nebylo, protože jsem drzej zpratek a jakmile začnu mluvit o víně, tak vlastně se do toho zažeru, takže ani nevím, s kým mluvím. Na druhou stranu mě naučil obchod vínem v Arše jedné věci, že nikdy nevíte, kdo za vámi přijde. A vždycky je strašně důležité tomu člověku, když přijde ve špatné náladě, dát víno tak, aby odcházel v dobré. Většinou se to daří a neřešíte, jestli je takovej nebo makovej, takže to jsem se naučila v té obchodní branži.
1: Jaký vinný příběh vyprávíte nejraději?
0: To jste mě zaskočil. No, příběh Archy, příběh Sonberku, to jsou moje osudové věci a ty mají v sobě tolik zvratů a úryvků, že jsem z toho i sama překvapena někdy. A v podstatě mě baví příběhy relativně moderních vinařství ve světě, které vznikají ale ve starých vinařských, historicky v starých významných zemí, jako je Francie, Itálie, a tam příběhy mladých lidí, kteří dělají ať už třeba ve Francii biodynamiku nebo v Itálii vznik takzvaných super toskánských vín. A baví mě samozřejmě příběh pana Mondaviho, co všechno udělal v Kalifornii jednoho dne.
1: Co všechno
0: Kalifornie,
1: udělal?
0: Co všechno udělal. Prostě podařilo se mu srovnat v slepé degustaci kalifornská vína s velkými francouzskými a vyhrát. A od toho momentu je tam 15 000 hektarů v Napavoli, v Sonomavoli a všichni Američani pijou jenom americký víno. A já si říkám, že
1: třeba jednou.
0: Třeba jednoho dne se povede na Moravě udělat něco podobného. Chce to samozřejmě ten marketing, chce to trošku štěstí, ale už teď víme, že nejsme horší než svět. Jsme stejní jako svět.
1: A jsme v něčem
0: lepší.
1: A v čem jsme lepší, my, moravská vína?
0: Ve dvou věcech. Máme, když jsem přijela do Jižní Afriky a na vinařství, které teď vlastní jeden z významných Čechů, ale to je mimo souvislost, tak mě uvítala ve vinotéce mladá slečna a jako všechny ostatní, ale viděla můj špatný přízvuk, tak se zeptala, slyšela můj špatný přízvuk, zeptala se, odkud jsem. Tak říkám z Česka a ona říká, vy máte vás znám, to znám, Česko znám. A já říkám, aha, to řekne buď pana Havla, nebo pana Haška, nebo

na Jágra. A ona říká, máte nejlepší přírodně sladká vína na světě. A to je pravda, že Morava, potažmo Čechy, tak opravdu umí udělat nejlepší přírodně sladká vína na světě. A v čem máme marketingový potenciál, tak je pálava. Takže asi nejsložitější část etapy sonberského vytváření Sonberku byla v roce 2004-2005. Už jsme měli vybraného architekta, ale začali jsme stavět až v roce 2006. Jednak stavební povolení a jednak i rozhodnutí majitelů, že opravdu budou investovat do úplně nového vinařství, sice krásného, ale taky, které stojí určité peníze a ty peníze musíme pánům majitelům jako firma vracet, takže aby jsme měli na uživení, na odpisy, aby to mělo určitý samozřejmě ekonomický podnikatelský efekt, tak to byl rok 2006, kdy se rozhodlo, že se opravdu bude stavět a ještě v tom létě jsme řešili, že by se třeba nestavilo vůbec, tak to jsem si ukápla slzičku, že, ale samozřejmě bylo to právo investorů třeba to neudělat.

už vím, ve vzduchu cítím, že se blíží k nám teď stín, lež potichu stéká, už ji cítím v ústech tvých.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Vladimíru Mrázovou, vinařku, obchodní ředitelku vinařství Sonberg. Dnes se hodně mluví o tom, že je potřeba pomáhat ženám, že by měly být nějaké kvóty, jak by se ženy dostaly do vedoucích pozic v nejrůznějších firmách. Když to slyšíte vy, co vy na to?
1: Obzvlášť ve vinařském oboru. Je to opravdu téma v dnešní doby. Věřím, že ženy to v některých případech nemají lehké, ale přiznám se, že se tohoto tématu moc nechci účastnit, protože si absolutně nemůžu stěžovat na nic ve svém životě, co by mě jako ženu znevýhodňovalo. Maximálně při degustacích prvních 5 minut se na mě pánové toho našeho oboru dívávali
0: s
1: nějak určitou nedůvěrou. Obchodní partneři, když jsem nabízela víno, tak si říkali, že ta holka může rozumět, ale říkám, je to 5 minut, které se mi potom stonásobně vynahradili, takže třeba někdy to máme v začátku těžší, aby jsme ve své pozici přesvědčili, ale pak to zase máme lehčí.
0: Máte někdy chvilky, kdy pochybujete o sobě?
1: Pořád.
0: Třeba fakt?
1: Pořád. Já to mám nějak v genech nastaveno, sice vypadám sebevědomě, ale pořád mám pocit, že to není dobré.
0: A kdy to přichází, tak zpravidla?
1: Třeba v pondělí.
0: Tak to je dobrý začátek týdne. Ano.
1: To možná znáte. V pondělí v pět hodin má člověk pocit, že v tom týdnu nic neudělá, nic nezvládne, nic nevychází a všechno je vlastně špatně, nebo všechno jsem udělala špatně. A pak se to zase začne nějak srovnávat.
0: Kdyby vám někdo sáhl na Sonberg?
1: Tak to je dost těžko. Kdyby mi někdo začal říkat, že Sonberg není dobrý a podobně, tak by se ho snažila přesvědčit, že je. A první asi z věcí je, bych řekla, tak přijďte, ukážu vám, jaký je a pak si uděláte svůj názor.
0: Je to kus vašeho života? Taky kus vašeho srdce?
1: No, je to pořádný kus mého srdce a myslím, že moje děti se určitě nezlobí, když to považuji za takového třetí, jako z toho ženského pohledu, za takového to třetí dítě, kterému člověk věnoval kus života.
0: Já jsem byl na vaší přednášce, chodili jsme kolem těch lahví a těch sudů a vy jste popisovala víno, které jste měla ve sklenici a od vína k vínu. Já jsem si tak říkal, že vy toho musíte taky dost vypít, ne, za tu přednášku. Pokud nemáte takové ty sklenice, jak ve filmech bývají, že vypíjí několik piv a zatím pijí jenom tak decánko.
1: No, říkám tomu doušky. Pracovní doušky, to znamená, že vy jste byl na ochutnávce 6 vzorků možná, tak já jsem měla 6 doušků vína, vaše společnost měla možná o něco víc, ale to je práce vinařská. Možná bychom na to měli mít nějaký speciální, uvolněnější přístup ze strany státu, ale já lobuju za to, aby jsme si mohli dát skleničku vína u oběda, stejně jako celá Evropa. Věřím, že se to jednoho dne povede.
0: Nosíte si práci domů?
1: Nosím. Myslíte víno? Samozřejmě také. Doma potom nastává ten správný čas, kdy člověk mezi tou 6., 8. hodinou vypne a ten moment toho přepnutí některými kolegové nebo přátelé, odběratelé popisují jako lupnutí korku, vytažení korku z vína a v tom momentě začnete odpočívat, relaxovat a pro mě 2-3 deci vína večer nejsou žádná míra. Že to hlídám, aby to nebylo příliš moc víc.
0: A spíte sladce potom?
1: Velmi sladce doporučuji všem, maminkou počínaje, ať si dává 2-3 deci červeného vína na noc a žádné potíže s buzením se nad ránem neexistují.

0: Jaromír Ostrý, Vladimíra Mrázová, Stříbrný vítr. Jste šťastná, Vladimíro?
1: Jsem šťastná.
0: To je všechno, co k tomu řeknete? Důvod k tomu štěstí?
1: Aha, to mám říkat i důvody. V podstatě říkám dva a ty jsou, že mám práci, která mě baví a děti, které jsou šikovné a zdravé. A mám lidi kolem sebe, co mě mají rádi. A to ostatní, to už je prostě život.
0: Máte taky ráda hory? Co pro vás ty hory znamenají?
1: Čím dál víc, jak je člověk v koloběhu růstu dětí, práce, vytváření v práce, tak si toho nevšimne, ale potom v určitým období se všechno trošku sklidní a potřebujete víc relaxovat, abyste zase mohl tu práci nějak zvládat a ty hory jsou obrovským odpočinkem, jsou daleko pro mě důležitější než moře, ale já tomu říkám takzvané, mám pro sebe takzvanou ideu nebo myšlenku bydlení jednoho dne nebo pít nebo zůstávat na místě, kterému říkám VSLV.
0: Což znamená?
1: Což si myslím, že je taky takovým udržovatelem štěstí. A VSLV je voda, taková jakoby soustažnost na jednom prostoru, kde se nachází voda, skála, les a nejlépe víno, po případě jeho alternace, samozřejmě révu tím myslím. A to tak, že mi je jedno, jestli pak budu bydlet v Maringotce. Ale když najdu to místo, a vy jste říkal, že jste z Vysočiny, tak já jsem si píchla na mapě do Bobrůvky. Tam takové místo je v určitý momentě, tak si myslím, že pak je člověk šťastný s přírodou.
0: Mají vinaři nějaký pozdrav?
1: Ano, mají. Ani ne tak vinaři, ale odběratele vinařtí. A ten není do slušných uší posluchačů.
0: Fakt?
1: Zkráceně tomu říkáme OPčko. A pro mě je to docela novum, ale musím se nad tím bavit, že to je opravdu takové specifické. Oni vám to někteří lidé řeknou.
0: No, teď jste nám dala, protože všichni naši posluchači budou přemýšlet, co to je to OPčko. Tak snad někdy jindy.
1: Přemýšlej.
0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý, Vladimíra Mrázová. Moc děkujeme za návštěvu a co vám daří.
1: Děkuji moc krát a budete vítáni na Sonberku. Naslánou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.

0: ráno, raničko. Ani se mi nechce dopovědět větu, abych vám neskazil ráno. A tak jen pološeptem a důvěrně. Léto brzo zapadne do podzimu. Uvědomujete si to? Doposud nám k oblečení stačily kraťasy a tričko, ale už to zase začne. Dětem školní zvonění a nám Vánoce na krku. Odpusťte mi, prosím, dneska ještě budeme dělat jakoby nic a ještě si užijeme letní odvázanosti, nesešněrovanosti posledních dovolených, ale neubráníme se ani zamyšlení o chvílích, kdy nám v hlavě začne někdy šťourat nepříjemná trampota samota. Narazil jsem totiž na termín epidemie osamělosti. Ale jako bych nic neřekl, je ráno, raníčko, na stole mám kafíčko, do toho dám srdíčko a možná se dostaví štěstíčko. Brr, taky se vám někdy dělá ze zdrobněli na nic. Když dovolíte, rád bych byl vaším dnešním průvodcem. Zcela rozkoukaný 40-kilometrovou ranní jízdou po D1 do Prahy si s vámi rád poslechnu, jak hvězda 60. let Lilka Ročáková zpívala o horkém létu, kterého jsme si letos zatím užili dostatečně. Ale v úvodu ještě omluva. Volal mi kamarád Franta Novotný, že se při svém vysílání spletl v datu a oznámil, že bude vysílat dneska. Skutečnost je ale taková, že jeho vysílání je na programu až 6. září. Dneska je vaším asistentem při probouzení spisovatel a textař Jan Krůta.
1: Český rozhlas 2.

jarem často začínají a v létě se rozvíjejí nové vztahy. Nové přátelské vztahy, někdy i zamilované. Jsou proto příhodné podmínky. A určitě platí, že se nejedná jen o mladé lidi, kteří mají život před sebou. Dveře k seznamování a navazování nových vztahů jsou dokořán pro lidi bez jakéhokoliv věkového omezení. Já jsem jednou před létem dostal šťastný nápad a bylo z toho asi 7leté týdenní pokračování na žluté stránce v 500 000 nákladech časopisu Mladý svět. Lámala se 70. a 80. léta, o mobilech, internetu a umělé inteligenci se nám ani nesnilo a knihy a časopisy lámaly rekordy svých nákladů. Na čtvrteční nové knihy se stávaly před knihkupectvími dlouhé fronty a letní kina byla příležitostí vytáhnout dívku svých snů někam za řeku, kde se promítaly francouzské veselohory. Rád bych i vás vzal dneska na výlet do seznamování těch let, abychom si uvědomili, co všechno krásného jsme my pamětníci prožili, o čem bychom našim potomkům mohli a možná i měli vyprávět a některé nápady našich let nezralých třeba zkusili použít pro nalezení nových přátel i v současném věku. Vybavujte si možná ještě se zavřenýma očima první věty, které jste slyšeli od svého partnera. Oživujte vzpomínky na svoje lásky i trapasy z rozpaků. Ale proč mluvit v minulém čase? Možná se k mladým přidejte a osmělte se oslovit i příjemné blízké a zažít s nimi hezké chvíle. Můj šťastný nápad se jmenoval schválně trochu archaicky namlouvání. Během 6 dalších let jsem pak přečetl na 15 000 namlouvacích dopisů a absolvoval tak, samozřejmě jen dálkově, seznamovací školu života.

okolnosti kolem přátelství, zamilovávání, milování a vztazích vůbec se za těch 50 a více let hodně změnily. Všechny změny určitě nebudeme vyjmenovávat, jen jeden detail připomenu. Všimli jste si třeba významového posunu ve slovech přítel a přítelkyně? Základní a původní význam slova přítel je jasný. Pak máme lidi, se kterými si píšeme na Facebooku a ti jsou taky označováni jako přátelé, i když jsme je většinou nikdy ani naživo neviděli. Ale budiš, nějaké zpříznění asi bylo, když klikli na váš článek. Ale slovo přítel a přítelkyně znamená nově také hovorově někoho velmi blízkého, dříve ve významu někdo, s kým chodím. Jedna z těch velkých změn, které mě zaujaly v poslední době také, byl ale hlavně výrok americké editorky magazínu Playboy, která ve své úvaze prý vynesla podle ní hodně revoluční myšlenku. Není prý nic špatného na tom, když ženy touží po mužích. To se mi ulevilo, vážení, hurá, že by trendy jít před čelem vzad byly konečně minulostí. Pánové, muži a chlapi, jásejte, byli jsme vzati na milost. Blbost zase rozkvetla revolučními myšlenkami a v okurkové sezóně jsou jim dveře médií otevřeny do kořán. Tuhle zase známý sportovní komentátor oznamoval, že mají k ruce nový podrobný manuál Evropské vysílací unie pro televizní přenosy ženské atletiky. Mají se omezit dlouhé detaily na části těla, pozor na nízko umístěné kamery a na zpomalené záběry. Zatímco mlátící se ženy v zápasech, kde stříká krev, si prohlédnete zcela nepokrytě. Mistrná čeština nám nabídla příhodné slovo nepokrytě. Ano, ten výraz je pokrytectví. Čím více drsnosti vídáme běžně v thrillerech a detektivkách, tím dříve se dozvíme, že ženy při plážovém volejbalu budou muset třeba nosit trenky po kolena. Falešná prudérnost a pokrytectví. Oblékání jsou zatím ještě nepřišlo, ale co když zítra? Já se raději vrátím o 50 let k těm několika tehdejším příběhům a přečtu vám pár autentických ohlédnutí, která jsem tehdy dostal poštou. Vzpomínky jsou v nich zachyceny s láskou, někdy s radostí a někdy naopak s potřebou vylít kyblík svého smutku, který se už nedal unést. Sbírka namlouvacích autenticit nás nutí k zamyšlení, cože je to za svět, ve kterém jsme se na stará kolena ocitli. Ale buďme v klidu. Vzpomínáte na ten krásný pocit, když jste v poštovní schránce našli dopis? A třeba i zamilovaný dopis? Jak jste ho nesli tajně domů a na záchodě ho tajně louskali? Ale minulost je fuč. Žádný zbytečný sentiment. Pokračujeme kuriozitami. Nejdelší namlouvací dopis, který jsem tehdy přečetl, měl 26 stran vzácně kdy psaných na psacím stroji. Nejkratší pouze dva řádky. Milovali jsme se jako dva holuby. Pak se na mě vykašlala, vrátil jsem se k pivu. Při čtení jsem dopisy třídil, některé nutně redigoval, povolená anonymita pisatele dovolila překročit tehdy respektované hranice. Nejstarší pisatelce bylo 96 let a nejmladšímu 4 roky. Nakreslil šišaté srdíčko. Nejaktivnějšímu dopisovateli bylo skoro 70 a přebásnil 60 otištěných příběhů, všechny tímto stylem. A protože se velmi milovali, ve svatební síni si ano dali.
Pro nás by to mohla být příjemná chvíle pobavení a zamyšlení nad námi samými, protože pro nás starší to znamená vzpomínky na léta dozrávání. Pro mladší a mladé posluchače pak asi kroucení hlavou nad nepochopitelnými způsoby života rodičů a prarodičů, kteří telefonovali z jakýchsi budek, klidně si lehali na trávu, pili jen, když měli žízeň, za to z kterékoliv hadice, a o milování nemluvili jako o souložení. Kulisy se mění, ale veškeré počínání vedoucí k počínání, nebo tedy spíše k početí, zůstávají úplně stejné. Bylo napsáno mnoho knih, v každé epoše existovalo a existuje spousta rádců, i těch nejchytřejších. Ale přátelé, všechno už tu bylo.

0: Začněme příběhem, který jsem nazval Kouzelný dědeček. Byl ošklivý podzimní den a ona se mi zdála už dlouho krásná. Studoval jsem tehdy na základní devítileté škole a občas, abych vypadal dospěle, jsem si k ní do malé samoobsluhy chodil kupovat cigarety. Stál jsem tenkrát zase u regálu a vybíral do košíku. V tom okamžiku vstoupil starý pán. Venku lilo a z něho déšť odkapával jak z hastrmana. Tiše pozdravil a otázal se té mé za pokladnou, jestli by mohl dostat půlku chleba. Ona mu neodpověděla, jen její ukazovák vystřelil směrem k regálu, kde leželo cosi žalostně oschlého a rozpukaného. Děda byl asi na té věci závislý, půlku chleba vzal a sněhou pyrotechnika vložil do košíku. Na pultě uviděl uzenáče a znovu se obrátil na mou tajnou lásku, zda by mu nemohla zavarit 3 ryby. Podívala se na něj, jako by nevěřila svým očím. Kdyby ji právě kousla do ucha kobra, nemohla by mít překvapenější výraz. Rychlostí kulometu ze sebe vypálila dávku slov v tom smyslu, že nemají nařezaný papír a že už stejně budou zavírat. Nestačil jsem se divit, takovou jsem ji neznal. Děda stál a smutně ji pozoroval. Popadla malý sáček na bonbony a strčila uzenáčům hlavy dovnitř. Děda zastrčil tu divnou kytici vedle moučné zrůdy v košíku a přistoupil k pokladně. Když zaplatil, trochu se napřímil a požádal o knihu přání a stížností. Po minutě úžasu mu byla předložena, děda ji otevřel, dal stranou přivázanou tušku a naposledy se ohlédl na mou princeznu. Pak vytrhl 3 čisté listy, pečlivě do nich uzenáče zabalil, pozdravil a odešel. V prodejně zavládlo hrobové ticho. Porušila ho ta, kterou jsem si chtěl tolik předcházet. Vynadala mi, co tam tak dlouho očumuji, a vysypala mě ze dveří. Děkuju ti, kouzelný dědečku. Kdo z nás by si po letech neuvědomil, že když jsme byli zamilovaní, byli jsme slepí a hluší kradám rodičů i přátel. Kouzelní dědečci, kteří by nám ukázali takzvaně nahou pravdu, jsou to, čemu se dřív říkávalo nedostatkové zboží. Většinou se k opravdovému poznání budoucího partnera propracováváme až léty. Růžové brýle ztrácíme často v okamžiku, když už snaha po přizpůsobování přímo bolí a změna statusu bývá komplikovaná. Jak je to možné? Přece jsme všichni chytří. Nějakou dobu možného budoucího partnera zkoumáme pod drobnohledem. Ale marně, vidíme to, co chceme vidět. Vzpomenete si třeba na první návštěvu v partnerově rodině, domě nebo bytě? Nezarazilo vás 10 párů bot rozkopnutých za vstupními dveřmi? Nepochopitelný zmatek na kuchyňském pultu? Kočka promenující se po stole mezi jídelními talíři? Všimli jste si, že maminka vaší budoucí nevěsty taky neuměla vařit? Že její táta měl červený nos od toho, jak usilovně připíjí takzvaně na zdraví? Kdybyste si tehdy uvědomili, že každá naše buňka obsahuje 46 chromozomů, přičemž polovina je otcových a polovina matčiných, možná byste se do známosti tak nehrnuli. Nebo jste se chlácholili tím, že partnera trochu předěláte?
1: Má vous jako pastér. a dal mi kytku aster. A neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v půl třetí,

0: protože jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Jan Krůta a nedělní Dobré ráno.
2: Na Dvojce a Pohodě.
3: Slyšeli jste? Snad v roce 66. dávno už bude všude mír. No a pak nějak předpovídejte budoucnost. Všechno je bohužel jinak. Někteří mý kolegové z práce mohou hodiny vypravovat veselé historky ze zákulisí, ze i toho světa ozářeného reflektory. Já, synek z dědiny, dnes půl hodiny autem od Prahy, kam jsme jezdívali s rodiči jednou za rok na výlet, jsem se až do dospělosti cítil handicapován. Jako puberťák jsem se v Praze choulil před označením venkovský balík. Existuje jediná výjimka mého dětského kontaktu s velkým světem. Jako dočasný kronikář obce mám doma dopis kdysi miláčka národa, herce Zlaté kapličky Františka Filipovského, kterého národ miloval i jako český hlas Louis de Finéze. Pan Filipovský tehdy po válce v roce 1947 psal dopis na obecní úřad u nás v Poříčí nad Sázavou a žádal o parcelu na stavbu chaty s opatrným recipročním příslibem lístků do národního. Tenhle mistr Zlaté kapličky měl dceru Pavlínu Filipovskou. Když jako malá v chatě pobývala s prarodiči od jara do podzimu, chodila u nás ve vesnici do místní školy a kamarádila i seděla v lavici s mojí starší sestrou Ivou. Ségra mívala na starost a vodila mě sebou právě k Filipovským. Byly mi asi 3 roky, ale pamatuji si všechno jako dneska. Chatu, Pavlíniny, rodiče i dědu a babičku. Pan Filipovský se nechal na zahradu vyhotovit pro nenechavce cedulku s nápisem Netrej krásné kvítí, neb ono také cítí. A konečně se dostávám ke vztahu s Pavlínou, matkou Pavlíny mladší z televize CNN Prima News. Jednou jsme se potkali po mnoha a mnoha letech, kde si v zákulisí pražské Lucerny, a Pavlína starší si i po letech postěžovala, že jsem jí a ségře tehdy čural na pískovišti do báboviček. Tak to vidíte, mám jedinou VIP vzpomínku z dětství a i ona je jaksi znehodnocena. Při této příležitosti si vzpomínám, jak jsem si později jako textař písní po dlouhá léta říkal, že nikdy nesmím použít do textu reálný letopočet, jako to použil textař písničky Normálně, která hrála před chvílí. Chybné prognózy vám pak budou lidi do smrti otloukat o hlavu. Ale ejhle, chybka se vloudila. V písničce Všechno na Mars jsem si zavěštil budoucnost, ale bylo to už míněno přeci jen daleko méně vážně. Letopočty 2005 a 2006 mi připadaly nesmírně vzdálené. A kde jsou ty roky dneska? Ještě loni bych odpověděl, voda je vzala. To raději letos spolknu, protože ještě před nějakými dny nám voda odtekla. Všechno

Viděl jsem dokument o zázracích přírody. Pozor, nemluvím o onom donekonečna natahovaném televizním zábavném pořadu. Oceňuji v něm velmi decentní scénaristické vymílání námětu, ale je to jen další důkaz, že hlad po televizní zábavě, zvláště teď v létě u tolikerých repríz, je neukojený a asi neukojitelný. Vytěžování známých do omrzení opakujících se tváří pro mnohé je blahodárné, pro mne mnohdy už neústojné. Stejní lidé, stejné vtipy, stejné veselé příhody, ale já se radši vracím k mému oblíbenému citátu nad pracovním stolem. Nejzajímavější na světě jsou fakta. Probíráme fenomén seznamování. Vracím se ke shlédnutému dokumentu o fenoménu namlouvání říši zvířat. Hovořilo se o pávech. Když na ně přijde chuť udělat si paví děťátko, páv rozprostře svůj nádherně krajkový ocas oky na pérech a chodí se chlubit za nevybarvenými roztouženými samičkami. Když některá oslněná krásou partnera svolí, páv vykoná, co je mu dopřáno a posléze párkrát vydá speciální vítězný výkřik samce dobyvatele. I když mají pávy asi mini mozeček, neúspěšný paví kolega, který neprošel samiččím výběrem, byl sice vyloučen z oplodňovací hry, ale není zas až tak blbý. Kamarád taky rád. Naučil se od soupeře jeho vítězný pokřik a najde si prý jinou samičku, nebo ona si dokonce svého samečka najde na základě okopírovaných výkřiků vítěze páva dobyvatele. Ať v souboji nevyhrál, sklízí díky podfuku. A pojďme vybrat další příběh, který je také založen na jisté lsti. Jmenuje se Holínky. Naši chtěli, abych si na prázdniny našel brigádu. Ale kašlal jsem na to a najednou byly prázdniny přede mnou a já neměl nic. Co dělat? No, zachránil mě hospodský. Před hospodou byl přívoz přes Sázavu. Děda, co tu léta převážel, byl marot a tak jsem naskočil hned druhý den. Chladivá šplouchající voda, raní mlha, nádhera. Ráno jsem nestačil pramici otáčet. Na druhém břehu je totiž chatová osada a oni k nám museli chodit nakupovat. Každé ráno nastoupila i holka, které jsem v duchu začal říkat Víla. Byla moc pěkná a pochlubila se, že v Praze zpívá s kapelou. Já se na oplátku vytahoval, že hrají big beatové kapele, ale nijak to na ní nezapůsobilo. Byl jsem pro ní vzduch. No jo, holka z Prahy. Věděl jsem, že ji musím nějak upoutat. Jednou, když stála na druhém břehu, naložil jsem ji samotnou, ale měl jsem svůj fígl dopředu dobře promyšlený. V teplákách a holínkách jsem terno udělat mohl těžko, ale nápad byl stoprocentní. Pomazal jsem si před jízdou holínky hořčicí. Když Víla nastoupila po prašku s nosem nahoru, cukl jsem pramicí, a to tak, že zavrávorala a složila se mi k nohám. Já vytáhl z kapsy buřta, mázl jsem si ho před jejíma očima o tu hořčici na holínkách a manifestačně jsem se do něho zakousl. Debile, stačila říct, a pak už jen zvracela do té stříbropěné. Přiskočil jsem, přidržel jí dlouhé, krásné, blonďaté vlasy Víly a Málky a chechtal jsem se na celé kolo. Ten večer jsem ji vzal na zkoušku naší nové kapely, která bude jednou lepší než Beatles, a ona přiznala, že zpívat před lidmi ještě nikdy neskoušela. No a tak jsme začali všechno zkoušet spolu. Ty prázdniny nám to docela šlo.

Trápil vás někdy věkový rozdíl s partnerem? Jednou jsem zažil moment, který mi vydal varování, i když se přiznám, že nevydrželo na dlouho. Seděl jsem s partnerkou asi v páté řadě v divadle. Hlediště na krásné šikmině, takže žádné problémy s výhledem. Se zástupy opozdilců se do hlediště vecpali mý známí. Asi si špatně přečetli vstupenky a až teprve teď zjistili, že měli přijít z druhé strany. Ale pozdě. Prošlapávali se miniprostorem před první řadou a orchestřištěm. On 75-letý šedovlasý, celoživotní elegán, ona sotva 50-letá energická žena. On s břichem a mírně nakloněný, pravděpodobně bolestmi v zádech, se prodíral hlava nehlava. Ona zachytila můj pohled z páté řady a pokynula s útrpným pohledem na svého partnera. Ty její oči vsloup mi utkvěly v hlavě. I když se celá léta chlubila s jeho světáctvím a přehledem, najednou jí bylo trapně, že k tomu starci patří. Do určitého přechodu mezi středním věkem a stářím ta velká věková mezera nikomu nepřišla jako problém. Nicméně, jako i v jiných příbězích, všechno už tu bylo, všechno bylo vyzkoušeno, všechno má svá pro i proti. Statistiky nic nevyřeší, lidstvo dál a dál řeší. Vybírám opačný příběh nazvaný Stará baba. Učila jsem na rok po fakultě na střední škole v menším městě. Do práce jsem jezdila vlakem z nedaleké vesnice. Jednou si naproti mě sedl kluk, odhadla jsem ho na maturanta. Sledovala jsem, jak nervózně listuje učebnicí angličtiny. Když ji odevzdaně zaklapl, zeptala jsem se ho, jestli nepotřebuje s něčím pomoct. Tehdy tady angličtinu moc lidí neumělo a taky neměli pádný důvod, proč by se cizí jazyky učili. Do ciziny se jezdilo jen na výjezdní doložku, což bylo povolení, které dostala jen malá část žadatelů. Neřekla jsem mu, že jsem učitelka a neptala jsem se na nic jeho. Každý den ráno jsme probrali jeden okruh konverzace. Kluk se jmenoval Petr a nebyl to žádný pitomec. Zpočátku se kroutil, protože se naší výukou bavilo i pár jeho kolem sedících kamarádů. Časem si na naši konverzaci zvykli a my si začali sedat dál od nich. Petr byl o 8 let mladší než já. Abychom se mohli víc soustředit, přešli jsme na půl hodiny až hodinu v kavárně. Pak jsme si díky hezkému počasí řekli, že je škoda být zavření nad kafem a učili se procházkami po lesních cestičkách. Je mi to trapné, ale já se do něj zamilovala a Petr se osměloval taky rychle. Kluci se mu smáli, že chodí se starou bábou, ale on to překousl. U něj doma si zvykli, že chodí na tréninky v ping-pongu. Pak nás jednou potkala kolegyně z naší školy a už to jelo. Petrovi ale bylo 18 a nechodil do školy, kde jsem učila, takže jsem si říkala, co je komu do toho. Pak u mě Petr jednou přespal a přiznal se doma, že jeho ping-pong jsem já. Vypukla aféra. Díky oné kolegyni jsem měla jako velká prostopášnice problém i ve škole. Bylo zle. Měla jsem svého kluka a on měl starou matrónu, jak se mu posmívali spolužáci. Ale pro Petra jsem byla vlastně první známost a počáteční krásný vztah přišel asi moc brzy. Nechápala jsem, dělala jsem všechno pro to, aby mu bylo hezky, ale pak jsem otěhotněla. Dala jsem výpověď a než se to u mě ve škole dozvěděli, přešla jsem na učňovku ve vzdálenějším městě, kam jsem už jezdila autem. Petr o mém jiném stavu nic nevěděl a se změnou místa zaměstnání jsme se přestávali vídat. Asi po dvou letech jsme se potkali. On už chodil na vejšku a když mě míjel, jen se pobaveně podíval na kočárek. Ale jen ahoj a pryč. Možná šel trénovat nějaký ping-pong. Chtělo se mi zakřičet,
Tvoje stará baba má miminko, ale podívej, má tvý oči.

Začnu citátem. Zamiloval jsem, zamilovat se je vroucné přání vypadat mladší ve stáří a starší mládí. Podle údajů, které jsem našel, vyšel nejstarší seznamovací inzerát v Anglii 16.9.1695. Gentleman 30letý, který říká, že má velmi značné jmění, oženil by se rád s mladou dámou, která má kapitál asi 3000 liber a chce o tom učinit i příslušnou smlouvu. Jaká je stupnice žádaných vlastností pro dívky dnes? No to jsem úplný mimoň. Stupnice v současnosti nejžádanějších předností by mě velice zajímala. Nevrátila se tam náhodou i jistá finanční zajištěnost? Nemám na mysli žádné takzvané zlatokopky, ale předsvatební smlouva, nebo aspoň jistá finanční zajištěnost se asi v první pětce žebříčku objeví. Nedivím se. Přejdu na nejchoulostivější bod mého dnešního dobrého rána. Dojde na vlastní vzpomínky. Ve velice mladých letech mi zemřela druhá žena. Zůstal jsem sám, tehdy o 8 let starší, se 4letým synkem. Musel jsem změnit styl podnikání a přizpůsobit ho nové existenci. Přiznám se, že dříve jsem pomalu nevěděl, kde jsou dveře do kuchyně. Neznal jsem podrobnosti kolem školky a spousty organizačních záležitostí. Babičky a dědové už nežili, ani blízcí příbuzní nebyli, zůstali jsme sami dva. Velký šok. Snažil jsem se přizpůsobovat, pokud to šlo, podnikal jsem takzvaně z domova a na různá jednání byl čas jenom, když byl synek ve školce a později ve škole. Stíhat domácnost i syna a podnikání nebylo snadné. Po dvou letech jsem pociťoval potřebu mít po boku někoho, s kým by se nám hezky žilo. Doufal jsem, že by si Mrňous mohl ještě zvyknout na náhradní maminku. Když syn usnul, zkoušel jsem se seznamovat po mailu, ale výsledky, dokonce později i se společným bydlením, nevedly ke šťastnému konci. Nemohl jsem po odpolednách nebo večerech chodit na schůzky. Vymyslel jsem si urychlovač. Psal jsem si s několika ženami a postupně vytipoval 5 mailových potenciálních životních partnerek. Známému kavárníkovi jsem sdělil, že se jdu hledat do firmy tajemnici a budu mít jedno odpoledne několik schůzek u odlehlejšího stolku. Pohodně jsem tam měl pozvaných 5 adeptek. Předem jsem jim napsal, že jsem hodně vytížený prací a že naše setkání musí být krátké. Je přece dokázáno, že první dojem, který si člověk udělá za pár vteřin, bývá rozhodující a určitě oddělí sympatické a nesympatické. Dámy byly pozvány po hodině, vyměnili jsme si první dojmy, vypili kafe a další hodinu u stolku už seděla jiná. Adeptky pochopitelně o mém skupinovém výběrovém řízení či novodobým jazykem castingu neměly žádné tušení. Žádná dlouhodobá partnerka se ale nenašla. Po odpolednách jsem dále dělal něco jako taxikáře a vozil si na tréninky, kroužky a hudebku. V té době nám pořád ještě bylo nejlíp ve dvou. Tak se to v podstatě dělo až do jeho odjezdu na vysokou školu. Syn je v pohodě, ve svém životě úspěšný, vídáme se a jsme i na dálku stále spolu. Zvládli jsme to.

0: víkendový výběr dvojky.
1: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
0: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
1: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
2: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
3: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
1: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
4: Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
5: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
1: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
6: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
0: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
1: Víkendový výběr dvojky.
0: Naslyšenou už o tomto víkendu.
1: Na dvojce.
0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častěji rojení kůrovce. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Počasí bude slunečno, přechodně oblačno, teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli nedostatku vody nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky odhadují, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Pulpán.
2: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
0: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Proces převodu pozemku u jezera Most ze státního podniku Diamo na město se prodlužuje. Návrh darovací smlouvy měl během léta začít posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Prověřovat ho ale začalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, říká primátor Mostu Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
3: Majetkoprávní vypořádání se teď trochu zabrzdilo. Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyžádal veškerou dokumentaci k tomu majetkoprávnímu vypořádání a víceméně pozastavil ten náš plánovaný proces. Měla putovat smlouva na ÚOHS už finálně, takže teď je to na pár týdnů víceméně pozastaveno.
0: Podle Ministerstva průmyslu a obchodu jde o standardní posouzení návrhu. Po jeho ukončení bude proces pokračovat dál. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SEMPTI údajně dokážou sestřelovat i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadu jsou zraněné desítky lidí. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Epicentrum bylo v jižní části prefektury Ibaraki. Jde o oblast Japonska, kde jsou zemětřesení často. Otřesy v hlavním městě Tokiu způsobily výpadek elektřiny asi ve 400 domácností. Dodávky se ale později obnovily. Záběry televize NHK zase ukázali, že na východě japonské metropole prasklo potrubí a na silnici se vylila voda. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliéfu a panoramat přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí tři místa spojená s Tomášem Baťou. Jaká jsou, popisuje náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladíková za ODS.
4: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce na 38. kilometru neprojedete levým pruhem, je tam srazená zvěř. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na Prostějovsku uklízí po noční nehodě auta s přívěsem. Je to za sjezdem na Němčice nad Hanou na kilometru 241. Zavřený je levý pruh, aktuálně ale projedete plynule. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte nedělní Dobré ráno s Janem Krutou.
6: Přesouváme se do druhé hodiny vysílání nedělního Dobrého rána. I teď se vás budu snažit pomalu do krásného letního dne probouzet, snad vás probudím velice jemně. Nechci, abyste pospíchali. Dozrávejte jako červené jablíčko. V té první části jsem přečetl několik příběhů z ankety, kterou jsem před 50 lety připravoval do tisku v časopise Mladý svět. Snažím se ty příběhy komentovat a vidět z velkého nadhledu. Změnil se svět, ale ty příběhy se opakují. Pojďte smazat ostych a nebojte se znovu naučit překonávat pocity osamění. Svět je plný nepoznaných známých.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Při vytváření rubriky Namlouvání jsem se u prvních desítek čísel časopisu s touto anketou prací bavil. Časem čtení stovek dopisů, tehdy navíc psaných rukou, už byla většinou jen práce. Ale při takovém množství nových dopisů se vždycky zajímavé příběhy vybrat daly. Jeden majitel bazaru říká, že nikdy nevíte, kdo k vám projde do obchodu dveřmi a co za poklady přinese. I já jsem tak čekal. Otiskoval jsem tak 5 dopisů ze 100. Poslední roky už to bylo tak, že jsem se k vytvářené žluté stránce ankety musel i přinutit. Anketa byla stále velice populární, čtenáři žlutou stránku dále vyhledávali, ale já už jsem odevzdával rukopis, jak nejpozději to šlo, tedy až v den uzávěrky, což bylo pondělí. Dělal jsem na nových a daleko zajímavějších tématech a tak namlouvání přicházelo každý týden na řadu, až když to bylo nevyhnutelné. V pondělí jsem mýval budíka nařízeného na 4 ráno. Povinnost odevzdávky rukopisu mě přinutila na půl ještě spícího probírat hromádky už předvybraných a rozstříděných dopisů. Psaní vtipná, dojímavá, smutná a neobvyklá, která prošla mým prvním výběrem probíhajícím po večerech při sledování televize. Někteří pisatelé nesli nerudně to, že se na stránky nedostali přesto, že si byli jisti, že právě jejich vlastní příběh byl nejoriginálnější. Za 2,5 hodiny v 6:30 jsem se ušletěl mít, jíst, oblékat, abych v 7:10 minut stál na zastávce autobusu s rukopisem v tašce. Po skončení ankety jsem tehdy vybral žebříček 100 typů, jak se seznámit s partnerem. Návody jsou to naivní, roztomilé, svou lehkou pitomostí i nevyhnutelností prostého pudu, který nás přivede k lásce, milování a reprodukci. V kapitole knihy Namlouvání 100krát co a jak jsem aspoň trochu neobvyklejší typy seznamování pozbíral, jen namátkou. Vsunul ji do nákupního vozíku nenápadně balíček s drahou kávou a do fronty před pokladnou si stoupil hned za ní. Nebo vyprávila mu o jejich koze a on projevil touhu kozu vidět. Nebo napsala vyhlídnutému frajerovi na špinavé auto: krademe malým dětem svačiny, a nechala se přitom chytit. Nebo vylila na něho z okna kyselé mléko. To bych nechtěl zažít. A další: vydávala se za brigádnici na poště a přinesla mu svůj dopis. Další: vydával se za turistu a požádal jí, aby mu ukázala cestu. Další: v obchodě si od prodavačky přál stehno kapra, ojíbačku na rohlíky, bublinku do vodováhy nebo pumpičku na lyže. Dělala rozhodčí u skoku dalekého a schválně mu hlásila samý přešlap, no to bych jí dal. A oslovili: nezlobte se, tamhle za rohem je kamarád, se kterým jsem se vsadil, že vám dám pusu. Střílela po něm ze stromu peckami od třešní. Vydával se za fotografa z novin. Jakoby náhodou mu upustila svou tašku před jeho nohy. Napsal v noclehárně na postel svou adresu. Zeptal se dívky, jestli neví, kde tu bydlí Jarda Kopejsko. Na plovárně za ní stál ve frontě a políbil jí na rameno. V Praze před vstupem náhrad stál čestnou stráž a moc se jí líbil. Došla na strážnici a zjistila si jeho jméno. Prodavačka se ho zeptala: přejete si? A on řekl: přál bych si vás za ženu. V tramvaji ji chytil za ruku a přitom ukázal na ceduli: cestující jsou za jízdy povinni se držet. Holky hrály takzvaně oční hru, upřeně se na hezkého kluka dívali tak dlouho, až přišel a zeptal se, co se děje. S otevřenou pusou se obdivně dívala, jak God zpívá, a kluk odvedle jí do pusy strčil bonbon. Schválně dělala, že nemůže unést kufr. A tak dále, a tak dále.
Říkal jsem první hodině, že se změnily jen některé kulisy seznamování. Po té sérii konkrétních seznamovacích pokusů jsem se zastavil u kufru, který jí pomohl nést. A vidíte, i u tak běžné věci nastala změna přímo revoluční. Nepřišlo vám někdy divné, proč jsme se celý život tahali s těžkými kufry a nikoho nenapadlo přidělat kufrům kolečka? Vždy šlo o triviální nápad. A na těchto triviálních nápadech stojí někdy nejen lásky, ale možná i naše životy.

Omlouvám se dnes v duchu jednomu mému váženému a přísnému posluchači, který v tomto vysílání uznává jen vážná a vzdělávací témata. Cokoliv jiného mu připadá jako ztráta času. Vysvětlovali jsme si spolu lecos v mailech. Z dnešního vysílání musí být ale notně otrávený samé hlouposti. Pozor, ale co když se právě jemu tipy, jak získat přízeň nějaké dámy, hodí? Co když je ve své touze po vzdělání opuštěný a rád by vyprávěl vše, co ví někomu, kdo bydlí za rohem? Pokud tomu tak není, připojuji snad jen jemu pro útěchu okénko namlouvacích zázraků přírody. Samečci tučňáků oslích prý nosí své samičce jako vyznání lásky dokonale hladký kamínek do začátku společného hnízda. Jedná se o jakýsi symbolický zástupní dar. Australští ptáčci altaníci sbírají barevné odpadky, peříčka, víčka od pedláví, sklíčka a pečlivě je barevně do hnízda ladí. Hnízda pak vypadají jako galerie. Samička si podle vkusu nápadníka pak vybírá partnera. Samečci světlušek prý flertují světelnými signály. No to jsem teda ještě neslyšel. Za to o namlouvání pavouku se vtipkuje často. Někdy po slastném milostném aktu má samička takový hlad, že schrupne svého nápadníka. Někteří pavoučí chytráčci se prý ale jistí tím, že přinášejí samičce jakýsi v síti zabalený hmyzí svatební dar. Jsou prý známy i případy, že vychytralý sameček zabalí do sítí jen rostlinku nebo vyschlou prázdnou schránku čehosi a snaží se partnerku ošálit. A zatímco se samička zaobírá rozbalováním dárku, pokusí se o spáření a zdrá. S kamarády často jezdíme na podzim do Krkonoš na troubení jelenů. Často se v médiích popisují tvrdé souboje lesních králů o prestiž před samicemi. Jak se vlastně říká samičkám jelenů? Jelenice to asi nebude. Tak jelinka, jelenka. Samice jelena je přece láň, to jsem si nemohl vzpomenout. Nicméně nedávno jsem četl, že souboje paroží na paroží nejsou zas tak moc časté. Většina soupeřů se prý předem na bezpečnou vzdálenost přeměří a slabší raději hned vezmou takzvaně roha. Vážení muži a kolegové, tuto poznámku mířím i na sebe. Až budete příště přemýšlet, zda partnerce koupit hezkou květinu, vzpomeňte si na altaníka. Kvůli jedné schůzce s partnerkou staví týdny zahradní altánek, sestavený z nazbíraných barevných divnůstek a ještě u toho tančí. Tančit snad nemusíme, ale ten puget...

přejdu na příběh, který je trochu jak z televizí kdysi vysílaných oblíbených diváckých příběhů. Myslím, že se ten pořad jmenoval Bakaláři. Takové příběhy nevymyslíte. Náměty od čtenářů nebo diváků jsou nejvěrohodnější, protože nejsou vycucané z prstu. Oni se pisateli stali. Pokud máte něco na srdci, i já jsem váš pilný čtenář na mailové adrese jan.kruta@seznam.cz. Název dalšího příběhu je Karel. Odpověděla jsem jednou na inzerát a měla jsem asi velké štěstí. Korespondovali jsme spolu přes půl roku, i přes docela velkou vzdálenost našich bydlišť jsme se na půli cesty několikrát sešli. Nebyl žádný krasavec, ale sympaťák, takže mi na něm nic nevadilo a byli jsme takzvaně perspektivní pár. Dokonce jsme měli společného koníčka a tím bylo cestování. Domluvili jsme se, že spolu vyrazíme na letní dovolenou. Rodičům jsem se o svém vztahu do té doby skoro nezmiňovala, ale když šlo o několikadenní společný pobyt, rodiče chtěli chlapce poznat. Za nic na světě by mě jen tak s klukem nepustili. Žijeme na vesnici a taťka se doma staral o menší zvířectvo, hejno slepic a prase, kterému jsme říkali Karel. Táta se chtěl přesvědčit, že přítel není žádný lajdák a na druhou stranu ani takový ten městský bílý límeček. Prostě, jak táta říkal, žádný cimprlich. Můj kluk přijel vlakem, šel jsem mu naproti na nádraží a připravovala ho na nejhorší. Při setkání u nás doma se potkal nejdřív s maminkou. Představili jsme se jen letmo, maminka možná ani nevnímala, protože přiběhla z práce a chystala na honem nějaké občerstvení. Ve spěchu na mě z kuchyně zavolala: a dala jsi už Karlovi aspoň nažrat? Můj chlapec vytřeštil oči a v rozčilení nebyl schopen slova. Pak vyrkl: děkuju, já nechci, já už jsem jedl. Vyprskla jsem smíchy. Karlovo překvapení bylo tak maximální, že mu chvíli nedocházelo, že má u nás jmenovce ve chlívku. Když maminka s kávou a buchtou na tácku pochopila, o co jde, přidala se ke mně a polovinu kafe vylila na tác. Naše seznámení se odbylo trapasem a když to mamka vyprávěla tátovi, měli jsme v podstatě hned vyhráno a první den dovolené jsme vyráželi na Slovensko.

Kdesi jsem četl slogan americké psycholožky o tygrovi, kterého my chlapi prý vidíme vždycky po ránu v zrcadle. Já nevím, jak sebevědomí Američani, ale já, když se ráno náhodou podívám do zrcadla, vidím takového tygra, jakého jsem kdysi fotil na safari v Zimbabwe. Celý den jsme tehdy jezdili po buši a viděli pár antilop a pakoňů, což bylo úplně všechno. Průvodci nešťastní, turisté otrávení z celodenního kodrcání džípy, domácí řidiči chápající nespokojenost hostů, hladových po fotkách slonů, lvů a žiraf, zběsile volají vysílačkami ostatním řidičům. 10 džípů se vydalo najednou stejným směrem. Přijeli jsme před skálu a na jejím vrcholu ležel král divokých šelem lev. Ležel, civěl, ani se nehnul. Spouště foťáků konečně cvakali. Hřebínek nám srazil večer v baru starousedlý Evropan. Lev na skále je prý vysloužilec dovezený ze zoo v Německu. Žrádlo mu vozí na tu skálu až pod nos. Nemusí nic, než žrát, ležet a civět. Lev byl jako krabička poslední záchrany. Ten lev, kterého já ráno vidím v zrcadle, se k podobné šelmě drabostí blíží. Příběh, který mám přečtu dál, se jmenuje lapidárně Růžičková. V navazování kontaktů jsem projevovala neobyčejnou schopnost a vynalézavost už od malička. Prvním objektem mého milostného zájmu se stal na 9letce můj učitel přírodopisu. Zpočátku to vypadalo, jako by moji existenci nebral vůbec na vědomí, a tak jsem se rozhodla, že mu vyjevení jeho citů ke mně usnadním. Navíc všechno připravím tak, že na naše první slova a zblížení budeme oba se šťastným dojetím vzpomínat celý další život. Jednou jsem z bramborové brigády přivezla čerstvě vyoranou myšku, ještě slepou a růžovou. Ráno jsem zhasla žárovku, která myšku celou noc zahřívala. Položila jsem ji do postýlky pro panenku, přikryla jsem ji polštářkem a opatrně ji uložila do aktovky. To jsem již věděla, že přichází den, na který jsem tak dlouho čekala, a že právě ta myška bude prostředníkem a zároveň svědkem našeho prvního milostného dialogu. Když skončilo vyučování, zaťukala jsem na dveře přírodopisného kabinetu a on otevřel. Protože mě nepozval dál, jak jsem měla naplánováno, musela jsem to udělat bez vyzvání. Trochu ho to vyvedlo z míry.

dopředu, položí mi ruku na rameno a mile odpoví. Rád, Alenko, jsi úplně jiná než ostatní. Budeme se o ní starat oba. Stalo se to ale trochu jinak. Pan učitel Mišku přikryl, ruku mi na rameno položil, ale pak řekl mrazivě, co s ní udělat? Zabij ji, Růžičková. A ruka svírající mi rameno mě jemně vystrčila za dveře.

0: Na dvojce a pohodě.
1: Z posledního českého výzkumu Národního ústavu duševního zdraví, provedeného v roce 2024, jsem vyčetl, že skoro 30% seznámení probíhá přes přátele, 20% v práci nebo ve škole, 17% při společných zájmech nebo společenských aktivitách a jen 13% na internetu. To mě teda překvapilo, že by stále vítězil obyčejný lidský kontakt. Ale jiný pramen uvádí, že polovina lidí si na seznamkách našla dlouhodobou známost. Z párů, které se potkali virtuálně na sociálních sítích, si polovina našla partnera na seznamce. Odborníci očekávají, že během několika let se většina párů potká právě tam, jak už je to ostatně v USA. Myslím si, že nás technologie ovlivňují daleko víc. Možná, že se mění cesta za láskou, ale samotná láska ta se změnit zatím nenechala. Přejdeme k dalším dopisům. Jeden se jmenuje Na začátku samomluva. Dusné pražské ráno sotva dýchalo při zvonění budíků a mém věčném pospíchání. Stála jsem přitisknutá k železné tyči v tramvaji, ob jednu paní stál proti mě kluk a všiml si mě. A ejhle, paní mezi námi se náhle rozhovořila. Byla stará a trpěla samomluvou. S pohledem z okna se rozhovořila. Co pak děláš, pejsku můj Tomíčku, ty kluku zlatá? Za ouškama tě podrbu, dáš mi pác? Jo, Láďa je na vojně, nedostaneš od něho páreček, ale od jeho paní chlebíček. No, musí

koupit chleba, máslo, mlíko, přijde k nám růženka a bude veselo. Babička při svém monologu koukala z okna a my dva na sebe s potutelným úsměvem. Vystupovala na stejné stanici jako my. V rychlosti jsme si s babičkou vyměnili pár vět na téma Tomíček, jestli je to Jezevčík nebo Bernardín, a my s klukem jsme si dali rande na 16:30 odpoledne. Díky moc, babi. A další, Medvídek. Seznamovat se na ulici nikdy, i kdyby byl sebevětší sympaťák. Seznamovat se na ulici je trapné, prohlašovala dívka jménem Marie, když ještě nebyla mou ženou. Naše namlouvání totiž začalo právě pochopitelně na ulici. Noc se snášela na město a pod botama tehdy vrzal sníh. Ulice před divadlem byla spoře osvětlená pouličními lampami a nikde nikdo. Návštěvníci koncertu se už dávno rozešli domů, já s notami v podpaží opouštěl divadlo snad poslední. Na protější straně chodníku šla dívka v kožíšku. Vypadala jako medvídek. Taška, kterou nesla v ruce, se téměř dotýkala sněhu. Nevěnoval se mi žádnou pozornost. V hlavě mi zněly poslední tóny Čajkovského klavírního koncertu a kdesi uvnitř mě hrál dlouho hrající potlesk. Z příjemného rozjímání mě vytrhly lasy. Hlouček výrostků kráčel přímo proti dívce. Obstoupili ji. Chtěla jim proklouznout, ale kroužek kolem ní se sevřel ještě těsněji. Kde se ve mě vzal ten bláznivý nápad, to dodnes netuším. Rychle jsem přešel na druhý chodník a zavolal jsem na dívku. Ahoj, promiň, opozdil jsem se. Kdo z nich byl víc překvapený, těžko posoudit. Výrosti se rozestoupili a já s dívkou odcházel jako vítěz. Když jsme zašli za roh, poděkovala a spěchala domů. Ještě předtím jsme si ale domluvili rande. Od toho dne jsem jí chodil naproti každý večer na plavecký stadion, kde trénovala. Tak dlouho jsme tohle trénovali, až jsem ji jednou doprovodil na radnici.

Po Valdemaru Matuškovi dodávám jen slovy Tomáše Štítného ze Štítného. Lásce netřeba ukazovat i prstem. Ale zkušenosti jiných jsou přece jenom jisté vodítko. Následující příběh je toho dokladem, jmenuje se Padáková láska. Jednou mě kamarádka překvapila otázkou, zda bych s ní nechodila na místní letiště na parašutistický výcvik. Rozmýšlela jsem se, ostatně rodiče prohlásili, že mi nedovolí, abych si polámala nohy. Čím víc mě všichni zrazovali, tím větší chuť jsem měla to zkusit. Zpočátku jsem docházela na letiště tajně. V průběhu času jsem se seznamovala s partou, ale nováčků, zvláště děvčat, ubývalo. Přišel den prvního seskoku. Taťka byl v práci a maminka mě nechtěla na letiště pustit. Všichni v partě věděli, že mám doma se skákáním problémy. Jeden z nich teda vsedl do letadla a začal kroužit nad naším domem. Maminka šílela. Mami, musím jít, vidíš, když nepřijdu, budou si myslet, že se bojím. Ani za nic na světě, odpověděla. No, vyskočila jsem. Zatím jenom z okna a upalovala jsem za svými kamarády. Seskoky se nám všem povedly a mně se na letišti začalo moc líbit. Doma jsem měla přísný režim, ale jednou jsem se vzbouřila a šla s klukama leteckýma na tah. Vzkázala jsem rodičům, že přijdu později, ale později to nebylo. Z letiště si mě táta vyzvedl až ráno. Kdyby naši věděli, že jsem v noci závodila v běhu ulicemi, prala se o klobásu a ve 4 ráno se koupala v jezu. A ten, který tenkrát kroužil nad naším domem, mě přitom všem držel za ruku a v 5 ráno mi ustlal na polním lůžku v učebně letiště, aby mě venku nesežrali myši. Tak mě otec našel. Kluci se náramně zastali, že jsem prýma holka a že jsme se nádherně bavili a hlavně, že jsem byla ve slušné společnosti. To pronesl můj nynější muž, který mi i ustlal. Zachránil mě od výprasku a já se do něho na oplátku zamilovala.

Říkal, že měl ostoženských víc než Casanova. Na rande byl dneska, zítra na lov znova. Aspoň tak to říkal chlapům před hospodou. Přitom plaval v rybníce jen mělkou vodou. Lehkoživků a lehkomluvků je kolem tolik, že je nestačíme přehlížet. A jak poznat tu pravou cestu, tu pravou trefu, toho pravého přítele a přítelkyně? Co když ten zamilovaný napsal, zamilovaný mail napsala umělá inteligence? A co když nám ten oslňující muž nebo oslňující žena právě místo přátelství prodávají Karlštejn? S přibývajícím věkem je seznamování daleko větší alchymií. Erotická přitažlivost ochabuje a mluvení nabývá větší důležitosti. Čím více života máme za sebou, tím síto pro přátele má hustší síťovku. Síťovinu, promiňte. Ještě opatrnější, smířenější a zvyklejší na svůj pořádek máme své zvyklosti a každé vybočení snášíme hůř a hůře a zvykáme si hůře na partnerovi slabosti. Nikdy se už do ničeho nehrneme, ale nechceme zažít osamocení. Hledat přátelé není nikdy pozdě. Je tolik výjimek od pravidel, že zkoušet musí každý sám. Já mám na základě vzdělávání čtením seznamovacích dopisů seznamovací desatero. Berte, neberte. Za prvé, vyjdi do ulic. Za druhé, hledej vždy. Žádná strávená seznamovací vteřina není zbytečná. A hledej všude, neexistuje prostředí pro seznamování nevhodné. A další, hledej v člověku strom, hluboké kořeny, pevný kmen, košatou korunu. Za páté, upoutej jeho pozornost. Za šesté, nečekejte, až začne ten druhý. Za sedmé, dejte se do řeči. Za osmé, dejte mu vědět o své náklonnosti. A za deváté, udržte jeho pozornost. Jestliže jste přešli až k desítce, věřím, že máte před sebou přítele.

Když spala poprvé na mém rameni, hořelo kamení. Kamení hořelo a já ho nehasil. Sklízel jsem, sklízel, ani jsem nezasil. Po těle pálilo jak boží znamení, když kolem nás obou hořelo kamení. Přátelé milí, někdy si nás možná najde největší trampota samota. My jsme se ale dneska učili, jak ji překonat. Je ještě léto, chyťte ho za šos a věřte, že s přáteli nad potěšení není. Moje poslední letní vysílání vyletělo komínem, ale třeba vás aspoň trochu pobavilo, třeba něco ze seznamovacího desatera vám pomůže najít rozptýlení nebo dokonce najít nové přátele a třeba některý z tisíců způsobů zamilování. Za mixážním pultem krásně dneska hrál pan Pavel Chour a svoji mailovou adresu jan.kruta@seznam.cz vám nabízí a 2 hodiny se vám vemlouval do duše Jan Kruta. Než se zavře knížka léta, pochytejte si poslední kousek sluníčka do zásoby.

0: Už 150 let vzniká v poděbradských sklárnách Krystal Bohemia, český křišťál, který dělá radost lidem po celém světě. Buďte součástí oslav. V sobotu 29. srpna od 9 hodin vás zveme na den otevřených dveří v Poděbradech. Čeká vás prohlídka výroby českého křišťálu v rámci festivalu Soundtrack jedinečný film o sklářské výrobě, výhodný prodej křišťálových výrobků i občerstvení. Vybrané tradiční skleničky pořídíte už za 50 korun. Při nákupu nad 2000 sleva 5%. Oslavte s námi 150 let poděbradských skláren Krystal Bohemia. Těšíme se na vás.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

slavnou country píseň Chlap jak má být v originále Rocky Top, Skalnatý vrcholek, jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání zařadil zcela záměrně. Jednak jí měl v repertoáru zpěvák, kterého vám chci dnes připomenout. Jednak to byl v souladu s českým textem Mirka Černého skutečně chlap, jak má být. Jmenuje se Johnny Cash a přezdívalo se mu podle jeho písně a především kvůli jeho tradičnímu černému oblečení Man in Black, muž v černém. Jeho hluboký, nelehkým životním osudem poznamenaný drsný baritón je i 11 let po Cashově smrti sugestivním tlumočníkem příběhů a nálad, ze kterých vzešel a jež na své životní a umělecké dráze poznal. Máme sice velice diametrálně rozdílný hlas, ale jedno máme společné, že jsme oba makali. V dějinách světové populární hudby není mnoho interpretů, kteří podobně jako on dokáží vložit do svého projevu tak vrchovatou míru upřímnosti, životní pravdivosti, možné citovosti a únosné dávky patosu.

Úspěch Johnnyho Cashe nespočíval jen v jeho charakteristickém, vážném a jakoby unaveném hlase, ale hlavně ve věrohodnosti jeho zpěvu. To, o čem zpíval, opravdu prožil. Jeho písně jsou plné kovbojů, farmářů, indiánů, nádražáků, řidičů kamionů, splašeného dobytka a odvážných žen. Rodiče Johnnyho Cashe spolu vydrželi 50 let, měli 7 dětí a prožili toho hodně. Hospodářskou krizi, zakládání rodinné farmy, potopy, nálety kobylek, celoroční dřinu a také tragickou smrt syna Jacka, kterého na farmě smrtelně zranila cirkulárka. Johnny po matce zdědil osminu indiánské krve čerokézů, zatímco jeho otec byl Scott. V autorizovaném životopise Johnnyho Cashe uvádí: otec doslova vysekal náš domov z 20 akrů džungle s pomocí jedné muly mého staršího bratra a svých paží. Večer jsme na zápraží slýchali mručet medvědy a vít vlky, ale mámina kytara a zpěv byly jak harfa krále Davida, o kterém jsem čítával v Bibli. Když mi bylo 11, mámina kytara záhadně zmizela. Byl jsem dost chytrý a tak jsem se raději nevyptával. Bylo mi jasné, že rodiče kytaru prodali, abychom měli na jídlo.

0: advice, because you're mine, I walk the line.
1: Johnnymu Cashovi bylo 12 let, když složil první písničku. V roce 1950 se po ukončení střední školy přihlásil k letectvu a dostal se na americkou vojenskou základnu v tehdejším západním Německu. Tam se naučil pít, rvát, klít, balit a opouštět ženy. Řeknu vám, jsem rád, že mě nevzali tenkrát na vojnu. A taky pořádně hrál na kytaru. V Německu pokračoval ve skládání písní, protože ho práce v kanceláři radistů vůbec nebavila, a to natolik, že psací stroj jednou prohodil zavřeným oknem. V roce 1964 se oženil s Vivien Liberto, kterou poznal 3 týdny před nástupem do armády. Denně psal z Německa dopisy, zásadně zeleným inkoustem. V následujících letech se jim narodily 4 dcery, z nich v otcových chlépějích úspěšně kráčí countryová zpěvačka Rosen Cash. Johnny Cash se musel pěkně ohánět, aby svou velkou rodinu uživil. Pracoval jako dělník v automobilce, zkoušel se stát rozhlasovým moderátorem a diskjokejem, prodával domácí spotřebiče. No, tuhle práci obzvlášť nenáviděl. Až po letech se přiznal, že snad nebylo nikdy na světě horšího prodejce, ne zrovna kvalitních ledniček. Tahle práce mu způsobila podobné utrpení jako ťukání na vojenském psacím stroji. Naštěstí se mu začalo dařit jako písničkáři. Jeho první skutečně známou písní se stala v roce 1955 píseň Hey Porter o průvočím ve vlaku do státu Tennessee.
2: Hey

právem opomenutá zůstávají dodnes koncepční alba Johnnyho Cashe. K nejzajímavějším patří jeho balady o indiánech, písně věnované horníkům a železnici nebo divokému západu. Když Johnny Cash chystal v roce 1965 album Ballads of the True West, balady opravdového západu, procestoval ty nejodlehlejší končiny země v jeepu, na koni nebo pěšky. Lovil jeleny, bobry, medvědy, lososy, vlky. Jednou z Cashových nejznámějších písní se stala ta, která opěvovala vlak zvaný Orange Blossom Special, který jezdil pouze v zimě a spojoval New York City s Miami na Floridě.

0: blossom special, rolling down the seaboard line.
1: Od konce 50. let byli pánem nad životem Johnnyho Cashe alkohol a drogy. Ty také mohli za všechny jeho maléry. Pod jejich vlivem rozmlátil prakticky všechna svá auta, převrátil dva traktory a jeden buldozer, potopil dva čluny a z jednoho kamionu vyskočil těsně před tím, než se zřítil z 200-metrového srázu. V roce 1964 způsobil požár v jedné kalifornské rezervaci, díky němuž se kriticky snížil stav v rezervaci žijících a přísně chráněných kalifornských kondorů. Šel za to před soud a musel zaplatit pokutu ve výši 125 tisíc dolarů. Kvůli drogám Johnnyho Cashe vyhodili z proslulé nashvillské hudební svatyně Grand Ole Opry. S fiaskem skončil také jeho první koncert ve slavné newyorské Carnegie Hall. Tam jsem si zatraceně dával pozor. Johnny Cash byl čím dál tím nespolehlivější. Údajně bezdůvodně rušil koncerty, demoloval hotelové pokoje, okruh jeho přátel se rapidně úžil a manželka Vivienne se s ním v roce 1966 rozvedla. Johnny Cash ale nadále pokračoval ve vražedném životním stylu. Bral dál pilulky proti únavě před koncertem a prášky na spaní po vystoupení. Amfetamíny mohutně zapíjel alkoholem. Stále častěji prchal před každým policejním autem, které se někde objevilo. Několikrát musel přespat na strážnici, ale do skutečného vězení se za své přečiny kupodivu nikdy nedostal. Velkým překvapením bylo, když se po 8 letech dokázal svých závislostí sám zbavit. Mohl za to anděl s žehličkou, jak přezdíval countryové zpěvačce June Carter. Zamilovali se do sebe, když ona byla ještě vdaná a on ženatý. V roce 1962 mu June před vystoupením řekla: dej mi tu košili. Jakou? Zeptal se Johnny. Tu, co máš na sobě. Nepůjdeš přece na jeviště v tak zmačkané košili. Tím začala životní úloha June Carter. Žehlit Johnnyho košile a všechny jeho maléry. A že jich bylo. Postupně ho naučila znovu vnímat svět střízlivýma očima. Do manželství s Johnnym přivedla June v roce 1968 dvě dcery a za dva roky se jim narodil syn John Carter. V roce 63 složila June Carter píseň Ring of Fire, ohnivý kruh, kterou s ním i naspívala. Stal se z ní superhit.

0: Johnny Cash se vždycky zajímal o společenské problémy, což se promítalo i do jeho repertoáru. Ať už šlo o sociální a rasové konflikty přes vězeňskou reformu až po válku ve Vietnamu. Podporoval a nejen finančně, mentálně postižené a domovy pro autistické děti, společnost proti rakovině či azylové domy pro týrané ženy. Legendárními se na konci 60. let stala Cashova alba, která nahrál živě s publikem před těmi, kteří písničku podle něho nejvíce potřebovali ve věznicích Folsom a San Quentin. Vznikla dvě alba, která se jednou provždy nesmazatelně zapsala do dějin světové populární hudby.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

V roce 1980 byl Johnny Cash slavnostně uveden do dvorany slávy country music. O 12 let později vstoupil do rock'n'rollové síně slávy a na sklonku 90. let převzal za svou celoživotní tvorbu cenu Grammy. Ve druhé polovině 80. let začal Johnny Cash úzce spolupracovat s kultovním americkým producentem Rickym Rubinem a pod jeho vedením v obýváku svého domu u starého Hickorského jezera nedaleko Nashvillu nahrál 5 úspěšných alb. V roce 2002 vyšlo v Rubinově produkci Cashovo poslední album před umělcovou smrtí. Jmenuje se The Man Comes Around. Ten chlápek je tu zas. A Johnny Cash za ně dostal poslední ze svých bezmála 20 cen Grammy. Napomohla k tomu i cover verze balady Hurt, zraněný z repertoáru americké rockové skupiny Nine Inch Nails. O šrámech na duši, se kterými se Johnny Cash potýkal po celý život a nikdy nad démony v sobě nevyhrál, jsem vám už dnes vyprávěl. K pití a návykovým látkám se totiž čas od času vracel a po oční operaci začátkem 80. let už to ani neskrýval. Zvlášť poté, co ho přizabil pštros. Stalo se to během jedné obzvlášť kruté zimy a samička Cashova páru pštrosů se nechtěla nechat odchytit a přenést do vyhřátého chléva. Umrzla. Její druh, který na ní byl zvyklý, z toho byl pořádně mrzutý a Johnnyho Cashe při jedné procházce na zahradě napadl. Zlomil mu 2 žebra a rozpáral břicho od žaludku až k opasku. A aby toho nebylo málo, jak po útoku pštrosa padal, zlomil si nárazem na velký balvan další 3 žebra.

Po útoku Pštrosa se Johnny Cash sice uzdravil, ale nadále byl pořád v rauši a rodina, přátelé a spolupracovníci ho už měli pokrk. Ve svém životopisu uvádí, že mu k tomu, aby se sebou začal konečně něco dělat, pomohla následující příhoda. Když se totiž jednou jakž takž probral, viděl, že u jeho postele stojí asi 25 lidí. Manželka, děti, kapela a lidi, které po léta zaměstnával. Od nich si vyslechl o své zradě, porušených slibech, lžích, zbytečné lásce. Strašně zklamal i svého syna Johna, který si domů pozval kamarády, aby se jim pochlubil svým tátou, a ten se opil tak strašně, že vrávoral a plácal nesmysly. Johnny Cash se tenkrát rozhodl vyhledat odbornou pomoc a nastoupil na odvykací kliniku. Jsou tomu 2 roky, co Cashův syn John Carter náhodně objevil otcovi nahrávky z 80. let, které byly dlouho považovány za ztracené. Letos vyšly na Cashově posmrtně vydaném albu Out Among the Stars. Tam mezi hvězdami. It's

0: chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Je krásný, hezký letní den, pan Kohn jde po ulici a vidí, jak se na balkóně opaluje kyprá paní Šternová, jenom tak v nedbalkách. Oni jsou tak pěkná, paní Šternová, hned bych se s nima pomiloval. No dovolte, ohradí se paní Šternová, copak jsem nějaká lehká ženščina? Pardon, madam, povídá pan Kohn, kdo tady mluvil o placení?
1: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film.
0: Líbí se mi, co Johnny Cash v posledních letech svého života říkal novinářům. Může být něco krásnějšího, než sedět doma v kruhu 12 vnoučat a dívat se, jak vaše žena, která s vámi prošla dobrým i zlým, nádherně kroutí pozadím. Svou manželku June přežila hvězda country music, rocker, věčný rebel Johnny Cash pouhé 4 měsíce. Byli spolu 35 let a i když oficiální prameny uvádí, že Johnny Cash zemřel před 11 lety na zástavu dechu, kterou způsobily komplikace spojené s cukrovkou, jsem a nejen já přesvědčený o tom, že zemřel žalem nad ztrátou svého anděla s želičkou. I have picked wild roses far into September.

0: win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't been
1: To je pro dnešek bezmála všechno. Musím ještě připomenout, že Johnny Cash byl po Georgeovi Hamiltonovi IV. Druhým významným představitelem světové country music, který u nás vystupoval. Když přijel v dubnu 1978 do Československa, byly 4 jeho koncerty v někdejší sportovní hale na pražském výstavišti samozřejmě beznadějně vyprodané. Nejen proto, že přijel zpěvák ze západu. Bylo to především proto, že jeho písně byly díky českým verzím v podání našich zpěváků tuzemskému publiku dobře známé a mnohé z nich se zpívají u táboráků dodnes. Naposledy Johnny Cash v Praze koncertoval v roce 1997 v Kongresovém centru Praha. Nejen country music po jeho odchodu osiřela, zůstala sama jako ten tátův dům v písni, kterou jsme s Láďou Štajdlem a se Zdeňkem Borovcem napsali na mé country album. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Mám duši tuláka, co nejraději leží na louce, kouká na mraky, cítí vše kolem a sní. Když vám něco takového napíše žena, chtěl bych vidět muže, který by nezabral. A teprve, až si přečtete vzkaz stejné autorky, napsaný v 10 letech mamince, mami, zbalila jsem se na výlet sama, mám všechno, jen prosím tě, zalívej kytky, i ty květináče, kde jakože nic není, mám tam vyseto, tak teprve tehdy poznáte, že to není jen tak nějaké vykloubení v čase, nýbrž celoživotní cesta. Inženýrka Alena Naďová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V čem je to vaše vykloubení, jestli jsem to vůbec dobře popsal, že?
1: Vykloubení. Spíš je to opravdu, jste hezky popsal, je to cesta, já jsem spojená a spjatá s přírodou a to tak hodně, že mám kořeny v zemi, jsem zemské znamení, takže opravdu mám ty kořeny hluboko. Mm-hmm. Přesto si s ním jako ten strom s těma větvema sahám si k oblakům, takže to jsem já a nejlíbí mi opravdu v té přírodě, v tichu, kde se mi líbí pozorovat, získávat a potom to nějak přetransformuju a velmi ráda to sděluju dál.
0: Patří k tomu i samota?
1: Patří k tomu samota ano, ale ne osamělost, protože pak, když strávíte den nebo noc sám v přírodě, nikdy tam nejste sám, je kolem vás strašně moc věcí a mě vždycky velmi baví, když někdo řekne ticho noci. V přírodě v noci rozhodně není ticho, je tam všechno, ale ticho ne. Kortek třeba v tomto období štěkají srnci, dupe ježek, houká sova, přeletí nějaký pták, takže tam opravdu hodně rámusu a člověk tam nikdy není sám.
0: Vy jste někdy slyšela dupat ježka?
1: Slyšela jsem dupat ježka, ano.
0: Jak to zní?
1: Záleží to, kde spíte. Pokud spíte bez stanu, tak vám to tak nezní tak hrozně, ale ježek, který mě k smrti tenkrát vyděsil, syn měl asi 2 roky, spali jsme spolu ve stanu. A kolem stanu někdo chodil a strašně funěl. A to jsem se fakt bála, ale ne za sebe, ale jsem si říkala, v tom stanu člověk nevidí, někdo na ten stan lehne, mám tady malýho. Tak jsem vylezla a ten hrozný rámus pocházel od ježka, který si to tam tak hezky kolem chodil.
0: To byl nějaký tlustý ježek?
1: Ne, malý ježeček, maličký, si tam jako chodil a funěl a dupal. Tak to znělo tak jako opravdu strašidelně.
0: Co to pro člověka znamená, když má duši tuláka?
1: Duše tuláka je takový, nevím, co to pro člověka znamená, nebo pro ostatní, já můžu mluvit jenom za sebe. Pro mne to znamená, že opravdu dokáží vytěsnit všechny myšlenky a jenom tak splynout. Takže se toulám tím, co mě obklopuje a velmi ráda a velmi často.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Alenu Naďovou. Vy jste mi napsala, že jste prožívala prázdniny a volna u babičky u dědy, kteří patřili do dávného světa.
1: Ano.
0: Tak nám popište ten dávný svět.
1: Dávný svět, to je moje dětství, kde babička s dědečkem byli, dnes se tomu říká farmáři, ale dřív to byli hospodáři, vlastnili svoje pozemky. Dneska je to chráněná krajina, oblast Bílé Karpaty, Slovácko. A můj dávný svět, to je babička, která chodila v kroji, byla hluboce věřící. A já jsem tam tak nějak přirozeně nasála rytmus celého cyklu roku, jak šel ten církevní rok, tak s babičkou, jak tomu věřila, jak jsme se modlili, co všechno jsme dělali. A ono to krásně šlo krok za krokem z cykly přírody. A babička s dědou neměli vodu, chodili jsme k pumpě pro vodu a bylo to takový poetický, protože nikdo mě nehlídal, měla jsem spoustu svobody, mohla jsem se toulat, ale všichni o mě věděli, protože ta vesnice byla malá, takže vždycky mě někdo někde viděl, kde jsem, a babičce řekl, jo, já jsem ji viděl, ona byla tamhle, běžela. Orientovala jsem se podle zvuku zvonu, takže já jsem věděla, že babička ve 12 bude mít oběd na kamnech nachystaný, i když třeba byla pryč, měla dobytek, tak jsem věděla, že musím přilítnout, něco snízet, odlítnout. Takže i když jsem byla na loukách někde za lesem, jakmile jsem slyšela zvony, bim, bim, bim, valila jsem za babičkou. A bylo to velmi krásné, vlastně tam se vybudovaly moje velmi pevné základy jakési důvěry nebo pradůvěry ve vesmír, že člověk je malinká částečka a všechno, co se děje, tak když to přijme, tak ten vesmír se postará. Tak jsem k tomu byla vychovaná, ale ne nějakým násilím nebo poučkem, ale prostě přirozenou cestou, tím životem, jak se to tak běželo. Já jsem taky byla trošku takový kvítko, takže babička jak zjistila, že jsem někde něco provedla, popadla to březový koště a
0: schytala jste to.
1: Schytala jsem to, jasně, hlava, nehlava, jak to padlo. Ale pak se na to zapomnělo, takže, nebo zapomnělo. Přehnala se ta bouřka, takže jsem se naučila, že i takové zodpovědnosti, že když něco provedu, tak si za to ponesu následky. Ale že zase život jde dál, tak za to jsem neskutečně vděčná. To je takový, s tama čerpám a tam se vracím. Pozemky mám já teď a tam hospodařím, takže tam jsem doma.
0: Prožili jsme něco podobného já na Vysočině. Taky jsem v tom hospodářství musel pomáhat, vy taky?
1: No určitě, jasně.
0: Pásla jste krávy nebo něco?
1: Ne, nepásla, protože na Slovácku se krávy chovaly v chlévě, ale byly slepice, králíky, takže pro králíky jetelinku a telátku, to bylo moje telátko, takže jsem se musela o něho starat, vyházet hnůj, donést mu vodu a babička teda připravila ten nápoj, dát mu nápoj. Pak když byla kravka, tak mě babička naučila stloukat máslo, takže můj život byl o práci, babička mě teda hodně naučila pracovat. Ona jako sice mě hlídala, ale nebylo to, že by se mě jenom naplno věnovala, to jenom ve chvilkách, ale chodila jsem s ní okopávat česnek, čistit česnek. A to bylo takový pěkný, to si pamatuju, takové jedno odpoledne, bylo horko, tak jsme seděli na půdě, čistili jsme ten česnek, najednou zvony odbyly, začaly být pozdravení panem, odpoledne, paní Marii, a se odložil česnek, jsme se pomodlili a pokračovalo se jako dál, nic nebylo v nějakém chvatu, tempu, všechno mělo svůj řád a ten řád jsem teda tak nějak do sebe nasála.
0: O co přicházíme, když ten dávný svět končí nebo skončil?
1: Já bych neřekla, že skončil, já bych řekla, že se jenom mění, malinko mění, nepřicházíme o nic, protože já to třeba nesu v sobě, předávám to svým dětem, ty to budou předávat dál. Neviděla bych, že přicházíme. Jenom se to trošku mění a já třeba teď mám radost, že dochází k takovému návratu. Lidi si začínají uvědomovat, jak je pro ně příroda důležitá, jak je pro ně důležitý, jak jsou pro ně důležité cykly, jak jsou třeba důležité kruhy žen, dřív ženy draly peří, pak se zapomnělo, pak byly vždycky takové ty samostatné jednotky, rodina, já nevím co všechno, ale teď se to vrací, teď zase se setkávají ženy, jsou různé spolky, jsou různé kruhy žen, ať už se zaobírají čímkoliv, třeba ne peřím, ale třeba drátují, nebo nějak spolu tvoří, nebo vaří. Vrací se to, protože to v lidech je, člověk si vždycky někam odskočí na se něco jiného, ale to podstatný zůstává. Já to

0: Alena Naďová, půvabná žena, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Další citace z vašeho dopisu. Protloukla jsem se základní školou a gymnáziem. Jaké jste měla známky, když jste se protloukala?
1: No, měla jsem samé jedničky.
0: No tak to jste se protloukala dobře.
1: Protloukala, protože to nespoutaný dítko, který chodilo v tričku v trenkách s umazanou pusou, ani zuby jsem si moc nečistila, tak chodila jsem bosky, tak najednou mě svázali do nějakých šatiček, botiček, dali mi aktovku na záda, měla jsem vydržet sedět několik hodin ve škole a poslouchat, co mě třeba nebavilo, nedávalo mi smysl. A tím, že já jsem jako dítě byla hodně sama a sourozence mám starší, rodiče starší a tady tu babičku, tak jsem trošku měla jiný svět. Mně velmi dlouho trvalo, než jsem si zvykla na dětský kolektiv. Než jsem se tam nějak tak nějak zorientovala. Tak to pro mě bylo takové trápení, ale potom už na vysoké škole tam to už byl čistě můj záměr, můj směr, už tam byl okruh lidí se stejným záměrem, už to byla taková ta moje rodina, tak tam už jsem byla spokojená a navíc jsem studovala v Lednici na Moravě, což je nádherná vesnice, takže ten prostor byl úžasný a pamatuju si, jak jsme se s kamarádkou, co se mnou bydlela na pokoji, učili na zkoušku, teď v červnu letní semestry jsem měla nejradši, lehli jsme si na louku, strčili jsme si skripta pod hlavu a koukali jsme se na mraky a čekali jsme, že nám ty vědomosti tam naskáčou. Pak jsme se učili v noci, protože odpoledne jsme takhle prospali, ale naskákalo něco jiného, naskákal odpočinek a pak to šlo líp.
0: To je věk, kdy nám Stříbrný vítr zpívá ty naše touhy a přání. Co vám zpíval v té době? Po čem jste toužila?
1: Po čem jsem toužila? Já jsem velmi toužila zůstat v oboru, být ten zahradník, starat se o stromy. To se se mnou táhnulo celou dobu. Já jsem tam sice měla takový období, jako dítě jsem toužila moc po Africe, že se budu starat o opice a žít v Africe pod vlivem Daktari a tady těch seriálů. Ale potom v 15. se mě stala taková věc, že sestra, na kterou jsem já byla hodně fixovaná, zůstala v zahraničí a já jsem všechno, co jsem měla ráda, jsem prostě odstřihla, abych se tak nějak zachránila. Takže tam bylo takové období toho dospívání trošičku těžší, ale pak na té vysoké škole jsem zase se fakt opravdu nadechla a začala jsem obývat to, co chci a moc jsem si to přála a sny se mě splnily a mohla jsem jít do Anglie, do nejlepších anglických královských školek. Přišlo mě pracovní povolení, ale takový požehnání dvakrát. Já jsem dostala pracovní povolení a zároveň jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, takže z mého snu jakoby sešlo, ale tak jsem to nějak přijala, ale ten život se ubíral jinudy a trošku možná složitější cestou, nicméně na této cestě teď s odstupem času vidím, že byla nutná, protože v těch 23 a 20 tam hodně převládá to ego a já jsem byla taková jako svět mi patří a nic není problém, tak jsem to od toho života jako dostala zpátky a naučila jsem se pěkně pokoře, starat se o děti, rodinu, maminku, ale ty kytky a ta příroda.
0: To tam někde pořád bylo.
1: To mě drželo, to mě zachraňovalo, to prostě, když je něco bytostného, to neodpářete, to prostě vám zůstane, to prostě je.
0: Na mě ještě řekněte, co ten zahradník, ten váš, ten, co vám ho přivál osud. Jak myslím manžela?
1: Manžel není zahradník. Manžel je mimo obor.
0: No a čím vás tady tak zaujal? Vy jste byla sama zahrada, příroda, stromy, tráva, kytičky a najednou...
1: No prostě ten mě v 15 uviděl a rozhodl
0: už
1: se, že...
0: V 15 letech?
1: V 15 letech jsme se potkali, mě uviděl a se tak nějak rozhodl, že si mě vezme. Přes nějaký, nevím proč.
0: Ty ani neprotestovala nějak, zdá se?
1: Ale jo, protestovala, ale co mi přinesl? Můj muž je ze sféry asi andělských bytostí, protože tam, kde jsem já nemohla, tam mě zvedl a co bylo nad mé síly, tak dotáhl do konce, takže to tak asi mělo být, to tak je.
0: Vy jste přes ty kytičky, tak jakou kytičku by vám tak zvýrazňoval váš muž? Jakou kytičku byste mu přisoudila?
1: Mému muži, jakou kytku bych přisoudila?
0: K jeho povaze.
1: Mm-hmm. Já bych mu přisoudila ne kytku, ale strom a ten strom, který on má nejradši, a to je bříza. Bříza, protože je nápadná, ale přesto je velmi jemná. Je to možná působit trošku ženským dojmem, ženským, jako ženskou energií, svou jemností. Můj muž je jemná bytost a má hodně, hodně síly a dokáže růst i ve velmi nepříznivých podmínkách. Takže asi břízu.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Alenu Naďovou. V životě už to tak chodí, že jsou dny dobré a dny horší. Vaše maminka prodělala náročnou operaci, vy jste se o ní musela starat. Co to pro váš život znamenalo?
1: Pro můj život, nejenom pro můj, to změnilo život nás všech kolem dokola. Maminka po operaci ochrnula na půl těla a v podstatě to bylo v době, kdy mé dceři bylo rok, takže já jsem ještě kojila a ještě jsem měla tu maminku. Občas to bylo náročné, protože jsem nevěděla, co dřív, ale dali jsme to dohromady a jsem velmi vděčná mamince, která měla obrovskou sílu a tady to své postižení velmi dobře zvládala a v podstatě mě pomáhala a pro mě to znamenalo opravdu se naučit sklonit tu hlavu a pokoru a uvědomit si to, co je v životě důležitý.
0: Obětuje něco člověk tím, že se obětuje druhému?
1: Nevím, já jsem to nikdy takhle nebrala. Já jsem to vzala, prostě se to tak přihodilo, tak to je. Jako oběť jsem se nikdy necítila.
0: Vy jste už mluvila o Bílých Karpatech, kde je váš druhý domov. V čem jsou tak přitažlivé, zvláštní pro váš život důležité Bílé Karpaty?
1: Bílé Karpaty, druhý domov, to je můj první domov, to je můj pravý domov. Já aha, když už z Brna přejedu přes Chřívy a teď vidím, jak se otevře ten věnec z hor, s Javořinou, tak už jsem doma, už se nadechnu. A čím jsou, cítím z nich velmi prastarou, ženskou energii, ta rozlehlost luk, rozmanitost těch pohledů a výhledů, které se otvírají, je to takový praženský, pradávný, ale zároveň divoký. Může tam být člověk sám sebou a opravdu může všechno vypustit a ty hory se postarají sami, ale umí být i divoké. Takový opravdu vichr na podzim nebo bouře jsou tam.
0: Jste zažila?
1: Jsou tam divo. Zažila jsem několikrát a já to mám ráda, ale někdy to nahání hruzu.
0: Jste mi taky napsala, že váš synek v Bílých Karpatech, když tam jste, tak a když byl malý, tak se někde pohyboval v trávě a vybíral si rostlinky, které požíval.
1: Ano.
0: A vás to nějak jakoby oslovilo a říkala jste si, tak jestli to chutná tomu malému dítku, tak to přece nemusí být špatný, že?
1: No, ono je to trošku malinko jinak. My jak tam máme ty pozemky, tak hospodaříme, tak samozřejmě jsem byla tam s mamkou, s dětma. A já jsem si pracovala a fakt jako jsem si všimla, že ten malý to pojídá. A jsem si vzpomněla, že jako děti jsme to taky dělali, kdo nezná kokošku, pastuši, tobolku a jetel a jako každý dítě snad vycucává hluchavku. Tak jenom jsem si říkala, pane bože, jak člověk na to může zapomenout. A uvědomila jsem si, že vlastně je něco, co je nám dáno a tu moudrost si neseme. A potom nějak na to zapomeneme pod vlivem všech, co se nám nabízí, tak jdeme po tom, co se nám nabízí. Ale někdy prostě zapomínáme na to, co máme uvnitř. Takže jsem se vrátila k tomu, co jsem znala jako dítě a pomaličku jsem to rozšiřovala a teď se mi stalo v neděli, že jsem jela na pozemek ze soboty na neděli a prostě jsem se balila, zapomněla jsem si jídlo, takže to bylo takový, neměla jsem sebou vůbec nic, vodu teda tam mám, ale tak jsem spala venku a ráno zase říkám, jo, to je bezvadný. A já jsem se jenom rozhlídla a najednou jsem si uvědomila, že já všechno mám, protože zrají třešně, dala jsem si jahody, hrách tam mám, takže jsem prostě jsem pojedla a bylo.
0: Vy nepotřebujete k životu nic víc než tu přírodu.
1: Nejenom já, ale všichni. Takže stačí opustit tu myšlenku, že něco nemám a podívat se kolem a člověk zjistí, že i kolem se toho nabízí hodně, jenom se odpoutat od toho nemám a je to.

0: Radost je klíč ke všemu, jste mi taky napsala, Aleno Naďová, jako host Stříbrného větru Jaromíra Ostrého. V čem všem vy vidíte tu radost?
1: Já radost vidím v životu samotným. Já prostě jsem takový milovník života. Neskutečně mám ráda život, mám ráda lidi a mám ráda přírodu, rostliny. A tu radost, radost je opravdu klíč ke všemu, protože když je člověk radostný, tak se mu řeší běžný život, který přináší starosti a přináší řešení různých problémů, tak s radostí vám to půjde líp. Když se máte na co těšit, nebo a stačí maličko, stačí pohled na něco, co se vám líbí a naskočí ta jiskřička té radosti uvnitř a už je to lepší. A právě proto se hodně věnuju kytkám, protože ty mají tu schopnost přinést radost komukoliv, mužům, ženám, dětem, starým, mladým. A je jedno, jestli je to v podobě kikice natrhané, anebo když to dáte na talíř, tak prostě něco se změní. A já mám takovou filozofii, že když se to změní navenek, nebo když tu rostlinu uvidíte, nebo tu kytku uvidíte, tak když ji sníte, nebo si ji dáte jenom do úst, jak zareaguje vaše tělo. Protože ty kytky, nebo jsou složeny taky z energie a jsou složeny z buněk, zrovna tak jako vaše tělo. Takže když se tyhle energie spojí, tak si myslím, že obveselíte svoje buňky.
0: Tak pojďme vybrat pár květin, které by nám mohly chutnat, kterou byste vybrala jako první.
1: Jakou první? Teď kvetou, nakvétají denívky, to je zahradní kikička, ta je naprosto vynikající, v chuti je křupavá, je sladká, dá se plnit, dá se dozdobit talíř a je jedlá celá.
0: Počkejte, takže vy utrhnete kytičku a jenom ji dáte na talíř a nic?
1: Může být, no, nic, to stačí.
0: Já se přiznám, že tu kytku vůbec neznám.
1: Ale tedy. Znáte, určitě ji znáte, protože kvete v parcích.
0: Prosím vás, barva?
1: No, zahranice se vyřádily, ale většinou jinak léta, nebo většinou jsou do oranžova. Od žluté, oranžová, červená.
0: Počkejte, takže já bych šel prostě do zahrady, natrhal bych si tu denívku.
1: Denívku? Utrhnete jeden květ a klidně ho sníte.
0: A dal bych si ji na talíř?
1: No, ani nemusíte, můžete si ji rovnou dát do pusy.
0: Co já bych řekl manželce, co bude dnes na večeři, a ona říká, dnes máš denívku.

0: kytíček budete vybírat, nebo si na ně zvyknete, tak zjistíte, že jinak chutnají žlutý, jinak chutnají oranžový, jinak chutnají červený. Jsou to velmi, velmi drobounké niance. Ta chutí,
1: a paní Aleno, to je nemohu ani do ničeho namočit?
0: Můžete je namočit. Můžete, denívky vypadají v podstatě skoro jako květ lilie, takový jednoduchý, taková korunka, kterou můžete i naplnit. Takže plněné květy denívek jsou delikatesou.
1: A čím je plníte?
0: Rýží, bulgurem, kuskusem, čeholíba. Teď jsem udělala na večeři takovou, trošku jsem si vyhrála, protože mě nakvetla žlutá denívka a je hrášek, takže jsem rozmixovala s troškou oleje ten čerstvý hrášek a tou pěnou jsem naplnila tu žlutou denívku, takže to byla směs barev, ale taky chutě.
1: A takový váš majstrštyk, co se týče květin k jídlu? Co by to bylo?
0: To asi, nevím, to asi úplně takový to vypíchnutí, nevím. To, já jsem taková pestrobarevná, nedokážu říct, já velmi ráda experimentuju a třeba zapomenu, co jsem dělala, pak si na to vzpomenu.
1: Třeba pampeliška?
0: Pampelišky jsou výborný taky.
1: A je nějaká květina, kterou bych si tedy opravdu dávat neměl?
0: No, neexperimentovala bych s liliemi, neexperimentovala bych s konvalinkama. Ono tělo si samo řekne. Jo, já třeba vím, co je jedlý, ale třeba na některý nemám já chuť, nebo netáhne mě to tam. Taková ta znalost, co je velmi jedovatý, to všichni máme nějak
1: paměti.
0: Z přírodopisu, v paměti, ale těch květů nesníte tolik, nebo nedáte si jich tolik, jako třeba já nevím čeho. Spíš je to takový nadozdobení, na povýšení toho jídla, na zážitek. A asi jako opravdu nemyslím si, že byste si chtěl utrhnout něco jedovatého. To asi ne.
1: A ty květiny taky vaříte nebo smažíte?
0: Vařím, nevařím. Vařit ne, protože je lepší, pokud je to možno co nejčerstvější, z té kuchyňské úpravy maximálně v páře nechám dojít, obalím a usmažím. To květy třeba cukety nebo květy pampelišky obalené, jako známe to jako z bezu, tak úplně stejným procesem květy pampelišky, taky výborný vyzkoušet.

0: Stříbrný vítr, Alena Naďová nám vypráví o tom, že leskteré květiny si můžeme dát k obědu, nebo k večeři, nebo k snídani. Ale vy máte taky pejska, Fenku, to je taky váš souputník, že?
1: No, to je výmarský ohař dlouhosrstý. Je to lovecký pes, který nevím z jakého důvodu je prostě vegetarián. Miluje zeleninu.
0: A prosím vás, není vegetarián z donucení ve vaší rodině?
1: Ne, není. Není. My nejsme vegetariáni úplně a priori, ale tady Betinka se jmenuje, tak ta jí květy taky, takže miluje, ta preferuje pampelišky a fialky, po těch se může skoro utlouct, tak to čeká, když jí natrhám fialky, zřejmě jsou drobonky a nevidí je, nebo blbě se jí to trhá, ale pampelišky na poli si jde a to si utrhne sama. Na rozdíl ode mě, nerada spává pod čírým nebem, takže Betince se staví stan.
0: Vy máte kus pole, čili se vracíte oklikou zpět k těm svým předkům z toho dávnověku. Co to pro váš život znamená vlastně všechno?
1: Obrovskou vděčnost. Obrovskou vděčnost, takovou svébytnost a dává mi to pocit smysluplnosti a jistoty. A letos je takový zlomový rok, kdy dozrál nápad, že vybudujeme panovu zahradu, která bude bylinková zahrada, bude přístupná a já doufám, že se mi to podaří zrealizovat. Je to něco, je to takový životní poslání tady tohle. Takový něco, co jsem dostala, tady máš dárek, ale musíš se o něho starat, musíš to posunout dál, taková štafeta.
0: Je to váš svět, je to svět i vašeho muže, vašich dětí?
1: Tak tady jsem trošičku sobecká, nepřemýšlím tak, nemyslím si, že je to jejich svět, ani to po nich nevyžaduji. Já dostávám svobodu této oblasti, to je moje, když potřebuješ, my ti pomůžeme, ale každý z nás má svůj svět a svůj životní úkol a všichni si darujeme svobodu v tom, ať každý dělá to, co je jeho, co cítí. Ono, ať se to malinko propojuje, trošku se to spojuje, ale není to, že bychom všichni byli na tom jednom.
0: Vám je mezi kytičkami hezky? Co říkáte tomu světu kolem?
1: Tak mně je na světě hezky, protože já si všímám těch věcí, které mě zajímají a to, čemu člověk věnuje pozornost, tak toho obklopuje a to je jeho svět. Takže já nesleduji televizi, já spoustu věcí nevím, ale to podstatný ke mně doputuje, nejsem úplně mimo, úplně, že bych nevěděla, to zase rozhodně ne. Ale já se soustředím i přesto, že co se děje negativního ve světě, mám samozřejmě svoje názory, jak politické, tak ekonomické, ale držím si tu svoji lajnu a tam se snažím, aby to bylo pevný, to, co je moje a kolem tohoto šířit. Prostě si vždycky představuju tu svíčku, kterou rožnete ve tmě a kolem je světlo. I když jsou ty kouty tmavý, tam nedohlídne, ale kolem vás. A když bude každý takhle mít zametanou u sebe, tak to bude dobrý.
0: Máte nějaký sen?
1: Sen. Mám sen svůj osobní soukromí, aby se podařila ta zahrada a já už jsem mohla přestěhovat a být naplno v těch Karpatech oběma nohama, nejenom jednou. To je můj soukromý sen a potom takový ten velký všeobecný bych si velmi přála, aby všechny ženy byly šťastné a aby mohly vychovávat svoje děti v lásce a v zemi, kde se narodili, kde mají kořeny. Protože když budou šťastné ženy, tak bude šťastný celý svět.
0: Jste šťastná vy osobně?
1: Velmi. Velmi, já jsem šťastná.
0: Hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého byla inženýrka Alena Naďová. Děkujeme za návštěvu, ať se vám daří, ať ta zahrada vyjde.
1: A já přeji posluchačům, aby jim stříbrný vítr vždycky přivál samé dobré věci. Naschledanou.
0: Naschledanou.

až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Prázdniny končí.
3: A s nimi i prázdninová vydání Meteoru.
2: I v dnešním vás od mikrofonu zdraví autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Putování po jeskyních.
3: Dnes po Sloupsko-Šošovských.
2: Jsou lisohlávky zkázou nebo lékem?
3: Jak sovy inspirovaly větrné elektrárny?
2: Září v zrcadle pranostik.
3: Co je tvrdší než diamant?

0: Prázdniny za chvíli skončí a s nimi i naše letní putování po jeskyních.
1: Vypadáte nějak smutně.
0: No, protože vy, Petře, za chvíli uvidíte už 9. jeskyni a já tu zase zůstanu s ředitelem správy jeskyní Jaroslavem Hromasem a budeme to komentovat, jenže odtud ze studia.
1: No a chtěla byste snad se mnou do Sloupsko-Šušovských jeskyní?
0: No, moc ráda.
1: Jste si jistá? Protože tentokrát to nebude obyčejná prohlídka. Mám připravené pro posluchače překvapení.
0: Beru všechno. Hlavně, ať už jsme tam.
1: Jak chcete. Jenom, abyste nelitovala. Takže pozor. 3, 2, 1.
2: Já vás vítám v severní části moravského krasu v jeskyních Sloupsko-Šušovských, ve kterých se...
0: To byla rychlost. A jsme tady. Co to mám na sobě?
1: Kombinézu.
0: To mi teda vůbec nesluší.
1: Ještě budete ráda, že ji máte.
0: Holinky? A tohle je helma?
1: S baterkou.
0: Co jste to pro mě přichystal?
1: Nic, to byl původní plán. Půjdeme mimo hlavní trasu na dno jeskyně. Chtěla jste se mnou, já vám říkal, že to bude s překvapením.
0: Oho. A co ti všichni lidi kolem?
1: Ti půjdou s průvodkyní dál po běžné návštěvnické trase. My dva máme jiného průvodce.
3: Tak já bych si tady s dovolením na chvilku půjčil slovo. Teď už se nacházíme u naší první propasti, kterou ta naše prohlídka po stopách Nágla bude scházet dolů do toho spodního patra. A ta propast má název Stupňovitá. To je podle toho, že na svoje dno v hloubce zhruba 65 metrů spadá ve 4 výškových úrovních, které se postupně propadaly. No a ta stupňovitá propast byla poprvé oficiálně objevena roku 1748. Tím objevitelem se stal říšský matematik a fyzik vídeňského dvora pan Johann Antonius Nagel, ale říkám, že to byl oficiální objev, protože Nagel nebyl zdaleka prvním člověkem, který se do té propasti dostal. Ještě asi 100 let před panem Náglem do té propasti se stoupil jeden kameník odsud ze sloupu, ten se potom zdánlivě živý a zdravý vrátil zpátky na zemský povrch a když svým přátelům před jeskyněmi vykládal, co v těch spodních patrech zažil, tak u toho ze záhadných důvodů zemřel. Proto se automaticky začalo vykládat, že u nás v jeskyních straší, že dole ve stupňovité propasti je vstup do pekla nebo že tam unikají nějaké jedovaté plyny a všichni se začali bát do těch jeskyní chodit. V tom roce 1748 dostal příkazem od tehdejší císařovny pan Johann Antonius Nagel, aby šel objevovat právě staré skály sloupské, včetně toho diskutovaného spodního patra. A tak vešel sem, zjistil, že je tady tma a že to tady divně smrdí, tak se taky začal bát a rozhodl se, že radši najde někoho, koho do těch spodních pater spustí místo sebe. Obešel podniky ve sloupě a nakonec se mu podařilo najít a podplatit 2 opilé sedláky, kteří se na noc nechali spustit do té stupňovité propasti. Pan Nagel se druhý den ráno pro ně vrátil, vytáhl je na povrch, zjistil, že jsou živí, zdraví a střízliví a tak se potom teprve rozhodl, že do těch spodních pater se stoupí sám a nakonec se s obrovskou slávou prohlásil za objevitele té stupňovité propasti a zároveň vlastně celých našich spodních pater. Takže po tady tom pánovi se ta trasa, která vede spodními patry, jmenuje Po stopách Nágla. Tak tady za tou nerezovou brankou už budeme vcházet mimo normální návštěvnickou trasu, takže teď si nebudete moc sundat tu přilbu a musíte si zapnout ty čelovky.
0: Svítí mi to?
1: Jo, a mě?
0: Vám taky. Tak jdeme dolů. No, tady jsou ještě schody, ale tuším, že bude hůř.
1: Podívejte.
0: Co to je? Tady ještě něco roste?
3: Tady ta zelení asi vás může trošku překvapit. Je to takzvaná lampenflora. Je to jediná zelená věc, která dokáže vyrůst v jeskyni zcela bez přístupu slunečního záření. Jak životu jí prakticky stačí jenom pár minut světla denně tady z těch našich lamp. Ona, ta lampenflora, je v jeskyních celkem dost nežádoucí, samozřejmě protože je tady zavlečená člověkem, takže se jí snažíme různě zbavit a tady to místo je právě jediné v jeskyních, kde se ta lampenflora nechává růst.
1: Takže by se dalo říct takový jeskyní plevel.
3: Dá se říct, no. Dole ještě potom nám vyrůstají různý semínka, co se tam spláknou, nebo tam někdo naháže ze horního patra, ale těch za chvilku pochcípou, jenom tady ta lampenflora pořád roste.
1: Lampenflora.
3: To je podle těch lamp. On to teda není žádný nomenklaturní název, jako, a to je spíš takový jeskyňářský slang.
0: Lampenflora. No, vtipný název. Asi 10 cm dlouhé stonky, drobné zelené lístky. To se divím, že jí ta lampa stačí a obejde se bez slunce. Utekli mi.
3: Tohle byla poslední žárovka, kterou jsme měli, no.
1: Je tady dost vlhko, hlavně neuklouznout. A cesta končí.
0: Žebřík. A Vede kam si do tmy?
3: Ten žebřík, on nevypadá úplně nejnověji, má letos 101. narozeniny a od roku 2013 do roku... od roku 1913 do roku 1933 byl používán v Macoše panem Karlem Absolonem k objevování jednak té propasti a taky samotných punkevních jeskyní. Ten žebřík původně měl 80 metrů a když se na něho podíváte, tak má takovou zajímavou konstrukci. Pokud se povolí tady ty matice, tak se dá natvarovat do prakticky jakýchkoliv tvarů podle skalních převisů, které se zrovna obchází po tom žebříku. Nám tady nainstalovali pouze 12 metrů toho žebříku, zbytek je, nikdo neví kde, takže po tom žebříku budeme scházet už konečně na dno té stupňovité propasti. Co k bezpečnosti ještě říct, tak je potřeba, abyste měli vždycky tři pevné body na tom žebříku, buď to stát oběma nohama pevně a držet se jednou rukou, nebo se držet oběma rukama a stát na jedné noze. Prostě nesnažte se lézt nějak rychle a hlavně se držte jenom toho žebříku samotného, tady těch lan ne. Ono obecně platí, že čím více zakláníte, tak tím líp se potom padá na tom kluském žebříku. Takže je lepší si ten sestup hezky užít a jít pomalu, než nějak spěchat, abyste nám pak nepadali dolů. Já půjdu první a až budu dole, tak na vás zavolám, že můžete pokračovat další. Vždycky je lepší, když na tom žebříku je jenom jeden, protože kdyby ten horní uklouzl, tak vezme všechny, co jsou pod sebou, prakticky sebou. Tak, já vyrazím.
4: Takže budete dole nás chytat.
3: No, já budu dělat takový airbag.
1: Tak já půjdu druhý. Ještě máte šanci si to rozmyslet?
0: No ne, 12 metrů dlouhý, stoletý žebřík vedoucí kam si do tmy. To si ujít nenechám.
1: Tak já lezu.
0: Jo, hlavně se dobře držte.
4: Žebřík je mokrý, klouže to, držte se.
0: Jo, jdu na to, chytejte mě. Tam někdo.
4: Tak vás vítám dole.
1: Ještě jedno až prošle a je to.
0: No, jež. No tak vám pěkně děkuju.
3: Takže dostali jsme se na dno té stupňovité propasti, jsme zhruba 65 metrů pod tím horním patrem a co se týče povrchu, tak v těch spodních patrech se budeme dostávat i 120 metrů pod zem. A v čem vlastně budeme šlapat? Prakticky skoro všechno, v čem budeme šlapat, je vápenec, až na tady ty opracované černé kamínky, ty oblásky, tak to je takzvaná kulmská droba, což je nekrasová hornina splavená sem z Drahanské vrchoviny. Tady ty šedé balvany, to je právě vápenec, ten devonský, ze kterého jsou celé naše jeskyně. A ty světlejší kameny, tak to už je překapaná forma toho vápence, to jsou sintrové náteky, které zase někde strhla ta voda a odnesla je různě po těch spodních patrech, protože když se podíváte, tak tady ten sintr vlastně neměl kde narůst.
1: Kudy dál?
3: Tak, budeme pokračovat do toho západního řečiště. Já si půjdu nějakou svou cestou, pokud se vám nebude líbit, tak si běžte, kterou cestou chcete, jich tam vyšlapaných víc a hlavně, aby jsme se sešli zase na konci.
0: No, to hlavně.
4: No, skáčeme tady po kamenech, jako kdybychom šli nějakou vyschlou řekou.
0: Jsou tady kameny všech velikostí i barev. Tady je jeden úplně černý kus.
3: To je právě ta kunská droba. Ta je sem jenom splavená do toho spodního patra. Většinou ten vápenec takhle extrémně nečerná. Tak se zase šedne tmavě, ale to už je nekrasová hornina teda tady tohle.
4: Tak tady si musíme dát pozor na hlavu a opírat se jednou rukou.
3: Teď se nacházíme už na dně té Náglovy propasti, což je nejmohutnější podzemní propast v České republice. Objevená byla zase v tom roce 1748. Zase se objevitelem stal ten Johann Antonius Nagl. Tentokrát už to byl ale opravdu jeho objev, protože on jako úplně první člověk prošel ta spodní patra celá, jako jsme šli teď my, a dostal se právě i na dno té Náglovy propasti. S tím, že když se podíváte nad hlavu, tak ani vy s tou čelovkou nedohlédnete úplně vysoko, a pan Nagl měl sebou jenom louči, takže toho viděl ještě o dost míň a tak se domníval, že objevil jenom nějakou podzemní jeskyni s komínem, čímž myslel asi tady tohle a vůbec netušil, jak obrovský ten komín nakonec je, že se po pár metrech rozšiřuje trichtýřovitě a tvoří právě tu nejmohutnější podzemní propast. Nagl tady z toho místa nebyl úplně nadšený, on si zapsal, že teda objevil nějaké odporné místo, kterého dojalo k slzám, myslel si, že se nachází u bran pekelných a do svých deníků si ještě ke všemu zapsal, že by nikomu, žádnému smrtelníkovi nepřál, aby se sem do téhle míst dostal, takže moc pozitivně to na něho nezapůsobilo. Já doufám, že vám se tady líbí víc v těch spodních patrech.
0: No, nám ano, my máme čelovky a ne louče.
1: A jsme tu s průvodcem.
0: Ale chápu, co se mu nelíbilo. Z té atmosféry To je mrazí, všude kolem nás skála, kameny, ticho.
3: Zase ta náhlová propast, nebo náhlová jasný, je vidět úplně jiného úhlu. A právě když nahlédnete tady kousek doleva, tak je tady jeden z nejvyšších stalaktitů, které ve Stínu máme. Já jsem teda ještě nenarazil na delší vůbec a ze spodu, když se na něho díváte, tak vůbec se nezdá takhle dlouhý ten krápník.
4: No, z boku je dost velký, teda musím říct. To se špatně odhaduje ta velikost, to je 4 metry, 3, já nevím.
3: Tenhle není změřený, ten krápník, takže vám neřeknu, kolik měří, ale určitě přes 3 metry má. Budeme teď pokračovat dál tady tou vyšlapanou cestičkou k takzvanému náglovu závrtu nebo náglovu jezírku, ono je teda momentálně vyschlé. Prosím vás, tady se opravdu držte jenom té vyšlapané cesty, protože po levé straně máme takzvané žížalovité hlíny, které jsou celkem vzácné tady v Jeskyních. Třeba uvidíme nějaké žížaly, ale včera, když jsme tady byli, tak jich moc nevykupovali. Ale jak je sucho, tak se jim asi nechce.
0: Žádnou nevidím.
4: Kateřino, podívejte se před sebe. Teď to bude zajímavé.
3: Teď budeme překonávat ten náklub sifon, náklub závr. Jsou tady lana, protože ta cestička celkem klouže. Tak, jinak na tom laně zase zkuste být vždycky jenom jeden, protože kdybyste se o to přetahovali, tak byste mohli padat všichni.
4: No to snad ne. Tak já jdu první. No, ježišmarja. A jsem dole.
0: Toto klouže.
4: Já se těším, mě to klouzalo víc, to bude dobrý.
0: Tak, jsem tady.
4: Co tady dole žije, kromě těch žížal, které jste zmínila? Netopíři?
3: Netopíři jenom přes zimu se mítají zimovat. Máme tady komáry.
4: Komáři i tady otravujou?
3: Otravujou všude. Hlavně do těch člověk nalítávají a není to moc příjemný. Potom ještě blešivci nám tady žijou v jezírku, to jsou takový potvůrky malý. A sem tam nám tady dopluje potoku nějaký okou nebo nějaká menší rybka, ale už dlouho jsme tady žádnou nenašli. Ještě máme spoustu pavouků v jeskyní, ale to většinou jenom kolem vchodu a sem tam nějaký slimák se nám tady ukáže. Takže tady hned dole je to nejúžší místo.
0: Cože?
3: Je asi úplně jedno, jakým způsobem tam polezete, jestli po hlavě nebo po nohách. Důležitý je, abyste se tam moc nekrčili. Snažte se to tak nějak zvládnout srovnaní, protože když si tam kleknete, tak se vám může stát, že se zaseknete ramenem o strop té prostůrky, chvilku se nebudete moc pohnout a pak byste mohli spanikařit. To bychom nechtěli.
4: Tak z dálky to vypadá, že se tam člověk vůbec nemůže vejít?
3: A ono to hodně klame, jako není to tak zoučivý, jak se to zdá, opravdu. Byli tady 2-metroví lidi, 120-kilový a zvládali to, takže vy určitě nebudete mít problém se tam dostat.
0: To se mi teda úplně nezdá.
4: No, zatím jsem to zvládl s batohem, ale tady musí dolů. Nedá se nic dělat. Tak musím na záda. Ježiš, mám 20 cm od nosu skálu a snažím se projít, no spíš proplazit. Kateřino, můžete?
0: Da. Jo, jsem tady.
3: Tak teď sedíme nad přítokovým sifonem, nad tím největší, které tady máme. Když se podíváte, ta voda je celkem nízko pod náma, ale zase, když je vyšší stav, tak není problém, aby ten sifon vystoupal i tady do téhle výšky k nám. Když se podíváte na tu stěnu, je tam linka, tak to je většinou taková nejvyšší hladina toho sifonu, kam vystoupe. Ten sifon se nerozvodňuje úplně často, za tu dobu, co tady provádíme, se ještě ani jednou nepřelil do toho horního patra. Většinou právě se zarazí tady na téhle výšce, udělá tady takovou obrovskou bahnitou kaluž, do které si potom lidi sedají, když se sem jde podívat. A
0: jak je hluboký?
3: Tady ten sifon nikdo přesně neví, jak je hluboký. Ono se odhaduje, že při současné hladině může mít tak 10 metrů hloubku. A on není úplně probádaný a není ani oblíbený těmi spělohopotápěči, protože je hodně klikatý a úzký, takže se tam moc nechce nikomu jít bádat. Pokud chcete, můžeme si dolů hodit kámen, abyste mě věřili, že je tam voda, ono to tady moc krásně zaduní.
0: Jestli tady nějaký kámen najdeme, je to tady takové ušlapané. A tady máte.
4: Tak, musím hodit daleko, abych dohodil do vody, že?
0: To je ozvěna.
4: Nádherná.
3: Tak, teď budeme pokračovat do té kůňské chodby. Ona se teda v současné době zdá celkem mohutná, ale věřte tomu, že tady za tou zatáčkou se začne snižovat a sužovat. A až ta chodba bude nejužší, až budeme na čtyřech, tak se začne zvedat nahoru. Takže polezeme do takového skoro komína. S tím, že v tom komíně jsou vyšlapané schody po stranách, takže ty klidně můžete používat. V jednom místě, který určitě poznáte, tam nebude moc vstupů ani chytů, takže je dobré se zapřít o strop zády a podsunout si pod sebou koleno a pak se odrazit. Já budu stát nad váma, takže kdybyste měli problém, tak vám podám ruku. Někteří jedinci, když lezou nahoru, tak třeba i třikrát si jedou dolů po břiše, takže...
0: No nazdar, ještě, že mám rukavice.
1: Teda, čekal jsem lecos, ale že polezu prakticky komínem, to ne.
0: Jeskyňáři mají těžkou profesi.
3: No a teď už máte to nejhorší za sebou. Tak teď jsme na konci té kulmské chodby. Pokud by se do spodních pater nalila voda, tak tady v té prostoře bychom se nejspíš utopili.
0: Ježiš, neděste mě.
1: Jak to?
3: Protože nad náma je komín a ten vede až nahoru do toho horního patra, takže by všechen ten vzduch vlastně vysyčil a my bychom tady byli uvězněni. Ale samozřejmě to je jenom takový strašení, protože pokud by vznikla nějaká obrovská bouřka, nějaká průtrž mračen, tak než se změní voda ve spodních patrech, tak to trvá asi 3 hodiny. Hlavně, co se nám nesmí stát, tak je, aby jsme tady nezůstali potmě ve spodních patrech, protože jakmile bychom si pozasínali, klidně to můžeme zkusit, když si zasnete ty čelovky.
0: Tma jako v pytli.
3: Tak jsme v pravé jeskyni tmě a z téhle bychom se v životě nevymotali zase zpátky nahoru. Ono tu jeskyni můžete znát, jak dobře chcete, ale pokud nemáte to okolí kolem sebe osahané, tak prakticky nemáte šanci.
5: Ani vy, který to tady dobře znáte, byste to nezvládli.
3: Já bych to taky nezvládl určitě. Předpokládám, že bych si po prvních 5 metrech zlomil nohu a pak bych tady jenom ležel. Takže jako opravdu ještě tím, jak tady nejsou chodníky ani zábradlí, žádné záchytné body, kterých byste se mohli držet celou cestu, tak nikdo podle mě by neměl šanci se osud dostat. Proto právě jeskyňáři vždycky sebou nosí spoustu náhradních baterií a třeba i náhradní ty svítidla, aby nikdy nezůstali pod mě.
0: Takže nám tady hrozí utopení nebo vážný úraz.
1: No, raději rychle zpátky na křižovatku a k Náglově propasti, kde je slyšet křik návštěvníků v patrech nad námi.
0: Zdá se, že nám utekli. No, to se jim to po pohodlné cestě utíká.
3: Už nám zase utekli, to je teda škoda. Nebo si klidně můžete zakřičet, ona ta ozvěna bude slyšet, i když si zakřičete vy tady ze spodu.
6: Haló!
0: Páni, to je ozvěna. To jsem ještě nikde nezažila.
3: Takže teď už jsme se stoupili k tomu řečišti Sloupského potoka a vzhledem k tomu, že je nižší stav vody, tak ten potok teče až tady za tou stěnou, u které stojíme. Jinak tady pod tím krápníkem, kterému se říká baldachín, když si lehnete pod něj, tak tam uvidíte takovou zajímavost a to je zasinkrovaný obratel jeskyního medvěda. Věké zvěře. Je tady vzadu. Je to jedna z mála kostí, kterou jsme tady objevili a která se nedá odnést na povrch. Jinak, jak kolegyně nahoře mluvila o těch nálezech kosterních pozůstatků v roce 1850, tak opravdu bylo nalezeno obrovské množství kostí, zhruba asi 2 plné vlakové vagóny, včetně různých vzácností kosterních. Vzhledem k tomu, jak ty medvědi se tady utopili na jaře v přívalech vody stajícího sněhu, tak jejich těla se i hned zanesly novou vrstvou těch naplavenin a tak nějak se konzervovala. Takže kolem toho roku 1850 se tady nacházelo právě množství kostí i s vzácnostmi, jako jsou třeba sluchové kůstky těch jeskyních medvědů nebo kostřičky embryí. Vankl potom mluví o nálezu zhruba 300 kompletních lebek toho jeskyního medvěda, takže opravdu těch kostí tady bylo dost.
1: Tak tady napůl sedíme, napůl klečíme a nad hlavou u stropu, který je těsně nad námi, je několik centimetrů velký obratel zapuštěný do stropu.
0: Za ty dlouhé roky má takový skamenělý povrch. No, nebýt tady těch výstupků, tak bych vůbec nepoznala, o co se jedná. Pane jo, to je hodin.
1: No jo, musíme zpět do studia vysílat další příspěvky.
0: A jsme zpět ve studiu. Díky bohu. Kdo má dobrodružnou povahu, měl by se na tuto speciální trasu do Sloupsko-Šošůvské jeskyně vypravit.
1: Trasa spodními patry jeskyně po stopách Nágla měří 1300 metrů a trvá asi 3 hodiny. Nezapomeňte se dobře obléknout. Holínky, oblečení, u kterého vám nebude vadit, že se zašpiní.
0: A nějak podobně bude vypadat i návštěva meteoru v amatérské jeskyni, Petře?
1: No, to už jsme se dostali k naší letní soutěži. Ještě zbývají 2 dny na návštěvu jeskyní. Nejpozději v pondělí 31. srpna nám pošlete všechny vstupenky s razítkem meteoru, které máte. Adresu jistě znáte. Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a na obálku připište meteor.
0: Nezapomeňte nám na sebe poslat e-mail, případně telefon. 15 z vás, kteří si prohlédli nejvíce jeskyní, budeme psát nebo telefonovat a dostanou podrobné pokyny.
1: Už teď můžeme říct, že amatérskou jeskyni v Moravském krasu navštívíme v sobotu 12. září. Protože není otevřená veřejnosti, nečekejte v ní vybetonované chodby, nečekejte zábradlí, schody, nečekejte všudy přítomné světlo.
0: Exkurze do amatérské jeskyně se bude podobat spíše dnešní návštěvě sloupsko-šošůvských jeskyní, ale od jeskyňářů máme slíbeno, že vyloženě plazit se po zemi nebudeme.
1: No, trocha té fyzické námahy ale bude stát za to, věřím tomu. Holínky, vhodné oblečení, helmy a baterky s sebou. Já si ještě navíc přibalím mikrofon, abych tuto vzácnou prohlídku zaznamenal.
0: Za 2 týdny se těšíme na viděnou s finalisty. Osobně.

0: drogy, halucinogenní látky. Téma, které do meteoru zdánlivě nepatří.
1: Zdánlivě, jenomže z vědeckého hlediska je účinek takových látek na člověka velmi zajímavý.
0: Dokáží tak působit například houby, lysohlávky.
1: Lysohlávkám a dalším halucinogenním houbám se věnuje v závěrečném dílu svého seriálu Tamara Urválková.

0: Západní civilizace se o lysohlávkách a jejich účincích dozvěděla poměrně nedávno. Bylo to asi v polovině 20. století, kdy kult lysohlávek v Mexiku objevili američtí badatelé.
1: Je skutečně paradoxní, že asi největší zásluhu na tom objevu měl konzervativní americký bankéř Archie Wesson. To znamená, nebyl to mykolog ani etnograf, ale skutečně to byl bankéř.
0: Říká doktor Jan Borovička z Geologického ústavu a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.
1: V tom Mexiku byl tedy skutečně kult halucinogenních hub, lysohlávek, které tam byly po staletí využívány k praktickým účelům. Sloužily při šamanských obřadech jako prostředek k léčbě nemocí.
0: Houby, které po požití dokáží ovlivnit lidskou psychiku, ovšem nelze redukovat pouze na pověstné lysohlávky. Kromě nich to dokáží i některé jiné houby, například kropenatce nebo muchomůrky. A také asi nejznámější halucinogen, LSD, pochází vlastně z říše hub. Říkáme halucinogení, ale je toto označení z vědeckého hlediska vůbec správné? A jak vlastně popsat zkušenost, kterou tyto houby vyvolávají?
1: Já bych řekl, že ten pojem halucinogení je poněkud zavádějící. Někdy se proto hovoří o houbách psychotropních, psychedelických nebo psychoaktivních. To je pojem, který já mám osobně nejradši. A farmakolog by řekl neurotoxických. A popsat účinek hub na člověka není úplně jednoduché. Rozhodně bychom si pod tím neměli představovat pouze to, že člověk, který experimentoval s houbami, kolem sebe vidí pobíhat fialové muflony a dvouhlavé slepice. Často jde o silné vnitřní prožitky, které jsou doprovázeny některými vizuálními představami. Tento stav je někdy označován jako změna vnímání či vědomí. Já v této souvislosti často odkazuji na velice zajímavou knihu, kterou napsal Aldous Huxley, která se jmenuje Brány vnímání, která popisuje experiment s halucinogenním kaktusem, kde je průběh vlastně takového pokusu poměrně velice dobře i po literární stránce zdokumentován.
0: Změny vědomí jsou způsobeny látkami, které houby obsahují a po jejich požití se dostávají do mozku, kde ovlivňují biochemické reakce. Zcela pochopitelně se tyto látky, psilocybin a psilocin, staly předmětem zájmu biochemiků, mimo jiné také z hlediska možnosti léčit s pomocí hub některé psychické choroby nebo nádorová onemocnění.
1: Samozřejmě, že hned jak byly mexické halucinogenní lysohlávky objeveny, tak všechny zajímalo, o jaké účinné látky vlastně jde. Takže už velice krátce po tom objevu bylo zjištěno, že jde o látky ze skupiny takzvaných indolových derivátů, které byly nazvány podle latinského názvu lysohlávek, tedy psilocybe, psilocybin a psilocin. Přestože v lysohlávkách byly nalezeny ještě některé jiné účinné složky, tak tyto dvě látky jsou asi nejdůležitější.
0: V bývalém Československu probíhal poměrně rozsáhlý výzkum, který se zaměřoval na případné využití lysohlávek při léčbě psychických chorob. Na neštěstí však nebyl dokončen. Na jeho zastavení se prý významnou měrou podílela komunistická STB, která měla zájem zneužívat lysohlávky při vyslýchání vězňů a možná i k vojenským účelům. Není vyloučeno, že tímto způsobem byly houby skutečně využívány, ať už u nás, anebo jinde ve světě.
1: Z lékařského hlediska se o lysohlávky u nás zajímal doktor Hausner, což byl lékař, který se na záměrech komunistické tajné policie odmítl podílet. Toto odmítnutí spolupráce však znamenalo potom ukončení celého jeho výzkumu, takže my z něho nemáme vlastně žádné závěry, které by bylo možné aplikovat. Mě osobně tato věc velmi zajímala, ale když jsem se před lety pokusil doktora Hausnera kontaktovat, tak jsem zjistil, že už zemřel.
0: Vraťme se ale k lysohlávkám. Jejich rozpoznání totiž není snadné ani pro mykology. Natož pro amatérské sběrače.
1: Na stejných místech jako lysohlávky rostou některé i smrtelně jedovaté druhy hub, konkrétně jsou to čepičatky z okruhu čepičatky jehličnanové. A tyto houby obsahují stejné toxické látky jako nejedovatější houba světa, muchomůrka zelená. A riziko užívání lysohlávek tady nespočívá pouze v jejich účinku, ale začíná už jejich sběrem. A ze světa jsou známy i smrtelné otravy, třeba ze Spojených států, které byly způsobeny záměnou lysohlávek s čepičatkami.
0: Další nebezpečí je samozřejmě právě v účincích halucinogenních hub.
1: Člověk pod vlivem halucinogenních látek se chová často naprosto nepředvídatelně. Může podlehnout silným záchvatům strachu a ve snaze třeba uprchnout před nějakým domnělým nebezpečím, pak může dojít i ke smrtelným zraněním, například v důsledku pádu z okna v budově. Takovéhle případy už byly zaznamenány bohužel i tedy u nás. Na druhou stranu já se domnívám, že přestože vlastně to užívání nebo experiment s lysohlávkami u nás nejsou úplně jaksi vzácnost, zkušeností, tak těch problémů s nimi je relativně málo.
0: Zatím sice nebylo prokázáno, že by lysohlávky byly toxické pro játra nebo pro ledviny. Nicméně existují názory, že jejich užívání by mohlo být spouštěcím mechanismem pro některé psychické choroby, jako například pro schizofrenii, což bychom měli vnímat jako skutečně vážné riziko.
1: Halucinogenní látky obecně, ať už jde o LSD, halucinogenní houby nebo kaktusy, nevyvolávají fyzickou závislost, jako například heroin nebo pervitin. Ale lze si jen těžko představit, že člověk často experimentující s lysohlávkami by si zachoval nějaký smysl pro realitu.
0: Domnívá se doktor Jan Borovička z Geologického ústavu a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.
2: Česká republika je v rámci Evropy výjimečná poměrně značným počtem míst, kde lysohlávky rostou.
3: S jistou nadsázkou o nich také můžeme říct, že jsou to zřejmě jediné houby, které ovlivnily undergroundovou českou kulturu v 70. letech minulého století.
2: Každopádně je škoda, že jejich výzkum nebyl dokončen. Třeba by se přeci jen ukázalo, že mohou člověku pomoci.

0: Před chvílí jsme si povídali o houbách a jako houby po dešti roste i něco jiného.
1: Větrné elektrárny. No, schválně. Kolik jste jich ve svém okolí nebo při cestách naší republikou viděli před 20 roky? A kolik jich vidíte dnes?
0: Nesrovnatelně víc. Jenomže všechno má své nevýhody.
1: A některé nevýhody mají svá řešení. Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
2: Obliba obřích větrníků, jak se říká větrným elektrárnám, roste. Staví se všude. Nejenom na návrších, na úbočích hor, ale třeba i v pobřežních mořských mělčinách. Na rozdíl od tepelných elektráren větrné turbíny neznečišťují ovzduší spalinami a skleníkovým plynem, tedy oxidem uhličitým. Tak úplně neškodné však nejsou. Jejich lopatky generují nepříjemný hluk. Přírodovědci se obávají, že v přímořských oblastech může tento hluboký zvuk narušit orientaci a komunikaci velryb a delfínů. Také lidem žijícím v blízkosti větrných elektráren hučení vadí. Provozovatelé větrných elektráren to obvykle řeší snížením otáček turbíny. Přitom ale přicházejí o významné množství elektřiny. Tichý chod při plném výkonu se snaží zajistit větrným turbínám britští vědci z Cambridgeské univerzity. Inspirací jim je tichý let sovy. Tito ptáci kloužou vzduchem bez toho, že by peří křídel vydávalo tak typické svištění. Mohli by si podobně tiše pohybovat i lopatky vrtulí větrných elektráren. Sový křídlo má hned několik unikátních rysů. Z jeho náběžné hrany vybíhají takové jemné chloupky a s jejich pomocí sova láme zvukové vlny, které vznikají při letu. Hustá vrstva prachového peří na křídle působí jako tlumič. Snižuje tlak vzduchu na povrch křídla. Vědci se pokusili napodobit zvláštnosti sovího křídla na povrchu lopatky větrné turbíny a tu pak testovali ve větrném tunelu. Po optimalizaci rozmístění výběžků na vrtuli dospěli ke snížení hlučnosti vrtule na desetinu původní hodnoty. Díky výběžkům sice ta vrtule klade vzduchu vyšší odpor, ale na druhé straně nemusí být bržděná, aby se vydávaný hluk udržel na únosné úrovni. Nové vrtule se tedy budou moct točit podstatně rychleji a budou tudíž při výrobě elektrické energie účinnější.
0: Přijít o všechnu energii nebo snížit otáčky a vyrábět alespoň něco.
1: Takhle selským rozumem je volba jasná. Pokud to nemá nějaký skrytý háček, uvidíme kolem sebe možná brzy první sový větrné elektrárny.
0: Hlavně, aby jako sovy nehoukaly.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: Září.
1: Co září? Nic nevidím.
0: Měsíc září.
1: To snad až v noci.
0: Kalendářní měsíc září.
1: Aha, jde vám o pranostiky.
0: Ano, v Meteoru si každý měsíc připomínáme, co znali naši předkové, kteří sledovali přírodu mnohem intenzivněji než my.
1: No to ano. Hlavně my, co žijeme ve městech, se podíváme na předpověď počasí a je to. Jenomže před staletími si takovou předpověď musel každý udělat sám.
0: Vycházel přitom ze zkušeností svých předků, které se z generace na generaci předávaly v pranostikách.
1: Především rolnických. Do tohoto světa nás zavede docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
2: Září v zrcadle pranostik.
3: Září pro naše předky bylo především obdobím výsevu o zimu.
2: Kvete-li vřes po špici, nadešel čas k setí.
3: Sklizně otav.
2: Mezi matkama božíma jeden vůz otavy lepší, nežli po matkách božích vozy dva.
3: Česání ovoce.
2: Na svatého Matouše s jablkama do koše.
3: Stříhání ovcí.
2: Svatý kříž, ovčí stříž.
3: A přirozeně zrání vína.
2: Je-li teplé září, dobře se vínečko zdaří.
4: Klimatologicky je září především měsícem pozdního léta a počátku podzimu. Astronomický podzim na severní polokouli nastává okamžikem, kdy sluneční paprsky dopadají v místní poledne kolmo na rovník, což nastává kolem 23. září.
3: Zkracování délky slunečního svitu v průběhu září se promítá výrazným způsobem na množství dopadajícího slunečního záření a na celkovém režimu teploty. Pokles slunečního svitu je ale kompenzován skutečností, že právě v září je dlouhodobě zaznamenávána nejnižší hodnota pokryvu oblohy oblačností.
4: To souvisí s častějším výskytem tlakových výší právě v září. I tyto skutečnosti byly ostatně v lidovém prostředí souhrnně formulovány.

0: jakousi dvojníkem. Máj poznáš po vůni, září po chuti.
1: Tyto lidové postřehy mají reálný podklad. Podobnost obou měsíců se projevuje v jejich obdobném teplotním charakteru. Například průměrné dlouhodobé měsíční teploty září a května jsou v Praze Klementinu 14,8 a 14,6 stupňů Celsia. V Pelhřimově 12,3 a 12 stupňů Celsia. V Písku 12,7 a 12,7 stupňů Celsia a podobně.
2: Oba měsíce vykazují podobné údaje i v absolutních teplotních maximech a minimech, v průměrných denních amplitudách teploty vzduchu, v teplotních sumách a podobně.
1: Prvním výraznějším teplotním obdobím září je takzvané mariánské léto, ohlašované například pranostikou k 8. září.
0: Na narození Panny Marie se slunce musí pousmát, i kdyby mělo v noci vstát.
2: Pod starým lidovým označením mariánské léto se skrývá nastupující několikadenní slunečné teplé období ve dnech v polovině prvé zářijové dekády, a to s pravděpodobností 60 až 65%.
1: Mariánské léto se často zaměňuje s babím létem. Je to však evidentně nesprávné. Babí léto je záležitostí až prvé části podzimu. Vládne našemu počasí od dnů v polovině poslední zářijové dekády, jak o tom svědčí pranostiky k 24. září.
0: Od početí svatého Jana na mnoze babské léto se začíná.
1: K 28. září?
0: Kolem svatého Václava nové léto nastává.
1: K 30. září?
0: Svatý Jeroným bez dřeva zatopil.
2: Podle svátku svatého Václava je v našem lidovém prostředí prvá část babího léta nazývána léto svatého Václava. Tento výrazně teplý úsek časného podzimu je příznačný pro podstatnou část evropského subkontinentu. Tak například ve Francii se v této souvislosti hovoří o létu svatého Maurice. Má svátek 22. září. A v sousedním Německu je toto období spojováno se svátkem svatého Michala 29. září.
1: Německý klimatolog Hermann Flohn z Bonnské univerzity ve své studii vypočítal, že v letech 1881 až 1947 se babí léto ve dnech 21. září až 2. října dostavovalo s celkovou četností 76%.
2: Babí léto jako klimatický fenomén dokonce není výsadou jen evropské pevniny. Obdobné stavy počasí na podzim nastávají i na severoamerickém kontinentu, známe je jako indiánské léto.
1: Jak naše babí léto vzniká? Podmínkou je vytvoření rozsáhlé stacionární tlakové výše, která se zpravidla rozprostírá nad Balkánským poloostrovem nebo sousedními oblastmi, ze které proudí do střední Evropy teplý středomořský vzduch.
2: Teplé, klidné a slunečné počasí svatováclavského babího léta s nočními a ranními mlhami a opolednách s pastelově bledě modrou oblohou, zabarvujícím se listím stromů a poletujícími vlákénky babího léta bývá však v dlouhodobém průměru přerušeno takzvaným františským ochlazením. To přichází kolem poloviny první říjnové dekády, a to s pravděpodobností 60 až 70%.
1: Touto krátkou povětrnostní poruchou bývá celý rozsáhlejší úsek babího léta vlastně rozdělen na dvě části. O tom ale více až při našem příštím setkání.

0: To bylo září v zrcadle Pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty z jeho knihy Hold, slunci, dešti, půdě a pluhu upravil Petr Sobotka. Četli Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: Kašina a magnetismus. Kdo se jimi zabýval ve škole, nemohl se minout se jménem
1: Gustav Robert Kirchhoff. Teď zazní jeho citát ze sbírky Jiřího Grigara.
2: Dnešní citát je vlastně důkazem toho, že i velcí fyzikové se mohou hluboce zmýlit. Málo který fyzik 19. století vynikl tolik jako Gustav Robert Kirchhoff. Jeho Kirchhoffovy zákony jsou všeobecně známy. Žil od roku 1824, zemřel v roce 1887 a ještě v době, kdy byl v plné síle, tak prohlásil tohle. Celá fyzika je hotová. Zbývá vyřešit jen dva drobné problémy. Konstantní rychlost šíření světla a odchylky od teorie záření černého tělesa. Trefil se báječně. Z toho prvního drobného problému vznikla obecná relativita, z toho druhého kvantová mechanika.
1: Dnešní fyzikové si určitě nemyslí, že je hotovo, naopak čelí mnoha výzvám.
0: A dostávají také nové materiály, třeba fullereny.
1: Ty svou tvrdostí předčí diamant, nebo ne?
0: Z hodin přírodopisu si pamatuju už ze základní školy Mohsovu stupnici tvrdosti. Mastek, sůl kamenná, kalcit.
1: Potom je fluorit, apatit, ortoklas, křemen.
0: Topaz, korund a diamant.
1: A je diamant skutečně nejtvrdší? Neměla by se stupnice aktualizovat?
0: Tím se zabývá v posledním dílu svého seriálu Co jsme se učili ve škole a už to není pravda, Tereza Burjánová.
3: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
4: Má pravdu ten chlapec.
3: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
4: Nám zdá se zvěst, že vám nehlás.
5: Ticho a sednou.
0: Tvrdost nerostu je kapitola, na kterou každý žák narazí nejpozději v posledním ročníku základní školy. Všechny učebnice přírodopisu ji uvozují Mohsovou stupnicí, jejíž pomocí se dá tvrdost látek posuzovat docela jednoduše, bez náročných měření a aparatur. Je to stupnice relativní, v níž jsou nerosty seřazeny od jedničky do desítky, tedy od nejměkčího po nejtvrdší, podle toho, co všechno dokážou poškrábat a jaké rytí sami unesou. Takovýmto kontaktním experimentováním vznikla stupnice 10 nerostů, kterou se sice neučíme odříkávat s takovou vervou jako třeba výjmenovaná slova, ale její začátek, tedy mastek a sůl kamennou, a zejména konec, trojici topaz, korund a diamant, si pamatujeme ještě dlouho po ukončení školní docházky. Z logiky věci by vyplývalo, že topaz podlehne při vzájemném škrábání korundu, korund diamantu, zatímco diamant jako vůbec nejtvrdší nerost, vyvázne z takového poměřování doslova bez škrábnutí. Jenže se ukazuje, že už to tak docela neplatí. V roce 2005 se ve Francii odehrál experiment s nečekaným výsledkem. Diamantová kovadlina sevřela materiál, který diamanty na obou koncích kovadliny zřetelně poškrábal. Tento materiál se podařilo objevit teprve v 80. letech minulého století a název fulleren dostal podle amerického architekta a vizionáře Richarda Buckminstera Fullerena, který projektoval stavby podobné struktury. Nechme, aby nám tento nejtvrdší materiál světa představil doktor Otakar Frank, který se v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského věnuje studiu uhlíkatých nanostruktur.
6: Fullereny jsou takové zajímavé uhlíkaté molekuly, které jsou vlastně součást sazí. Když spálíte cokoliv v ohni, tak saze vypadají jako pomačkané kousky uhlíku, když se na ně podíváte pod nějakým pořádným mikroskopem. A občas se v nich najdou přímo i fullereny. Ty vypadají jako fotbalový míč. Je to vlastně jenom povrch toho míče a tam, kde se nám stýkají ty švy, tak tam jsou umístěny atomy uhlíku. Podél švů jsou vazby mezi těmi jednotlivými atomy a uvnitř je prázdno. Pro představu ohledně velikosti, jak velký je fulleren, tak když se podíváme, kolikrát je větší fotbalový míč než fulleren, tak tolikrát je větší zeměkoule oproti fotbalovému míči.
0: K vytvoření takovéhoto dutého míče potřebujeme minimálně 20 atomů uhlíku. Maximální počet není dán, platí jen, že musí jít o číslo sudé a že mezi všemi těmito koulemi se výjimečnému postavení těší fulleren s označením C60. Ten se stává z 60 atomů uhlíku, které jsou uspořádány stejně jako fotbalový míč, to znamená do 12 pětiúhelníků a 26 úhelníků, přičemž žádné dva pětiúhelníky spolu nesousedí. Takováto molekula je nejkulatější, nejsymetričtější a proto také nejstabilnější. Všechny uhlíky se v ní těší zcela rovnocenému postavení. To však samo o sobě ale ještě nestačí na to, aby poškrábali diamant. K tomu je zapotřebí tyto uhlíkové koule vystavit tlaku převyšujícímu 200 atmosfér a teplotě přes 2200 stupňů Celsia.
6: Tyhle ty super tvrdé materiály jsou takzvané fullerity. Ty vznikají tak, že jednotlivé, budeme říkat fullerenové koule, stlačíme za těch poněkud drastických podmínek a teprve potom z nich vznikne fáze, která se říká super tvrdý fullerit. Ty molekuly jsou tak tisknuté k sobě, že oni potom v podstatě spolymerizují. To znamená, ty jednotlivé atomy v jednotlivých molekulách už se k sobě dostaly tak blízko, že už začaly i spolu reagovat ty jednotlivé koule mezi sebou na určitých místech. A takhle propojené ty fullerenové molekuly tvoří ten super tvrdý fullerit a ten je opravdu tvrdší než diamant. Ono je určitá analogie vlastně mezi tím, jak vzniká diamant z grafitu a mezi tím, jak vzniká z fulleritu ten super tvrdý fullerit. Musí v obou případech působit velmi vysoký tlak a velmi vysoká teplota, aby došlo k tomu vnitřnímu přeuspořádání, takže zase vznikne nějaký tvrdý materiál.
0: Grafit, diamant, fulleren i fullerit, to jsou všechno jen modifikace uhlíku. Chemickým složením jsou na vlas stejné, liší se jen uspořádáním molekul uhlíku. Zatímco v grafitu jsou atomy uhlíku rozloženy do rovin, vzájemně propojených jen slabými vazbami, takže po sobě mohou klouzat a snadno se odlučují, v diamantové struktuře jsou vazby mezi atomy uhlíku naopak velmi silné. To platí ovšem i pro fullereny. Diamanty i fullereny se vyskytují v přírodě, oboje však velmi vzácně, takže se používají daleko více ty syntetické. Fullereny se v laboratoři připravují vlastně podobně jako v přírodě, kde na ně narazíme jednak v už zmiňovaných sazích, jednak v geologickém útvaru zvaném fulgurit, který vzniká při úderu blesku do půdy, písku nebo pevných hornin, čímž dochází k jejich přetavení a prosklení.
6: Vlastně ta výroba je jenom trochu vylepšený oheň, prostě spalování nějakého plynu, při přesných podmínkách, kolik se do toho spalování žene kyslíku a nějakého inertního plynu a pak se ty saze, které jsou více obohacené fullereny, někdy zachytnou, pak se to musí přečistit a získáváme fullereny. Druhá metoda spočívá v tom, že máme grafitovou destičku, takže destičku stuhy, do které pálíme nějaký silnější laser. Zase tam, kde dopadá laser na tu grafitovou destičku, tak se nám odpařují uhlíkové částice i fullereny, zase je nějak zachytíme.
0: Takto upravené fullereny jsou ve výsledku nejen tvrdší, ale často i dražší než umělé diamanty. V roce 1996, kdy si za jejich objev odnesli tři anglosaští chemici Nobelovu cenu, se jim předvídala zářná budoucnost a využití ve všech myslitelných oborech. Od vrtání a obrábění až po boj s virem HIV. Kvůli závratné ceně však zůstalo jen u medicíny. Bez veliké nadsázky tak můžeme říct, že fullereny se svou největší slávu už odžily. Nové tisíciletí patří ještě později objeveným modifikacím uhlíku. Zejména grafenu, což je jeden list grafitu, který můžeme z tuhy sejmout docela jednoduše pomocí izolepy, nebo uhlíkatým nanotrubičkám, které získáme, pokud takto odebraný list grafitu zbalíme. Tyto a další uhlíkaté struktury dnes vědci dokážou libovolně kombinovat. Nemůžeme vyloučit, že se mezi nimi nenajde taková molekula, která by svou tvrdostí trumfla i supertvrdé fullerity. Mohsova stupnice tvrdosti je ale vůči těmto novotám nadále imunní. Za více než 200 let se vžila natolik, že pouhé nahrazení diamantu fullerenem by znamenalo hotové zemětřesení, ke kterému se geologové ještě neodhodlali.
7: Diamant tedy už není nejtvrdší.
1: Ale stále se používá, jeho praktické využití je snazší než u fullerenu, takže nechme zatím stupnici tvrdosti tak, jak je.
7: Také si myslím, že ještě nějakou dobu vydrží. Určitě více než týden, za který přiletí další meteor.
1: Naslyšenou se při jeho poslechu těší Kateřina Březinová
7: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

0: Pěkné sobotní dopoledne, hezký den, ještě stále zimní den, tady v Praze to není tak znát, ale třeba v Mariánských Lázních tam je kupa sněhu, takže zima je tady ještě stále, ale tady v divadle U hasičů je teploučko a je tady příjemná a milá nálada a dobrá atmosféra, protože je tady tobogán a zdraví vás Petr Jančařík. Dobrý den. Český rozhlas 2, Praha a my si dnes budeme povídat s těmi, kteří třeba už kdysi dávno, ale dokonce i ve žhavé současnosti pracují pro děti. Pracovat pro děti je nádherná věc, někdy ovšem si říkáte, Herodes to byl král, jo? Ano, práce pro děti je velmi, velmi zvláštní, velmi poetická, úžasná, ale má také svá úskalí. Někteří pracují pro děti v televizi, jiní jezdí a baví je na jevišti, někteří dokonce mají svá vlastní divadélka, taková třeba řekněme loutková divadla a hrají divadlo nejenom pro děti, ale i pro dospělé hrají taková ta family představení a dělají to úžasně. Já tady mám svého prvního hosta a to je muž, který kdysi, já nevím, jestli založil, ale v každém případě je to režisér nezávislého souboru Buchty a loutky, Radek Beran. Dobrý den, Radku. Já vám půjčím tady ten zelený mikrofon. Vítejte v tobogánu, ano.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Býváte vidět často na jevišti?
1: Ne. Na jevišti jo, ale v televizi ne. Takže myslím, že mě nikdo nezná.
0: No, je to velmi sympatický člověk, musím říct si, kolik měříte, kolik vážíte, ať se s vámi seznámíme.
1: Pro běžná konfekční postava, takže 176, 75, víc nevím.
0: Jo. Jak dlouho hrajete divadlo pro děti?
1: Teď budeme mít výročí 15 let.
0: To je fantastické. A pořád se jmenujete Buchty a loutky.
1: Ano.
0: No to nám musíte vysvětlit, prosím vás, já vůbec nechápu ten název Buchty a loutky. Ono obojí je mi sympatické, ale nevím, proč je to dohromady.
1: No, chcete krátkou vtipnou odpověď nebo dlouhou pravdivou?
0: Krátká vtipná je vždycky lepší než dlouhá a pravdivá.
1: No, původně tam ty buchty byly jenom jako kvůli těm buchtám, kvůli tomu pečivu, protože to je takový odkaz na jedno ortodoxní americké divadlo, jako ironie taková, ale teď už to používáme skoro ve spojení jenom s těma holkama a loutkama. Už jsme v tom věku, kdy si to můžeme dovolit, takže
0: jo, pozor.
1: Teď už to má jenom tenhle rozměr, no, bohužel.
0: Jo, takhle, čili vaše divadlo se skrytě jmenuje Holky a loutky.
1: Vlastně to tak je. A všichni čekají, když někam přejdeme hrát ty holky s těma loutkama, že jo. A my jsme skoro samý chlapi, takže to je takový... Nevíme, co s tím.
0: No, ale je to geniální marketingový tah.
1: To jo, každý se to pamatuje, protože je to tak blbý.
0: Tak to je režisér úžasného divadla Buchty. Mimochodem, jenom abychom se trochu taky pochválili, o vás je známo, že například jste získal řadu různých ocenění, taková Skupova Plzeň třeba.
1: Nejednou.
0: Že jo? No ne, říká se, že máte zvláštní třeba režijní postupy, že máte nápady, úžas. Co tak oceňují diváci a třeba odborná kritika u vás?
1: No, už to těma letama vykrystalizovalo do takového termínu, že používáme ironický šklep ve všem, i pro děti, i pro dospělí. A to se jim tak zalíbilo kritikům a divákům, že nevím, jestli je to dobře nebo špatně, někdy tak, ale prostě jsme ironický divadlo pro děti i pro dospělí. No.
0: A myslíte si, že děti, copak my dospělí, a Češi vůbec myslím, že mají rádi ironii, jo? Že jsme pořád ironičtí a sebeironičtí a že jsme trochu nad věcí a tak, což je moc hezký rys tohoto národa, ale myslíte, že už je to jako v dětech, jo? Že děti mají rádi ironii?
1: Určitě. Jo? Jo. Já myslím teda, že jo.
0: A překvapí vás někdy děti?
1: No jasně, vždycky, když hrajeme, tak překvapí.
0: Muž, který má rád překvapení, muž, který má rád buchty a loutky. Radek Beran.
1: Dobrý den.
0: Teď pozvu dámu, kterou zcela určitě budete znát. No, já bych mohl vyjmenovávat třeba postavy, které nádherně nadabovala. To já docela miluju. Taková Bridget Jonesová nebo Makepeaceová. Jo, výborně udělané, výborně. Ale je to taky dáma, která má úžasný úsměv, velkou ironii, velký smysl pro humor a myslím si, že s dětmi to umí. Martina Hudečková.
2: Dobrý
0: Martino, dobrý den.
2: Dobrý den všem.
0: Srdečně vás zdravím, i vám půjčím tenhle zelený mikrofon. Jste v tobogánu, povídáme si o tom, jaké to je pracovat pro děti, jaké to je pracovat s dětmi, a vy máte za sebou docela dlouhou řadu let u Volkru.
2: 13 let, jmenovitě 13 let.
0: A vy to říkáte s takovým jako i svraštěným trošičku čelem.
2: No, mám takový smíšený pocity, protože zaprvé na ty leta strašně ráda vzpomínám, no ale už nejsou, už je po nich, už pár let pro děti nehraju, je mi to líto, teď už pro ně jenom dabuju tu a tam nějaký kreslený film, ale na těch 13 let u Volkru moc ráda vzpomínám, protože to byly ty z nejkrásnějších.
0: Jo, a není někdy takové představení pro děti trochu o život?
2: Vždycky. Ne někdy, to je vždycky o život. My jsme si říkali, protože kdyby jsme tu práci neměli rádi, tak jsme tam bývali nebyli, že jo, my herci. Ale vždycky jsme šli před představením a špehírkou jsme se do těch dětí koukli, že jo. Každý ráno v 9:00 tam sedělo 600 dětí, jo, u těch Volkrů. 600 dětí. No to je obrovský nepřítel, že jo. To je prostě převaha. A my jsme se vždycky do těch dětí koukli a řekli jsme si, tak do nich. Protože, ale zas na druhou stranu, oni jsou nemilosrdní a nelítostní, protože okamžitě dají najevo, co si myslí, jo. Takže strašně
0: spontánní,
2: no právě, jsou takový jako netaktní. Ne, oni jsou hrozně upřímní a hned dají najevo, co si myslí, takže když je to trošku zdržuje, když jim to přijde nudný, jo, tak si začnou povídat. Samozřejmě fanděj. No, ty diváci, kteří jsou tak trošku naivní, jak si myslí, že fanděj dobru. Ne, děti fanděj těm legračním záporným postavám, to milujou nejvíc, jo. Kde pak Popelka, zlá sestra, to je ono. To milujou, jo. Nebo udávají, oni normálně udávají děti, protože hodný princ se schová, přijde ho ošklivá čarodějnice, ho jde hledat a děti řeknou, tamhle je ve věži, najdi si ho. Takže dítě sympatizuje jak s dobrem, tak i s veselým zlem, ale říkám, podotýkám s veselým zlem.
0: No, jo, snažíte protože... se to odlehčit, já vám rozumím, tak to je Martina Hudečková.
2: Můžu k vám.
0: Martina předá mikrofon dalšímu, který tady prostě musí být, když se mluví o dětech, když se mluví o divadle pro děti, o filmu pro děti, o televizi pro děti. Ota Jirák. Ota Jirák, škoda, že posluchači tobogánu nevidí ten nádherný sestřih skoro Kouček, inspektor Kouček od Jiráka. Dobrý den, vítejte, pane Jiráku.
3: Dobrý den, vy tady u přijímačů. Dobrý den, pane.
0: Dobrý den, pane.
3: Ty máš taky hezký sestřih, ty vypadáš jak rakousko-uherský dragoun. Já vypadám jako prvorepublikový agrárník.
0: Otíšku, vzpomenej si, kdy ty jsi dělal první představení pro děti?
3: No rozhodně, to jsem dělal. Měl jsem takový kufříček maňásků v Debři u nás a když mě babička rozčilila nějakým zákazem nebo něčím takovým, tak jsem zbalil ty maňásky do toho papírového kufříčku a šel jsem takhle přes vesnici hrát holkám houskovým maňáskový divadlo.
0: A podrobkou...
3: Tak to už je takových bratrů 50. 4
0: let. To si ještě nechodil, ne?
3: To už jsem chodil.
0: Jo, jo. Takže ty jsi začínal takhle brzo.
3: No.
0: Jo. A ty si už...
3: Ale to bylo v rámci akce děti dětem.
0: Děti
3: jo.
0: Dětem, ano. A teď to bude dětci dětkům.
3: Dětci dětkům. Dětci dětem, to teď jedu a pak už budou dětci dětkům, ano.
0: O to, my jsme tady mluvili s Martinou Hudečkovou, která říkala, dítě je nemilosrdným divákem.
3: To je pravda.
0: Jo?
3: To je pravda, já si pamatuju, jak nemilosrdnýma divákama jsme byli my, když jsme chodili na takový ty povinný školní představení.
0: Taky
3: na koncerty, jak
0: a...
3: jsme stříleli, jasně, jo? Se stříleli.
0: Rejže.
3: Bábrdlata se stříleli, některý odvážnější stříleli i skopičky. Takže my jsme byli velmi nemilosrdný publikum. Dneska už je to jiný, protože to zas, když se hraje pro tu mládež, tak... Člověk vidí jenom tu záři těch mobilních telefonů, jak si píšou ty SMSky, hrajou hry a tak, ale nic po nás neházejí. Přece jenom ten telefon je dražší než ty bábrdlata, že jo? Takže v tom se to vylepšilo teď.
0: Tak tedy Ota Jirák, který děkuje pokroku za to, že zůstává ještě stále živým hráčem pro děti. Ota Jirák, děkuju moc.
3: Děkuji vám.
0: Přátelé, jenom test pro vás u rozhlasových přijímačů. Když takhle posloucháte Tobogán, řekněte si Otajirák, jú a hele. To si určitě uvědomíte, ale kterou tu postavičku vlastně dělá Otajirák? Jú nebo hele? Hele, hele, hele. Tak kterou? Kdo si myslí, že je to hele? Zvedněte ruku. A kdo si myslí, že to je jú? No výborně, to je špatně. Aha. Protože je to hele.
3: Kouknu a viděj, ne? Vaše medové, kulaté, hele.
0: V tom případě by tady mělo být také jú. Jiří Lábus.
1: Dobré dopoledne.
0: Jaké pak dobré dopoledne? No, co pak? Musíš se jako jú představit.
4: Ahoj kamarádi, máme vás rádi.
1: Ano, ano.
0: Já jsem se ptal o ty Jiráka, jestli si vzpomene na svoje první představení pro děti a on zašátral v paměti tak daleko, že šel až do takových, já nevím, 5-6 let, kdy už se svým kufříčkem a sloutkami ovlivňoval další vývoj jakýchsi sester, jakých jsi říkal, sajdlových? Houskových, ano. Jak to bylo u tebe, Jiří?
3: To bylo v Debři, to bylo.
0: V Debři, no, tam jsi se narodil.
3: Funguje, v Debři, ano, tam to bylo v rodišti.
0: Já vím, ano.
1: Já jsem poprvé pro děti vystoupil. Když jsem chodil do druhé třídy obecné školy, kousek odtud v Londýnské ulici, kde jsem se i narodil naproti, té porodnici, která už vlastně není dneska, pak ji po mně zrušili. A tak tam jsem hrál v pohádce, bylo to tam přímo takové aule, do dneška tam ta aula je ve dvoře v Londýnské ulici. Ta pohádka se jmenovala Míček Vlíček. A jestli pak víš, koho jsem hrál?
0: No to chci zrovna, no z koho jsi mohl hrát? No, kdyby jsi hrál Míčka, kdyby jsi byl nakopávaný?
1: Ne, Flíčka taky ne. Hrál jsem zlého strašáka Habiku. Habikuk, strašák Habikuk, ano. Tam jsem měl dokonce, víte, do dneška si ji pamatuju, tam jsem takhle měl rozpřežený ruce, byl to strašák na poli, tak už tehdy jsem hrál záporné postavy, charakterní role, ano. A říkal jsem strašák Habikuk, já tady kouzelnicím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to jsem tam říkal, do dneška se pamatuju. A říkal jsem to trochu v jiný tónině, protože mi bylo 9, nebo 7, nebo 8, tak. Takže to byla moje první taková role, která... Tak.
0: No a na Jú a hele, na tuhle dvojici vzpomeneš? Jako, když
1: no vzpomenu, protože nespomněli, točil jsem před týdnem.
0: No ne, ale já myslím...
1: Tak
0: já myslím,
1: ještě nejsem, když teda jako... No, i když co si budem říkat.
0: Kdy jste ale začínali s tohle dvojicí?
1: No teď jsem se o tom bavil v zákulisí, no to je asi takových kolik, no 25 let?
3: Já to vím naprosto přesně, protože no. Když jsem to začal, tak se narodila naše Tereska.
1: Ano.
3: A Teresce je teď, jí bylo v únoru 25.
1: Takže asi jak to vypadá, tak skutečně 25 let.
3: Takže už jsme zkazili hodně generací.
0: Jiří Lábus. No a samozřejmě i dneska tady budeme mít pány, kteří ovládají dobře svůj hlas, takže mohou zpívat, mohou hrát na hudební nástroje a samozřejmě, že taky pracují pro děti. Jeden z nich je chlapík, s kterým já jsem se znal už kdysi, když jsme v Plzni dělali divadlo pod lampou a skládal nádherné, úžasné písničky a dodnes to dělá a vždycky, když se s ním setkám, tak přichází kus úžasného poetického života, ale i kousek dětství. Pavel Puta. Tak vidíte, že Pavel Půta, muzikant, ale i divadelník, přišel z lahví na jeviště, ano, a ono je. Jo, proto, tak, já jsem si říkal, je dopoledne, je tady tobogán, povídáme si o dětech a ty hned lahev v ruce a jdeš na jeviště. Nebudeš tady sám, samozřejmě, přijde s tebou další muzikant a výborný muzikant, Andy Seidel. Andy? Taky lahev, ano. Udala Hudečková. U muzikantů je to ano, taková nutnost. Ale já vás teď nechám, pánové. Teď si představte, že tady je plné divadlo u hasičů a představte si, protože je dopoledne a dopoledne se hrávají takové ty spektákly pro děti, že jo? Takže to je dětské obecenstvo a je vaše. Jak na ně?
5: Tak si dáme muzikantskou tuláckou hymnu. A když mě s ním pomůžete, tak nebudete litovat, protože je dokázáno, že když se dobře na začátku zaspívá, tak to všem přináší sladké sny a krásné usínání. A mládne se při ní.
0: Kluci, holky, ne, abyste mě tady usnuli.
5: Tak kluci, holky, písnička začíná. Bumta, bumta, bumta, rata, bumta, rata. Na co asi, aby se to rýmovalo? Výborně, tam máme pušky napřímo. Bumta, rata, navrata. Pojďme zpívat, pojďme tančit, hrát si jako...
6: Koťata.
5: A pozor, teď si to zkusíme. Pak budeme opakovat. Pak budeme opakovat. Půjde nám to výborně.
6: Půjde nám to výborně.
5: Dáme se do toho.

0: si ako... Budou sladké sny a krásné usínání, vzpomeňte si na mě.
1: Lara, kluci, holky, vy jste se nám rozjeli tady docela pěkně. Já jsem se díval na Otu Jiráka, který na začátku písně usnul. Ano. Když slyšel rytmické tleskání, tak se přidal, ale samozřejmě na druhou. Nebo ano, na druhou, ano. Jak on to tak správně cítí, v pořádku. Ano. A najednou mu oči zaplály a stejně jako Jirka na Jeru si tak jako vzpomněli, že byli taky kluci. Jo. To je hezká věc.
0: A začali si hrát hry na mobilu.
2: No, já jsem jim původně chtěl udělat radost, tak jsem usínal, ale ono se nedalo.
1: Jo.
2: Jste dělali mladý, dělali kraval.
1: Tak pojďme si tak jako říct, co nás... Vezmem to od Jirky Lábuse. Jiříku, ty jako dítě jsi byl hodné dítě jistě.
3: Jak to víš?
1: No, já jsem někde četl, že jsi chodil do houslí a tvoje učitelka zešílela.
3: Ale no ne, tak... No já měl 3 učitelky houslí za 3 roky.
1: A takže... všechny zešíleli?
3: Ano, v podstatě všechny zešíleli, ano.
1: Martina Hudečková.
3: No ale zvláštní bylo, já teda do těch houslí upřímně řečeno tolik zas nechodil. Já chodil tady kousíček, ano. Tady kousek do UKDŽ jsem chodil do houslí. Já to mám všechno tady zmapovaný, to je můj kraj, to je moje dětství.
1: Že si nepřijde z housle sebou dnes.
3: No, ještě, že jsem hodinu nehrál, to je škoda.
1: Tak jako kluk jsi byl jaký teda?
3: No. Jako kluk jsem byl takový, bych řekl, trošku divoký dítě.
1: Divoký byl jsem,
3: ano, opravdu divoký byl. A já si vzpomínám, že právě jsem jednou přišel do těch houslí asi po takových asi 3 nedělích. To jsem chodil za housle a pak jsem jednou tady tam došel na ty housle a pan učitel mi říkal, no tak už můžeš skládat. No tak to snad ještě ne. No už můžeš skládat, seber si věci 6 hodin večer. Jo, tak takhle, aha. Tak jsem to pak pochopil. Takový jsem byl nafoukané dítě a já měl takové, víte, já už jako dítě jsem byl strašně rád středem pozornosti a to mi vlastně zůstalo. Tak si třeba vzpomínám, že tak jsem chodil takový třeba 5. třídy a třída, někdo třeba řekl nějaký vtip, tak se třída zasmála a já jsem se vždycky zasmál až tak půl minuty potom a smál jsem se asi 3 minuty. A učitelka vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubožák. Nebo když ještě s těma houslema si vzpomínám, tak já musel taky docházet potom. Totiž víte, co bylo zajímavé, já jsem hrál na housle a já jsem neznal názvy not, já jsem pouze znal znaky. Jo. Já jsem viděl, jak ty prsty se pokládají, ale ty názvy jsem neznal a mě ta učitelka řekla, že musím tady docházet na hudební teorii. Tak jsem docházel na hudební, a to mě bylo opravdu tak asi 11 let, a přišel jsem do té učebny poprvé a teď byl notový diktát a učitelka říkala, prosím pište, C, D, H, FIS, BIS, no BIS ne teda, to je jedno, ale... No a já jsem psal písmena, on řekl, ty jsi blázen, říkám, já vím, no. Tak takový jsem byl žák na housle.
2: Jirko, to stačí, to
3: děkuju
2: stačí.
3: Děkuju vám.
1: Původní idea toho, že dáme dohromady lidi, kteří pracovali pro děti, byla ta, že by nás mohli poslouchat i děti, jo? Ale teď si myslím, jestli bychom neměli výrazně vždycky zdůraznit, tento pořad není vhodný pro děti. Ano, hvězdičku nějakou tam šoupnout. No. Já se musím zeptat Radka Berana, jak to bylo u něj, že začal hrát divadlo? Byl taky takový úžasný žák, jak jsi to říkal, Jirko, vy jste ubohý. Tak, Buchty a loutky, režisér, loutkoherec, herec.
4: To jste byl teda úspěšný, protože mě nikdy nikdo neviděl, mě na škole nikdo neviděl. Já jsem byl neviditelný dítě. Všichni říkali, jo, v pořádku, ten je hodnej, slušnej, dobře prospívá, ale když jako se ptali rodiče na detaily, tak nikdo vlastně nevěděl, co jsem zač.
1: A proto teda to loutkové
4: tak
1: divadlo?
4: Proto jsem se asi dal k divadlu, aby se mě někdo všiml, ale vlastně se to taky nepovedlo.
1: No a jako režisér přece musíte být razantní, že jo? Teď máte ty nápady, chcete, aby realizovali co?
4: U nás, já totiž režíruji jenom v tom našem divadle, ubohým. A to je pěkný termín. A tam to s tou režií je trošku jinak, než to normálně je. Tam naopak ten režisér je chudák, který to má jako na bábovce. Všichni vymýšlejí, to je všechno dobrý, ale ten režisér pak musí říct, jako ten v uvozovkách režisér, musí říct, tak to bude takhle. A on vždycky, ať to jsem já, nebo fakt někdo jiný z nás, tak řekne, no, tak jestli by vám to nevadilo, tak bychom to udělali třeba takhle. Je ale tak, v podstatě je to úplně jedno. Tak takhle je u nás to s tím režisérstvím, no, tak to je, pak ty ceny, to je takový divný kolotoč, ale...
1: No jako, vy si tu cenu vlastně ani nezasloužíte.
4: Ne. Jako, určitě ne.
1: Jenom, že to prošlo jako, přes ty herce, že teda řekli, no tak jo, tak my to tak teda uděláme, ať má teda Radek radost. Přesně, no, on je takový berán, no tak to tam šoupneme.
4: Vlastně ho nevidíme, tak mu teda, ať ho vidíme chvilku, tak mu to uděláme. Přesně takhle se to u nás dělá, no. No, ale pak je příjemný vidět na té ceně jako to svoje jméno, že jo, to je pěkný.
1: Martino, Hudečková, moje milá, já teď na tebe tak spoléhám. Je tady tobogán, povídáme si o dětech, povídáme si s těmi, kteří rádi pracují pro děti. Už jsme připomínali tvých 13 let u Volkru. A tvoje dětství, krásné, milé?
5: Tak já jsem byla, obávám se, když poslouchám Jirku Lábu, se naprosto normální, průměrné dítě, které se tak průměrně
1: Ale bylo tě
5: učil.
1: Vidět, na rozdíl od
3: rady. Byl taky normální, ale viděli mě jinak všichni, já? Ale...
5: Jako nějak jsem zvlášť nevybočovala, tak přinesla jsem si pár poznámek, neustále se pereš s chlapci a tak to samozřejmě, ale já už to beru, že tehdy už to byly v podstatě takový nenápadný námluvy, že jo.
1: Jo. Kdy jsi začínala?
5: No, tak kolem těch 4-5 let, ne?
1: Jo, jo.
5: Nejvyšší čas začít, aby člověk ne to nějak nezakrněl třeba. Ale z mýho dětství vybočuje teda, myslím si, historka, jak jsem šla s tatínkem, tatínek mě vedl k zápisu a můj tatínek byl strašně roztržitý člověk, divadelní režisér, vedl mě k zápisu. Doma jsme nechali o 7 let starší sestru, moji Olgu, přišli jsme k zápisu, oni řekli, tatínku, tak vy si vedete holčičku, tak jak pak se holčička jmenuje, načež tatínek řekl naprosto suverénně Olga. Tím mě zmát. Já byla naučená, že mám slušně říct, já jsem Martina, ale když tatínek řekl Olga, tak jsem to teda nechala bejt. A načiž oni říkali, no a Olinko, a umíš nějakou básničku? Načiž já, která jsem se naučila číst s nějakým omylem už v 5 letech, tak jsem řekla, no jistě, neplač ženo, děti moje, u hrobu je marno stát. Navraťte se v žití boje a mě nechte klidně spát. To byl nápis na křpitově v Popelíně, který mě tehdy strašně upoutal. Pravda je, že je to báseň, kterou umím dodnes. Jedinou. Žádnýho Šrámka už bych dohromady nedala, ani Lišku k Táboru možná ne, ale neplač, ženo, děti moje, umím ještě dnes.
1: No to je hezký.
3: Těch básní já umím jedinou. Já jsem napsal jedinou báseň za svůj život a to už je taky hodně dlouho. A to bylo takhle. Mami, proč jsou ženy jiné? Ty neptej se, ty ne.
1: Otajírák.
3: Ne, ale
2: když je to ten dětský pořad a Hůďa byla u těch náhrobních nápisů.
1: Ty mi dáváte tobogán, český ozlas ve Praha, pořad
2: u nás, dětek. U nás v Debři byl hezký, je to tragédie, že ten člověk se zabil na motorce, ale příbuzný mu dali na hrob, to si taky pamatuje každý Debzák, mu dali na hrob takový, bylo to napsané, jako by to měla být báseň, ale bylo tak jako ve volném stylu drobátko, bylo k podláskům je cesta dlouhá, tam tě potkal strašný osud.
1: No, o to, tebe dneska taky asi potká strašný osud. Jú a hele si vzít na pořad o dětech.
2: No ne, to, že jú a hele, jak jsi zmínil, tak to pan režisér Pepa Vondráček, kdysi, to jsme to dělali ještě na burze, že jo, dostali jsme takový text, který byl opravdu dost pikantní, jako v důsledku. A Pepa Vondráček, když jsme to četli, tak říkal, kluci, on to autor myslel tak dětský čistě, víte, ale přes vás dva to ven pustit nemůžu.
1: Tak Pavle Půto, prosím tě, kdyby si to mohl zase zpátky uvést do těch kolejích, na kterých jsme se původně domluvili, tobogán, pořad o dětech, Český rozhlas 2 Praha, ano, Pavlíku.
6: Můžu. Tak milé děti, dáme si písničku o prostředí, které velice důvěrně znáte, o ráji dětí. Vyřádíte se tam, je tam mňam, mňam, mňam, jo, jo, jo, jo. Pochopíte rychle, kde.
2: Mňam, mňam, mňam.

0: To je tak úžasné pozorovat tady to jeviště, protože na vás v hledišti nevidím, jo? Vás je taky úžasné pozorovat tady u hasičů, ale jeviště, jak tady ti pánové a ta dáma, jak se stávají dětmi, jo? A nejvíc úplně z dětinštěl otajírák, protože ten chytil jenom to mňam-mňam, jo? A na všechno dělal jenom mňam, mňam, mňam a koukal na hodinky, kdy už bude oběd, jo? Přátelé, já si myslím, že když si povídáme o pořadech pro děti v dnešním tobogánu a o tom, jak se dělá pro děti, že musí zaznít jméno Strýček Jedlička. Jo? Strýček Jedlička, který jako dělal pro děti celý život, ale on měl velmi zvláštní, dělali jste s ním někdy nějaký pořad pro děti? Velmi zvláštní vztah k dětem. Je to tak o to, vem si mikrofon a neříkej mňám, prosím tě.
1: Ne, já shodou okolností se Strýček Jedlička Tony znal s mým otcem a mě s ním strašili, jo, mě s ním trestali s Tondou.
0: To byl fajn chlap.
1: Mě k němu, no, bezvadnej.
0: Ale vážně.
1: Ale jo, pak když už jsme jako pochopili, o co jde, když já už taky chvíli dělal pro děti, tak to už jsme si pak rozuměli, ale jako malej, že jo, vždycky říká, jestli budeš zlobit, pojďme k Tondovi. A jednou volal Tonda, on měl sbírku všelijakých takových ptákovin a sbíral ty kulišárny a dělal kulišárny, tak volali, že se nějak dohadovali, kdy tam přijdem, v sobotu nebo v neděli a takový. Já jsem říkal, mohl by se mnou přijít kamarád, on je zlobivý jako já. Takže za trest ještě s kamarádem jsme šli a tam měli záchod vinohradský. On bydlel někde na Vinohradech, že jo? Nebo ne? No. Nevím, to je jedno.
0: Na spod.
1: No to potom, ale to dnes to je dávno.
0: Prostě vás nenechte ale o to vzpomínat.
1: Prostě v tom bytě, takovým měšťanským bytě byly vyražené dveře s futrama od toality. A tak jsme se ptali, proč, co se tam děje, jestli přistavuje. A on říká, ne, tam měl normální záchodovou mísu, kde byl pod ní zabudovaný klakson.
0: O to zůstaň člověkem.
1: A na dveřích toho záchoda byla, jak byl na polárku, takový ten vyceněný lední medvěd, jo. A tchyně Tondová přišla, dosedla na záchod, ten klakson zařval, naproti sobě viděla toho medvěda a vyrazila ty dveře, otevřela je do přícině, přestože se otvíraly dovnitř, jo. Takže takovýhle byl Toník Jedlička k dospělým, jo. On měl takový triky, jakože třeba seděl v hospodě, dlouho si ho nevšímal číšník, tak za novinama takhle zařval, pivo! A číšník se takhle podíval do toho lokálu a říkal, a mě prosím taky jedno. Takže za hulváta tam byl ten vedle, jo, a bylo v pořádku. Ale jednou, kdysi to už jsem taky měl zkušenosti s dětským publikem, jsem říkal, to někomu, říká se, že ty děti tlučeš. Říkal, ne, to je pomluva, to trousí Haničincová v obně, jakovýhle věci. Tak no, tak pravda, že jsem jednou kop do prdele, až slítnul z jeviště. To řekl Strýček Jedlička, já jenom cituju, to byl citát.
0: Já proti tomu protestuji, já jenom musím.
1: No, já vím, ty to máš v úvazku, tenhle. Takže to vypípněte. Kdybych to náhodou opakoval. No, říkám, no ale... ale jinak s nima vycházím dobře, jo. Takže na Tonyho mám spoustu krásných.
0: Ano, ano. Teď lituju, že jsem tu otázku položil. O tady je rád. Radku Berane, Buchty a loutky, bál jsi se týt někdy na dětské představení jako dítě, jo? Jestli jsi měl někdy třeba hrůzu z toho, že jdeš vůbec do divadla?
2: Já jsem měl hrůzu ze všeho asi. Ale ne, já jsem z Písku a tam se moc divadlo dětský nedělalo, jenom amatérský a tam jsem chodil docela rád se bát. Jako každý dítě, že jo, to se chodí tam děti bát. Tak to jsem dělal rád a potom jsem do tohohle toho divadla nastoupil právě amatérskýho a strašil jsem ty děti já po několika letech. Rád.
3: Satisfakce.
0: Ano, ano. Máte nějaký, ono je to asi těžké, jo, protože člověk se úplně přesně nespecializuje, že neříká, já jsem herec pro děti, to je nesmysl, ale máte někoho, jako třeba byl Strýček Jedlička, že si člověk řekne, no ten chlap to uměl, jako s dětmi, ten prostě celý život tomu zasvětil. Máte někoho, kdo vám tak jako vytane na mysli, když se řekne děti a divadlo, děti a kumš, děti a televize, film, jo, děti, Rumburak je třeba strašně ovlivnil, že jo, to je prostě, já...
4: No, ale ty jsou už ve vězení, ty děti, tak, protože... Můžu vám říct, že to byla nejzápornější postava toho seriálu. Já dostal tolik dopisů o děti, že mě drží palce, tak jsem jim odepisoval, že přejdou do polepšovny, takový děti teda.
3: Tak
4: to opravdu...
0: No, ale... Ano, čili...
3: To je ta moje teorie, to je ta moje teorie, že fanděj tomu zlu, no, i když no, ano, je legrační. Tak,
1: taky nejpopulárnější postavou z Ju a Hele by je Muf, že jo, dodnes. No.
0: Prostě ten rozlobí, no, ten do...
1: No, s tím se stotožněj.
0: Ano, ano. Čili takhle se to musí dělat, takhle se musí dělat divadlo pro děti, že si tam vymyslíte nějakou sympatickou, zlobivou postavu, Radku?
2: To já třeba teď mám zkušenost, já mám dvě malé holky a ta starší... Ty je pět. A když se třeba vymýšlím pohádku...
0: To je starší, ty je pět.
2: To už je rozpělá holka, že jo. Ale když jí vymýšlím pohádku jako z hlavy, ona řekne, přečti mi pohádku z hlavy, tak jí musím vymýšlet z hlavy. A taky něco říkám, většinou usnu u toho, ale ona mi v půlce věty řekne, počkej, a kdo je tam ten zlej? Že normálně tam hledá hned od první chvíle, kdo je tam zlej, aby se v tom usadila v té pohádce nebo v tom příběhu, že to strašně milujou prostě zlo, že?
3: No.
2: Nevím, jestli musí být teda legrační, asi s věkem té legrace ubývá, až teda je opravdu zlo zlem, ale chtějí to, prostě to chtějí, úplně sami od sebe.
1: Já myslím, že je to dobrá průprava pro budoucnost v tomhle státě, když to tak pozoruje.
3: Ne, tak oni, no. Hlavně teda, co já si pamatuju, za těch 13 let, oni jsou samozřejmě různý věkový kategorie, protože my jsme hráli jak pro děti kolem 4 let, jo, tak to je trošku jiný. A potom jsme hráli pro děti, no, až vlastně do těch 12-13, že jo, pak to jako přechází v to, mladý divák se tomu potom říká. Pak už je to vysloveně boj. Ale, takže jako, ale děti principiálně mám pocit, že nemají rádi, když z nich takzvaně děláte debily, jo. Jako, co teda hodně nemají rádi takový to, a teď si všichni, jako, a teď děti mi, tak to vždycky, jako, se tak zatahli v těch svých sedačkách, tak se od nás začali odtahovat. Takže tohle rádi

0: mohla být moje vnučka, ale... Představte, tam byla taková, tam vždycky na krajišci toho jeviště byly takový v podstatě neonový latě a když děti hodně povíkovali, tak se to rozsvítilo a tam bylo napsáno sklidníme se, jo. Pak to se zhaslo, to si přesně pamatuju, to už to tam asi nezažili.
1: Tak to já jsem bohužel nezažila, protože my jsme si je museli sklidnit jako sami a teď opravdu... je mi to líto, člověče, no, jestli tam byla dřív tahle pomůcka, to je mi líto, že jsem to tam nezažila.
2: Já vím, že se to rozsvítilo a vy jste do toho střílili samozřejmě, že jo, sklidníme se.
0: Já jsem tam chodil hlavně s maminkou a to jsem si netrouf, no, a s rodičema teda. To jsem...
2: Ale stejně je to nádherný, tady to zavedeme taky, co, sklidníme se nebo smějeme se, budeme tady mít nápisy, tleskáme a tak dále. A zpíváme, Pavle Půto, zpíváme.
3: No tak další písnice spolupráce bude velice jednoduchá. Když zaspívám ropucho, ropucho, tak vy byste to po mně zopakovali a to úplně, to je všechno. Mňam, nebude tentokrát. Jenom ropucho, ropucho, opiš si za ucho, o to, opiš si za ucho, jo.

0: Posloucháte Tobogán, Český rozhlas 2, stanice Praha. Andy Seidl hrál a Pavel Půta hrál a zpíval a foukal na harmoniku. A já se bojím téhle partičce, jako je Jiří Lábus, Ota Jirák, Radek Beran a Martina Hudečková, položit otázku, protože nevím, co z toho zase vzejde za hrůzu. Pane Jirák, nechte ten mikrofon.
1: Můžu teda, když se ostýcháš, položit otázku já. Kde má ropucha ucho teda? To mi vrtá od začátku hlavou.
2: V pohádkách.
1: No tak, to
0: no v pohádkách,
1: to
0: ano, ano. Řekněte mi, měli jste jako děti oblíbenou pohádku? Bylo něco, já začnu u Pavla Půty, jestli měl oblíbenou pohádku.
2: No. Mám skoro všechny.
0: No, tak počkej, tak už si z toho vyrost trošku, že jo?
2: Zastal krásný trapas. Jsme hráli se Zdenou Lorencovou takový představení a tam byla na kulise namalovaná taková tuňka. A my jsme hecovali děti, že když se jako řekne halo, takže ta tuňka zkrásní. A teď jako já jsem říkal, tak zkusím to. Halo. Teď jsem koukal na tu tuňku, samozřejmě namalovaná na kulise, nic, že jo? Tak jsem říkal, musím asi víc nahlas. Tak halo. Já se koukám, teď ticho v sále, ty děti, prvňáčkové mateřinky koukám. Děti, pomozte mi, tak všichni jako, halo. Teď zase nic, já se říkám, musíme trošku víc nahlas. Halo. A teď nic, a tam vyskočil tak nějaký prvňáček a povídá, to je ale potvora. Teď vyskočili ty učitelky ze židy.

0: jsem zapadl za kulisu a tam jsem se řechtal asi 5 minut.
1: Pavel Půta,
0: to je dětský publikum.
1: No, to dovede překvapit. Máte vy nějaké vyloženě překvápko od dětí, které si nesete tím životem?
2: No, Martina? Tak jestli můžu, tak my jsme hráli takový rozkošný představení o pejskovi a kočičce, se to jmenovalo, s kolegou Tomášem Juřičkou. Já jsem dělala teda kočičku překvapivě, on dělal pejska a bylo to takový jako až pro nás už trošku artistní, protože jsme se neustále věšili na hrazdy, tam bylo takové jako vyřešené, že když perou to prádlo a pak ho suší. No a paní režisérka, která byla loutková režisérka převážně, tak vycházela z toho, že loutka se může pověsit na hrazdu kolikrát chce, že jo. Zatímco živý herec, ten už jako, no nešetřila nás prostě a my jsme se tam věšili aspoň 11krát. A to představení už začalo tím, že se rozhrnula opona, tam stál krásný domeček, vyskotačil pejsek s kočičkou a v první řadě si stoupla holčička naprosto fascinovaná těma mýma bílýma dupačkama, co jsem měla na sobě a ouškama, já jsem byla kočička, teda opravdu se vším všude, i ocásek jsem měla. A ta holčička na mě fascinovaně koukala. Pak si stoupla asi v takovéhle vzdálenosti a řekla, mí co pocem, chci tě domů. Tak... Naprosto nekompromisně mi to poručila a já jsem teda s naprostým sebezapřením jako dělala, že ji nevidím, já jsem na ní nemohla reagovat, protože okamžitě by se přidalo těch 599 dalších dětí, že jo. Tak jsem jako dělala, že ji nevidím a holčička pochopila, že to chce rafinovaný přístup. Vytáhla z kabeličky bonbon, přistoupila k té forbíně a celou první půlku dělala což teda bylo strašně náročný, no nicméně nastala druhá půlka, tam bylo to artistní číslo, jak jsme se v těch 9 ráno věšeli 11krát na tu hrazdu, že jo, hlavou dolů a různě, aby jako to bylo takový rozmanitý. No a to znám teda já z vyprávění od Honzy Hrušínského a Milušky Šplechtový, který tehdy měli malý dítě a byli na tomhletom představení. A když jsme se skutečně pověsili už 11krát na tu hrazdu, tak prý zezadu se ozval rezolutní klučičí hlas. Teda ještě jednou se pověsej a já se z toho poseru.
1: Řediteli, to byla Hudečková, to byla Hudečková. A stalo se?
2: Já jsem nikdy neměla odvahu se toho Honzy na to zeptat, jestli k tomu...
1: Já když jsem říkal, že nemám odvahu položit této partičce otázku, tak na tebe jsem nemyslel v tu chvíli. Dost, tak to
2: ale
1: byla
2: to
1: Martina,
2: byl
1: ano.
2: Já se omlouvám, děkujeme. To byl dětský citát.
1: No, no, děkujeme, pěkně,
3: já to zacelím, já to zacelím.
1: Toho mám růžu.
3: Ne, skutečně. Já teda jsem jenom byl nějaký besedě pro děti a děti mají nádherné uvažování, což teďka dokážu. A tak jsem jako tak si povídal s těma dětma, bylo to velice zajímavé. Oni se jako ptali, jak se co točilo, některé trikové scény, které já taky nerozuměl. No a teď tak jsem ještě tak byl takový ticho najednou a já říkám, tak děti, zeptejte se ještě, tak jak se co točí. A chlapeč říkal, jak se točí ze mě koule. No a bylo to.
4: Děti mají opravdu zvláštní uvažování, tohle se divadla netýká, ale je to pěkný. Ráno, ještě za hluboký minul, jak se muselo chodit na ty, a možná dneska to taky funguje, odběry krve a takový, do laboratoře, tak jsem musel chodit v nekřesťanskou hodinu.
1: Ještě, já,
4: no tak ty to znáš, ty a... jsi hrála u Volkru, tak to jste vstávali skoro jako na odběry, viď?
2: A... Ono to tak někdy i na tom jevišti vypadalo.
1: Že jste po odběru zrovna.
4: A teď tam byla spousta těch dospělých, otrávených, že museli tak brzo, že jo. Teď ještě byl takový pošmourný podzimní den, plejskanice nějaká. A mezi tím davem tam byla maminka s takovým malinkým chlapečkem, a malinkým, který se tam posadil na tu židličku, když otevřeli ty dveře, že jo, do té ordinace, a teď se tam nahnal ten takový opravdu, jak se to říká slušně?
5: Daf.
4: No, daf, jo, ale jaký? Teď jsi to řekla, no, ne, dobře. Hodně rozčilený, nevíte asi jak.
1: Vidíte, jak o ta těžko hledá slušná slova.
4: No jo, no to,
1: ostatní budou pěkně.
4: Vypustil svý oblíbený slovíčka, tak se moc nepokecám. Ale tak ten chlapeček tam seděl takhle s tím prstíčkem statečně.
1: Připravený
4: a
1: na
4: odběr. A ta sestra ho píchla tou jehlou do toho prstičku a teď na to nasadila tu hadičku s tou gumovou pipetkou a nasála. A on se na ní takhle podíval nahoru a říká, ty to piješ? A všichni, jak byli, jak jsem říkal, tak najednou to z nich spadlo a smáli se a byl to krásný den.
1: To já teda musím přidat tu historku, kterou jsem kdysi prožil se svým synáčkem, když jsme kdysi nabourali v autě. Já to rád vyprávím, abyste věděli, co to je za člověka, jo. Jo, ne, rád nebourám, ale jsme se nabourali a to byla opravdu katastrofa. Auto bylo vej půl a první, kdo u nás zastavil, byl chirurg a druhé auto byl pojišťovák, jo. To je zajímavé. Opravdu takhle se to seběhlo a manželku s Michalem odvezli do jiné nemocnice a mě taky zase do jiné a tak se to tam nějak všechno, hodně lidí nám pomohlo a tak. A když jsme se pak viděli, tak já mu říkám, prosím tě, jak, co, já mám úplně výpadek, já nevím. A to bylo dítě malý, říkal, co se tam dělo v tom autě, jak se to stalo? On říkal, já nevím, no tak vletěli jsme do toho stromu, já jsem letěl dopředu, pak dozadu, pak mi spadl kýbl na hlavu, tak jsem nic neviděl, my jsme jeli z moštování, ještě jsme tam měli spoustu moštu, no výborný to bylo. A pak jsem vyskočil ven a volal jsem pomoc jako maminka. A já, jak jsem byl otřesený, tak jsem zůstal sedět v tom autě, že jo, nevěděl jsem, co se děje. A já mu povídám, no vidíš, a na tatínka jsi si vůbec nespomněl, viď? A on povídá, vzpomněl, ale já myslel, že jsi mrtvej.
2: Ty něco říkej.
1: Tak Radku, Berane, no ještě Ota si bere slovo.
4: A pak se ptáte, jak se nám hraje pro děti.
1: Tak buchty a loutky. Máte taky podivná nebo zajímavé kreace s dětmi?
5: No určitě, mě napadá teďka teda jenom taková oblíbená, to jsme hráli pohádku podle Miloše Macůrka, kde vystupuje, to je důležitý, dědeček, jeho vnouček a zlá housenka, jo. A hrajeme to a perfektní představení, že jo, všechno funguje v bezvědomí ráno a najednou se v tom publiku zvedlo jedno dítě a říká, kde je myška? Žádná myška tam nebyla nikdy. Tak jsme dělali přesně, že nevidíme, že jo, neslyšíme. Kde je myška? A až fakt to vydrželo až do konce, to dítě říká. Tak jsme si ho potom teda vzali po představení až dozadu a řekli jsme, fakt tam žádná myška nebyla. Tak takový jsou děti. Já nevím, kde vzal myšku, nebo se mu stejskal po myšce doma.
2: Chyběla mu.
5: Ale to je noční můra, kde je myška? Tuhle větu budu slyšet do smrti.
4: Asi měla psťák.
2: Já jsem, jak dokáže být dětský divák ještě urputnej, hráli jsme Krásku a zvíře a Krásku hrála kolegyně Andrlová a ta vždycky, protože to bylo taky, nebylo to z nejlepších představení, musím rovnou říct, a vždycky, když byl režisér rozpačitý, co má dělat, tak jí dal do ruky hrníček a ona jako přecházela s tím puclákem po jevišti a dělala, že je prostě Kráska celá rozhozená a tak a bylo to poměrně často teda, jo, tam tak chodila s tím hrnkem
6: a ptala se, když kde je hrnek?
2: Když už to bylo asi po 8 a zase došla s tím hrnkem na tu forbínu a tak se jako smutně zahleděla do dály a říkala, tatínku, tatínku, nechoď nikam, nechoď k tomu zvířeti, tak s tím hrnkem, že jo? Tak se opět asi ve čtvrtý řadě poměrně blízko zvedla holčička a říkala, Ježíš, ať už tatínek, jdi a ty to vypí.
1: Dnešní tobogán Kluci a holky končí. Já jsem rád, že to mám za sebou. Jirko Lábu, si velmi rychle, posledních 10 vteřin, co by si řekl na adresu dětí, ale prosím tě nějak, jako bude poledne.
3: Na adresu dětí?
1: No, tak jako něco hezky.
3: No, samozřejmě, já jsem pro děti hrál hodně a věřím, že pro ně hrát budu. A já myslím, že děti mají, to říkal mnoho lidí, mimo mě, samozřejmě mě, děti mají tu zvláštní, tu bezvadnou schopnost, že jsou totálně bezelstný, jsou upřímný, nejsou zkažený tím ještě takým světem právě těch dospělých, takže reagují velmi spontánně a takoví diváci jsou snad nejlepší.
1: Jiří Lábus, Ota Jirák, Radek Beran, Martina Hudečková, Pavel Půta a Andy Seidel. Příští tobogán s Alešem Cibulkou a loučí se Petr Jančaří.
7: den květnový.

napovím, co se v něm stává. To skříčí maminky, najdou svá děťátka v mechu i pod listí.

0: sláva. První den květnový, veliká sláva. První den květnový.
1: Kde je myš?
0: A veliký pokles, co nám to šlo.
2: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová hra.
2: Dnešní rozhlasovou hru z roku 1985 napsala známá rozhlasová autorka Anna Smetanová a nazvala ji Cesta k sobě. Uslyšíte příběh lékařky a její vzpomínky na vlastní dětství v hlavní roli s Janou Hlaváčovou.

0: z neznáma v neznámo plyne čas.
1: Čas, který nás děsí krátkostí našich dnů.
0: Nekonečně plyne čas. Černava valící se v patách lidskému rodu. Lidská paměť ho nikdy nedostihne.
1: Ale i ona se rozpíná, prodírá temnotami a směřuje stále dál. V kraji, kde se v hlubinách zrcadlí obrazy a stíny starých tragédií.
0: Je třeba, aby paměť nalezla své zapomnění. Je třeba, aby zapomnění nalezlo svou paměť.
1: Och, temnou řekou paměti, vstříc burácivým vodopádem.

0: Na tomto snímku vidíte dvě kambodžské děti. Téměř všichni obyvatelé z jejich vesnice byli povražděni. Děti byly svědky nepředstavitelných krutostí. Podařilo se jim utéct do pralesa a později je našli na kost vyhublé. Prohlédněte si tvář chlapce. Nepřipomíná vám jeho výraz zvířátko, které se krčí v koutě? Odhodlané bránit se, vrčet na lidskou ruku? Tvář děvčátka nevyjadřuje nic, je prázdná. Bude se ještě někdy toto dítě usmívat? Bude si hrát, učit se, obejme někoho? Nevíme. Naše země má to největší štěstí, že žije v míru. Matky nemusí prchat s dětmi do krytu před bombardujícími letadly, děti nejsou svědky válečných hrůz, nemusí trpět hladem, žízní, zimou. A přece. Prosila bych další fotografie. Děkuji. To je Mirek Hlaváček. Nepřipomíná vám jeho tvář, toho kambodžského chlapce? O toto dítě se rodiče 3 roky soudili, ale proto, to prohlásili zcela beze studu, že ho žádný z nich nechtěl. Hoch byl umístěn v dětském domově, z kterého utekl již 5krát. Je to dítě na útěku. Před kým? A kam? Buďte tak laskav, ještě 3. snímek. To je Anička Nováková. Matka alkoholička ji odložila 3 měsíce po porodu. Na dítěti byly stopy brutálního zacházení. Anička stojí u otevřeného okna. Vidíte za ním rozkvetlé stromy? Dívá se na květy? Poslouchá zpěv ptáčků? Drží v ruce panenku. Zdá se, že jí něco šeptá. Co? Nevíme. Mluví jen s věcmi. Vidíte tedy, že mír mezi národy není zárukou dětského ráje. Uprostřed rodinných válek nám vyrůstají neurotické děti a děti s vážnými povahovými poruchami. Kolik rozvedených rodičů vede soudní spor o dítě? Jak často se dítě stává pingpongovým míčkem odpalovaným raketami záště dospělých? Psychologové a psychiatři zkoumají v soudním procesu vztah dětí k rodičům. Vyslechněte si, prosím, několik zvukových snímků z mé ordinace.
1: Mám ráda našeho Mourka. Maminku ráda nemá, protože mě taky nemá ráda. Pořád na mě křičí. A na tatínka taky.
2: Já nechci být ani u táty, ani u mámy. Nejradši mám babičku. Protože ona mi všecko dovolí. Když u soudu řeknu, že chci zůstat u táty, tak mi koupí kolo. Máma mi zase slíbila kalkulačku. Mně nevadí, když se hádají. Je to psina. Chci být jen s maminkou. Když si pro mě táta přijde, schválně křičím a on odejde. Mluví sprostě. Říkal, že maminka je kurva.
1: Maminka je hodná, ale táta má vždycky čet pohádky. Večer mi je smutno po tatínkovi. Máma na mě nemá čas. Pořád šije, protože my máme málo peněz. To Pavel říkal, aby jsme je potrestali a schválně, aby jsme se zabili, že budou oba brečet. Pavel říkal, aby jsme skočili spolu, ale já jsem se bála a Pavel skočil sám. Paní doktorko, Pavel u bohužel. Já nechci k mámě, k někomu nechci. Chci jít za Pavlem. Pavle!
0: Myslím, že tyto úryvky nepotřebují další komentář. Chtěla bych dodat jen pár slov na závěr. Bylo by sentimentální považovat děti za andílky z rajské zahrady, ale nic neopravňuje nás, dospělé, nakládat jim na bedra nesnesitelnou tíhu. Nikdy. Nikdy nesmí nést dítě vinu za dospělé.

0: Nikdo se to nesmí dozvědět. Jsme její rodiče a nikomu nedovolíme.
1: Uklidni se, Mařenko.
2: Zasloužila by napráskat.
3: Moja řeč. Bez tak všecko zavinila.
0: Bratři, to není její vina. Jestli se opovážíte.
4: Máš recht, Maňo. Fanine, Anis, zavřite klapačke. Děcko za nic nemože, nehodělala to schválně. Esle se z toho dostane a bude přerozomo. Běda tému, kdo jí řekne slova křivýho. Běda mu. Tého vepraskám zestavení.
5: Teď se na to, Béruško, podívejte. Byla jak jezule a je fezábla. Ztrácí se nám před očima.
6: Děti, které před našima očima trpí. Sešli jsme se, vážení přátelé, v hojném počtu a předpokládám, že většina z vás má děti. Na ty apeluji především. Nevnášejte chaos do duší svých dětí. Naučme je milovat řád a mír.
4: Válka je všeckému na vině, děti.
0: A Julča má na tom také svůj podíl.
7: Maňo, to neříkej.
0: Sestro, tak se na něho slituj. Slib mě, že jí nikdy nic neřekneš.
4: Julčo, přisahé na svou hřišnou dušu.
7: Přisahám, mami. Marie, neboj se. Nic neprozradím.
4: Fanine.
2: Mařenko, bude to ve mně zamčený na 100 zámků.
4: A te, Anis, ta jde přede mnou a na spáso svých děcek.
3: Slibuju, že budu mlčet do hrobu tmavého.
8: Do hrobu? Mlčet?
6: Co sobectví, co bláhového pachtění za pomyslným štěstím se skrývá v historiích rozpadlých rodin. Nedostatek tolerance, nedostatek snahy chápat jeden druhého. A především neschopnost vidět, co je podstatné. Co je skutečným smyslem života.
0: Jak budeš žít? Řekněte, maminko.
4: Ještě jo nezvo, anděličci, nahode to šnebre.
1: Marie, uvidíš, že se z toho dostane. Jdi malá a všechno zapomene.
4: Už zapomina, hočitelské. Teď se podívej. Hledí do prázdna, do černavé. Ech, te malá ovečko. Za celé boží deň ani půl slova neřikne.
3: Dlouho hož to trvá?
0: Od té noci. Od té strašné noci.
4: Maňo, svéma slzama jo neho zdravíš.
6: Nespoléhejte na to, že čas napraví chyby rodičů. Se všemi svými znalostmi jsou i lékaři často bezmocní. Přejme si mír, chraňme mír, usilujme o mír na světě, ale i v rodinách. Kéž žádný z rodičů nepospíchá z mírové manifestace na kolbiště soudu k rozvodovému řízení. Děkuji za pozornost.
9: Ta se to mluví.
10: Jo, a sama je rozvedená.
9: Ale bez dětno.
10: Taková nemá čas na děti, je samá funkce.
9: Prý je nemohla mít.
11: Jménem občanského výboru děkuji soudružce poslankyni doktorce Zorce Vališové za přednášku. Pokud má někdo nějaké dotazy, soudružka slíbila, že je zodpoví.
10: Jeden k nám pozvu, ať si poslechne ten bengál, co dělá můj starý, když přijde z hospody.
11: Nikdo se nehlásí, takže mohu veřejnou schůzi zakončit pozváním na další, která je plánovaná na 20. tohoto měsíce. Máte nějaký dotaz, soudru?
12: Jo, mám. Zajímalo by mě, jak jste rozhodli se stavbou garáží na dvorech v našem bloku.
13: To opravdu zrušují pískoviště? Kde se budou děti z jeslí hrát?
9: Která hlava tu stavbu vymyslela?
12: No mě by totiž zajímalo, kdo tu stavbu zarazil, víte?
11: Tady, soudružka, poslankyně.
6: Intervenovala jsem v té věci. Můžete být klidný, vaše dítě
12: si... Já nemám děti, já mám auto.
9: Jo, to
12: a pěkně drahý, a proto je chci mít pod střechou, no.
14: To bych já chtěl taky, ale děti jsou snad přednější, ne?
12: Ovšem, já při svým povolání...
6: Nenafokoj se, praskreš.
9: Tyhle bezdětní lidi dovedou být pěkný sobce.
10: Dovolíš, soudruhu? Hned jsem zpátky.
1: Už to ukončím, taky spěchám.
12: Každý, kdo má děti, tak si myslí, že svět je jenom pro ně.
13: A měl by být jen pro auta, jo?
10: Pane Smejkale, halo.
15: No tak počkejte na mě. Spěcháte?
16: Jo, musím domů.
15: Nezdržím vás dlouho.
10: Tak co? Proč pak jste nepřišel včera s Magdou do ordinace?
16: Nedostal jsem se. Každý se nemůže utrhnout z práce.
10: Byli jsme přece domluveni.
16: A taky manželka má rodi.
10: A taky se vám nechtělo. Proč?
16: Protože to nemá cenu. Táháte ze mě rozumí, zkoušíte s holkou nějaký kejkle a k čemu? Bez tak nepromluvila. O co vám řekla, no? Nic. Zrovna jako mě.
10: Magda mluvit nemůže, ale vy ano. Pochopte to, její nemluvení by mohlo být příznakem vážného duševního onemocnění. A nebo jen reakcí na nějaký silný zážitek. Já to ale nepoznám za jednu návštěvu. Hlavně od vás potřebuji co nejvíc informací. Tak co? Kdy přijdete?
16: Až budu mít čas.
10: Co pak nechcete pomoct svýmu dítěti? Jak můžete být tak lhostejný?
16: Kdo je sakra lhostejný? Víte, jak mi je? Stojí, dívá se do blba pořád celý den. Kdo to má vydržet?
10: Ach, táto. Celý den. Od rána do večera. Ani slovo. Kdyby aspoň plakala. Už to trvá tak dlouho. Co můžeme dělat, řekni.
1: Milovatý.
10: Bolí mě pro ňu srdce. Víš? A jako by se bála světla, skovává hlavu do stínu.
1: Tma může být milosrdná.
10: Nevím, jestli je zhůru, nebo spí.
1: A spánek útočištěm.
10: A spánek?
16: Spánek má špatný. Od týdne, kdyby se byla u vás, tak sebou mele. Vy si hard myslíte, že tomu rozumíte líp.
17: Vždyť od toho taky paní doktorka je. Dobrý večer. Já jsem Smejkalová.
10: Těší mě.
17: Z té holky jde strach. To mi nikdo nevymluví.
10: Vy si myslíte, že se Magda něčeho bojí?
17: Ona? Já mám z ní nánáno. Paní doktorko, bohuž to musí s tou žábou vyřešit, než se nám narodí malej. Vždyť já bych se bál, odmrněte pohnout, aby mu holka schválně něco neudělala.
16: A mlču, ženo. Magda je hodný dítě.
17: Ty už jsi zapomněl, co ti provedla? Udělala nějaký malér a každej řekne, neměla z toho rozum, je ještě malá.
10: Paní Smejkalová, vaše dcera musí být důkladně vyšetřena.
17: Moje? Snad Bohušova.
10: Ach tak. A proč jste mi neřekla, že jste...
17: On se Bohuš za mě stydí.
16: Prosím tě.
10: Možná, že... bude nutné ústavní pozorování.
17: Ano, jistě, jenom, že toho se právě Bohuš bojí.
16: Já nenechám Magdu zavřít do blbince.
17: Jestli se na ten zarputilej ksicht budu muset koukat, tak...
16: Nasadila bys si psí hlavu.
17: Tak skončím v blbinci já.
16: Nech toho, ruženo. Musíme jít. Dobrou noc.
6: V pondělí v 10 hodin.
17: Paní doktorko, ať se Bohuš třeba staví na zadní, ale holku vám přitáhne. Jestli nechce, abych se s ním rozvedla. A věřte tomu, že ta malá mrcha to dělá ze vzteku. Bohužovi na truc.
2: Matičko, co myslíte? Nehodělala to Karlíkovi na schvál?
4: Že se nepropadneš, haňbo, Fanine. To děcko není zlomyslné skřet. Jak te zbéval? Však proč te jí neřekle, že se musíte moji Dášovi vénout na stohonu?
13: Hlavně se o tom nemělo před něho vůbec mluvit.
4: Esle před něho nežvanil nebohé Karlík.
17: Počkejte, pojďte ticho.
5: Neplače.
4: Ne. Je němá jako hrob.

0: zlomky rozhovoru. Proč tak najednou? Z ničeho nic to přece není. Mé paměti jsou bílá místa. V čí paměti nejsou? Bílá místa. Spíš temný stín. A v jeho středu bledá tvář dítěte. Znám je? Ne, nepoznávám ho. Magda. Ne? Magda to není. Kdo jsi maličká?
1: To slovo. Napiš. Do vody.
0: Slovo? Do vody? Proboha, jaké slovo?
2: Sakra, pro vás předpisy neplatí, bláznivá ženská! Ještě přivede člověka do maléru.
0: Promiňte. Promiňte, prosím vás. A nevstekejte se, krátíte si život.
2: Cože? No jo, jste v pořádku, mladá paní.
0: Ale ano, vždyť vidíte.
2: A, punčochy to odnesli, co?
0: To nic.
2: Kterým směrem račte, že bych vás svezl?
0: Děkuji, už jsem téměř doma. A ještě jednou se moc omlouvám.
2: No já, jen že když to tak dobře dopadlo, pro oba, tak...
0: Dobrou noc.
2: No, tak dobrou. A choďte opatrnějc. A ne sama pod mě.

0: Kovává hlavu do stínu.
1: Tma může být milosrdná a spánek útočiště.
2: Milosrdenství spánku. Útočiště tmy. A ve stínu? Ve stínu dítě. Napřahuje ruce. Co po mně chce? Nic nemám. Co bych ti mohla dát? Jenom své jméno.
3: Paní Mališová, vaše Zorka.
0: Proba, co se stalo?
3: Zorinka spadla do řekého splavu.
0: Ježiši Kriste.
4: Počkejte! Karlik Zorinko vytáhl. Hošo vede dům. Hoš do.
0: Ach, Zoruško, děťátko moje. Kolikrát jsem ti říkala, že nesmíš tak blízko k vodě. Řeka je zrádná.
2: Ach, mami, maminko. Viděla jsem polapit vášku, modrozelenou vášku, která mě lákala stále blíž. A pak žbluník. Vodní proud se zatočil. Řeka. Řeka na jedné straně, na druhé kopec šibeniční. To byly hranice. Mezi nimi dědina. To byl tehdy celý můj svět, všechno, co jsem znala. Řeka. Jak ráda jsem se dívala do vody. Trhala mydlíčko. Roztírali jsme květy v mokrých dlaních a oni pěnili. Jak se ta kytka jmenuje? Vodní proud se zatočil a odhodil nás na kameny. Karlík. Můj velký dobrý kamarád. Skočil pro mě a plaval hůř než já. Ach, Karlíku.
5: Karlíku.
6: Kus nebe, chrpa zářivá, se čtveračivě ho smívá.
5: Usmívá.
6: Usmívá. Než to...
5: Než zazvoní srp. A dál?
6: V žitě.
5: Přece v žitě. Tak pokračuj, Karlíku. Nevíš? Já to homím. Umím, tak říkaj se mnou. Na stonku stříbra prach a pel, s ní vážně tichý jitrocel. Čekanka tou
2: stůně a svlačec zvedá větra svit, nad klasou šumný aksamit, svou číšku plnou vůně. Je člověk opravdu především to, co prožil a drží v paměti? Nevím. Vím, že každý má místo, na které se touží vrátit. Když se nevrací, touha v něm žije dál. O dovolené zajedu s tátou do Petrovic. Ne. Raději ne. Zbytečná sentimentalita. Nač se propadat do starých časů, nemám čas. Nemám. A pak nedůvěřuji těm vzpomínkám. Ale proč? Přece se nebojím. Vynořili se tak najednou, jako když spodní prout vyvrne. Co by ještě mohl skrývat ten stín? Ať skrývá cokoliv. Není mu profesí zkoumat, co je skryto. Ach, ty hvězdo. Myslíš si, jak jsi chytrá, když se trochu vyznáš v lidech, ale pravá moudrost ti chybí. Vždyť sebe samu neznáš.
0: Táto, podívej na Zorku. Připadá mně jak vydaná na pospas těm mrtvém.
2: Co se to se mnou děje? Co to v sobě nosím? Uf. Kde to vlastně jsem? Takhle si zajít? Teď abych se vrátila. Ach, bože. Jako bych se vracela do cizího domu.

0: z neznáma v neznámo plyne čas.
1: I naše srdce odbíjejí čas. Čas, který plyne a neví kam. Co víme my?
0: Že je třeba, aby paměť nalezla své zapomnění. Aby zapomnění nalezlo svou paměť.
1: Slova se prodírají hlubinou paměti. Vpletena do sítí vět stoupají výš a výš. Mění se ve výkřik. Padají a lámou o prout času.
0: Čas nemění svůj směr. Jen my se vracíme.
1: Vracíme ze dvou stran. Ze dvou stran k sobě jdeme.

0: Zorko, je 6:15.
1: Už dávno nespím.
2: Dobré jitro, tati.
0: Dobré jitro, uvařil jsem ti čaj.
2: Díky. Pro pána, táto, za to tvé anglické prostírání. Kolikrát jsem ti říkala, abys nedával jídlo na noviny?
0: Nebožka matka byla ráda, když jsem jí ušetřil praní ubrus.
2: Prosím tě, strčím ho do pračky.
0: Nachystal jsem ti svačinku.
2: Nechci, mám nadváhu. Měl bys si vzít čistou košili, co pak ti to musím připomínat.
0: Ty jsi měla mít děcko, abys měla koho komandovat.
2: Teď to nebylo od tebe fér.
0: Promiň. Ale dřív měli děti rodiče v úctě, dřív, když otec něco řekl.
2: Dřív nebyla atomová bomba a v Praze nebylo metro a Luna mámila svým světlem milence a nebyla kusem šutru, po kterém poskakují lidé.
0: A hlavně já nebyl ještě starý, pomalu ti budu na obtíž.
2: Netrap mě takovými řečmi. A přihrej mi zapalovač. Děkuju. Uf, budu mít dnes perný den.
0: Tak nekuř a pořádně se najes.
2: Nemám chuť.
0: Vypadáš bídně, podívej se do zrcadla.
2: Máš pravdu. Měla jsem zlou noc. Pořád se mi zdálo, že bdím. Oči mě bolely. Noc byla stále černější.
0: Bála se tmy?
2: Ne, bála jsem se úsvitu. Kde zase mám?
0: Co hledáš?
2: Hřeben.
0: Ho máš v ruce.
2: Tak vidíš, no. Kdo to na mě žaluje, kdo to na mě svědčí?
0: Vem si svetr, ochladilo se.
2: Že jsem zamil jelenia v korytňanské seči.
0: Co pak to zpíváš?
2: Co? Tati? Nespívala tuhle písničku bábinka Petrovická?
0: Pamatuješ se na Petrovice? Já myslela, že jsi zapomněla.
2: Zpívala jsi a pak mi řekla, obleč se teple přituhl. Di déjà vécu. Koktání času. Okamžik, který se opakuje. A kde jsem já? Tam či zde?
0: Kde bys byla? Přece doma.
2: A měla bych být v ordinaci. Tati, ohřej si k obědu svíčkovou, ať se neskazí. Co budeš dělat odpoledne?
0: A půjdu do parku, u školy musím dávat pozor na děti.
2: Moc je nekomanduj. A proč vlastně?
0: Někdo na ně musí dávat pozor. Ochomejtá se tu takový divný chlápek.
2: Ale
0: hned bych ho přetáhl, holí. Jo, už včera jsem ti chtěl říct, sedává tam taková mladice s holčičkou.
2: Musím už jít.
0: Počkej, a ta malá nemluví.
2: Nemluví?
0: Neřekne ani slovo.
2: Jak vypadá?
0: Jak ty byla tenkrát v jejím věku.
2: Kdy tenkrát?
0: Ale, už nevím, ta ženská nebude její matka, tak zlostně na tu malou křičí. A malá nic, sedí. Nehraje si, ta ženská o ní říká, že ani nemůže chodit do školy, že načisto zblbla.
2: Počkej, je ta holčička tmavovláska s černýma očima?
0: Ty znáš?
2: Nevíš, jak se jmenuje?
0: Volá na ní Magdo.
2: Ha. Představ si, že to děvče je moje pacientka. Ano, mutismus asi mlčením protestuje. Tati, ty bys mi mohla udělat takový malý sociální průzkum.
0: Já? A jak?
2: Snaž se něco o té rodině vyzvědět. Ale nenápadně. Ha, pro pána musím letět.
0: Kdy přijdeš?
2: Odpoledne mám gremiálku.
0: A večer?
2: Rudolf koupil lístky do divadla.
0: No to taky tak. Za mých časů, když se někdo ucházel o děvče...
2: Je mi 45.
0: Tak se představil v rodině. Takže tě dnes neuvidím.
2: Ale jo. Přijdu se převléknout a donesu něco k večeři.
0: No tak běž. Budu dávat na tu Magdičku pozor. A třeba je jí tak líp. Tvoje matka říkávala, jen spí ještě, spí. Máš čas se probudit.
2: Máš čas se probudit? Vážně to máma říkala? Nepamatuji se.
0: Vy mladí si málo pamatujete, to stáří se vrací do vzpomínek.
2: Ale stařečku, vždyť ty jsi ještě junák.
0: Děvčico. Rafie mi už hezky rychle ubíhají po číselníku hodin. Škoda, přeškoda.
2: Věku mladého. No, vidíš, jakou máš paměť. Podej mi klíče a opatruj se.

večer po dojení se dávala petrovická děvčata na napsy a zpívala. Pak se přestal v Petrovicích zpívat. Večer bylo tak strašně ticho. Jednou jsem stála v síni u dveří, zdálo se mi, že slyším kroky, dýchání a nářek. A zase bylo ticho.

0: Ach, té malá beruško, té moja šípinko, kdo tě ochrání, kdo tě pochová jak vzácný dárek. Pojď, dušinko, pojď. Bábinka tě schová před mrtvým.
1: Mrtvý? Jací mrtvý? A stále ten podivný šepot. Táhl z lesa plul dědinu. Je to šepot vody, která ochlazuje? Pak se něco stalo Karlíkovi. Ale co? Co? Co? Nemohu si vzpomenout.
2: Zapomněla. Na všechno zapomněla.
1: To je dobře.
0: Nevím, děvčico. Nevím. Člověk může zapomenout, ale někde to v něm zvostane. A hnisá jak stará rana.
1: Před bouřkou jsem se schovávala do skříně. Máme, prosím tě, zamkni mě. Ale byla přece válka.

0: Paní doktorko.
1: Dobrý den, Jiříčku. Ne. Ne, už na to nebudu myslet. Bez tak jsou to jen útržky nepříjemných snů. A ve snu každá hrůza nabobtná a Denny mění v dým. Je den. Je krásný letní den. A budu se těšit na dnešní večer. Že noc je k lásce neupřem. Že příliš brzy svítat.

0: tady. Už jsem se bála, že to nestihnu.
1: Jsi krásná. Ta barva ti ohromně sluší. Jak se jí říká?
0: Smaragdová.
1: Smaragdová ti jde k vlasům.
0: Zavím.
1: Zlatým a měděným. Kdy začneš stárnout?
0: Od cítřka a pst. Kdy jí máš na scéně?
2: Strašné jsou. Či jsou to vůbec ženy? Jsou temné, hnusné svojí zrůdností a sučí se snad děsným dechem svým. Oreste, tam staneš. Obraz dáblý obejmeš a poznáš soudce těžké viny své. Však věřit musíš. Žít a nebát se. Nikdo nežije věčně bez útrap, bez starostí. Žal přijde vždycky, dříve či později. Čas všechno zhojí, sárna přitom sám.
0: Nesmysl. Nakonec stejně všechno vyjde na světlo.
1: Ano, smír je útěšná tragédie.
3: Jak trpíme družky, trpíme všechny.
4: O, vyspíte, lítice. Co do vás spíte? Jsem jiným stínům tak jen pro posměch. Hle, rány mé, což nikdo z bohů rukou nepohne, jsem s únavou se spikly proti mně. Probuď se, schoď se sebe spánek a probuď tamto, jak tebe budím já. Chyť ho,
1: se zdívala v dětství často do vody.
0: Proč myslíš?
1: Máš dívčí oči.
0: Prosím tě, mlč.
3: Sevřete, sestrýš, kruh.

0: co je ti?
1: Není třeba mi již smývat krev. Mám čisté ruce. Pohleď.
2: Prý není vinen.
3: A kdo ti dosvědčí, že nejsi vinen?
4: Jsou to všechno jen stíny. Hra zjitřené fantazie.
0: Prosím.
1: Mučí mě. Utýrají k smrti. Kam mě štvou?
4: Ne, už dost.
3: Až tam, kde není naděje.
4: Promiň.
3: Stíne bezkrevný. Ty pastvo prověsi. Kličí se pod tíhou smrti a prká. Vratným posledním krokem.
4: Ano. Týrají mě štvou. Ale proč? Vždyť nejsem ničím vina.
5: Zorko, tak počkej na mě.
0: Nechala jsi tam kabelku a šál?
4: Děkuji.

0: Proč jsi utekla? Nelíbilo se ti to? Závěr hry je překrásný. Nad prokletým Tantalovým rodem se klene smír.
1: Budeš přednášet?
0: Zorko, ty se celá chvíješ.
1: Rudolfe, prosím tě, nech mě samotnou. Běž.

0: Opravdu, já se musím něco promyslet.
1: Doufal jsem, že půjdeme dnes ke mně. Chtěl jsem ti říct...
0: Nezlob se, já ti brnknu. Oh, bože, co to se mnou je?
1: Jsi přetažená, protože nejsi schopná nikomu nic odmítnout. Musíš být trochu egocentričtější. Člověk nemá na sebe brát víc, než unese.
0: Víš, Rudo, mám takové okamžiky, kdyby mi to popisoval nějaký pacient, budu mít podezření, že jde... Přestávám si rozumět. Jakoby můj život měl ještě nějaký jiný rozměr, o kterém jsem dosud neměla ani tušení. A souvisí to s mým dětstvím. Vybavují se mi útržky rozhovorů a... Ničemu nerozumím. Nemohu tu skládanku složit. Chybí tolik dílů.
1: Nikdy jsi mi nevyprávěla o svém dětství.
0: A to je zvláštní, viď? Máma pocházela z Petrovic. Táta se přiženil, učil na jednotřídce. Byla to malá dědina. Naproti škole stála Došková chalupa? A já si nevzpomenu, kdo v ní bydlel.
1: Záleží na tom.
0: Týrá mě to. Něco se tam událo a já si to nevybavím. Muselo to být v posledních letech války. Vím určitě, že jsme se z Petrovic odstěhovali již před osvobozením. A potom...
1: Potom?
0: A už jsem tam nikdy nebyla.
1: Tvoje matka tam jezdila?
0: No nevím, nevím to jistě. Ve všem ztrácím jistotu. I v práci. Mám takový případ. Děvčátko. Mlčí. Otec nespolupracuje, nevím, co s tím. Víš, a můj táta kolikrát jakoby se uřekl, a když na něho uhodím, tak uhýbá. A třeba se mi to jenom zdá.
1: Co bys poradila člověku s takovým problémem?
0: Co? Ha. Aby neustupoval, zmobilizoval všechnu odvahu a hledal. Ale co máme hledat já?
1: Fotografie.
0: Prosím tě. Ačkoliv. Vlastně máš pravdu.
1: Uh-huh.
0: Máma měla plná alba. To je výborný nápad, Rudo. Zítra...
1: Budeš hledat, ale dnes ještě...
0: Co když objevím něco zlého? Že jsem třeba...
1: Utopila kotě a pak ten krutý čin vytěsnila, jak říkáte, vyznalci lidských duší. Co kdybychom si zajeli do Petrovic spolu?
0: Ne, to nemohu, to ne. Ale... Mohla bych udělat něco jiného. Ano a hned... Nejsem moc otravná?
1: Ty? Jak bys mohla?
0: Ach, Rudo, kdo nechodí kolem své vlastní propasti?
1: A musíme do ní nahlížet?
0: Však ty taky budeš mít nějaké své tajemství.
1: No, já jsem člověk jednoduchý.
0: Ale nikdo není jednoduchý.
1: Víš, co je na dně mé propasti? Prázdnota.
0: Ale.
1: Ano, cítím se velice osamělý, když nejsem s tebou. Ty neodpovídáš.
0: Zatím ještě ne.
1: Rozumím. V mlčení se člověk nezmýlí. Že?
2: Mlči. Tehda směla mlčet. Nešťastnico. Proč si mu to říkala?
3: Nech ju. Co pak je těžké ošálit dítě? Sobě vyčíte?
4: Julčo, nesápe se na děcko. Te směla poznat, co je to za křiváka. Kde by si ho nevzala, tak jsem nikdy nepřešil.
2: Mami, jsem od něho utekla, sotva se k ním dal. Nemůžete mě obviňovat ze smrti.
5: Měl jsme ho zabit. V tu noc, kdež byl honás.
4: Už bylo pozdě. Bez tak přešel na jisto. Ten věděl, keho hledat a kde.
5: Zavit a zahrabat do noja. Jiný ho nezasloužil.
6: Hledali by ho. Ještě by kvůli němu vyvraždili celou dědinu.
5: Však mě ta svině neoteče. Dostane to aj za orokama. Bode vyset. Kde bych to měl hodělat sám?
4: To zveš pro něho.
2: Mami, já... Já nesu sama.
4: Debiano, tož proto chodíš jak bludná ovca. Teď říkala, že s ním už dávno nespíš.
2: Stalo se to v tu noc. Vy jste chtěli, ať ho zdržujo, aby nešel slidit k Pelajům.
4: A to dobo jehož obkryčil.
2: Kdybych radši stehla. Prokletá noc. Prokleté život.
0: Prokletá noc?
1: Prosím.
0: Víš, bábinka nadávala tetě Julče běhno.
1: Vedli a... před tebou zajímavé rozhovory.
0: A já jsem stála v tmavém koutě síně. Něco mi vyčítali. Ale co? Kdybych předtím mohla utéct. Ale kam?
1: Ke mně. Je nejkratší noc v roce. A hvězdy na nás tajemně pomrkávají. Pojď ke mně. Že noc je k lásce...
0: Neupřem.
1: Že příliš brzy svítá den. Pojďme.

0: Klíček vzpomínky dorůstá pamětí k pravzpomínce. Ale je třeba se stále vracet.
1: Ano. Nesmíme plýtvat časem v ohrožení. Na dně sklepení dějin odbíjejí hodiny smrti.
0: Příliš často se lidská slova měnila ve výkřiky. Celé krajiny pustly, země se svíjela, vila, převalovala se, hryzala, polikala živé i mrtvé. Šla přes ní válka.
1: A světlo hvězd putující miliony let se zkoumavě dotýkalo mrtvých těl.
0: Ach ano, musíme dál. Dál temnou řekou paměti.

0: Sestro, paní Kořínkovou objednat za 3 týdny.
1: Paní doktorko.
0: Tady je doporučení. Zajdete ještě s chlapcem na neurologické oddělení. Neboj se, Marku, to bolet nebude. Sestro!
2: Ano?
1: A naučí se někdy číst?
0: Se čtením, bude mít potíže, ale naučí se. Přišel pan Smejkal?
2: Kde pak? Ten už nepřijde.
1: Víte, pro manžela je to strašný zklamání. Jeho rodina jsou samí vysokoškoláci. A nemá třeba, já nevím, v hlavě nádor.
0: Ale
1: nebo...
0: to pusťte z hlavy. S nálezem od neurologa přijdete k nám.
1: Manžel řekne, že je to má vina, že kluk je blbý po mně.
0: Tak manžela přiveďte sebou, promluvím s ním. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Nechcete kafe, paní doktorko?
0: To je hrozný chlap. Jo, děkuji, vzala bych si. Máme jeho telefon do práce?
2: Moment. Jo, dal nám ho.
0: Vytočte to, sestro. Čeká ještě někdo.
2: Už jen Vaculíkovi. Nikdo to nebere. Haló?
3: Haló?
2: Pan Smejkal?
3: Ne, já vám Bohuše zavolám. Mistr, nějaká dáma po vás touží.
4: Smejkal.
2: Předávám.
0: Bališová. No tak co, pane Smejkale, jakou máte dnes výmluvu?
4: Žádnou.
0: Uvědomte si, že vaše jednání hraničí se zanedbáváním povinné péče.
4: Já se o holku starám. Má všechno, co potřebuje.
0: To je váš názor, ale ne můj.
4: Vy taky nemusíte všechno vědět. Každý doktor si myslí, že snědl všechnu moudrost. Já jsem její otec. Já vím líp, co je pro Magdu dobrý.
0: Pane Smejkale, Magda se musí léčit. Dávám vám poslední lhutu. Přijdete v pátek, nebo se obrátím na péči o dítě.
4: Zase jí tím chcete tejrat? Nestačí, že jí vyslýchali bezpečáci?
0: Cože? Proč jí vyslýchala bezpečnost?
4: A nic vám neřeknu. A ona vám taky nic nepoví. Podle mýho chce taková věc čas.
0: Čas všechno zajistáno, přitom sám. A ten nesmysl.
4: Cože?
0: Čas. Musíme vědět, co se stalo, co léčit. Prostě znát pravdu.
4: Pravda může být taky na pendrek.
0: Buďte rozumný.
4: Jo.
0: Haló, jste tam?
4: Jo, ale já už musím jít. Za prostoje nás nikdo neplatí.
0: Zvládneme to pravděpodobně ambulantně, bez hospitalizace. Jenom potřebuju vaši spolupráci, tak... Pane Smejkal, v pátek odpoledne. Ano, jsem tu do 5.
2: Paní doktorko?
0: Co pak?
2: Přihnal se zástupce ředitelky ze Zédešky. Kluk zavřený na záchodě, snad spolikal nějaké prášky. Řekla jsem, ať si zavolají bezpečnost.
0: To rozhodně musí. Co je to za chlapce, nevíte?
2: Žítek. Máme ho v evidenci.
0: Žítek. Už vím. Má jen babičku a ta moc moudrosti nepobral. Skočím se na něho podívat.
2: Ale proč? Převezou
0: ho... Požádejte pana Vaculíka, ať chvilku počkají.
2: A vystyme vám kafe. To je dnes a denně. Ta ženská se uštve.
0: Musím být opatrnější. Můj neklid budí pozornost. Ach, moci zůstat stát a už se nevracet. Kam? Tam. Co chvíli zabloudím do Petrovic a sotva se tam odstup, prchám zpět. No takhle to dál nejde. Copak jsem tak zbabělá? Nepodávat se, neotálet, hledat. Zapomenuté. Zapomínáme? Co jsme chtěli zapomenout? A vzpomínáme? Nač nechceme vzpomínat? Bojím se pravdy? Ne. Nebojím. Toužím po ní jak po osvobození. Jen ta cesta k ní je krutá. Proč musím jít tak sama? Jdi. Jdi a nezastavuj se. Ach. Ze dvou stran k sobě jdem. Musím najít ten dopis, musím. Kam ho mohl dát? Že ho má u sebe.
5: Zorinko, ty nespíš?
0: Tato, kde je ten dopis?
5: Jaký? Dnes ti nic nepřišlo.
0: Nelži. Poštačka mi řekla, že ho vhodila do schránky.
5: Víš, přece dopisy se ztrácejí, děti je vyberou.
0: Prosím tě, dej mi ho! Musím ho znát.
5: A proč bys musela? Žádný dopis není tak důležitý.
0: Ale tenhle je a ty to víš. Proto si ho schoval. Proto lžeš. Nemáš ho v kapse. Ukaž.
5: Zorko.
0: A vůbec co si to dovoluješ? Oh, jak já se nenávidím.
5: A nevíš proč? Když jinak nedáš. Tady je.
0: No. No to je strašné. On mě nechá hledat a nestydíš se.
5: Já netušil jsem, že ti na něm tak záleží.
0: Já jsi chtěl vědět, co v něm je.
5: Tak už se nezlob.
0: Jsi nějak klidný. Takže je to docela nevinňoučký dopis?
5: No, jak se to vezme?
0: Nevysvětlíš mi, čeho se zbal?
5: Čti. A pochopíš.
6: Drahá sestřenko, drahé stréčku. Náš tatínek jsou nemocné. Doktoři říkají, že hož nevstanou. Veptával jsem se ho na všecko, ale nechtěl mluvit. Preslíbil tvé mamě, sestřenko, a také strécovi, že ti nikdo nic neřeknou. Máš se ptat svýho tatínka. Tož píš, co mě řekl stařeček a stařenka Kótnech. Taky sám si něco pamatuju, však jsou starší než te, sestřenko. V chalupě s doškama bývali Pelajovi. Hož je zbor, ale je tam teď konzum. Joška Pelaj se dal k partizánům. Když je rozehnal, letoš se skovával v lesích a ve skalách s jedným Rusem, co ho takhle z koncentráko. Pelají jim pomáhali. Němci na to přešli a jednou v noci je celou rodinu odvezle a popravile. Také jejich dědo a bábinko. Nejmladší Karlík měl tehda 12 roků, se jim vetral a hotíkal. Chcel varovat Joško. Němci po něm stříleli. Joška a ten Rus byli to dobo naši beňáko, že se prostřili ho. Ale Joško zranile. Když prej ho potom mučile, roztrhl tam jednomu gestapákové hrdlo. Karlíka jsme našli druhý den ráno. Chcel ho tyst přes našo zahrado. Vetáhli jsme ho ze stodně. Byl mrtvé. Tez ho toho taky byla, to si pamatuju jako včil. Potom hož jsem tě nikdy neslyšel promluvit. Ptáš se na stréca Fanina. Ten hož je napravdě nebeský a tetička je kapko. Plem, plem. Pré nic nepamatuju a habe se zrači neptala. Teto Julčo vehnala naša bábinka z Petrovic, že to neštěstí převolala, když si vzala Němca. Co s tém se stalo, nikdo neví. Říkalo se, že ho tekl na západ. Julča hož nikdy do Petrovic nepřejela. Ani na bábinčin pohřeb. Pré, ať nemyslíš, že naša rodina něco zavinila. Naši Pelajům pomáhale živit te dva. Pelají moc neměle, pole samé kameni, vinohrad jim potlokle krope, dvě kravky a obecního kozla a byla jich plná chaloupka. Víc psat nemůžu, víc nevím. Je tohož dávno. Přijeďte do Petrovic náhode, bez tak to tady nepoznáte. Mladí se stěhujou, hale so, toť chalopáři a hojezo je koupališče. ale voda hož není tak čistá.
0: Jako by zvonily hrany.
5: Je 12, měla bys jít do postele.
0: Zvonil za ně umíráček?
5: Zvonil. Ale pohřeb neměli.
0: Máma mi umývala vlasy vodou z řeky. Ha, tehdy byla čistá. Upohé dítě.
5: Které?
0: Přece Karlík. Utíkal. Křičel. Vzlikal. Léčil mě někdo?
5: Nevěděli si rady.
0: Tak co jste se mnou dělali?
5: Máma tě hladila. Já jsem ti četl. Nevím, jestli jsi poslouchala. A pak jsme se přestěhovali. A ty se začala kolem sebe rozhlížet.
0: Stejně to není všechno, viď? Něco zatajuješ, tati. Proč by mi teta Julča nadávala, že jsem mluvila, když jsem mlčela?
5: A to se ti zdálo.
0: Poslyš, někde jsou přece alba s fotografiemi. Chtěla bych si oživit vzpomínky. Máme fotky z té doby, viď?
5: Ale kde je jim konec?
0: Neříkej, že je máma zahodila, to by nikdy neudělala. Kde jsou?
5: Zorko, nebuď tak tvrdohlava. Je noc.
0: Táto, něco jsem provedla, viď? Tak mi to řekni. Já to unesu.
5: Proč nenecháš všechno v klidu spát?
0: Protože takovému klidu nevěřím. Všechno, co jsem žila, co jsem udělala, patří ke mně. Já jsem i to zapomenuté. Nemohu být přece nedokončenou skládankou. Tatínku. Je to tak zlé. Mlčení je také odpověď. Řekl jsi ano.
5: Přísahal jsem tvé matce.
0: Řekl jsi ano. Kam jsi je ukryl? V prádelníku? Na skříni pod matrací?
5: Zorko, chtěli jsme tě uchránit.
0: Bylo tvým heslem, že pravda vítězí. A já se mám před ní schovávat kam? Do skříně? Podívejme. Tvoje jednotřídka, rok 1943. Karlík je tady vzadu. Byl z nás největší. A já byla ze všech nejmenší. Maminka. Takové šaty se zase nosí. A ty si, tatínku, už tenkrát šedivěl. Pelajova chalupa. Děda Pelaj na lavičce pod hruškou kouří fajfku. To je teta Julča. Byla moc hezká.
5: Jsi jí podobná.
0: Taky byla zrska, že? To je... on?
5: Kdo?
0: Vždyť víš. Ten její. Němec.
5: Nebyl žádný Němec. Jeho matka měla pár kapek německé krve. Když přišli, dal se k ním.
0: Proč?
5: Proč? Pro kariéru. Aby se mohl roztahovat. Patřit k Herrenvolku.
0: Tady vypadá tak solidně.
5: A jak se uměl vlichotit. Julča mu naletěla. Být úřednickou paničkou, to byl tenkrát sen vesnických děvčat.
0: A proč jste byli přesvědčení, že jsem mu něco prozradila? Otče. vše.
5: Protože si přinesla domů mrkací panu?
0: Alenku.
7: Karliku, Karliku, ty s nám byl na mlíku.
8: Nebyl. Jen na smetánce. Ba ne, na šveskách.
7: Co děláš?
8: Píšu do vody.
7: A co píšeš?
8: Slovo, který je teďka zakázaný říkat.
7: A voda je spolkne, viď? Podívej, co mám.
8: Je, ta je hezká.
7: To je princezna Alenka. A homí mrkat. A plače.
8: Odkud jo máš?
7: Od stréca Valenty.
8: Ty jsi mluvila s tím Němčorem.
7: Bavila jsem se s ním.
8: To je škrko mrňavé.
7: Nesu mrňavá. Až vyrostu, budu větší než ty. Abys věděl, bábinka říkala, Valenta je v dědině, kdež přijde otravovat Julčo, tak se s to svinou bavte a Fanin, ať ho ožere, aby nešpizoval hopelaju, dnes v noci je převedo hinám.
8: Maria pano.
7: On na mě čekal za humnama.
8: Co jsi mu říkala? Co se ptal?
7: Nekřič na mě.
8: To je hloupá zrcko. Co jste spolu mluvile?
7: Nesu hloupá. Vím, že se před ním nesmí mluvit o vašem Joškovi. Když se ptal, řekla jsem, nepté se, nic neřekno a basta.
8: A proč ti dal pano?
7: Podívej, nechtěl nic vědět, jen ať mu řekno pohádko o lese a dostano princeznu.
8: Zorinko, prosím tě, vzpomeň si. Jakou jsi mu říkala pohádko?
7: No přece tu našu, víš. Ve skalách žijí dva obři, skalák a podskalák. Karlík jim nosí obětinu, aby chránili Petrovice. Když pili vodu ze studny, tak skoro spolkli skřítka vinička, co se v ní skovává. Až viníček vyroste, tak potáhneme osvobodit Petrovice od vlkodlaka.
8: To je bestio jedna. To je odavačko. Co z toho dělala? Kvůli vá tobě všetci homřeme. Všecké nás zabijo. Joško, maminko, tato, za všecko můžu já. Neměl jsem ti nic říkat. Božičku milé, co s náma bude? Mamo!
7: Karliku, počkej, nic jsem neřekla, jen pohádku.
0: Tati, prosím tě, zasni. A zůstaň se mnou.
5: Zorko.
0: Neutěšuj mě. Ty a máma. Chodili jste kolem mě po špičkách. Dívali jste se, jak si sebevědomě vykračují na sobě autoritu bílého plášť. Pesů hona. S tou pohzou jistě, že vám pomohu a vše je mi jasné.
5: Jen se vymluv, děvče. Je dobré mluvit, když má člověk keku.
0: Teď chápu ty podivné zámlky. Pohledy, které jste si vyměňovali. Jemná varování. Ps, tatínku, mlč přece, maminko, pozor.
5: Byli jsme rádi, že jsi zapomněl. Vždycky jsem myslel, že čas je nejlepší lékař.
0: A kdyby to byla pravda, tatí? Čas nemůže léčit, co paměť odmítá. Celá rodina. Kde je zastřelili? V Brně?
5: Ano, v Kounicových kolejích.
9: Pro zločin velezrady a napomáhání nepříteli byli odsouzeni k trestu smrti. Cyril Pelaj z Petrovic.
0: Kolik mu bylo?
5: 85.
0: A vzpomínám si, říkával, hož si to smlouvám se smrťou. Takovou neočekával.
9: Tekla Pelajová.
0: Pletla nám věnečky z pampelíšek.
9: Matěj Pelaj.
0: Nemluvný obr.
9: Barbora Pelajová.
0: Na dračkách nejlepší vypravěčka. Když spustila, všichni se smáli, až peřový prach lítal.
9: Josef Pelaj.
0: Jožka. Vesnický furiant.
9: Rozalie Pelajová.
0: Hezčí děvče z vesnice.
9: Vavřín Pelaj.
0: Byl ještě chlapec. Jistě nechápal, proč ho mučí. Proč musí zemřít.
9: Karel Pelaj.
0: Karlík. Můj kamarád.
5: Můj žák.
0: Psal proutkem do vody slovo svoboda. Jak strašný rozsudek.
5: Neznali milost.
0: Rozsudek nade mnou.
5: Co to povídáš?
0: Co jméno to můj soudce. A smích bylo 8 hlasů pro mou vinu.
5: Zorko, jsi byla ještě dítě.
0: Prokletá noc, prokletý život. Proč mě Karlík zachraňoval, abych ho mohla zabít? Odsoudili je staným právem, jakým budu souzena já.
5: Tvá vina to nebyla.
0: Kdo mi udělí milost mrtvý?
5: Zorko, jsi lékařka. Kde jsi nechala rozum?
0: Co je mi platný rozum, jestliže to cítím jako svou vinu? 8 jich bylo, 8 hlasy vina.
5: Tak dost, dcero. Svoláváš soud? Chceš rozsudek a trest? Tady se podívej, koho chceš soudit. Poznáváš ji?
0: Kdo je to?
5: Děvčátko, které s vytřeštěnýma očima stávalo v temném koutě síně. Máma tě fotografovala. A já ti pravím, nesestavila by se v Petrovicích porota, která by tu malou odsoudila. Všichni by hlasovali pro nevinu.
0: Nevěřím.
5: Vzpomínej. Tvá matka.
10: Bolí mě pro ňu srdce.
5: Strýc Jan.
11: Choderka. To ten jidáš zatracené. Ba věděl, že se nemůžou skovávat hinde jak ve skalách.
5: Strýc František.
12: Měl jsme ho zabít a zahrabat do hnoja. Hyny ho nezaslouží.
5: Teta Julča.
10: Drazí, odpuste mě. Přivedla jsem s ním do domu neštěstí.
5: Bratranec Ignác.
6: Potom přestala smluvit. Hože to dávno. Byla jsi tehdá malá.
5: Tvá babička.
13: To je moja šípinko. To je malá boliočko. To je ovečko opětovaná. Pojď k bábince. Pojď. Ach, děti. Té prokletý válke.
5: A poslední hlas je můj.
0: 7. Pro malou udavačku. Mám hledat útěchu v sebelítosti?
5: Zorko. Proč si to nenechala spát, když neuneseš pravdu?
0: Copak jsem mohla, copak to jde, když se ocitneš v tmavém tunelu, musíš dál ke vchodu na světlo, i když ti na cestu svítí pochodně Eriny.
5: Ty blouzníš? Bohyně pomsty nemohou štvát, dítě. Co by to bylo za spravedlnost?
0: Ach, mohou, táto, mohou, a ty to víš.
5: Teď jsi dospělá a víš, že člověk není hračkou v moci bohu. Osudu prokletí. Ta pouta lidstvo na své cestě odhazuje a tou cestou přece jdeš i ty. Tak jsem tě učil. Tak jsem učil své žáky. Platí jen čin, který jsme vykonali svobodně.
0: Já vím, tatínku, všechno vím. Ale jak budu žít? Co zítra po zítří? Co dál? Ach, kdo mi odpoví?
5: Vezmeš to?
0: Ne, nechci slyšet ničí hlas, toužím potichu.
5: Ticho, ticho, toho se každý dočká. Kdo může volat po půlnoci? Co když je to Rudolf?
0: Nemám mu co říct.
5: A třeba něco potřebuje?
0: Ne. A nebo? Vezmu to. Velišová. Haló?
14: Tady je Smejkal. Já vím, je moc pozdě, ale já nevím, jak dál, paní doktorko.
0: No jen mluvte, poslouchám. Magda spí?
14: Nespí.
5: Magdička, já jsem tě zapomněl říct.
0: Píš, Zorku. Co je s ní?
14: Myslel jsem, že to zvládnu sám, ale já už nemůžu.
15: Bohuši, ona si rozmlátí hlavu a vzbudí celý dům.
14: No co s ní mám dělat? No co mám dělat? Kdo ty holce pomůže?
0: Vzpamatujte se a snažte se mi všechno klidně vyložit.
15: Já se s ní zblázním.
0: Pane Smejkale, u Magdy došlo k nějaké změně, ano?
5: Zorko, já jsem ti zapomněl.
0: Popište mi to.
14: Ano, ano, už dva dny nejí. Nevezme do pusy, chtěli jsme jí s růženou nakrmit. Byla kolem sebe a teď, no jak tomu to děcko přijde, no řekněte.
5: Prosím tě, zeptej se ona.
0: Pane Smejkale, slyšíte mě?
14: Ano, ano, slyším.
0: Rozuměl jste něčemu z toho, co Magda říká?
14: No pořád jedno a to samý. Bije hlavou o zeď a křičí.
5: Musím ti něco říct.
0: Teď je sama v pokoji?
14: Ano.
0: Máte balkon?
14: Ježiš, proboha. Růženo, běž za ní. Tak sakra, běž za ní. Haló?
0: Ať jí vezme pevně do náruče a zhasne.
14: Ano, ano. Růženo, zhasni. Obejmi ji a pevně drž.
5: Zorko.
0: Co víš, tati?
5: Magdina matka spáchala sebevraždu.
0: Ach, tak. Haló? Haló?
14: Ano.
0: Co křičí, pane Smejkale?
14: Já ji nerozumím.
0: Ani slovo? Ani slovo?
14: Tak ať už to víte všecko.
7: Já jsem zabila jsem maminku. Já jsem zabila maminku.
15: Tiším. No tak, přestaň.
7: Já.
14: Slyšela jste ji?
0: Vaše první žena zemřela?
14: Jo, já to zavinil. Já ji zabil.
0: Jak to myslíte, že jste od ní odešel?
14: Jsem hovala do paní doktorku. A děcko trpí za mě, víte, manželka jela do lázní. A já jsem si pozval růženu do bytu, Magda nás viděla.
0: A řekla to mamince?
14: Jo, všecko vyslepičila. Pak začaly krvály, manželka se přesto nedokázala přeníst. Já nesnáším scény, tak jsem vypadl z domu. Magda.
0: Pokračujte.
14: Klekla si přede mnou a prej. Tátu, zůstaň s náma, já.
0: Vyčetl jste jí, že žalovala?
14: Jo, byl jsem namíchnutý a řekl jsem, kdybys nekecela ty malá mrcho, tak bylo všecko v pořádku.
0: A vaše paní vyhrožovala, že si něco udělá, když odejdete. Před Magdou, ano?
5: Nikdy jsem nepochopil, proč musí trpět děti. A už nepochopím.
0: Ano?
14: Jo, a taky to udělala.
0: Magda ji našla?
14: Kdyby jen to.
0: Byla u toho?
14: Byla, zůstala s mrtvou. Celý den sama. Večer jsem si přišel pro nějaký oblečení a od té doby nepromluvila. Dnes večer začala křičet.
0: To je dobře.
7: Já.
14: Magdičko!
7: Zabila jsem maminku. Magdičko.
14: Paní doktorku, vy jste říkala na té přednášce, že děti nemůžou. Nesměj mi níst vinu za dospělý.
0: Neměli by. Nesmí. Oblečte se a běžte mi naproti. Jdu k vám.
5: Jdi, děvče. Jdi. To je tvá cesta k sobě.
14: Paní doktorko. Dokážete jí to vymluvit?
0: Doufejme. Musíme hlasovat pro nevinu. Děvčátka.

0: proud řeky času se stále valí. Odnáší nové a nové příběhy, aby je čas od času vyvrhoval z temných hlubin.
1: Ucho přitisknuto k zemi, nasloucháme.

Ale kdo bude měřit čas, jestliže se zastaví atomové hodiny života?

0: V režii Aleny Adamcové v dnešní rozhlasové hře Anny Smetanové Cesta k sobě z roku 1985 účinkovali Jana Hlaváčová, František Němec, Tomáš Tepfr, Vilma Cibulková, Jitka Sedláčková a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
2: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.

Nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hep, pianty pil jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha,

já slyšel i tady hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé na poli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál bez ní.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, což je pravidelný čas, kdy Český rozhlas Dvojka vysílá tento pořad rozpravy Milana Hajna. Takže hezkou neděli nám všem. Rozhlasoví posluchači ovšem vědí, že tento pořad předtáčíme, takže jim mohu prozradit, že my neprožíváme čtvrtou zářijovou neděli, ale že prožíváme teď společně opravdu vydařené, krásné, prázdninové, červencové, letní, víkendové odpoledne. Takže si zatleskejme, ať nám tohle počasí vydrží. Ano, a řekněme si, že i dnešní rozpravy vysíláme v rámci oslav čtvrt století divadla Ungeld. Ano, naše divadlo slavnostně otevřel 2. října roku 1995 velký český herec Miloš Kopecký. Zpočátku jsme neměli vlastní repertoár a tak jsme si museli půjčit inscenace, které by svým způsobem předznamenaly naši uměleckou pouť, to znamená komorní činohru, protože my se věnujeme především činoherním představením pro 2, maximálně 3 postavy. Vybrali jsme si hru Dobrou noc, mami, tehdy s Květou Fialovou a Janou Brejchovou. Mimochodem tento titul po čtvrtstoletí vrátíme na prkna Ungeltu s Taťánou Medveckou a Luckou Štěpánkovou. No a tím druhým titulem, který jsme si před čtvrtstoletím pro Ungelt půjčili, byla báječná hra Neil Simona, Poslední ze žhavých milenců. Před tím čtvrtstoletím v tomto představení na prknech Ungeltu excelovala a exceluje v něm dodnes náš první host Simona Stašová.
4: Dobrý den, krásný den vám všem přeju.
3: Takže pardon, Simonko, usedni. A já hned na scénu pozvu tvého současného jevištního partnera a tím je Petr Nárožný.
5: Hezké odpoledne přeji všem.
3: Tak a vidíte, že jsou tu ještě 2 židle, takže pozvíme další naše hosty. Dalším hostem bude prvotřídní činoherní herečka, která se mimochodem na této letní scéně našeho divadla letos objeví hned ve 3 inscenacích. Nicméně dnes v tomto pořadu se představí jako neméně zajímavá zpěvačka a autorka vlastních písní. Takže přichází Jitka Smutná.
6: Dobrý den, děkuju.
3: Ano, Jitka je autorka svých písní, nicméně sama se nebude doprovázet, proto potřebujeme přivítat také kytaristu Milana Kramaroviče. Takže posluchačům rozhlasu jsem odtajnil, že natáčíme a myslím, že jsem tak úplně přesně neřekl, kde jsme. Ano, my jsme v malebném staropražském zákoutí na Hradčanském Novém Světě, kde je letní scéna našeho divadla. Mimochodem jsme v dekoraci toho představení, protože teď se vlastně hraje seriál Posledních ze žhavých milenců na letní scéně divadla Ungeld, proto jsme všichni i v rámci tohoto natáčení pro Český rozhlas Dvojku usedli do dekorace, kde večer už budete
4: figury
3: královat.
4: Takovou drobnost, abyste věděli, o čem to je. V bytě stařičké maminky si tento pán, majitel rybí restaurace, pozve 3 ženy za sebou, protože chce být poprvé v životě nevěrný svý ženě, kterou miluje a chce zjistit, jaký to je s tou jinou. Že vlastně chce poprvé v životě, jako by se dalo říct, změnit běh svýho života, že chce žít. A za tím účelem si právě pozve tyhle ty 3 ženský a vždycky poučený z jedný vlastně přijde na tu druhou a na tu třetí a nikdy mu to nevyjde a pak si pozve svoji ženu, aby si šli zašpásovat do bytu jeho maminky.
5: Takový vlastně pravdivý příběh ze života. No.
3: Takže nemusíte chodit, už jste zjistili, o čem to je.
4: Ne, to je, ta nádhera ano. Je v tom dialogu.
5: Faunovo značně pokročilé odpoledne.
3: Simono, tak ty to skutečně hraješ s
4: 30 let. Oni se všichni chlubějí, všichni mý kolegové se chlubějí, jak hrajou, já nevím, jako 500 reprízu a 300 reprízu. A já si tak říkám, já se nebudu chlubit, ale pod fousy se směju, pak si říkám, kam se na mě hrabete.
3: Nicméně k atmosféře divadelního zážitku na tomto místě určitě přispívá i fakt, že je to letní scéna a že nad námi je nebe. A jak se vám hraje vlastně v přírodě, je to jiné?
4: Fantazie, to je fantazie.
3: Petře.
7: Já nenávidím hraní v přírodě.
3: S vámi bude dobrý dialog, ano.
7: Upřímně ho nenávidím a že jsem jich vymet těch letních kin a těch fotbalových hřiš a cirkusových arén. Já si myslím, že divadlo má být Nobel. Že mají být ženský hezky oblečený, mají vonět, chlapi mají mít, já nevím, smokingy, bobleky, naleštěný boty, že to má být takový buržoazně pravicová záležitost. To si myslím já, jako když je swingový koncert, že tam nemá chodit v rozřezaných džínech a takovýhle a potetovaný, ty bych vracel od vchodu. Ale musím říct, a není to proto, že sedí tady vedle jaksi šéf, a který to provozuje už dlouhou dobu a s velkým úspěchem. Musím říct, že tohle je trošku výjimka. Řeknu vám hned v čem, pokud se si to nevšimli sami. Tady je znamenitě vidět, což nebývá většinou v letních kinech. Nebývá. Dobře se tu sedí, o diváky je postaráno, na večerní představení dostanou sedačku a všichni dostanou dokonce, když je takový nepříjemný počasí, nebezpečí, dostanou pláštěnku. A potom, a to je mikroklima tohohle toho prostoru, ono je to, já nevím, možná, že meteorolog by řekl, že to je chladové údolí. I když je 35, tak tady v tomhletom divadle díky té nahloučené zeleně, která je v tímčním kontaktu, díky tomu, že to divadlo je malé a je opravdu v údolí, doprava je kopec, doleva je vlastně taky, takhle, jo, no, dobrý. Tak lidi dobře vidí, dobře slyší a nejsou umordovaný vedrem. Dokonce, když se někdo oblékne tak, jako vy jste správně oblečený teď na to odpoledne, po 10. hodině už tak jako by snesli i nějakou lehčí takovou bluzičku přes sebe, protože je tu trošku chladno. Pocitově, když tu seděj. Nám se Simonou je teplo, my si zahřejeme, to si obstaráme tím hraním. Takže tohleto divadlo je trochu jiné divadlo letní. Znamená mnoho a mnoha jsem rád od Černý ruky v Ostravě až Polochotín, kam když jsem byl u Rangers, přišlo 22 tisíc diváků, to asi, co jsem hrál nebo moderoval pro nejvíc lidí. Ale tohleto divadlo je komorní a je, dobře se to hraje, příjemně. Tady je hezký kontakt s jevištěm, můžete si na ty nejbližší dokonce šáhnout. Prostě, že ano, když padne kabelka, se skočíte, podáte a hrajete dál. Je to tu prýma.
3: To jsme si nedomluvili, ale je to krásná reklama. Děkujeme, Petře. Pozvánka na letní scénu divadla Ungeld, ale nám se Simonkou a myslím i Sítkou vůbec nevadí, že jsou všichni v košilích a jaksi letně a ležerně oblečení, netrváme na tom smokingu. Takže pojďme zahorovat i pro atmosféru rozvolněnosti v rámci letní scény, protože navíc naši diváci mají třeba i šanci to v normálním divadle nemají logicky vzít si do hlediště skleničku.
4: No to je fantastický přece. No. To je jakoby, jako divák bych to bral. Tak jim hraje
3: nárožný a oni si popijí
4: jo,
3: u toho.
4: Jo, a já taky strašně ráda mám, že vlastně dejchám tady, že ta není klimatizace. To je fantastický. A teďko všechno to, jako ptáčci, když zacvrdlikají a tohleto, když přiletí nějaký letadlo, tak tady Petr Nárožný to bere do hry. Jo, hned to okomentuje. Takže je, ne, to je nádherný. Já mám prostě letní scény, já miluju.
7: Nedělá.
3: Dělá. Jitko, ty a letní scény. Taky jsi už zkušená harcovnice, promiň, v tomhle ohledu.
8: Ta moje první scéna letní byla na Bratčanech na Shakespeareovských slavnostech a hrála jsem chůvu s Tereskou Brodskou a
9: s Radkem Holubem.
8: S Radkem Holubem, ano.
3: Co by Romem, překvapivý.
8: Tomáš Tepfr to režíroval, moc hezký výklad toho představení měl. A nahoře na tom balkónku, což se dneska už vlastně nedá použít, protože to je vlastně zabraný, to už nepatří k tomu divadlu, tak tam chodila ta Julie a on přicházel tím skalním okýnkem v té zdi kamenný a já jsem sedávala nahoře na takový nějaký cimbuří a koukala jsem na Prahu. Viděla jsem, jak se stmívá, slyšela jsem sanitky, což bylo zvláštní do toho Shakespearea, ale nikdy na to nezapomenu.
4: A nezapomněla jsi text?
8: Ne. No, tak někdy to mohlo být, že já měla jenom Julie, Julinko, to bylo všecko, někdy se to mohlo ozvat později. Ale oni věděli, kde se mají schovat.
4: Ty letní scény mají něco obrovitánského do sebe. Mm. Skutečně, to má to jinou atmosféru, protože v Kamenném divadle večer vlastně vidíme jenom hlavičky. Tady vás vidíme přímo do obličeje. Tady můžeme číst, když prorazíme takzvaně tu čtvrtou stěnu. Má to prostě svůj obrovský půvab. A já to mám teda moc ráda.
3: Pan Nárožný má kamenný výraz.
7: Je, když se někomu do obličeje, on od začátku demonstruje, že vás obtížně snáší. Nádhera. Pro takový člověka hrá, který se tam takhle posadí.
3: To je němohra, kterou bohužel rozhlasoví posluchači teď nevidí. Pan Nárožný mimicky znázorňuje nevstřícného diváka.
7: Já říkám, ty netušíš, jak je to dlouhý. Dobře, ty tak.
3: Vtipnější než Petr Nárožný nebudeme, takže teďka je Jitko chvíle pro první písničku. Co to bude?
8: Je to písnička, která se jmenuje Řeka.

0: Pravidelnou součástí této naší rozhlasové hodinky je vždycky ukázka z archivu Českého rozhlasu. Tak si ji pozorně poslechněme.
1: Karličko, zastav už tu vodu.
2: Ještě chvilku. Špejličko, pojď sem ke mně.
1: Už ne, už jsem se učesal.
2: Ukáž.
1: No, co?
2: Vypadáš jako čáp, co právě prodělal ekologickou havárii.
1: Já už musím, já pádím, nezlob se. Zamkneš, zhasneš?
2: Jo, bez starosti. A vrátím se domů k manželkovi jako vzorná ženuška. Za půl hodiny už o téhle garzonce nemám ani tušení.
1: To by mě ale mrzelo, lásko.
2: Ale nejspíš pozítří si na ní zase vzpomenu.
1: No a v kolik?
2: Zavolej. Jelínková.
3: Bestie.
2: Haló?
3: Ale slyším tě, tady je Bedrná. Myslíš, že jsem vás neprokouk oba?
2: Co ti to vlítlo na mozek?
3: Poštvala jsi ho na mě. Rádo by láska, za účelem vydírání, ale to už tady bylo.
2: Nezlob se, špejličko. Já ti vůbec nerozumím.
3: Prosím tě, Jance, nedělej, byl tady u mě a teď odešel. Ale pozor, s 200 000 korun. Jo a důležitá věc, kdyby tě chtěl ošidit, tak se nedej ty zmije.
2: Tak dost. Kdo u tebe byl?
3: No kdo asi? Tvůj muž? Jelínek, Adam. Ale parohy tady schodil.
2: A to je nesmysl. Můj muž leží nade mnou, v prvním patře.
3: Cože?
2: Má chřipku jako trám.
3: Je. Cože? Ty, řekni na mou duši.
2: Můžeš se přijít přesvědčit.
3: Karličko, tak promiň. Asi jsem sežral hada. Chtěl bych tě vidět, ale ne až pozítří. Hned. Karličku, hned.
2: Tak ty jsi mi nevěřil. Víš, to ti neodpustím.
3: Vynahradím ti to.
2: Ne. Urazil jsi mě a mezi námi je konec.
0: Tak zkuste trefit, jak stará je to nahrávka.
4: No hodně stará, já si na to
0: hodně
4: vůbec
0: stará,
4: nepamatuji.
0: Hodně stará, 21 let.
4: 21 let.
0: Patrně šlo o vaši první jaksi spolupráci hereckou, že jo? Před těmi 21 lety. Já to odtajní úplně, název té hry Pistole Lavrentie Pavloviče Berii napsal Milon Čepelka, režíroval Jan Fuchs a opravdu se psal rok 1999.
4: To je krásný, to je
0: Stašová
4: krásný.
0: Nárožní.
5: No a já mám na tohleto jinou vzpomínku. To je z let, kdy existovala v rozhlase redakce zábavy, možná
4: ano.
5: Ještě. Ta
4: ano.
5: Už dávno není, je zrušená. Tak jaká pak zábava, že jo, jsou jiný starosti. A ta redakce zábavy natočila, řekl bych, kilometry takových skečů. Na fotbale, u holiče, v tramvaji a tak. Spočívalo to v tom, že v každé pondělí jsme se sešli, 20, taky někdy 30 herců přišlo do rozhlasu. Každý dostal 5-6 scének napsaných takovým autorským týmem, který tenkrát existoval. No a my jsme je natočili. Většina těch scének nám připadají, jsou špatný, nedobrý, ale neříkám, že v množství je síla, ale když se to natočí dost, tak přece jenom se ukáže, že něco se stane takzvaně trvalkou. Dneska je to majetek rozhlasu, já když někdy mě veze taxikář, tak řekne, pane nárožný, celou noc jdou tyhle ty vaše senky, to furt jde dokola prostě a tak. Já jsem se k tomu chtěl vrátit z jednoduchého důvodu, to je vám říct jednu věc, na kterou nezapomenu a kterou mám spojenou s těma pondělkama. Václav Štekl byl postava českého komediálního herectví, hrál v Semaforu jeden čas, v kabaretu, u Fleku, já nevím co. Možná, že si některý vzpomenete, kulatá hlava, tlustík, takový tlouštík, pohotovej, vtipnej, parírovat uměl, šermí slova, jak se říká, ten měl oblíbenou scénku, a kterou provozoval už v hluboké totalitě. Neříkám, že to byl nějaký bojovník proti režimu, ale tohle si dovoloval, nevím, kdo by si to troufnul. On si udělal pár dřepů před tou čekárnou v tom rozhlase, kde byli ty herci. Takže byl zadejchaný, on okamžitě skrevnačil, byl takový červený, kapesník do ruky, otíral se, otevřel ty dveře, řekl, kluci, prosím vás, neudávejte. Neudávejte. Já tam teď byl na Letný, tam je 160 metrů fronta. Než se na tebe dostane, jedno udání neberou, musíš mít aspoň dvě. 140 za jedno čistýho a dvakrát za den se neotočíš. To byl jeho oblíbený. Nikdy se mu nic nestalo. Tak nevím, jestli nás třeba netestovali.
0: No a chybí vám to dneska, ten rozhlas, tahle zábavná produkce? A děláte rozhlas?
5: Nedělal, já myslím, ne. Že ne. Někdy tu a tam se dělá nahrávka před Silvestrem, že vybrali nějaký herce a zkoušeli natočit, většinou to byly anekdoty, tu a tam nějaká scénka, jeden čas se to dělali v divadle u Asičů, si jaký pamatuju, ale mocné. Tu dělali dvě režisérky, prostě Eva Sováková, ještě z druhou, na jméno si nespomenu, ty se tam střídali a natočil to rozhlas Kilometry a má obrovský archiv této zábavy. No.
0: Takže vítejte tady v zábavném rozhlasovém pořadu. No a Simonko, ty a Jitka jako dramatické herečky?
4: Já a rozhlas? Já mám velmi respekt před rozhlasem, protože on veme všecko. On je hrozně, ten mikrofon vám vlastně se dívá do duše. Takže tam je vidět veškerá faleš, slyšet veškerá faleš. Já mám opravdu veliký respekt, takže když dostanu nějakou inscenaci v rozhlase, tak by se dalo říct, že to potom v zápětí budu moct hrát i na jevišti, protože já se to téměř naučím. Nemůžu říct úplně, ale abych mohla mít ten správný pocit, tak to skoro umím. Takže veliký, veliký respekt.
0: Jitka?
6: Tak já jsem hodně dělala v Ostravě rozhlas. Měla jsem ráda poezii, nebo respektive pořady, kde se představovali mladí autoři. To už dneska vůbec není. Kdypak se mladý autor domohl rozhlasového pořadu. A teď tak jako sporadicky, pokud mám čas, tak se dostanu k nějaký pohádce, inscenaci. Většinou musím říct, že to dělají výborní režiséři. I mladí a je to zajímavá práce. Určitě mám rozhlas ráda. Ale má pravdu Simona, že to teda chytne všechno.
0: Ano, mikrofon je neúprosný. Mm-hmm. Takže, Jitko, díky. No, Simono, teď při pohledu na tebe, omlouvám se, to je asi standardní a očekávaný dotaz. O mamince, ty jsi měla docela tvrdý odchov. Maminka se nikdy neangažovala v tom smyslu, aby vyčistila cestičku pro dcerušku Simonu, začínající herečku.
4: No, tak to je pravda, ale ono je to dneska úplně něco jiného, než to bylo tenkrát. Já bych nechtěla teďko začínat jako herec, protože dneska ty kontakty jsou strašně důležitý. Tenkrát by se dalo říct, jako že když herec šel třeba na oblast se vyhrát, tak se velmi často vrátil zpátky. Dneska, když nemáš ty známý a někdo na tebe neupozorní a tak, tak byla to trošičku jiná doba. Ona mě opravdu mohla hodit do té studené vody a plav. Nevím, jak by to bylo dneska, kdybych byla mladinka a kdybych začínala, tak jestli by třeba se někde nepřimluvila. Protože dneska je opravdu ta doba trošičku jiná.
0: No ale já směřuju k tomu, jaká byla ta vaše doba. Tedy.
4: Jaká byla tenkrát ta doba? Simony, no tak ne, tak mámy. Já jsem samozřejmě, když jsem dělala zkoušky na konzervatoři, to mám hezkou historku. Já jsem, aby teda bylo jasný, jak to teda ta se mnou ta máma teda jako praktikovala. Tak já jsem dělala v 15 letech zkoušky na konzervatoři a protože jsem chtěla vypadat hodně dobře, tak jsem šla do jejího šatníku a půjčila jsem si její halenku. No, je to neuvěřitelný, máma to zjistila. Vlítla na tu konzervatoř těsně před tím, než tam nebyly ty profesoři, to byly jenom ty děti, které taky dělali ty zkoušky. Ta máma tam vlítla, ty děti se koukaly jako blázni na to, co se děje. Řekla, jdeš se mnou na záchod, přinesla mi jinou halenku, já jsem se musela převlíknout a ona řekla, a takhle nebudeš začínat svoji kariéru. A zase utekla. Takže sice dalo by se říct, že by eventuálně to mohlo být něco, jako že by eventuálně ty profesoři viděli, že jsem její dcera, ale oni to neviděli, to viděli jenom ty, kteří se mnou soutěžili. Takže takhle to se mnou máma dělala.
0: No ale pak se dočkala i velice cenných rad, máma chodila na generálky.
4: Ale jo, ne, tak to já samozřejmě to trošičku chci zlehčit, ale ano, no tak já jsem věděla, že máma je komediální herečka a vždycky jsem si vybírala všechny dramatické role, abych ji pro pána krále nepřipomínala. Takže hned na škole, když jsme dělali etídy a všechno, tak prostě všechno to bylo, že mě umřel někdo. Jo, prostě já jsem, ano, já jsem furt chtěla plakat a prostě chtěla jsem ukázat ten, jako ten obrovský dramatický rozměr v sobě a stejně se všichni smáli, takže prostě jako stejně to bylo k ničemu. No ale tak máma samozřejmě do dneška chodí na moje generálky a vždycky mi dá takový ty, by se dalo říct, zlatý připomínky. Ona mi třeba říká, neměj ty ruce jak kus salámu takhle v řeznictví, ať ti takhle prostě nevisej. Vem si něco do ruky, rekvizitu. Ano, proto já mám ráda rekvizity, jo, protože prostě dneska už s těma rukama umím pracovat, ale tenkrát prostě jsem byla samá ruka, samá noha a nevěděla jsem jak. Takže takový ty prostě, dalo by se říct, zlatý připomínky, abych šla hlasem níž, protože je to nepříjemný, když je to moc vysoko a tak dále a tak dále a psala si v tichosti si psala, vždycky si napsala hesla, ale pak to zas nemohla vyluštit. Pak zas nemohla říkat, co to tam říkáš, ale to má do dneška a dám na ní, protože je to samozřejmě profesionál par excellence. A dneska, když ji připomínám v něčem, tak jsem na to pyšná, tak jsem na to hrdá, protože je to bezvadný, že ji připomínám. Jsem moc ráda, jsem ráda, že ji mám.
5: Jak jsi mluvila o tom, že jsi dělala poznámky, které nebyla schopná dešifrovat, tak já jsem na to hrdý a mnoho hrdý. Jsem rád, že tomu tak bylo. Byl jsem velký kamarád Ladislava Svitáčka, zvaného Svíťa, báječnýho pána, střední a starší, střední ne, ale starší generace dobře ví, kdo to byl. Báječný, řekl bych takový, ten typický druhý muž v českém filmu, který byl velice dovedl vystavit filmový gag, když si přečet scénář, psal kdysi filmové kritiky, tím začínal. Natočil Konec Jasnoviče, rozkošný film s Milošem Kopeckým mladým. Pak měl veliké průšvihy prostě a tak. A pak hrál taky s náma v Semaforu, v Zájezovým představení. A ten, když byl potom starý pán, tak si a miloval fóry, vtipy. Za fór by dal duši, v tomhle jsme byli stejní. A pak už přeci jenom ta paměť, člověk si začne pamatovat takovou tu vybranou, já tomu říkám A1, sadu vtipů, to má každý chlap až do smrti, ale ono jich není mnoho, ono jich je 6-8, ty umí říct kdykoliv a dobře. Ale slyšel jich tisíce, tak aby jen ty nový nezapomněl, tak si je psal. A protože zase byl jiný a ono napsat vtip je obtížný, otrava je to dlouhý, tak si dělal jenom poznámky. Takže já jsem k němu přišel a řekl, sedni si, to se nachechtáš, počkej. Strakonice Budějovice, kráva tchýně. Strakonice Budějovice, no, jinej. Průvodčí ve vlaku, voják, kde mám přistoupit? No, až tam bude ten tchán, tak ten, ale jinej. Takhle mi převyprávěl 6-8 vtipů a říkal, s tebou to ani ne, no, ty se nesměš.
0: Simonko, tu nezdolnou energii ty ovšem nemáš jen po mámě. Existuje a stále žije. Tvůj táta má 92 let, nemýlím-li se?
4: Ano, 1. července. Teď potom měl 92 let.
0: No, potom si také hodně poděděl.
4: No,
0: myslím.
4: Ano, ne, já jsem vlastně ještě dítě. To je fantastické, 65 a já jsem pořád dítě. Ale nejenom jako, že mám pocitově dítě. Opravdu já jsem dítě, protože oni oba dva na mě rajtujou. A já jsem hrozně ráda, že na mě rajtujou, protože dokud na mě rajtujou, tak je to v naprostém pořádku. Ne, táta je bezvadnej, teď jsme to oslavili, byla tam i Jiřinka, byli tam moji synové, Vojta s dívkou. Bylo to prostě nádherný, udělali jsme si krásný. A táta ožil. A táta nám vyprávěl s Jiřinkou, jak se seznámili, což je nádherný. A oba dva to říkali stejně.
0: Což je výjimečné.
4: Je neuvěřitelný. Ano, oba dva stejně. A já jsem říkal, a to jsi neměl jiný, tati? A on říkal, měl, ale Jiřina byla nejvytrvalejší.
0: No. No, kdo je ovšem vytrvalý, a mě to velmi zaskočilo, pokud jde o partnerské vztahy, je po mé levici Petr Náružný. On je celoživotně ženat s jednou ženou. To je v naší branži velmi vzácné. Čím si to zasloužila?
5: To anebo... tak úplně typicky, ale tak podívejte se, Karel Meinlich byl ženatý 9krát. Rozhlasový režisér a báječný pán a na starý kulen a říkal, čeče, já mám dem. Teď jsem na to přišel, to byla blbost. Ono vlastně se hned zbláta do louže. Takový poznámky. Vždycky to ze začátku hezký, ale já jsem říkal, no Karle, vy jste čekal, že tak jak to bude ty první 3 měsíce, že to bude furt, to nejde.
4: Mimochodem nejde. Karel Weinlich, fantastický režisér, rozhlasový režisér, pohádkář, báječnej, s kterým jsem udělala taky spoustu pohádek, ty taky pochopitelně.
5: Obsazoval svý hry, že vždycky zatelefonoval a řekl, dobrý den, pane Nárožní, Weinlich u aparátu. Doufám, že jste si vydělal jinde hodně peněz, abyste u mě mohl hrát v pohádce.
0: Manželka, předpokládám, není z oboru. To je asi největší výhoda,
5: ne,
0: že?
5: Ne, ne, to je civil.
4: Proto to vydrželo, že jo?
5: No jo.
0: Mými posledními hosty byli Vilma Cibulková a Martin Písařík a přinesli něco krásného do dražby na záchranu našeho divadla Unglet v této složité době. Takže já jsem požádal i Simonu a Petra, Jitka už nám svůj dárek dala, co přinesli oni, tedy do dražby divadla Unglet. Takže
5: mi do Petr... mě ťuká, že bych měl začít já.
0: Ano, velmi nenápadně,
4: jo,
0: ano.
4: Jo,
5: dobře,
4: já chci,
5: si začnu já. Milan mě o to požádal a já jsem nepříliš dlouho přemýšlel. Já jsem se nedávno přestěhoval se svou ženou do trošku menšího bytu, aby jsme ho vytopili a měli na činži. A tím pádem se ten byt zmenšil a já leta letoucí jsem sbíral sovy. Taková vášeň, exotický sovy. Sova je nejvarírovanější zvíře z celé živočišné oblasti. To je zajímavý. Slon, ale určitě sova. Ta má, ona je tak charakteristická, že namává jedním tahem jako znak, jde vyskládat a jak ji postavíte čelně, tak je to prostě vždycky sova. To je zvláštně. No, ostatní zvířata nemají tolik. Jako. Prodávají se nejrůznější, mám od maďarských před egyptský a tak. No a jak ten byt se zmenšil, tak jsem vzal tu největší, kterou mám, kterou žena upřímně leta nenávidí. A byl to trošku její nápad, vezmi tohle. Tak jsem tu velkou sovu vzal, byla dlouho mi majetkem a tu bych teda tady rozbalil, ona je hezká, je dřevěná, lehonká, přitom je pírko. Když jsme se z toho, jak jí upadlo ouško, to jsem přilepil dokonce, ona je dřevěná, z balzy, z nějakého takového toho lehonkého dřeva. A je to taky příležitost udělat trošku osvětu. Víte, že lidi neustále tvrdí, že sova vidí dobře jenom v noci, že ve dne je slepá? Je to úplná blbost. Úplná. Vidí skvěle i ve dne, akorát loví v noci. To je celá věc. Prostě ve dne odpočívá, no. Tak je to takový noční pták, ale to oko vidí dokonale i ve dne, i v noci. A je to jeden jediný pták, který lítá úplně neslyšně, protože má na těch letkách na konci tak zvláštně uspořádaný, takový zvláštní, ještě přídavný, to říkám laicky, nejsem žádný ornitolog, takový pírka na těch letkách, který dělají, že to proudění není vůbec slyšet. Normální pták, prostě my to neslyšíme, já neslyším a on slyším autobus, to je jiný. Ale i ten, kdo slyší dobře, tak normální pták a neslyší, když letí. Zvířata ho samozřejmě slyšejí a sovu neslyšejí. Ta lítá úplně tiše ve vzduchu díky. Tak vyndám sovu.
7: Petře, o vás se traduje, že slyšíte špatně, ale co chcete slyšet, že slyšíte dobře.
5: Ne. Víte, ta hluchota je taková zvláštní choroba. Ona vás trošku omezuje, je otravná, ale bohužel je otravná taky pro ty druhy. To je pravda. Ale všimněte si, že je to jediná nemoc, kde vůči těm nemocným, my, který tu nemoc nemáme, jsme neuvěřitelně hrubí. Ten člověk vám třikrát něco řekne a pak dupne do nohou a zařve, hergo, ty jsi snad hluchý. A vy mu tichým katolickým hlasem řeknete, ano, já jsem hluchý. Ježíš, promiň. Jo, a že by někdo někoho zval, ty snad kulháš, ty blbče, prostě chodíš holý, na co si to hraje, on říká, když nemám nohu, jo. No, to si nedovolí, to nikomu ani nenapadne. Ale hluchý mu vynadá každý. Kam čumíš, neslyšíš, že troubím, já to neslyším.
7: Ukažte tu sovu.
8: Petře.
7: Přítomní diváci ji spatří a rozhlasoví posluchači si musí vyhledat Facebook divadla Unger.
8: Petře, tam uvidí sovy prý nosí štěstí. Je to tak?
7: Ale je krásná.
8: Sovy a sloni.
7: Je na aplaus. Je na to je krásný dar, Petře. Tak to je krásný dárek do dražby na záchranu divadla Unger. Já dostávám papír, ano, ať to zazvučí i pro rozhlasové mikrofony. A teď dárek Simony.
4: Ano, tak já jsem taky strašně přemýšlela, co darovat. Jsem si říkala, sakra, to musí být něco speciálního. A přišla jsem na jednu věc, že moje máma v době koronaviru přišla na to, že umí malovat. Já jsem teda, nevím, jestli ona na to přišla, v každém případě já jsem to o ní nevěděla. A ona říkala, přines mi nějakou fotku a já tě namaluju. Tak mě namalovala. Namalovala mě třikrát. A teda s těžkým srdcem, ale jeden z těch obrázků daruju a je to můj portrét. Je pěkný. No, tak jsem to, je to jasný, jsem to já.
7: No Simono, teď jsi mě úplně dojela a souhlasí maminka s tím, že to dáváš na záchranu
4: divadla. Já jsem jí zavolala a říkala jsem, poslouchej, ať nedám nějakou pitomost. Můžu jeden z těch tří obrázků, který si mě namalovala mě, každý je jiný, takže mě je to skoro líto. A ona povídá, ale jo, já tě namaluju zase, neboj. Takže takhle mě namalovala, je tam napsáno je 2020, když bude někdo chtít, tak ještě z druhé strany, aby to opravdu bylo jako, že je to Jiřinka Bohdalová, tak jo. Je to ona, ano.
7: To je nádherný dárek. Simonko, moc tobě i Paní Jiřince, děkujeme.
5: Je to tak, hezký dárek, nic, tak ale já jak znám
7: Jiřinku. Ungel zachrání. Pardon.
5: Já jak znám Jiřinku, je hezký ten dárek. A jak znám Jiřu, tak by si skoro troufal tvrdě řekla, vem ten v těch zelených šatech, ten se mi nepoved.
8: Ne, je to krásný. A já opravdu, ona už, Tereska Brodská, říkala, já chci

0: Děkuji.
1: Velký rozruch nedávno vzbudilo dvojalbum nazvané Škoda slova, které padne vedle. Bylo to vlastně živé čtení Petra Nárožného, ale ne klasická autobiografie. Petře, proč to nevyšlo knižně, že jste dal přednost tedy živému mluvenému projevu?
2: Mláďa Menčík to vždycky odbýval slovy, já bych rád i psal, ale to bych bohužel nesměl číst. Vím přesně, jak to myslel, říkal, no bych nesměl si Čapka a Stefana Cvajka, abych nevěděl, co je to literatura. Řík je to vždycky blbý, nějaký takový příhody a co se stalo na natáčení a herecká paměť a lidská taková historická paměť trvá 20 let, na 20 už nikdo neví, kdo

0: to byl a okompíše a tak a je to ve výprodeji za 18 korun tam dole. To leží, tam je to vždycky tak člověku až líto. Dostal jsem taky pár nabídek, vždycky jsem to odmítl, ale pak přišel takový moment, že jsem dělal jednu audiodesku, audioknihu, Černošský pánbo a páni Izraelité, nadřel jsem se na tom jako vůl, ale dopadlo to nakonec dobře. A tam jsem dostal nabídku, Helenka Rytířová říkala, nechtěl bys, Petře, ty rád vyprávíš, nechtěl bys něco povědět, máš nějaký materiál do mě? A já jsem říkal, mám pár příhod a když jsem dokonce pro svý děti před skoro 40 let vám psal sprostou pohádku, takovou, když začali kuketovat se sprostými slovy a nevěděli, co to přesně je a jak to funguje, jak jsem napsal takovou velice sprostou pohádku, která vlastně není sprostá. No a napadlo mě to natočit. Tak jsme to natočili, vydali, jmenuje se to Škoda slova, které padne vedle. Jsou to dvě CDčka, no ale pro generaci, která je mladá, tak je to samozřejmě zasažení na internetu ke stažení. Ale já jsem trval na tom, že to musí být i jako CDčko, protože jsem říkal, pozor, já mám stejné publikum jako Eva s Vaškem. 60+. Ty musí mít něco v ruce, co někam vrazej, něco zmáčknu, on to hraje, ne? Ty si stahují maximálně kalhoty, jinak nic nestahují tyhle lidi, jo? Ty moji kamarádi a vrstevníci. Takže jsem na tom trval a oni to vydali. Jedna z těch věcí, protože Milan říkal, ještě než jsme se do tohohle pustili, říkal, hele, ono je něco, než je to mrtvý z desky vyprávění, i když třeba zajímavý, než když to přečteš něco ty. Vybral jsem velice krátkou ukázku. Možná, že si vzpomenete, jsem kdysi moderoval pořad, když jsem měl Zlatíčka, to bylo moje vlastně poslední moderování v televizi. A díky tomu pořadu my jsme trošku koukli pod sukním, jak se to říká, pod sukni tomu, jak často děti vidějí své rodiče. My jsme nikdy k ničemu nenaváděli. Nikdy, nikdy, nikdy jsme se nedopustili vůči divákům toho faulu, že bychom jim řekli, hele, řekni, že se maminka vůbec nemeje. A já se jí poptám, mejete se rád? No jistě, velice peče často. Tu maminka meje se? Vůbec ne. Jo? Tohle to, co dělá ten šprungbret, ten odrazový můstek toho humoru v té televizi. No, ale díky tomuhle tomu, přeci jenom z vyjádření těch dětí a často těch, kdo hráli údajně ty manželky, ty falešny, jsem dospěl k tomu, že by stál za to hodit na papír a napsat 20 takových kardinálních bodů, jak nás muže vlastně naše milované ženy vnímají. A ono se to strašně podobá. Ono to jak přeskopírá. Většinou to udělá radost ženám, mužům ne. Takže je to takový dar spíš pro dámy, je jich tady dneska hodně.
1: No, proč si máme pouštět náročného, tak, když ho tu máme na
0: život? Jací jsme my muži jako manželé. Za prvé, není s námi žádná zábava. Našim vtipům se nikdo nesmije, doma se jenom válíme nebo spíme. Za druhé, když něco opravíme, je to na vyhození. Za třetí, stačí lehká rýma, už se hroutíme. Za čtvrté, v autě prostě nadáváme moc, solíme, jsme nespravedliví, věčně nervózní a žveme na děti. Za páté, u jídla se odvalíme, ani nepoděkujeme. Za šesté, příšerně tančíme, ještě horší, když se pokusíme o zpěv. Za sedmé, nesnesitelně chrápeme, hlučně jíme, ale také hlučně zíváme, dýcháme, polikáme a hlavně hrtavě pijeme. Mimochodem, poznámka k tomu chrápání. V Americe dělali kvůli tomu průzkum a zjistili, aspoň podle prohlášení žen a manželek, že chrápání je třeba oddělit na chrápání chudáka a boháče. Boháč prý chrápe mužně, chlapsky, u chudáka je to nesnesitelné. Za osmé, máme navigaci v mobilu, v autě, mapu, dokonce buzolu a kompas a stejně se nakonec dáme kde jaké báby na cestě. V noci tajně jíme takzvaný bílý sex z lednici a také si tajně kupujeme hambaté časopisy. Neumíme zařídit pěknou dovolenou, v cizině se nikde nemluvíme, škudlíme každou korunu. Jsme zapomnětliví, roztržití, denně jsou to brýle, mobil, klíče, peněženka, hledat musí vždycky celá rodina. Když padne na křižovatce zelená, nejedeme a vypadá to, že čekám, až snad padne ještě zelenější. Když nás někdo z rodiny upozorní, abychom už jeli, je s tou hádka až k dalšímu semaforu, kde se to opakuje. Neumíme vybrat dárek, nepamatujeme si svátky dětí ani jejich narozeniny. Patologicky se bojíme zubaře, nemíjeme okna, nádobí, vanu, často ani sebe. Pořád všude zhasínáme, v zimě přivídáme topení. Necvičíme, nesportujeme, nečteme, v divadle jsme byli naposledy ze školu, jsme tlustý, nemotorní, bázlivý, nedbáme o pleť, vypadáme špatně, úplně nejhůř, když se svlečeme. Tak, tady jsem prosím nashromáždil asi tak 20 typických vlastností a postojů nás mužů a zároveň, pozor, je to asi 20 důvodů, proč si nás naše milé, obětavé, vlídné, pilné, věrné, krásné a samozřejmě moudré, inteligentní a šarmantní manželky vzali za muže.

0: Switch on, switch off. Switch on, switch off.
1: Zpívala nám Jitka Smutná, doprovázel Milan Kramarovič. A dnes se loučíme se Simonou Stašovou.
2: Děkuju a nashledanou v divadle.
1: S Jitkou Smutnou, dnes zpěvačkou.
2: Děkuju vám moc krát.
1: S Petrem Nárožným, inteligentním bavičem.
3: Děkuju. Přeju krásný večer.
1: Loučím se i s Milanem Kramarovičem. A loučím se samozřejmě i já, principál divadla Engel a průvodce tímto pořadem Milan Hajn. Naslyšenou a naviděnou.
4: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, vítejte po týdnu opět ve světě vlídných tónů, neboli jinak řečeno při poslechu hudby beze slov. Dnes máme pro vás připraven výběr z alb orchestru, v jeho čele stál podle textu na jejich obalu muž jménem Norman Candler. Hned je nutno říci, že Norman Candler je pouze jeden z pseudonymů, který používal rodák z rakouského Feklabruchu Gerhard Narholz. Tento kapelník, aranžer i skladatel, který se může pochlubit klasickým hudebním vzděláním, se narodil 6. června roku 1937. V roce 1965 se svou manželkou Rod Heide založil v bavorském Mnichově dodnes prosperující hudební vydavatelství Sonoton Recorded Music Library, které od té doby dodávalo pro konkrétní účely a záměry muziku profesionálním uživatelům z oblasti uměleckého i dokumentárního filmu, rozhlasu i televize. V sesterské firmy Intersound manželé Narholzovi poskytovali vydavatelský prostor s přátelním muzikantům, z nichž nejznámější byl zřejmě západoněmecký pianista Horst Jankowski. V 7. dekádě minulého století Gerhard Narholz pod již zmíněným přijatým jménem Norman Candler natočil několik alb na značkách Decca, Telefunken a japonské filiálky King Records, jejichž prostřednictvím vyjádřil úctu a obdiv k mistrům sladkých smyčců Roberta Farnona, Percyho Faitha či Petra Yorka. A právě tyto Candlerovy nahrávky nás dnes zajímají. Než si některé z nich budete moci poslechnout, popřeje vám autor vlídných tónů Jiří Kasel ničím nerušené, příjemné posluchačské zážitky.

Milostná píseň je vše, co můžeš získat z lásky. All you get from love is a love song. Tak se jmenovala další ze skladeb, které opatřil romantizujícími kaskádami smyčců orchestr Normana Candlera, neboli občanským jménem Gerharda Narholce, který, jak už jsem ostatně naznačil v úvodním vstupu, téměř vášnivě pokrýval svou uměleckou identitu pseudonymy. A tak byl vedle Gerharda Narholce také, byť jednorázově, Otto Siebenem, Samem Bartsonem, Jürgenem Jennerem, Waltem Ruckmanem, Renátem Begárem nebo třeba také Tonym Tapem. Jako Norman Candler natočil úspěšný businessman a nadaný muzikant Gerhard Narholz v roce 1975 také LP desku s jazykovou hříčkou v názvu Candler by Candlelight, tedy Candler při svitu svíčky. A z něj vám v půl hodince vlídných tónů na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nabídneme k poslechu melodii Ronaldo Binge Like Old Times, jako staré časy.

Jako poslední v druhém bloku vlídných tónů jsme zařadili vlastní autorskou skladbu Gerharda Narholce alias Normana Candlera Days of No Return, Dny, které se nevrátí. Finále vlídných tónů bude případné a obstráje slavný valčík na rozloučenou, taktéž podle aranžmá Normana Candlera. Ještě předtím vám autor tohoto pořadu Jiří Kasel poděkuje za zájem a i za mistra zvuku Michala Koláře popřeje jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

To bychom to bývali byli schytali, kdybychom takhle ledabyle pozdravili neslušně brý den. To se muselo hezky. Dobrý den, dobrý večer. Takhle my jsme byli vychovávaní.

Vítáme vás u naší 100, kolikátá je to hodina? 112. možná, nebo 111. Já už, Žando, to bychom přestali brzo počítat, ne? To už do tolikání počítat neumíme.

Takže vás vítáme u té naší hodinky vzpomínání. Vážíme si toho, že jste si nás na vašem rádiu naladili a zapnuli a že nám umožníte, abychom vám dělali společnost. To zní hezky, že jo? No, musíme být na sebe slušní a hodný,

Tak co, jak je? Jak to jde? Když se dva kamarádi potkají, nebo dva známí, a odpověď zní, no, ještě dejchám. Nebo jde to, ale dře to. Nebo nestojí to ani za hovor. Tak se na takové otázky, jak se máš, odpovídá v našich krajích. Kdežto venku? Na otázku třeba Angličana. How are you? How are you? Což je tedy, jak se máš, a taky trošičku to může být i nazdar. Tak každý Angličan odpoví. Thank you, I am fine. Děkuju, mám se dobře. Všimněte si, že nejdřív poděkoval. Thank you, díky, za to, že někdo má zájem, jak se má. Mám se dobře. A nekňučí, jako u nás, jde to, ale dře to. Protože kdyby vytahoval kopita z rance, jak tak ráda říkala babička, on vytahoval, otravovala mě celý odpoledne, vytahovala jenom kopita z rance a kňučela, jak se jí vede špatně a přitom dělá houby. Nedře se vůbec tak, jako se dřu já, říkala babička. Mohla by se mít krásně, a ne, ona si toho neváží. Takže kdyby vytahoval ten na otázku, jak se máš, kopita z rance, v našich krajích je úplně běžný vytahovat kopita z rance a kňourat. Kdežto kdyby takovej Brit bědoval, že se má špatně, tak se sám odkopává a ukazuje, že je v podstatě neschopnej, tím se znemožní a takovýmu se lidi zdaleka vyhejbají. Tam lidi mají rádi zář a prosperitu, u nás je tomu právě naopak.

0: U nás, kdyby někdo na otázku, jak se máš, odpověděl, mám se dobře.
1: Cože, dobře se máš, jo?
0: By zněla odpověď. A hned by byl podezřelej, hned by mu bylo záviděno. Hleďme se, to musí být pěkný kvítko, to musí být pěkný hochštapler, když si tak klidně říká, že se má dobře, ne? Co si s tím máme počít? Závist kvete pořád u nás, divoce jako divokej plevel. Ono celý život vlastně jde o život. Každýmu. Dnes a denně a každou vteřinu, každou minutu. Jak si někdo sedne za volant, jde mu o život. Jak někdo vystrčí hlavu z baráku, jde mu o život. Protože může spadnout taška ze střechy. Nemluvím ani o takových věcech, jako že stačí, aby se zbláznila jedna buňka, kterých máme v našem lidském těle miliardy a zvrhlo se to v nějakou... ani o tom nemluvme. Lidem jde o život a ještě si závidějí, blázni starý.

Celý život jde o život. Už od dětských let, když si vzpomínám, to někdy byly hry, že mě dneska vstávají chlupy hrůzou. Co my jsme dělali se střelným prachem třeba, jo? Nebo jak jsme škrabali sirky, hlavičky sirek. A do dutejch klíčů, to jsme nemohli vidět dutej klíč. Hned jsme ho čorli, hned jsme ho stopili do kapsy, staříčký dutý klíče. Víte, co jsme dělali? Seškrabávali jsme ze zápalek ty hlavičky, hořlavý, ty hlavičky, no jak sirky se, že jo, jsou mají namáčený hlavičky. A tu drť z těch hlaviček sirek jsme opatrně pečlivě nasypali, aby se ani kousíček nám neupad vedle. Jsme nasypali do toho dutýho klíče, ucpali jsme to hřebíkem, přivázali jsme to tak šikovně na provázek. Teď jsme s tím klíčem majzli tím hřebíkem tou stranou, kde byl ten hřebík zastrčený do té dírky, vyplněný tím hořlavým, tou hořlavou zápalkou, směsí z těch zápalek jsme majzli od ten šutr. To byla taková rána. No a nejenom to. Sami jsme si vyráběli zbraně střelný, ostrý. Naplňovali jsme flobertkový patrony, jsme otevírali a tam do toho jsme strkali volověný kuličky, které jsme si sami dělali. Flobertku, to nebyl problém si sehnat nějakou trubičku, na gumičku to bylo všecko, no ale stříleli jsme. Ostrýma, který jsme si sami dělali. To, že jsme se nepostříleli, to byl zázrak. Nebo jak jsme blbnuli, když jsme skákali z vejšky. Jednou si, to bylo v Rakovníku, v jamce. To jsme chodili na tělocvik do jamky, dneska už tam stojí bytovky za Měšťankou nahoře. A tenkrát tam byl tak hezký akátovej a břízovej les. My jsme si hráli nahoněno a někdo upad a vymknul si ruku a kňučel a nechte mě bejt, říkal a dělal frajera. A my jsme říkali, mohl jsi si zlomit ruku a víte, co nám řekl? To mě nevadí, protože můj táta je doktor a on by mě to spravil. No, nevážil si života ani zdraví. No a vůbec nejhorší bylo, když jsme se doslejchali o tom, když přijela Rudá armáda a někdo už v době míru po válce, třeba nešťastnou náhodou, někdo někoho zastřelil z rudoarmějců. To se stávaly takové věci, že si nezajistil samopál a byli třeba dva mrtví. Celý kraj zdrtil výrok oficíra, ruskýho důstojníka rudoarmějce, který řekl doslova, eto ničevo, nas mnoho.

Это ничего, нас много, а у нас не так. У нас є жизнь, život, bohatství, protože nás je málo. A život někdy, jak píše Bohumil Hrabal v knize Obsluhoval jsem anglického krále, jak tam říká tomu Pikolíkovi, pamatuj si, když se život jenom trochu povede, tak je krásný. Ta scéna, jak si rovná na koberci ty 100 koruny za ty prodaný, co to tenkrát, s čím to kšeftoval ten cesták, jak ho navštívil ten malej Pikolík a přines mu vodu, nebo pivo, nebo čaj, minerálku, a to je, on tam leží na tom koberci, v tom pokoji, v tom hotelu. Já nevím, jestli to byl hotel Tichota, no, vždyť jste četli anglického krále, nebo si ho přeštěte, to je nádhera. A takový břicho veliký má ten cesták, ten obchodník. Ta minerálka mu v tom břichu žblochtá, jak jí do sebe leje, a tam ten malej Pikolík vidí, celý koberec je posázený 100 korunama. On mu říká, to je krása, co? To jsem si vydělal za posledních 10 dnů. Peníze, to je nádhera. Pamatuj si, když se život trochu povede, tak je krásný. A obrátí se na druhý bok, aby se podíval na druhou stranu, kde je druhá várka těch 100 korun, který leží na tom koberci. A v tom břichu se mu ta minerálka, kterou pil, zažblochtala, jak se převalil. Když se život jenom trochu povede, tak je krásnej. Vidžando, ty rozmazlenej papoušku, zaspíváš nebo ne?

celý život jde o život. Já když si vzpomenu na ty doby po válce, co jsme měli střeliva, nebo s těma klíčema, jak jsme vycpávali těma nastrouhanýma hlavičkama od sirek. No to byl malér jednou, to si nechte teda vyprávět. My zrovna jsme to měli tak pěkně všecko udělaný. Tam každý měl klíček, vycpaný těma sirkama, strčený tam ten hřebík a stáli jsme u takového velikého kamenu, že budeme jeden po druhým ten svůj klíč odpalovat. No jo, jenom, že nevšimli jsme si, že naproti, kdo to tenkrát byl? Pan Pertl. No jo, pan Pertl měl zapřežený krávy a zrovna někam odjížděl na pole a zrovna dal Pepíkovi nebo Frantovi bič do ruky, že si sedne vzadu hezky a bude se koukat na krásy přírody. A on si sedala v tu ránu, se ozvala příšerná rána, jak ten... Někdo z nás jako první odpálil ten klíč, krávy cukly a pan Pertl zařval a skončil, no posadil se na silnici z vejšky. No to byl, on, puč mi ten bič, já jim dám těm pacholkům a honil nás po hřišti. My utíkali nohy na ramena, no samozřejmě, že nás nedohonil, protože my jsme jako vítr dokázali běhat. No, potom tak chudák se belhal k tomu vozu zpátky a držel si zadek, jak ho to bolelo. Vy syčáci, vy parchantí, ještě máte štěstí, že jsem vás nechyt. No jo, koho by to bývalo bylo napadlo, kdyby jsme bývali počkali, tak to takhle nedopadlo, no. My jsme měli starost jenom o ty svý klíče, jak dát největší ránu. A ne o to, aby jsme se rozhlídli, že tam pan Pertl zrovna zapřáhá a chce si sednout vzadu na vůz. A že krávy potom se leknou tak, že cuknou a on si sedne místo na vůz na silnici. Jak někdo něco prove, tak každý mu říkal, seš syčák, skončíš v polepšovně. A toho se každý dítě bálo. Nikdo nechtěl skončit v polepšovně.

parchantí jsme byli, to teda jo, že se nestydíte, říkali ženský, který zrovna šli z Konzumu, nesli mlíko. My neradi, jsme říkali, jo, neradi, vy jste pěkný, do polepšovny, tam vám to ukážou, jak se máte chovat. No a byli jsme takhle malinký hned. Bylo nám ho líto, no, pana Pertla, ale už se stalo. Žaninko, nezvoň na zvonec zase, co to blázníš? Nebude ještě konec pohádky. Koukej na mě tak roztouženě. No, už na ní možná jde předjet.

Žandě šlo taky o život. Říkal jsem vám to, jako mláďátko jsme jí měli asi třetí den, no najednou se začala klepat na vidýlku, začala se kymácet, začala zavírat oči a bác a padla dolů a tam v křečích se zmítalo to zvířátko. Každý 2 hodiny měla záchvat, my jsme si s tím nevěděli rady, začalo to, myslím, v pondělí nebo večer a teďko kde sehnat zvěrolékaře. Ty jsi nám dala, Žando. Ještě ten večer v pondělí jsme jeli, vzal jsem si Žandu za košili a jedeme někam za Prahu. Někdo, kdo měl nějaký ptáčky, chovatel ptáčků. A on říkal, že to je padoucnice, no ptačí, no teda. Ještě štěstí, že tady za rohem blízko jsou veterináři a když jsme jim popsali příznaky, tak řekli, to je nemoc beriberi. Nedostatek vitamínu B, ona asi neměla správný zrníčka písku v žaludku, asi byly ty zrníčka malý, že nemohla tu stravu, kterou zezobávala, plnohodnotně stravovat, tak ji musíte předávkovat vitamínem B. No jak to máme udělat? No jednoduše, koupíte vitamíny B forte v tabletkách, rozmačkáte je, rozdrtíte je, spojíte je se včelím medem a dáte jí to na kašičku a ona to musí z té kašičky brát? No tak si dovedete představit, co to bylo za nervák, jestli to ten ptáček, ona jako kdyby to pochopila. Představte si, z té kávový lžičky tu kašičku, kde byl ten med smíchaný s tím koncentrovaným vitamínem B, začala lízat ta tu kašičku. No a my jsme hned volali těm veterinářům, líže, bere to, to je dobrý, tak jste začali s tou intenzivní léčbou, teďko je 10 hodin dopoledne, za 24 hodin je z toho venku, poslední záchvat bude mít zítra v 10 hodin dopoledne a taky jo. Žando, ty jsi nám dala tenkrát. My jsme potom museli jí vycpat klec, aby nepadala z vejšky, aby padala do papíru, do všelijakých igelitových takových těch bublinek, aby se nepotlouklo to zvířátko. No takhle my jsme začali naše soužití s vaším milovaným papouškem, že jí hned druhý den, co byla u nás, šlo o život.

Mně šlo taky o život hned, Žando. Hned, ale hned v prvním okamžiku. Po narození. Zmodralej. A jak mě fackovali, Žando? To, když mě vypráví vávala babička. Chlapče, ty jsi byl modrej jako tadyhle ta zástěra. A tak porodní bába Jirásková tě držela za nožičky a začala tě fackovat. Po zádičkách, i po břichu, i po hlavičce, po tvářičkách. Chudinka máma, ta byla úplně zničená po tom 24-hodinovým utrpení. Než si se dostal na svět, ta to snad ani vůbec nevnímala. No a tak jsme do toho tvýho dětskýho tělíčka, Žando, představ si, do toho mýho dětskýho tělíčka tloukli. Modrýho tělíčka, zmodralýho. A do teplý vody a do studený vody. No a najednou jsem začal dejchat a začal jsem řvát, pochopitelně, komu by se takovýhle zacházení líbilo. To se nelíbilo ani mně. Vůbec se mě na ten svět nechtělo. Tak takhle já jsem začal.

Vyčumilo, be, řekla potom babička, jak dědovi, tak mýmu tátovi a strejdovi Vaškovi. Jděte si po svých, co tady okouníte. Já jsem 7x rodila, tak vím, co to je. A můj táta, než odešel, než tam nechal ženský sami se mnou, tak řekl, byla by ho škoda. Dítě je to takový pěkný kluk, co na mě mohlo být pěknýho, to nevím. Byla by ho škoda, řekl můj táta, a je to ještě nevěděl vůbec nic o tom, co přijde. Že ten jeho čas uletí tak rychle, jako za oknama. Ty ptácí, který už se připravovali toho 14. září 36. roku na to, že odletí do teplých krajin jižních. Tak odletěl i ten čas toho mýho táty, protože za 6 let po mým narození se už jako dítě jsem se koukal za skleným okýnkem v rakvi na jeho tvář, která mě připadala jako z vosku. Jenom ten černý knír byl takovej jako opravdický. Ty oči byly zavřený, vlasy učesaný hezky. A ta těžká vůně z těch hořících svíček a z pohřebních věnců a z těch stuch na těch věncích, zlatý písmena s Bohem tatínku tam bylo napsáno. To jsem se jako poprvé tenkrát koukal na to, jak vypadá smrť. Potom v tom samém pokoji, za jak dlouho tam ležel děda, to bylo asi o 20 let později. Taky takový zvláštní pocit, takovýho neznámýho dědy. Koukal jsem se do tváře dědy, kterýho jsem jako kdyby v životě neviděl. To je zvláštní. Babička to samý. Ta ležela v rakvi na dvoře, protože bylo začátek září a ptáci tak hezky zpívali.

ptáci jí tak hezky zpívali, tak koukej taky zaspívat, nebuď lakomec. Rozuměla jsi mě? Kdyby tady byla babička, ta by tě dala. Ta by si na tebe něco vymyslela, ta by věděla, jak na tebe.

To bylo zvláštní, vždycky nikdy jsem se nemohl ubránit pocitu, když jsem seděl za bubnem s naší kapelou a hráli jsme třeba touhletou dobou, koncem února se hrávalo na maškarních. Ty maškarní bály buď pořádali hasiči nebo sportovci. Taky tam byly masky, které měly na hlavách ptačí hlavy, zrovna papoušky. Tak na mě nedělej žádný přísný oko. To bylo, myslím, ve Žloukovicích. To byla hospůdka na druhém břehu Berounky, než vedla trať. No jo, nejdřív vedla trať kolem Rakovnického potoka, ten se vlil v křivoklátě do řeky Berounky a potom ta trať po mostě v Roztokách přejela na druhou stranu, na stranu směrem k Praze a tam dojela až do Berouna. A my jsme museli tu Berounku, která byla zamrzlá, tou dobou ještě koncem února mrzlo, jako když praští, přejít ten led. Jak tam tenkrát Čenda dostal ty bubny, náš kapelník, ty moje bubny, to vidíte, to byly takový záhady, o který já jsem měl takový privilegium, že jsem se o to nemusel vůbec starat. Já jsem přišel, měl jsem tam bubny, já jsem si to akorát porovnal, to nářadíčko činili, kam patří, jsem pověsil, takový ty koule, který já když jsme je hráli, takový ty kovbojský písně, tam byl takový rošt, vodorovnej, železnej, na kterým jsem si vždycky seřadil paličky, jak měly bejt. No a hráli jsme a já jsem se vždycky při pohledu do těch rozesmátejch tančících tváří, těch mladejch, starých, těch zamilovaných, těch, který už byli dlouho vdaný a ženatý, jak tancovali ten tanec, jenom jako, že musí si to odtancovat. Už v nich nebyla ta vášeň jako v těch mladejch. Ty starých lidi, ty byli vůbec rádi, že se ještě můžou na tom sále vrtět. Třeba, že jim píchá v kříži. No, já jsem vždycky si tak jako říkal v duchu, jestli pak, až sem přijedeme hrát na ten maškarní příští rok, jestli pak všechny ty lidi tady zase uvidím, tak jsem se jako skoro o ně bál, o ty poctivý, krásný venkovany, který měli tváře vyřezávaný tak jako figurky na loutkovém divadle, vošlehaný větrem takový, zdraví lidi, taková poctivost z těch tváří.

No a jednou to bylo zrovna na tom maškarním bále. To byla hospoda malinká a jak ten sál byl malej, tak o to měl šiknější podlahu. Ta podlaha stoupala od naší kapely, od rohu, kde jsme seděli, do protějšího rohu se zdvíhala. Ale tak, že když nahoře náhodou někdo zvrch sklenici piva na podlaze, to si stavěli na podlahu, jo, ty čumilové, co seděli na židlích a koukali se, jak kdo tancuje. A když náhodou někdo zvrhnul půl litr piva, šup, a už muzikanti nadávali, protože najednou ten pramínek toho piva zatek až pod nás, nám pod nohy, a běda, když měl někdo na podlaze noty. To se Čenda zlobil, protože ty inkoustem psaný noty ručně se hned rozpily. Třeba tango Akáty bílé najednou bylo rozpitý. Nebo co se to tenkrát hrálo? Letkis, tenkrát začal Letkis, ten byl taky rozpitej, to se muselo všecko ručně přepisovat. To byly buď noty ty tiskáče, nebo ručně psaný. A ty ručně psaný byly zvlášť vzácný. No a teď ta taneční zábava letí kupředu a už je tady najednou půlnoc a už se těšíme na večeři, protože vždycky ty večeře, které vyvářeli hostinský pro nás, byly tak dobrý. Guláše nám dávali. A radši na to nebudeme vzpomínat, protože by se nám zbíhaly sliny. Vidžando, ty na tebe jde chrápání, já tě to vidím na voku. Ty zavíráš oči, poslouchej, co budu vyprávět, já už jsem o tom říkal. Najednou hrajeme půlnoční směs a zrychlujeme. Začali jsme tangama, potom jsme přešli na valčíky, potom na polky a končíme kvapíkem a celá hospoda kouká, uvolnila místo. Uprostřed sálu bylo místo, kde tancoval jenom dědeček s babičkou. A my jsme hráli rychlejš, rychlejš, rychlejš, kvapík na motoru. A Čenda to zrychluje, ukazuje, aby hrál rychlejš a rychlejš. A tancovala už jenom babička s dědečkem. Celá hospoda kouká a plácá jim do rytmu. A najednou hospoda úplně stuhla. Bylo takový ticho, že i my jsme přestali hrát. Ta babička padla. Babička padla, než se kdokoliv vzpamatoval, děda ještě opojený tím tancem, vzal tu babičku za jednu nohu a z toho sálu ji vytáhl ven. Za tou babičkou plavaly jako na vodě ruce na podlaze, za hlavou, jak leželi. Já nevím, že do dneška mě vrtá hlavou, co se s tou babičkou stalo. Čenda řekl, Jirko, odklepni dvě a hrajeme dál. Snad jsme hráli nějaký tango nebo co, na takový jako sklidnění. Potom jsme šli na večeři a to vím, že jsme dostali guláš, ale tentokrát mě to moc nechutnalo, protože tam to byl tak strašně přemaštěný guláš, že ještě štěstí, že jsem si vez v tašce, kterou, kde jsem měl nějakou knížku, pastelky a škycák, jabko a chleba. A to jsem měl před sebou ještě cestu domů a věděl jsem, že budu muset jet vlakem po taneční zábavě zase přejít přes ten led tý zamrzlý Berounky pod tím ledem, že tekla ta voda až od někud z Plzně, kde se ta Berounka jmenovala Mže. Pod hradem Tejřovem, kde jsme se tak rádi koupali.

Teď si vzpomínám, tam jsem taky viděl smrt. No jistě. To nedělní odpoledne před bouřkou, jak se chlapeček koupe s tatínkem, tatínek ho má na ramenou a plave přes řeku a najednou dítě začne křičet, ječet, já se topím. Oni zašli zachraňovat dítě, ale kde je táta? No já nevím, říká kluk malej. Já jsem mu seděl za krkem. No kde je, tak ho začneme hledat. Asi po 2 hodinách loď a bydla, našli ho tak 20 metrů dole na dně, no vytáhli ho. Taky na to nikdy nezapomenu.

No a přes tuhletu vodu, která byla zamrzlá, jsem po týhletý zábavě zvláštní. Ona, ta Berunka, je taková mystická řeka, tajemná, baladická, jako snad každá řeka. Ale protože pro nás, pro kluky z Pavlíkova, byla ta Berunka daleko asi 12 kilometrů do toho Křivoklátu a byli jsme ještě oddělený těma pohádkově krásnýma křivokládskýma lesama, tak jsme k té Berunce zvlášť přilnuli. O čem jsem to říkal? Jo, že jsem po té zábavě musel tu Berunku zamrzlou přejít a čekat tam na ten vlak, na motorák, ráno ve 4 hodiny, který mě, protože nikdo z kluků nejel, tenkrát bylo tolik sněhu, že ani Pepík Monhart z Pavlíkova, který měl starou Škodu Rapid nebo Populár, nejel, aby mě vzal domů. No, jeli jsme kluci dál, Rakovnický jeli tím vlakem a já jsem musel vystoupit v Chlumu, protože z Rakovníka to bylo 6 kilometrů, z Chlumu necelý 3. A byla noc a únorová noc a já byl ještě plnej toho těch prožitků, který jsem zažil na tom sále, který měl šikmou podlahu. A tak jsem opustil ten motorák. Se mnou akorát na té zastávce Chlum vystoupil nějaký vožrala, který sotva plet nohama a pořád si tak jako pobrukoval nějakou tu naší písničku, kterou jsme hráli. Ještě kámen se ve vodě obrátí, mládí mé se nikdy nenavrátí. To si vzpomínám, jak vyřvával do toho stichlýho údolí, který já jsem znal z těch letních dnů, kdy jsem tam jezdíval. Tam jsem nastupoval do motoráku, když jsem jezdíval do Otročína na prázdniny a naproti té zastávce cihlový, takový chaloupce, byla skála a já jsem sledoval z dálky na těch placatých kamenech, jak se vyhřejvají zmije. A kvetly tam vysokánský divizny a maliny. Ale nikdo se tam neodvážil na tu skálu vlíst, protože tam na každém kroku snad byla jedna zmije. No jenom, že teďko ta skála byla taková hrozivě strakatá, protože byla tu zasněžená, tu holá, podle toho, kde se ten sníh udržel, kde ho naopak vítr sfoukal, po nebi se tu a tam přehnal mrak, zakryl měsíc. Jak ten mrak letěl, tak vypadalo to, že ten mrak stojí na nebi, ale hvězdy, že letí rychle. To bylo zvláštní, taková noc ze soboty na neděli, vesnice stichlá. Jen se vozejvalo takový štěkání psů a takový tichonký zurčení vody pod ledem zamrzlýho potoka.

Ta noc se co chvíli rozhůčela takovým teplým předjarním větrem. Ono snad už skoro ani tak nemrzlo, ani netálo, tak na nicovatě bylo. Ani jedno okýnko nesvítilo, protože nikdo nestával na šichtu. Touhletou dobou mezi 4. a 5. hodinou ve vesnicích už se stává, protože chlapi 5 vlakem jezdili ráno do rakovnických fabrik na šichtu, jenomže byla neděle. A taška mě tíží, mám tam sice těch pár knih a ještě jedno jabko jsem tam měl a zbytek nedojedeného chleba. No a před sebou mám tu cestu do toho Pavlíkova. Ne, že bych se bál. Ono se říká, když se bojíš, tak si pískej. Tak jsem začal pískat a ono, co tak znělo divně, tak jsem šel potichu a jenom ten sníh vrzal pod mýma botama. Začaly se mě honit hlavou myšlenky, jak to tak bývá v této noci. Protože i z toho zamrzlého potoka čpělo mejdlo, fabrika Mýdlo Ota Rakovník, teď už to byla Rakona, vypouštěla všelijaký svinstva. Tak jsem si vzpomněl, jak tenkrát jsme si vařili z té potoční vody bramborečku, jak jsme, nebo když jsme si dělali šumák, tak aby jsme tu mejdlovou chuť té vody, jak jsme to tenkrát mohli pít, to jsme si jako děti řekli, že to nesmíme doma vůbec na sebe prozradit, že bychom asi dostali pár pohlavků, že jsme to vůbec pili, takovouhle, no. A bramboračku jsme z toho si uvařili a taky chutnala po mejdlu. No a možná, že nám tenkrát taky šlo o život, kdo ví? No ale přežili jsme to. No a nemyslete si, i v té řece Berounce a v Rakovnickém potoku šlo o život. V Rakovnickém potoku dávno už nebyli raci a štiky v Berounce taky hynuli, protože chemie zavraždí život v cukuletu.

pořád něco, když jsme byli jako děti, jsme pořád slyšeli nějaký rady. Když se jdeš koupat, tak nejdřív zůstaň stát, třeba v řece nebo i v rybníku, po kolena ve vodě a počkej, až se tě krev schladí. A neskákej do vody, když seš říčnej, když seš rozhicovaný. Nacákej si nejdřív vodu z toho, tu studenou vodu z toho rybníka nebo z té řeky na prsa. Víš, jak ten kluk Šídlovic, byl to jediný jejich syn, utonul. A dodneška jsou z toho Šídlovic smutný. Nebo než přejdeš silnici. Než přejdeš silnici, tak se musíš rozhlídnout. Na obě dvě strany, jestli nejede auto. Víš, jak přejeli tenkrát toho kluka Šímojc, jak ho přejelo auto. Taky to byl jediný Šímojc syn. A dodneska jsou z toho oba Šímovic smutný. No a nechoď bez čepice, když pere slunce. Protože bys dostal úpal. A nechoď taky bez čepice, když je mráz. Protože zase by si dostal skřipku, když je studený vítr a mohl by si dostat i záškrt. Víš, jak Jaroušek Kepartojc umřel na záškrt. No a nesmíš pít studenou vodu, když seš rozhicovaný a necpi se třešněma. Ještě když se nacpeš třešněma, tak ne, aby si na ně pil vodu. A nehlaď psa, který ho neznáš. A když trháš v lese na strání jahody, tak nestoupej na místo, na který nevidíš. Na každém fleku může být zmije. Nebo aspoň zaplácej rukama, oni prej se bojí každýho hluku. A netláskej pátý přes devátý. Jednou chleba namazaný hořčicí, na to sladkej bonbon, pak nezralý jabko, pak kyselý mlíko a pak cucáš pendrek. Pamatujete si na pendreky? Takový chutnali po mentolu. Oni to byli takový dlouhý černý hadi. Sladký to bylo. Ukusovalo se to a cucalo se to. Takový měkký, černý, dlouhý, sladký a pálivý. Po mentolu to byl pendrek.

šlerky a fialky a tu cukrovou vatu do toho a limonádu jsme si kupovali a pili jsme a ještě jsme do toho se cpali koláčem a potom na oběd, když přišla husa z knedlík a zelí a ty ze sudu okurky tam taky byly k mání, no to nám bejvávalo tak blbě kolikrát a potom, když jsme šli na kolotoč a na houpačky. A do toho ještě jsme si dali předtím uzenáče nebo zavináče, jo, ty uzenáči. To tam byl krám a uzenáče byly naskládaný v takových jako krabičkách z prkýnek. Vzpomínáte si, kyselý okurky k tomu, zavináče ty byly zase vytahovaný dřevěnýma kleštičkama z takový plechovky, která se otevírala takovým zvláštním klíčkem na konzervy. Když jsme slejzali z toho kolotoče nebo z houpaček, tak jsme utíkali mezi břízy do parku, aby nás nikdo neviděl, protože to bylo ponižující. To se bavíme, Žando, viď? Brr, nechceš čokoládičku radši? To jsme si mysleli, že udeřila naše poslední hodinka. Opravdu jsme si mysleli, že nám jde o život.

Ale víte, že na tu noc, jak jsem šel tím zasněženým krajem, nezapomenu. Takový to bylo zvláštní. Cesta zimní nocí přede mnou, celý chlum, dolní, horní, kolem lesa nepůjdu, tam je to kratší, ale to by z toho černého lesa mohla vylíst taková veliká ruka a chňapnout mě za krk. Nejsem snad posera. Nebojím se, bojím. No, snad to nějak tu cestu zvládnu, když přidám, tak za 3/4 hodiny jsem doma. Jaký je to divný kontrast. Ještě před chvílí jsem byl na rozjásaném sále v těch žloukovicích nebo račicích, já si to pořád pletu. Jak tam ta babička upadla, jestli pak jí vzkřísili. Mně tak napadá, to se člověku honí tak myšlenky hlavou, zrovna tak, jako se honili po té hvězdnaté obloze mraky v té únorové noci. Rozjásaná hospoda ještě před chvílí a teďko takový ticho. Ještě, že tady nějaký ten pejsek zaštěká, kočka přeběhla přes silnici. Těm kočkám i těm psům jde o život taky. Pes, když vběhne do lesa, tak myslivci musí každýho takovýho psa, i kdyby to byl sousedovic Bobík, odstřelit. Prej to mají nařízený ve vyhlášce, aby psi nepytlačili. Jako kdyby lidi nepytlačili taky. Já znám pytláků v Pavlíkově, který si dělali sami takový krátký flinty a strčili si vzadu na záda. Jednou, já ho nechci jmenovat, mu to spustilo a on si prostřelil kůži v zádech. No a my děti jsme skrz tu ránu tahali, protože mu to hnisalo. No, byl to kovář král, už to prasklo, ale my jsme na to poulili oči. On měl takový šlic pod kůží, jak mu tam projela těsně pod kůží kule, kterou měl připravenou na kance nebo na vysokou. No a ona mu ta rána se podebírala, doktora volat nechtěl, tomu taky šlo o život. Je, kdyby to šlo trošku hloubš, buví, jak by skončil. Kovář král, on to byl drsný, tvrdý chlap, kluci, namočte tenhle ten špagát do karbolky. To muselo hrozně pálit. A strčte ho do té horní díry a drátem to protahujte, až to proleze skrz ten šlic. Párkrát s tím namočeným provázkem v té karbolce, v té díře, nahoru a dolů zašourejte. Je, ten se kousal do rtu, jak ho to muselo bolet. Ale vydržel to, no a zahojilo se mu to. Kováři královi, počkejte, to jsem zase uletěl. Jo, po těch myslivcích, jak pytlačili, no jo. I kdyby to byl sousedovic Bobík, tak ho museli zastřelit.

střelit. Ty jsi nepoznal, že to je můj Bobík. A musel si to hodný zvíře a plesk a už dostal facku. Nafackovali si tak, že je nemohli chlapi ostatní od sebe odtrhnout a do smrti smrťoucí spolu nepromluvili.

chlum už zůstal za mnou. Nikde ani světýlko, bosamělá zvonička, nahoře u rybníčku, ten je zamrzlej a bylo vidět, že na něm děti pilně bruslí ve dne. A vím, že když vytočím zatáčku, že už z dálky se zabělá kamenej patník s černým číslem 2. Za ním jsou kopce lesů, který jdou až k Lánský oboře. A přede mnou už dole vlevo najednou z ničeho nic se zjevila špička Pavlíkovského kostela v tom zimním šeru, v té zimní tmě. Ale ono, když je napadnutý sníh, tak nikdy není tak úplný temno. Černá silnice přede mnou. Už jdu po rovině, už jdu rychle, už je to veselější.

najednou jsem si vzpomněl, jak když jsem jednou jel do Otročína, to nám taky šlo o život. Buď tam jezdila pára, anebo motorák. A my jsme jednou jeli, teda já jsem jednou jel, to už jsem jezdil sám, za tetou Helou, Mírkem, to bylo ve válce, Mírkem a Tóňou. Tóňa mě vždycky čekal v Nižuboru na nádraží. No a my jsme vyjeli z prvního tunelu, z Chlumu, a najednou po nebi se myhly takový černý stíny a to bylo jasný, že to jsou kotláři, bílý, červený, modrý kruhy na křídlech, anglický výsostný znaky, jo, spojeneckých letadel, kotláři, hurikány, spitfireři, brzdění a křičení průvodčích, všichni ven a co nejdál a schovat se. A vlak stojí a čeká, až ty éras se otočí. Teď z těch malých teček se stávají tečky větší, větší, jako takový obrovský dravcí, jako takový ptácí se blíží zepředu na tu lokomotivu. A teď to začalo práskat a vedle nás padaly patrony. To bylo ran. My jsme z toho všichni ohluchlí. Bylo slyšet kolem, jak lidi nadávali a syčení, jak z té lokomotivy šla pára, ta je rozsekaná na cucky, to už nikdo nikdy nespraví, říkali chlapi. A strojvůdce říkal, ale spraví, to otáhneme. Takových rozflákaných lokomotiv už v rakovnickém depo je. To je tam celý oddělení na nádraží, takhle vedle depa, vedle topíren. To se hezky vyvrtá, dají se tam nejty a až skončí válka, tak ta lokomotiva bude sloužit dál a taky jo. Takhle hloubkaři ničili parní lokomotivy, aby nemohli přepravovat válečný materiál. A vždycky to udělali tak chytře, že dali znamení těm cestujícím a Mašinfírovi, aby mohl zastavit a všichni z toho vlaku utíct, co nejdál. Nikdy se nikomu nic nestalo, jenom tu lokomotivu rozstříleli. No jo, ale ty kuličky, jak se odrážely, některý ty frčeli kolem našich hlav. Žando, víš, co to je taková kulička, kterou vystřelil kulomet hurikána? Taková kulka z kulometu letí 150 tisíckrát rychlejš než ty, holka. No, snad nám tenkrát taky šlo o život při takovém náletu na lokomotivu, že jo? Taky. Těsně před koncem války rozstřídali hloubkaři, v tom jsou ještě díry, protože tam zastřelili kočího a koně. A my jsme na to s maminkou. To byl taky takovej praskot, že jsme my hodinu neslyšeli, jak nad náma lítali ty aeroplány a prali z kulometů dávky do fůry, z klestu, kterou táhli koně. A my jsme tam s maminkou pásli housátka, to tam příkop, ten tam ještě je. Praštili jsme sebou na zem. Než jsme se zpamatovali, už jsme se zavrtali. My jsme se bejvali, byli do té země nejradši zavrtali celý. Nad našema hlavama lítali ty kulky z těch kulometů hurikána a vedle nás padaly žluťoučký patrony, stejně žlutý jako naše housátka, který jsme tam pásli. A jejejejejej, to byl taky, jsme děti války, no. Člověk jako jediný druh, homo sapiens, zabíjí sám sebe, vraždí se ve velikým. Strojí na sebe bomby a chemické zbraně a zbraně hromadního ničení. Když jde člověk sám s tichlou noční krajinou, to se v hlavě honí myšlenky, že se sám člověk diví, už je cítit ve větru předjaří. A takový předjaří tenkrát bylo snad i v mý duši, protože kolik mě to mohlo být? Možná, že už jsem sice chodil na akademii, ale možná, že mě nebylo ani 20. Já vím, že jsem se těšil, že až přijdu domů a zaklepnu na okno, že mě maminka přijde otevřít a řekne, ty kluku, takhle ponocovat. A já mám ještě plnou hlavu té naší muziky. Toho filmu, který jsem na tom sále viděl. No tak pojď.
prospi se aspoň trošku, když večer zase musíš jet do Prahy. Ale já už se těším, že až se trošičku prospím, že se půjdu podívat prej u pánků. Tam, kde máme krám, holičství a kadeřnictví, u pana domácího mají televizi. Tak se na to půjdu podívat, jak to vypadá. Prej je to takový malej obrázek černobílej, jako malej biograf. Taková bedínka, směšná to byla, ta televize, já jsem opravdu tam šel, když jsem se probudil. Rádio kombinovaný s takovou skleněnou obrazovkou, která byla snad veliká, jako kdyby jsme dali vedle sebe dvě poštovní pohlednice.

a jak ta malá bedinka změnila, ona rozdrobila úplně celý běh života. Dřív se lidi scházeli, aby si povídali, a teď se schází, nebo teď se vůbec neschází, protože si ani povídat nechtí, protože zasednou k bedně a čumí. Ani nehrajou mlejnek, nebo dámu, nebo člověče nezlob se, jako jsme hrávávali my. To vždycky, to byl takovej nervák, když jsme hráli člověče nezlob se. Děti ty hrajou počítačové hry na televizi.

ta televize, když vtrhla k nám do těch životů, tak kdo by to řekl, že ten virtuální, ten umělej svět, který se na nás denodenně z televize valí, tak lidstvo otupí. Otupí lidstvo. Protože denně vidíme tolik vražd, tolik požárů, tolik výbuchů, sopek, tolik terorů, že lidstvo, aby vůbec to mohlo přežít, si muselo vytvořit jakýsi obranný mechanismy. Protože tekoucí krev a tragédie lidí, viděná na obrazovce televize, už nikoho nevzrušuje. A je to tak dobře nebo špatně? Já nevím. Totiž kdyby to na nás mělo působit, tak už bychom se z toho jako lidstvo dávno snad zbláznili, protože toho zla je tolik. Možná, že proto si ta naše psychika vytvořila takový ty obranný valy, ty obranný mechanismy. A díky jim vlastně přežíváme. Vždyť to je strašný. Když si uvědomíme, kolikrát lidstvu během našeho života hrozilo vyhubení, hrozil zánik v megasmrti po atomové válce, hrozilo kompletní zničení planety. A radši na to nikdo ani nemyslí, jako se nedá žít v pomyšlení nebo ve strachu z toho, že přijde den, kdy tady nikdo z nás už nebude. Na strach z vlastní smrti už nikdo nemyslí. To bychom nemohli vůbec ani existovat. No, to jsme se dostali na pěkný téma. Vy, Žaninko, zaspívej. Blesk místo toho udělala Bobánek, protože Žaninka jako správný člověk, seš člověk, na mý filozofický úvahy kašle, slušně řečeno, což potvrdil docela hezkej, do zelena takovej Bobánek dole na dně klece na novinách, který večer, každý večer měním.

A jo, ale teď si uvědomuju, že hodina utekla jako voda. A to, kdy mě opravdu šlo o život, na to ani nedošlo. Tak budeme muset pokračovat tady v hodině příští. Co se dá dělat?

Takže, naši milí, opatrujte se, aby až nám půjde o život, aby jsme z toho všichni vyvázli se zdravou kůží a těšíme se na setkání u naší hodiny příště. A dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Doufám, že prožíváte příjemné nedělní to pozdní odpoledne a že vám ho k tomu budou ještě zpříjemňovat písničky z této dekády, kterou už nám tedy ohlásila úvodní znělka. Zkrátka začínají zlatá 60. Já jsem Lukáš Berný, zdravím vás za celý Český rozhlas Pohoda a to samozřejmě i spolu s naším hudebním dramaturgem Jiřím Bordou, s nímž vybíráme písničky do tohoto našeho hudebního seriálu. Dnes začneme pěkně v pozvolnosti tempu. Přichází Dusty Springfield a zaspívá Son of a Preacher Man.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Roy Orbison dospíval Oh Pretty Woman a je tu naše kalendárium. Co se tedy 23. srpna stalo v historii? Třeba roku 1946 se narodil jeden z nejdivočejších bubeníků historie, Keith Moon, člen skupiny The Who. V roce 1936 se narodil také zpěvák Rudy Lewis ze skupiny Drifters a třeba roku 1941 baskytarista Pete Shannon z Nashville Teens. Roku 1970 na nátlak otce odehrál Lou Reed svůj poslední koncert s Velvet Underground a začal se věnovat civilnímu povolání. Nicméně později se k té muzice vrátil, přeci jenom to bylo silnější než otcova autorita. No a v roce 1974 bylo viděno UFO, neidentifikovaný létající objekt, a to přesně nad New Yorkem. Ono by na tom pro hudební svět asi nebylo nic moc k pozastavení, takové létající talíře viděl, zdá se, kde kdo. Pro nás je to ale kuriozní tím, že právě toho dne to UFO měl spatřit John Lennon, dokonce si to poznamenal a pak to i s datem napsal na obal desky své solové desky Walls and Bridges. Tak si dáme jednu písničku na takové vesmírné téma. Zahraje nám ji skupina Birds a jmenuje se Mr. Spaceman.

We're in that loved on look, Elvis Presley. No a před námi je první hitparádová jednička skupiny The Moody Blues. To bylo tak, Moody Blues hráli v polovině 60. let takové rhythm and bluesové písničky a jelikož si tehdy jako autoři příliš nevěřili, sahali ještě raději pro skladby jiných skladatelů, profesionálů. No a konkrétně píseň Go Now naspívala v Americe černošská zpěvačka Bessie Banks. Když vyšla ta píseň na vinylové desce, zdálo se, že z ní bude velký hit, jenomže se to vyvinulo trošičku jinak, protože si ji velmi brzy poté všiml právě zpěvák a kytarista kapely Moody Blues Danny Lane. Natočili s kapelou, dokonce ani ne v profesionálním studiu, ale v takovém amatérském, ale k tomu vydání to stačilo. No a ona, ta jejich verze, byla opravdu trefou do černého, která v žebřících rychle letěla vzhůru jak v Anglii, tak v Americe. No a ke značné nelibosti tady té původní interpretky Bessie Banks ji nakonec Moody Blues, nebo jak se jim zkráceně říkalo Moody's, úplně zastínili. Tak si ten důvod teď pustíme.

Love Love a Beau Brummels. Když skupina Beatles naspívala něčí písničku, zpravidla hodně pomohla tomu, že se i zpětně ta původní nahrávka tak nějak znovu proslavila a začala víc prodávat, i když třeba už v jejich stínu. Podobně se to má s písničkou dívčí skupiny The Cookies, kterou Beatles nahráli na své první album Please Please Me a která se jmenovala Chains. My se jí za chvíli budeme věnovat v příbězích písniček, ale teď se dáme Kings a Village Green Preservation Society.

0: A na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Říká se, že pro každého interpreta je těžké navázat na velký hit stejně silným hitem, ale ono to platí i pro skladatele. A tak když manželská dvojce právě skladatelů Jerry Goffin a Carole King měla navázat na hity, které služily pro Bobbyho V, Take Good Care of My Baby, a pro skupinu Shirls, Will You Still Love Me Tomorrow, no tak to vůbec neměli jednoduché. Ale výsledkem byla písnička Chains pro dívčí trio Cookies. Tohleto dívčí trio mělo jeden menší hit v 50. letech, ale potom si část skupiny Niall Ray Charles do své kapely. No a název vlastně nesla dál už jenom jedna z těch zpěvaček, Earl Jean McRae. No ale skupinu oživila s novými talentovanými zpěvačkami a aby se uživili, tak kromě koncertů zpívali také na nahrávkách svých kolegů, takže jejich hlasy se ozývaly třeba z desek Neila Sedaky a nebo zpěvačky Little Eve. A právě ta jim to oplatila, protože když Cookies natáčeli single Chains, tedy Pouta, pořád tomu prý něco chybělo. Jako by byl potřeba ještě čtvrtý hlas k těm třem. No a tak to byla právě Little Eve, zpěvačka hitu Locomotion, která tu nahrávku pomohla vyplnit tím dalším čtvrtým hlasem. A bylo to ono. V roce 62 ten single vyskočil do první dvacítky a Cookies čekala sice ne nějak dlouhá, ale jak se říká, zlatá éra. Navíc tady tu píseň už v dalším roce natočili Beatles na své první album, což sice na jednu stranu trošku zastínilo naše trio, ale na druhé je to pomohlo i proslavit, a to i zpětně, když fanoušci hledali, odkud že Beatles brali inspiraci. Takže tady jsou The Cookies a Chains.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

You Baby, Turtles. No, i většina slavných, dokonce veleslavných kapel zpravidla zažije ústup ze slávy. Dokonce i ti nejslavnější a možná vlastně dokonce bez výjimky se s tímhle musí smířit. Těžko říct, proč to tak je, ale konec konců i takový Paul McCartney se do první desítky hitů v Anglii nebo v Americe dostal naposledy v roce 1987, takže takřka před 40 lety. Rolling Stones zase v roce 89 v Americe. No a podobně takové duo Everly Brothers, které na přelomu 50. a 60. let přímo sypalo jeden hit za druhým, tak i oni, Phil a Don Everlyovi, se museli smířit s tím, že zkrátka takový ten masový zájem se začal pak posouvat k mladším interpretům. Oni v roce 1967 naspívali single s názvem Bowling Green a ten se stal na mnoho let posledním zářezem v té první padesátce, který se tedy od nich dostal do hitparády. Už to sice nebyla ta první desítka, ten single se vyšplhal na 40. místo, ale zkrátka zářez to byl a já myslím, že zaslouženě. Bowling Green, Everly Brothers.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Here Comes the Night, Van Morrison a kapela Them, jejich největší hit. Napsal ho zkušený skladatel Bert Burns, který se také podílel na nesmrtelných písních jako třeba Hang on Sloopy nebo Piece of My Heart a mnoha dalších. On dokonce sám tuhletu nahrávku Them i produkoval a perličkou je, že na solovou kytaru tehdy hostoval studiový kytarista, budoucí hvězdný člen Led Zeppelin Jimmy Page. Kytarista Them Billy Harrison později vzpomínal, že ten skladatel a producent Bert Burns měl vlastně hotový jenom základní nápad a že to více

0: On a Carousel, jeden z velmi úspěšných singlů kapely Hollies, který nahráli na jeden jediný pokus. Takový profesionálové už to tehdy v roce 1967 byli. A to je ještě navíc dokonce u toho snímali televizní kamery, takže současně vznikl i obrazový záznam, jak v nahrávacím studiu na téhleté písni pracují. No ale ten vám pochopitelně v rozhlasovém vysílání nabídnout nemůžeme, ale Bert kde ber, on také není tím podstatným, tím je ta nadčasová nahrávka. Hlasy zpívali v Hollies Alan Clark, Graham Nash a Tony Hicks. No a to je ode mě pro dnešek už všechno. Příští týden v sobotu budu opět na pohodě v 17 hodin připraven s další porcí písniček jen a jen z let 60.
1: Zlatá 60. na pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem. Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Mám duši tuláka, co nejraději leží na louce, kouká na mraky, cítí vše kolem a sní. Když vám něco takového napíše žena, chtěl bych vidět muže, který by nezabral. A teprve, až si přečtete vzkaz stejné autorky, napsaný v 10 letech mamince: Mami, zbalila jsem se na výlet sama, mám všechno, jen prosím tě, zalívej kytky, i ty květináče, kde jakože nic není, mám tam vyseto. Tak teprve tehdy poznáte, že to není jen tak nějaké vykloubení v čase, nýbrž celoživotní cesta. Inženýrka Alena Naďová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V čem je to vaše vykloubení, jestli jsem to vůbec dobře popsal, že?
1: Vykloubení. Spíš je to opravdu, jste hezky popsal, je to cesta, já jsem spojená a spjatá s přírodou a to tak hodně, že mám kořeny v zemi, jsem zemské znamení, takže opravdu mám ty kořeny hluboko. Přesto si s ním jako ten strom s těma větvema sahám si k oblakům, takže to jsem já a nejlíbí mi opravdu v té přírodě, v tichu, kde se mi líbí pozorovat, získávat a potom to nějak přetransformuju a velmi ráda to sděluju dál.
0: Patří k tomu i samota?
1: Patří k tomu samota ano, ale ne osamělost, protože pak, když strávíte den nebo noc sám v přírodě, nikdy tam nejste sám, je kolem vás strašně moc věcí a mě vždycky velmi baví, když někdo řekne ticho noci. V přírodě v noci rozhodně není ticho, je tam všechno, ale ticho ne. Kortek třeba v tomto období štěkají srnci, dupe ježek, houká sova, přeletí nějaký pták, takže tam opravdu hodně rámusu a člověk tam nikdy není sám.
0: Vy jste někdy slyšela dupat ježka?
1: Slyšela jsem dupat ježka, ano.
0: Jak to zní?
1: Záleží to, kde spíte. Pokud spíte bez stanu, tak vám to tak nezní tak hrozně, ale ježek, který mě k smrti tenkrát vyděsil, syn měl asi 2 roky, spali jsme spolu ve stanu a kolem stanu někdo chodil a strašně funěl. A to jsem se fakt bála, ale ne za sebe, ale jsem si říkala, v tom stanu člověk nevidí, někdo na ten stan lehne, mám tady malýho, tak jsem vylezla. A ten hrozný rámus pocházel od ježka, který si to tam tak hezky kolem chodil.
0: To byl nějaký tlustý ježek.
1: Ne, malý ježeček si tam jako chodil a funěl a dupal. Tak to znělo tak jako opravdu strašidelně.
0: Co to pro člověka znamená, když má duši tuláka?
1: Duše tuláka je takový, nevím, co to pro člověka znamená, nebo pro ostatní, já můžu mluvit jenom za sebe. Pro mne to znamená, že opravdu dokáží vytěsnit všechny myšlenky a jenom tak splynout. Takže se toulám tím, co mě obklopuje a velmi ráda a velmi často.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Alenu Naďovou. Vy jste mi napsala, že jste prožívala prázdniny a volna u babičky, u dědy, kteří patřili do dávného světa.
1: Ano.
0: Tak nám popište ten dávný svět.
1: Dávný svět, to je moje dětství, kde babička s dědečkem byli, dnes se tomu říká farmáři, ale dřív to byli hospodáři, vlastnili svoje pozemky. Dneska je to chráněná krajina, oblast Bílé Karpaty, Slovácko. A můj dávný svět, to je babička, která chodila v kroji, byla hluboce věřící. A já jsem tam tak nějak přirozeně nasáhla rytmus celého cyklu roku, jak šel ten církevní rok, tak s babičkou, jak tomu věřila, jak jsme se modlili, co všechno jsme dělali. A ono to krásně šlo krok za krokem z cykly přírody. A babička s dědou neměli vodu, chodili jsme k pumpě pro vodu a bylo to takový poetický, protože nikdo mě nehlídal, měla jsem spoustu svobody, mohla jsem se toulat, ale všichni o mě věděli, protože ta vesnice byla malá, takže vždycky mě někdo někde viděl, kde jsem, a babičce řekla, jo, já jsem ji viděl, ona byla tamhle, běžela. Orientovala jsem se podle zvuku zvonu, takže já jsem věděla, že babička ve 12 bude mít oběd na kamnech nachystaný, i když třeba byla pryč, měla dobytek, tak jsem věděla, že musím přilítnout, něco snízet, odlítnout. Takže i když jsem byla na loukách někde za lesem, jakmile jsem slyšela zvony, bim, bim, bim, valila jsem za babičkou. A bylo to velmi krásné, vlastně tam se vybudovaly moje velmi pevné základy jakési důvěry nebo pradůvěry ve vesmír, že člověk je malinká částečka a všechno, co se děje, tak když to přijme, tak ten vesmír se postará. Tak jsem k tomu byla vychovaná, ale ne nějakým násilím nebo poučkem, ale prostě přirozenou cestou, tím životem, jak se to tak běželo. Já jsem taky byla trošku takový kvítko, takže babička jak zjistila, že jsem někde něco provedla, popadla to březový koště a
0: schytala jste to.
1: Schytala jsem to, jasně, hlava, nehlava, jak to padlo. Ale pak se na to zapomnělo, takže, nebo zapomnělo. Přehnala se ta bouřka, takže jsem se naučila, že i takové zodpovědnosti, že když něco provedu, tak si za to ponesu následky. Ale že zase život jde dál, tak za to jsem neskutečně vděčná. To je takový, s tama čerpám a tam se vracím. Pozemky mám já teď a tam hospodařím, takže tam jsem doma.
0: Prožili jsme něco podobného já na Vysočině. Taky jsem v tom hospodářství musel pomáhat, vy taky?
1: No určitě, jasně.
0: Pásla jste krávy nebo něco?
1: Ne, nepásla, protože na Slovácku se krávy chovaly v chlévě, ale byly slepice, králíky, takže pro králíky jetelinku a telátku, to bylo moje telátko, takže jsem se musela o něho starat, vyházet hnůj, donést mu vodu a babička teda připravila ten nápoj, dát mu nápoj. Pak když byla kravka, tak mě babička naučila stloukat máslo, takže můj život byl o práci. Babička mě teda hodně naučila pracovat. Ona mě jako sice mě hlídala, ale nebylo to, že by se mě jenom naplno věnovala. To jenom ve chvilkách, ale chodila jsem s ní okopávat česnek, čistit česnek. A to bylo takový pěkný, to si pamatuju, takové jedno odpoledne. Bylo horko, tak jsme seděli na půdě, čistili jsme ten česnek. Najednou zvony odbyly, začaly být pozdravím panem, odpoledne, paně Marii, a se odložil česnek, jsme se pomodlili a pokračovalo se jako dál, nic nebylo v nějakém chvatu, tempu, všechno mělo svůj řád. A ten řád jsem teda tak nějak do sebe nasála.
0: O co přicházíme, když ten dávný svět končí nebo skončil?
1: Já bych neřekla, že skončil, já bych řekla, že se jenom mění, malinko mění. Nepřicházíme o nic, protože já to třeba nesu v sobě, předávám to svým dětem, ty to budou předávat dál. Neviděla bych, že přicházíme. Jenom se to trošku mění a já třeba teď mám radost, že dochází k takovému návratu. Lidi si začínají uvědomovat, jak je pro ně příroda důležitá, jak je pro ně důležitý, jak jsou pro ně důležité cykly, jak jsou třeba důležité kruhy žen, dřív ženy draly peří, pak se zapomnělo, pak byly vždycky takový ty samostatné jednotky, rodina, já nevím co všechno, ale teď se to vrací, teď zase se setkávají ženy, jsou různé spolky, jsou různé kruhy žen, ať už se zaobírají čímkoliv, třeba ne peřím, ale třeba drátují, nebo nějak spolu tvoří, nebo vaří. Vrací se to, protože to v lidech je, člověk si vždycky někam odskočí, nasaje něco jiného, ale to podstatný zůstává. Já.

0: Alena Naďová, půvabná žena, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Další citace z vašeho dopisu. Protloukla jsem se základní školou a gymnáziem. Jaké jste měla známky, když jste se protloukala?
1: No, měla jsem samé jedničky.
0: No tak to jste se protloukala dobře.
1: Protloukala, protože to nespoutaný dítko, který chodilo v tričku v trenkách s mazanou pusou, ani zuby jsem si moc nečistila, tak chodila jsem bosky, tak najednou mě svázali do nějakých šatiček, botiček, dali mi aktovku na záda, měla jsem vydržet sedět několik hodin ve škole a poslouchat, co mě třeba nebavilo, nedávalo mi smysl. A tím, že já jsem jako dítě byla hodně sama a sourozence mám starší, rodiče starší a tady tu babičku, tak jsem trošku měla jiný svět. Mně velmi dlouho trvalo, než jsem si zvykla na dětský kolektiv. Než jsem se tam nějak tak nějak zorientovala. Tak to pro mě bylo takové trápení, ale potom už na vysoké škole tam to už byl čistě můj záměr, můj směr, už tam byl okruh lidí se stejným záměrem, už to byla taková ta moje rodina, tak tam už jsem byla spokojená a navíc jsem studovala v Lednici na Moravě, což je nádherná vesnice, takže ten prostor byl úžasný a pamatuju si, jak jsme se s kamarádkou, co se mnou bydlela na pokoji, učili na zkoušku, teď v červnu letní semestry jsem měla nejradši, lehli jsme si na louku, strčili jsme si skripta pod hlavu a koukali jsme se na mraky a čekali jsme, že nám ty vědomosti tam naskáčou. Pak jsme se učili v noci, protože odpoledne jsme takhle prospali, ale naskákalo něco jiného, naskákal odpočinek a pak to šlo líp.
0: To je věk, kdy nám Stříbrný vítr zpívá ty naše touhy a přání. Co vám zpíval v té době? Po čem jste toužila?
1: Po čem jsem toužila? Já jsem velmi toužila zůstat v oboru, být ten zahradník, starat se o stromy. To se se mnou táhnulo celou dobu. Já jsem tam sice měla takový období, jako dítě jsem toužila moc po Africe, že se budu starat o opice a žít v Africe pod vlivem Daktari a tady těch seriálů. Ale potom v 15. se mě stala taková věc, že sestra, na kterou jsem já byla hodně fixovaná, zůstala v zahraničí a já jsem všechno, co jsem měla ráda, jsem prostě odstřihla, abych se tak nějak zachránila. Takže tam bylo takové období toho dospívání trošičku těžší, ale pak na té vysoké škole jsem zase se fakt opravdu nadechla a začala jsem obývat to, co chci a moc jsem si to přála a sny se mě splnily a mohla jsem jet do Anglie, do nejlepších anglických královských školek. Přišlo mě pracovní povolení, ale takový požehnání dvakrát. Já jsem dostala pracovní povolení a zároveň jsem se dozvěděla, že jsem těhotná, takže z mého snu jakoby sešlo, ale tak jsem to nějak přijala, ale ten život se ubíral jinudy a trošku možná složitější cestou, nicméně na této cestě teď s odstupem času vidím, že byla nutná, protože v těch 23 a 20 tam hodně převládá to ego a já jsem byla taková jako svět mi patří a nic není problém, tak jsem to od toho života jako dostala zpátky a naučila jsem se pěkně pokoře, starat se o děti, rodinu, maminku, ale ty kytky a ta příroda.
0: To tam mě, někde pořád bylo.
1: To mě drželo, to mě zachraňovalo, to prostě, když je něco bytostného, to neodpářete, to prostě vám zůstane, to prostě je.
0: Na mě ještě řekněte, co ten zahradník, ten váš, ten, co vám ho přivál osud. Jak myslím manžela?
1: Manžel není zahradník, manžel je mimo obor.
0: No a čím vás tady tak zaujal? Vy jste byla sama zahrada, příroda, stromy, tráva, kytičky a najednou...
1: No prostě ten mě v 15 uviděl a rozhodl
0: už
1: se, že...
0: V 15 letech
1: jsme se potkali, mě uviděl a se tak nějak rozhodl, že si mě vezme. Přes nějaký, nevím proč.
0: Ty ani neprotestovala nějak, zdá se?
1: Ale jo, protestovala, ale co mi přinesl? Můj muž je ze sféry asi andělských bytostí, protože tam, kde jsem já nemohla, tam mě zvedl a co bylo nad mé síly, tak dotáhl do konce, takže to tak asi mělo být, to tak je.
0: Vy jste přes ty kytičky, tak jakou kytičku by vám tak zvýrazňoval váš muž? Jakou kytičku byste mu přisoudila?
1: Mému muži, jakou kytku bych přisoudila?
0: K jeho povaze.
1: Mm-hmm. Já bych mu přisoudila ne kytku, ale strom a ten strom, který on má nejradši, a to je bříza. Bříza, protože je nápadná ale přesto je velmi jemná. Je to možná působit trošku ženským dojmem, ženským, jako ženskou energií, svou jemností. Můj muž je jemná bytost a má hodně, hodně síly a dokáže růst i ve velmi nepříznivých podmínkách. Takže asi břízu.

0: Příborný vítám, Jaromír Ostrý si pozval Alenu Naďovou. V životě už to tak chodí, že jsou dny dobré a dny horší. Vaše maminka prodělala náročnou operaci, vy jste se o ní musela starat. Co to pro váš život znamenalo?
1: Pro můj život, nejenom pro můj, to změnilo život nás všech kolem dokola. Maminka po operaci ochrnula na půl těla a v podstatě to bylo v době, kdy mé dceři bylo rok, takže já jsem ještě kojila a ještě jsem měla tu maminku. Často bylo náročné, protože jsem nevěděla, co dřív, ale dali jsme to dohromady a jsem velmi vděčná mamince, která měla obrovskou sílu a tady to své postižení velmi dobře zvládala a v podstatě mě pomáhala a pro mě to znamenalo opravdu se naučit sklonit tu hlavu a pokoru a uvědomit si to, co žije v životě důležitý.
0: Obětuje něco člověk tím, že se obětuje druhému?
1: Nevím, já jsem to nikdy takhle nebrala. Já jsem to vzala, prostě se to tak přihodilo, tak to je. Jako oběť jsem se nikdy necítila.
0: Vy jste už mluvila o Bílých Karpatech, kde je váš druhý domov. V čem jsou tak přitažlivé, zvláštní pro váš život důležité Bílé Karpaty?
1: Bílé Karpaty, druhý domov, to je můj první domov, to je můj pravý domov. Já, aha, když už z Brna přejedu přes Chřívy a teď vidím, jak se otevře ten věnec z hor
0: doma.
1: S Javořinou, tak už jsem doma, už se nadechnu. A čím jsou, cítím z nich velmi prastarou, ženskou energii, ta rozlehlost luk, rozmanitost těch pohledů a výhledů, které se otvírají, je to takový praženský, pradávný, ale zároveň divoký. Může tam být člověk sám sebou a opravdu může všechno vypustit a ty hory se postarají sami, ale umí být i divoké. Takový opravdu vichr na podzim nebo bouře jsou tam.
0: Jste zažila?
1: Jsou tam divoké. Zažila jsem několikrát a já to mám ráda, ale někdy to nahání hruzu.
0: Jste mi taky napsala, že váš synek v Bílých Karpatech, když tam jste, tak a když byl malý, tak se někde pohyboval v trávě a vybíral si rostlinky, které požíval.
1: Ano.
0: A vás to nějak jakoby oslovilo a říkala jste si, tak jestli to chutná tomu malému dítku, tak to přece nemusí být špatný, že?
1: No, ono je to trošku malinko jinak. My jak tam máme ty pozemky, tak hospodaříme, tak samozřejmě jsme byli tam s mamkou, s dětma. A já jsem si pracovala a fakt jako jsem si všimla, že ten malý to pojídá. A jsem si vzpomněla, že jako děti jsme to taky dělali, kdo nezná kokošku, pastuši, tobolku a jetel a jako každý dítě snad vycucává hluchavku. Tak jenom jsem si říkala, pane Bože, jak člověk na to může zapomenout. A uvědomila jsem si, že vlastně je něco, co je nám dáno a tu moudrost si neseme. A potom nějak na to zapomeneme pod vlivem všech, co se nám nabízí, tak jdeme po tom, co se nám nabízí. Ale někdy prostě zapomínáme na to, co máme uvnitř. Takže jsem se vrátila k tomu, co jsem znala jako dítě a pomaličku jsem to rozšiřovala. A teď se mi stalo v neděli, že jsem jela na pozemek ze soboty na neděli a prostě jsem se balila, zapomněla jsem si jídlo, takže to bylo takový, neměla jsem sebou vůbec nic. Vodu teda tam mám, ale tak jsem spala venku a ráno zase rozhledala, říkám, jo, to je bezvadný. A já jsem se jenom rozhlídla a najednou jsem si uvědomila, že já všechno mám, protože zrají třešně, dala jsem si jahody, hrách tam mám, takže jsem prostě jsem pojedla a bylo.
0: Vy nepotřebujete k životu nic víc než tu přírodu.
1: Nejenom já, ale všichni. Takže stačí opustit tu myšlenku, že něco nemám a podívat se kolem a člověk zjistí, že i kolem se toho nabízí hodně, jenom se odpoutat od toho nemám a je to.

0: Radost je klíč ke všemu, jste mi taky napsala. Aleno Naďová, jako host Stříbrného větru Jaromíra Ostrého. V čem všem vy vidíte tu radost?
1: Já radost vidím v životu samotným. Já prostě jsem takový milovník života. Neskutečně mám ráda život, mám ráda lidi a mám ráda přírodu, rostliny. A tu radost, radost je opravdu klíč ke všemu, protože když je člověk radostný, tak se mu řeší běžný život, který přináší starosti a přináší řešení různých problémů, tak s radostí vám to půjde líp. Když se máte na co těšit, nebo a stačí maličko, stačí pohled na něco, co se vám líbí a naskočí ta jiskřička té radosti uvnitř a už je to lepší. A právě proto se hodně věnuju kytkám, protože ty mají tu schopnost přinést radost komukoliv, mužům, ženám, dětem, starým, mladým. A je jedno, jestli je to v podobě kikice natrhané, anebo když to dáte na talíř, tak prostě něco se změní. A já mám takovou filozofii, že když se to změní navenek, nebo když tu rostlinu uvidíte, nebo tu kytku uvidíte, tak když ji sníte, nebo si ji dáte jenom do úst, jak zareaguje vaše tělo. Protože ty kytky, nebo jsou složeny taky z energie a jsou složeny z buněk, zrovna tak jako vaše tělo. Takže když se tyhle energie spojí, tak si myslím, že obveselíte svoje buňky.
0: Tak pojďme vybrat pár květin, které by nám mohly chutnat, kterou byste vybrala jako první.
1: Jakou první? Teď kvetou, nakvétají denívky, to je zahradní kikička, ta je naprosto vynikající v chuti, je křupavá, je sladká, dá se plnit, dá se dozdobit talíř a je jedlá celá.
0: Počkejte, takže vy utrhnete kytičku a jenom ji dáte na talíř a nic?
1: Může být, no, nic, to stačí.
0: Já se přiznám, že tu kytku vůbec neznám.
1: Ale znáte, určitě ji znáte, protože kvete v parcích.
0: Prosím vás, barva?
1: No, zahranice se vyřádily, ale většinou je nakvétá, nebo většinou jsou do oranžova. Odžluté, oranžová, červená.
0: Počkejte, takže já bych šel prostě do zahrady, natrhal bych si tu denívku.
1: Denívku? Utrhnete jeden květ a klidně ho sníte.
0: A dal bych si ji na talíř?
1: Ne, ani nemusíte, můžete si ji rovnou dát do pusy.
0: Co já bych řekl manželce, co bude dnes na večeři, a ona říká, dnes máš denívku.
1: Ano.
0: Jo, já bych přišel a teď na tom talíři místo prostě nějakého guláše by byly tři stonky denívky.
1: Tři květy se stonkem nebo bez stonku? Klidně.
0: A jak chutná?
1: Právě že denívka, když ji budete jíst, tak křupe. Takže jednak je křupavá. Na začátku je sladká a pak se vám rozleží do takového lehce peprnější chutě. Takže právě denívka, kterou jsem vybrala, ta škála je tam rozdílná, není tam dlá kytička. A ještě když trošku budete s tím experimentovat nebo těch kytiček budete vybírat nebo si na ně zvyknete, tak zjistíte, že jinak chutnají žlutý, jinak chutnají oranžový, jinak chutnají červený. Jsou to velmi, velmi drobounké niance. Ta chuti,
0: a paní Aleno, to je nemohu ani do ničeho namočit.
1: Můžete je namočit. Můžete, denívky vypadají v podstatě skoro jako květ lilie, takový jednoduchý, taková korunka, kterou můžete i naplnit. Takže plněné květy denívek jsou delikatesou.
0: A čím je plníte?
1: Rýží, bulgurem, kuskusem, čeholíba. Teď jsem udělala na večeři takovou, a trošku jsem si vyhrála, protože mě nakvetla žlutá denívka a je hrášek, takže jsem rozmixovala s troškou oleje ten čerstvý hrášek a tou pěnou jsem naplnila tu žlutou denívku, takže to byla směs barev, ale taky chutě.
0: A takový váš majstrštyk, co se týče květin k jídlu? Co by to bylo?
1: To asi nevím, to asi úplně takový to vypíchnutí, nevím. Já jsem taková pestrobarevná, nedokážu říct, já velmi ráda experimentuju a třeba zapomenu, co jsem dělala, pak si na to vzpomenu.
0: Třeba pampeliška?
1: Pampelišky jsou výborný taky.
0: A je nějaká květina, kterou bych si tedy opravdu dávat neměl?
1: No, neexperimentovala bych s liliemi, neexperimentovala bych s konvalinkama. Ono tělo si samo řekne. Jo, já třeba vím, co je jedlý, ale třeba na některý nemám já chuť, nebo netáhne mě to tam. Taková ta znalost, co je velmi jedovatý, to všichni máme nějak
0: paměti.
1: Z přírodopisu, v paměti, ale těch květů nesníte tolik, nebo nedáte si jich tolik, jako třeba já nevím čeho. Spíš je to takový na dozdobení, na povýšení toho jídla, na zážitek. A asi jako opravdu nemyslím si, že byste si chtěl utrhnout něco jedovatého. To asi ne.
0: A ty květiny taky vaříte nebo smažíte?
1: Vařit ne, protože je lepší, pokud je to možno co nejčerstvější, z té kuchyňské úpravy maximálně v páře nechám dojít, obalím a usmažím. To květy třeba cukety nebo květy pampelišky obalené, jako známe to jako z bezu, tak úplně stejným procesem květy pampelišky, taky výborný vyzkoušet.

0: Stříbrný vítr, Alena Naďová, nám vypráví o tom, že leckteré květiny si můžeme dát k obědu, nebo k večeři, nebo k snídani. Ale vy máte taky pejska, Fenku, to je taky váš souputník, že?
1: No, to je výmarský ohař dlouhosrstý. Je to lovecký pes, který nevím z jakého důvodu je prostě vegetarián. Miluje zeleninu.
0: A prosím vás, není vegetarián z donucení ve vaší rodině?
1: Ne, není. Není. My nejsme vegetariáni úplně a priori, ale tady Betinka se jmenuje, tak ta jí květy takých, takže miluje, ta preferuje pampelišky a fialky, po těch se může skoro utlout, tak to čeká, když jí natrhám fialky, zřejmě jsou drobonky a nevidí je, nebo blbě se jí to trhá, ale pampelišky na poli si jde a to si utrhne sama. Na rozdíl ode mě nerada spává pod čírým nebem, takže Betince se staví stan.
0: Vy máte kus pole, čili se vracíte oklikou zpět k těm svým předkům z toho dávnověku. Co to pro váš život znamená vlastně všechno?
1: Obrovskou vděčnost. Obrovskou vděčnost, takovou svébytnost a dává mi to pocit smysluplnosti a jistoty. A letos je takový zlomový rok, kdy dozrál nápad, že vybudujeme panovu zahradu, která bude bylinková zahrada, bude přístupná a já doufám, že se mi to podaří zrealizovat. Je to něco, je to takový životní poslání tady tohle. Takový něco, co jsem dostala, tady máš dárek, ale musíš se o něho starat a musíš to posunout dál. Taková štafeta.
0: Je to váš svět, je to svět i vašeho muže, vašich dětí?
1: Tak tady jsem trošičku sobecká, nepřemýšlím tak. Nemyslím si, že je to jejich svět, ani to po nich nevyžadují. Já dostávám svobodu této oblasti, to je moje, když potřebuješ, my ti pomůžeme, ale každý z nás má svůj svět a svůj životní úkol a všichni si darujeme svobodu v tom, ať každý dělá to, co je jeho, co cítí. Ono, ať se to malinko propojuje, trošku se to spojuje, ale není to, že bychom všichni byli na tom jednom.
0: Vám je mezi kytičkami hezky, co říkáte tomu světu kolem?
1: Tak mě je na světě hezky, protože já si všímám těch věcí, které mě zajímají a to, čemu člověk věnuje pozornost, tak toho obklopuje a to je jeho svět. Takže já nesleduji televizi, já spoustu věcí nevím, ale to podstatné ke mně doputuje, nejsem úplně mimo, úplně, že bych nevěděla, to zase rozhodně ne. Ale já se soustředím i přesto, že co se děje negativního ve světě, mám samozřejmě svoje názory, jak politické, tak ekonomické, ale držím si tu svoji lajnu a

0: tam se snažím, aby to bylo pevný, to, co je moje, a kolem tohoto šířit. Prostě si vždycky představuju tu svíčku, kterou rožnete ve tmě, a kolem je světlo, i když jsou ty kouty tmavý, tam nedohlídne, ale kolem vás. A když bude každý takhle mít zametanou u sebe, tak to bude dobrý.
1: Máte nějaký sen?
0: Sen. Mám sen svůj osobní soukromí, aby se podařila ta zahrada a já už jsem mohla přestěhovat a být naplno v těch Karpatech oběma nohama, nejenom jednou. To je můj soukromý sen. A potom takový ten velký všeobecný bych si velmi přála, aby všechny ženy byly šťastné a aby mohly vychovávat svoje děti v lásce a v zemi, kde se narodili, kde mají kořeny. Protože když budou šťastné ženy, tak bude šťastný celý svět.
1: Jste šťastná vy osobně?
0: Velmi. Velmi, já jsem šťastná.
1: Hostem Stříbeného větru a Jaromíra Ostrého byla inženýrka Alena Naďová. Děkujeme za návštěvu. Ať se vám daří, ať ta zahrada vyjde. Naschledanou.
0: A já přeji posluchačům, aby jim Stříbrný vítr vždycky přival samé dobré věci. Naschledanou.
1: Naschledanou.

schouliš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemný, milý a především pohodový podvečer přeji všem milovníkům dobré muziky a té dechové obzvlášť. Vy, kteří milujete tento hudební žánr, máte zajisté naladěn váš rozhlasový přijímač na stanici Český rozhlas 2 Praha. Ano, přátelé, právě začínají troubit trumpety a vy si v klidu vychutnejte jejich hlas.

Tak jste slyšeli první dvě písničky dnešního pořadu. Pravidelní posluchači si teď určitě říkají, že vždy v tomto úterním čase vyhrávají moravské kapely a ejhle, hned jako první se představili Babouci, které jste samozřejmě poznali. Občas musí člověk udělat výjimku a musím říci, že se mi udělal rád, tím spíše, když to bylo speciální přání textaře, kterého dnes představím, a tím je Jarda Hájek. Tu první písničku napsali společně s Václavem Maňasem mladším a tu druhou s Jirkou Tesaříkem a Jirkou Helánem. Ta se jmenovala Kouzlo růže, zahrála Vlčnověnka, zpívali Jožka Malina a Jana Grňáková-Minaříková. Že píšou texty muzikanti a zpěváci, nás nijak nepřekvapí, ale když tak začne činit bývalý výborný fotbalista, který v mládí hrával například za Sokol Javořice, Spartak Počátky, Duklu Bechyně, Lokomotivu České Budějovice a Baník Doubravu, tak to jsme tu ještě neměli. Vy, kteří jezdíváte na různé dechovkové festivaly, Jardu určitě znáte. Žije v půvabné vesničce Kaliště nedaleko Telče, což vysvětluje jeho vztah jak jihočeské, tak i k moravské muzice. První kapelou, se kterou začal spolupracovat, byli právě Babouci. A teď již rozumíte tomu úvodnímu přání tím spíše, že jde o neobvyklý úkaz, kdy dva moravští autoři píší skladbu pro českou kapelu. Za přímo osudové považuje setkání s Adou Doškem v pivovarské zahradě na výstavě v Českých Budějovicích. Během desetileté spolupráce napsali pro Veselku, Božejáky, Viktorky, Keramičku, Strahovanku, Krajanku a další kapely více než 40 písniček. Z moravských autorů mu byl zeměpisně nejblíže Slávek Smíšovský, pocházející z nedaleké Dolní Cerkve. No a samozřejmě následují i další jako Jirka Vrána, Láďa Pfeffer. A právě další tři písničky pochází ze spolupráce s těmito autory. Nejprve to bude Pohár vzpomínek, zhudebnil Jirka Vrána, zahraje Stříbrňanka, zaspívají Karel Blaha, Vojtěch Horký a Ondřej Siman. Poté Láďa Pfeffer napsal písničku Pravda staletá, zahraje Moravěnka, zaspívají Jarka Kachyňová, Květa Navrátilová, Jožka Šmukař a Jirka Helán. A do třetice Slavek Smíšovský, Podzimní pohádka, zahraje Vlčnověnka, Jožka Malina, Jana Grňáková-Minaříková a Eliška Maděrová ji zaspívají.

Tak to byla podzimní pohádka v podání Vlčnověnky a já, přátelé, jménem vaším popřeji Jardovi Hájkovi hodně elánu, který mu zatím opravdu nechybí. No a protože je březňáček, tak i dopředu malé přání k narozeninám. No a také spoustu nových krásných přátelství. Tak se jmenuje i následující písnička, kterou napsal William Béreš, zahraje ji Frištátská Javořina, Milena Černá, Jana Mašková, Radek Gajdošík, Láďa Krist a Marian Straka ji zaspívají a závěr bude patřit Slávku Smišovskému s písničkou Malované dny, představí Frajárka a společně se mnou ji zaspívají Věra Zámečníková, Miroslav Mordych, Vojtěch Račický, Joška Zámečník, Helena Brodová, Hana Šumpíková, Anička Zlomková, to je zpěvák. Co? Hezký zbytek večera a sladké sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor.
3: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prázdniny končí.
1: A s nimi i prázdninová vydání Meteoru.
0: I v dnešním vás od mikrofonu zdraví autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Putování po jeskyních.
1: Dnes po Sloupsko-Šošovských.
0: Jsou lisohlávky zkázou nebo lékem?
1: Jak sovy inspirovaly větrné elektrárny?
0: Září v zrcadle pranostik.
1: Co je tvrdší než diamant?

0: prázdniny za chvíli skončí a s nimi i naše letní putování po jeskyních.
1: Vypadáte nějak smutně.
0: No, protože vy, Petře, za chvíli uvidíte už 9. jeskyni a já tu zase zůstanu s ředitelem správy jeskyní Jaroslavem Hromasem a budeme to komentovat, jenže odtud ze studia.
1: No a chtěla byste snad se mnou do Sloupsko-Šušovských jeskyní?
0: No, moc ráda.
1: Jste si jistá? Protože tentokrát to nebude obyčejná prohlídka. Mám připravené pro posluchače překvapení.
0: Beru všechno. Hlavně, ať už jsme tam.
1: Jak chcete. Jenom, abyste nelitovala. Takže pozor. 3, 2, 1.
2: Já vás vítám v severní části moravského krasu v jeskyních Sloupsko-Šušovských, ve kterých se...
0: To byla rychlost. A jsme tady. Co to mám na sobě?
1: Kombinézu.
0: To mi teda vůbec nesluší.
1: Ještě budete ráda, že ji máte.
0: Holinky? A tohle je helma?
1: S baterkou.
0: Co jste to pro mě přichystal?
1: Nic, to byl původní plán. Půjdeme mimo hlavní trasu na dno jeskyně. Chtěla jste se mnou, já vám říkal, že to bude s překvapením.
0: Oho, a co ti všichni lidi kolem?
1: Ti půjdou s průvodkyní dál po běžné návštěvnické trase. My dva máme jiného průvodce.
3: Tak já bych si tady s dovolením na chvilku půjčil slovo, teď už se nacházíme u naší první propasti, kterou ta naše prohlídka po stopách Nágla bude scházet dolů do toho spodního patra, a ta propast má název Stupňovitá. To je podle toho, že na svoje dno v hloubce zhruba 65 metrů spadá ve 4 výškových úrovních, které se postupně propadaly. No a ta stupňovitá propast byla poprvé oficiálně objevena roku 1748. Tím objevitelem se stal říšský matematik a fyzik vídeňského dvora pan Johann Antonius Nagel, ale říkám, že to byl oficiální objev, protože Nagel nebyl zdaleka prvním člověkem, který se do té propasti dostal. Ještě asi 100 let před panem Náglem do té propasti sestoupil jeden kameník odsud ze sloupu, ten se potom zdánlivě živý a zdravý vrátil zpátky na zemský povrch a když svým přátelům před jeskyněmi vykládal, co v těch spodních patrech zažil, tak u toho ze záhadných důvodů zemřel. Proto se automaticky začalo vykládat, že u nás v jeskyních straší, že dole ve stupňovité propasti je vstup do pekla nebo že tam unikají nějaké jedovaté plyny a všichni se začali bát do těch jeskyní chodit. V tom roce 1748 dostal příkazem od tehdejší císařovny pan Johann Antonius Nagel, aby šel objevovat právě staré skály sloupské, včetně toho diskutovaného spodního patra, a tak vešel sem, zjistil, že je tady tma a že to tady divně smrdí, tak se taky začal bát a rozhodl se, že radši najde někoho, koho do těch spodních pater spustí místo sebe. Obešel podniky ve sloupě a nakonec se mu podařilo najít a podplatit 2 opilé sedláky, kteří se na noc nechali spustit do té stupňovité propasti. Pan Nagel se druhý den ráno pro ně vrátil, vytáhl je na povrch, zjistil, že jsou živí, zdraví a střízliví, a tak se potom teprve rozhodl, že do těch spodních pater se stoupí sám a nakonec se s obrovskou slávou prohlásil za objevitele té stupňovité propasti a zároveň vlastně celých našich spodních pater. Takže po tady tom pánovi se ta trasa, která vede spodními patry, jmenuje Po stopách Nágla. Tak tady za tou nerezovou brankou už budeme vcházet mimo normální návštěvnickou trasu, takže teď si nebudete moc sundat tu přilbu a musíte si zapnout ty čelovky.
0: Svítí mi to?
1: Jo, a mě?
0: Vám taky. Tak jdeme dolů. No, tady jsou ještě schody, ale tuším, že bude hůř.
1: Podívejte.
0: Co to je? Tady ještě něco roste?
3: Tady ta zelení asi vás může trošku překvapit. Je to takzvaná lampenflora. Je to jediná zelená věc, která dokáže vyrůst v jeskyni zcela bez přístupu slunečního záření. Jak životují, prakticky stačí jenom pár minut světla denně tady z těch našich lamp. Ona, ta lampenflora, je v jeskyních celkem dost nežádoucí, samozřejmě protože je tady zavlečená člověkem, takže se jí snažíme různě zbavit a tady to místo je právě jediné v jeskyních, kde se ta lampenflora nechává růst.
1: Takže by se dalo říct takový jeskyní plevel.
3: Dá se říct, no. Dole ještě potom nám vyrůstají různý semínka, co se tam spláknou, nebo tam někdo naháže ze horního patra, ale těch za chvilku pochcípou, jenom tady ta lampenflora pořád roste.
1: Lampenflora. Podle těch lamp.
3: On to teda není žádný nomenklaturní název, jako, a to je spíš takový jeskyňářský slang.
0: Lampenflora. No, vtipný název. Asi 10 cm dlouhé stonky, drobné zelené lístky. To se divím, že jí ta lampa stačí a obejde se bez slunce. Utekli mi.
3: Tohle byla poslední žárovka, kterou jsme měli, no.
1: Je tady dost vlhko, hlavně neuklouznout. A cesta končí.
0: Žebřík. A Vede kam si do tmy?
3: Ten žebřík, on nevypadá úplně nejnověji, má letos 101. narozeniny a od roku 2013 do roku... od roku 1913 do roku 1933 byl používán v Macuše panem Karlem Absolonem k objevování jednak té propasti a taky samotných punkevních jeskyní. Ten žebřík původně měl 80 metrů a když se na něho podíváte, tak má takovou zajímavou konstrukci. Pokud se povolí tady ty matice, tak se dá natvarovat do prakticky jakýchkoliv tvarů podle skalních převisů, které se zrovna obchází po tom žebříku. Nám tady nainstalovali pouze 12 metrů toho žebříku, zbytek je, nikdo neví kde, takže po tom žebříku budeme scházet už konečně na dno té stupňovité propasti. Co k bezpečnosti ještě říct, tak je potřeba, abyste měli vždycky tři pevné body na tom žebříku, buď to stát oběma nohama pevně a držet se jednou rukou, nebo se držet oběma rukama a stát na jedné noze. Prostě nesnažte se lézt nějak rychle a hlavně se držte jenom toho žebříku samotného, tady ti chladne. Ono obecně platí, že čím více zakláníte, tak tím líp se potom padá na tom kluském žebříku. Takže je lepší si ten sestup hezky užít a jít pomalu, než nějak spěchat, abyste nám pak nepadali dolů. Já půjdu první a až budu dole, tak na vás zavolám, že můžete pokračovat další. Vždycky je lepší, když na tom žebříku je jenom jeden, protože kdyby ten horní uklouzl, tak vezme všechny, co jsou pod sebou, prakticky sebou. Tak, já vyrazím.
4: Takže budete dole nás chytat.
3: No, já budu dělat takový airbag.
1: Tak já půjdu druhý. Ještě máte šanci si to rozmyslet?
0: No ne, 12 metrů dlouhý, stoletý žebřík vedoucí kam si do tmy. To si víc nenechám.
1: Tak já lezu.
0: Jo, hlavně se dobře držte.
4: Žebřík je mokrý, klouže to, držte se.
0: Jo, jdu na to, chytejte mě. Tam někdo.
4: Tak vás vítám dole.
1: Ještě jedna šprošle a je to.
0: No, jež. No tak vám pěkně děkuju.
3: Takže dostali jsme se na dno té stupňovité propasti. Jsme zhruba 65 metrů pod tím horním patrem. A co se týče povrchu, tak v těch spodních patrech se budeme dostávat i 120 metrů pod zem. A v čem vlastně budeme šlapat? Prakticky skoro všechno, v čem budeme šlapat, je vápenec, až na tady ty opracované černé kamínky, ty oblázky, tak to je takzvaná kulmská droba, což je nekrasová hornina splavená sem z Drahanské vrchoviny. Tady ty šedé balvany, to je právě vápenec, ten devonský, ze kterého jsou celé naše jeskyně, a ty světlejší kameny, tak to už je překapaná forma toho vápence, to jsou sintrové náteky, které zase někde strhla ta voda a odnesla je různě po těch spodních patrech, protože když se podíváte, tak tady ten sintr vlastně neměl kde narůst.
1: Kudy dál?
3: Tak, budeme pokračovat do toho západního řečiště. Já si půjdu nějakou svou cestou. Pokud se vám nebude líbit, tak si běžte, kterou cestou chcete. Je jich tam vyšlapaných víc. A hlavně, aby jsme se sešli zase na konci.
0: No, to hlavně.
4: No, skáčeme tady po kamenech, jako kdybychom šli nějakou vyschlou řekou.
0: Jsou tady kameny všech velikostí i barev. Tady je jeden úplně černý kus.
3: To je právě ta kunská droba. Ta je sem jenom splavená do toho spodního patra, většinou ten vápenec takhle extrémně nečerná. Tak se dá zešedné tmavě, ale to už je nekrasová hornina, teda tady tohle.
4: Tak tady už si musíme dát pozor na hlavu a opírat se jednou rukou.
3: Teď se nacházíme už na dně té Náglovy propasti, což je nejmohutnější podzemní propast v České republice. Objevená byla zase v tom roce 1748. Zase se objevitelem stal ten Johann Antonius Nagl. Tentokrát už to byl ale opravdu jeho objev, protože on jako úplně první člověk prošel ta spodní patra celá, jako jsme šli teď my, a dostal se právě i na dno té Náglovy propasti. S tím, že když se podíváte nad hlavu, tak ani vy s tou čelovkou nedohlédnete úplně vysoko, a pan Nagl měl sebou jenom louči, takže toho viděl ještě o dost míň a tak se domníval, že objevil jenom nějakou podzemní jeskyni s komínem, čímž myslel asi tady tohle, a vůbec netušil, jak obrovský ten komín nakonec je, že se po pár metrech rozšiřuje trichtýřovitě a tvoří právě tu nejmohutnější podzemní propast. Nagl tady z toho místa nebyl úplně nadšený, on si zapsal, že teda objevil nějaké odporné místo, kterého dojalo k slzám, myslel si, že se nachází u bran pekelných, a do svých deníků si ještě ke všemu zapsal, že by nikomu, žádnému smrtelníkovi nepřál, aby se sem do téhle míst dostal, takže moc pozitivně to na něho nezapůsobilo. Já doufám, že vám se tady líbí víc v těch spodních patrech.
0: No, nám ano, my máme čelovky a ne louče.
4: A jsme tu s průvodcem.
0: Ale chápu, co se mu nelíbilo. Z té atmosféry úplně mrazí, všude kolem nás skála, kameny, ticho.
3: Zase ta nádhová propast, nebo nádhová jeskyně, je vidět úplně jiného úhlu. A právě když nahlédnete tady kousek doleva, tak je tady jeden z nejvyšších stalaktitů, které ve jeskyni máme. Já jsem teda ještě nenarazil na delší vůbec a ze spodu, když se na něho díváte, tak vůbec se nezdá takhle dlouhý ten krápník.
4: No, jinak, takhle z boku je dost velký, teda musím říct. To se špatně odhaduje ta velikost, to je za 4 metry, 3, já nevím.
3: Tenhle není změřený, ten krápník, takže vám neřeknu, kolik měří, ale určitě přes 3 metry má. Budeme teď pokračovat dál tady tou vyšlapanou cestičkou k takzvanému náglovu závrtu nebo náglovu jezírku, ono je teda momentálně vyschlé. Prosím vás, tady se opravdu držte jenom té vyšlapané cesty, protože po levé straně máme takzvané žížalovité hlíny, které jsou celkem vzácné tady v jeskyních. Třeba uvidíme nějaké žížaly, ale včera, když jsme tady byli, tak jich moc nevykupovali. A nějak je sucho, tak se jim asi nechce.
0: Žádnou nevidím.
4: Kateřino, podívejte se před sebe. Teď to bude zajímavé.
3: Teď budeme překonávat ten náklub sifon, náklub závrt. Jsou tady lana, protože ta cestička celkem klouže. Tak, jinak na tom laně zase zkuste být vždycky jenom jeden, protože kdybyste se o to přetahovali, tak byste mohli padat všichni.
4: No to snad ne. Tak já jdu první. No, ježišmarja. A jsem dole.
0: Děj. Toto klouže.
4: Já se těším, mě to klouzalo víc, to bude dobrý.
0: Tak, jsem tady.
4: Co tady dole žije, kromě těch žížal, které jste zmínila? Letopíři?
3: Letopíři jenom přes zimu se mítají zimovat. Máme tady komáry.
4: Komáři i tady otravujou?
3: Otravujou všude. No. Hlavně do těch člověk nalítávají a není to moc příjemný. Potom ještě blešivci nám tady žijou v jezírku. To jsou takový potvůrky malý. A sem tam nám tady dopluje potoku nějaký okoun nebo nějaká menší rybka. Ale už dlouho jsme tady žádnou nenašli. Ještě máme spoustu pavouků v jeskyni, ale to většinou jenom kolem vchodu. A sem tam nějaký slimák se nám tady ukáže. Takže tady hned dole je to nejužší místo.
0: Cože?
3: Je asi úplně jedno, jakým způsobem tam polezete, jestli po hlavě nebo po nohách. Důležitý je, abyste se tam moc nekrčili. Snažte se to tak nějak zvládnout srovnaní, protože když si tam kleknete, tak se vám může stát, že se zaseknete ramenem o strop té prostůrky, chvilku se nebudete moc pohnout a pak byste mohli spanikařit. To bychom nechtěli.
4: Jak z dálky to vypadá, že se tam člověk vůbec nemůže vejít?
3: A ono to hodně klame, jako není to tak zoučivý, jak se to zdá, opravdu. Byli tady dvoumetroví lidi, je 120 kilový a zvládali to, takže vy určitě nebudete mít problém se tam dostat.
0: To se mi teda úplně nezdá.
4: No, zatím jsem to zvládl s batohem, ale tady musí dolů. Nedá se nic dělat. Tak, musím na záda. Ježiš, mám 20 cm od nosu skálu a snažím se projít, no, spíš proplazit. Kateřino, můžete?
0: Da. Jo, jsem tady.
3: Tak teď sedíme nad přítokovým sifonem, nad tím největší, které tady máme. Když se podíváte, ta voda je celkem nízko pod náma, ale zase, když je vyšší stav, tak není problém, aby ten sifon vystoupal i tady do téhle výšky k nám. Když se podíváte na tu stěnu, je tam linka, tak to je většinou taková nejvyšší hladina toho sifonu, kam vystoupe. Ten sifon se nerozvodňuje úplně často, za tu dobu, co tady provádíme, se ještě ani jednou nepřelil do toho horního patra. Většinou právě se zarazí tady na téhle výšce, udělá tady takovou obrovskou bahnitou kaluž, do které si potom lidi sedají, když se sem jde podívat. A
0: jak je hluboký?
3: Tady ten sifon nikdo přesně neví, jak je hluboký. Ono se odhaduje, že při současné hladině může mít tak 10 metrů hloubku. A on není úplně probádaný a není ani oblíbený těmi zbělohopotápěči, protože je hodně klikatý a úzký, takže se tam moc nechce nikomu jít bádat. Pokud chcete, můžeme si dolů hodit kámen, abyste mě věřili, že je tam voda. Ono to tady moc krásně zadumí.
0: Jestli tady nějaký kámen najdeme, je to tady takové ušlapané. A tady máte.
4: Tak, musím hodit daleko, abych dohodil do vody, že?
0: To je ozvěna.
4: Nádherná.
3: Tak, teď budeme pokračovat do té kunské chodby. Ona se teda v současné době zdá celkem mohutná, ale věřte tomu, že tady za tou zatáčkou se začne snižovat a sužovat. A až ta chodba bude nejužší, až budeme na čtyřech, tak se začne zvedat nahoru. Takže polezeme do takového skoro komína. S tím, že v tom komíně jsou vyšlapané schody po stranách, takže ty klidně můžete používat. V jednom místě, který určitě poznáte, tam nebude moc vstupů ani chytů, takže je dobré se zapřít o strop zády a podsunout si pod sebou koleno a pak se odrazit. Já budu stát nad váma, takže kdybyste měli problém, tak vám podám ruku. Někteří jedinci, když lezou nahoru, tak třeba i třikrát si jedou dolů po břiše, takže...
0: No nazdar, ještě, že mám rukavice.
1: Teda, čekal jsem lecos, ale že polezu prakticky komínem, to ne.
0: Jeskyňáři mají těžkou profesi.
3: No a teď už máte to nejlepší za sebou. Tak teď jsme na konci té kulmské chodby. Pokud by se do spodních pater nalila voda, tak tady v té prostoře bychom se nejspíš utopili.
0: Ježiš, neděste mě.
1: Jak to?
3: Protože nad náma je komín a ten vede až nahoru do toho horního patra, takže by všechen ten vzduch vlastně vysyčil a my bychom tady byli uvězněni. Ale samozřejmě to je jenom takový strašení, protože pokud by vznikla nějaká obrovská bouřka, nějaká průtrž mračen, tak než se změní voda ve spodních patrech, tak to trvá asi 3 hodiny. Hlavně, co se nám nesmí stát, tak je, aby jsme tady nezůstali potně ve spodních patrech, protože jakmile bychom si pozasínali, klidně to můžeme zkusit, když si zasnete ty čelovky.
0: Tma jako v pytli.
3: Tak jsme v pravé jeskyni tmě a z téhle bychom se v životě nevymotali zase zpátky nahoru. Ono tu jeskyni můžete znát, jak dobře chcete, ale pokud nemáte to okolí kolem sebe osahané, tak prakticky nemáte šanci.
4: Ani vy, který to tady dobře znáte, byste to nezvládli.
3: Já bych to taky nezvládl určitě. Předpokládám, že bych si po prvních 5 metrech zlomil nohu a pak bych tady jenom ležel. Takže jako opravdu ještě tím, jak tady nejsou chodníky ani zábradlí, žádné záchytné body, kterých byste se mohli držet celou cestu, tak nikdo podle mě by neměl šanci se osud dostat. Proto právě jeskyňáři vždycky sebou nosí spoustu náhradních baterií a třeba i náhradní ty svítidla, aby nikdy nezůstali pod tmě.
0: Takže nám tady hrozí utopení nebo vážný úraz.
1: No, raději rychle zpátky na křižovatku a k Náglově propasti, kde je slyšet křik návštěvníků v patrech nad námi.
0: Zdá se, že nám utekli. No, to se jim to po pohodlné cestě utíká.
3: Už nám zase utekli, to je teda škoda. Nebo si klidně můžete zakřičet, ona ta ozvěna bude slyšet, i když si zakřičíte vy tady ze spodu.
5: Halo!
0: Páni, to je ozvěna. To jsem ještě nikde nezažila.
3: Takže teď jsme se stoupili k tomu řečišti Sloupského potoka a vzhledem k tomu, že je nižší stav vody, tak ten potok teče až tady za tou stěnou, u které stojíme. Jinak tady pod tím krápníkem, kterému se říká baldachín, když si lehnete pod něj, tak tam uvidíte takovou zajímavost a to je zasintrovaný obratel jeskynního medvěda. Pěkné zvíře. Je tady vzadu. Je to jedna z mála kostí, kterou jsme tady objevili a která se nedá odnést na povrch. Jinak, jak kolegyně nahoře mluvila o těch nálezech kosterních pozůstatků v roce 1850, tak opravdu bylo nalezeno obrovské množství kostí, zhruba asi 2 plné vlakové vagóny, včetně různých vzácností kosterních. Vzhledem k tomu, jak ty medvědi se tady utopili na jaře v přívalech vody stajícího sněhu, tak jejich těla se i hned zanesly novou vrstvou těch naplavenin a tak nějak se konzervovala. Takže kolem toho roku 1850 se tady nacházelo právě množství kostí i s vzácnostmi, jako jsou třeba sluchové kůstky těch jeskyních medvědů nebo kostřičky embryí. Wankel potom mluví o nálezu zhruba 300 kompletních lebek toho jeskyního medvěda, takže opravdu těch kostí tady bylo dost.
1: Tak tady napůl sedíme, napůl klečíme a nad hlavou u stropu, který je těsně nad námi, je několik centimetrů velký obratel zapuštěný do stropu.
0: Za ty dlouhé roky má takový skamenělý povrch. A nebýt tady těch výstupků, tak bych vůbec nepoznala, o co se jedná. Pane jo, to je hodin.
1: No jo, musíme zpět do studia vysílat další příspěvky.
0: A jsme zpět ve studiu. Díky bohu. Kdo má dobrodružnou povahu, měl by se na tuto speciální trasu do Sloupsko-Šošůvské jeskyně vypravit.
1: Trasa spodními patry jeskyně po stopách Nágla měří 1300 metrů a trvá asi 3 hodiny. Nezapomeňte se dobře obléknout. Holinky, oblečení, u kterého vám nebude vadit, že se zašpiní.
0: A nějak podobně bude vypadat i návštěva meteoru v amatérské jeskyni, Petře?
1: No, to už jsme se dostali k naší letní soutěži. Ještě zbývají 2 dny na návštěvu jeskyní. Nejpozději v pondělí 31. srpna nám pošlete všechny vstupenky s razítkem meteoru, které máte. Adresu jistě znáte. Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a na obálku připište meteor.
0: Nezapomeňte nám na sebe poslat e-mail, případně telefon. 15 z vás, kteří si prohlédli nejvíce jeskyní, budeme psát nebo telefonovat a dostanou podrobné pokyny.
1: Už teď můžeme říct, že amatérskou jeskyni v Moravském Krasu navštívíme v sobotu 12. září. Protože není otevřená veřejnosti, nečekejte v ní vybetonované chodby, nečekejte zábradlí, schody, nečekejte všudy přítomné světlo.
0: Exkurze do amatérské jeskyně se bude podobat spíše dnešní návštěvě sloupsko-šošůvských jeskyní, ale od jeskyňářů máme slíbeno, že vyloženě plazit se po zemi nebudeme.
1: No, trocha té fyzické námahy ale bude stát za to, věřím tomu. Holinky, vhodné oblečení, helmy a baterky s sebou. Já si ještě navíc přibalím mikrofon, abych tuto vzácnou prohlídku zaznamenal.
0: Za 2 týdny se těšíme na viděnou s finalisty. Osobně.

0: Drogy, halucinogenní látky. Téma, které do meteoru zdánlivě nepatří.
1: Zdánlivě, jenomže z vědeckého hlediska je účinek takových látek na člověka velmi zajímavý.
0: Dokáží tak působit například houby, lysohlávky.
1: Lysohlávkám a dalším halucinogenním houbám se věnuje v závěrečném dílu svého seriálu Tamara Urválková.

0: Západní civilizace se o lysohlávkách a jejich účincích dozvěděla poměrně nedávno. Bylo to asi v polovině 20. století, kdy kult lysohlávek v Mexiku objevili američtí badatelé.
1: Je skutečně paradoxní, že asi největší zásluhu na tom objevu měl konzervativní americký bankéř R.G. Wesson. To znamená, nebyl to mykolog ani etnograf, ale skutečně to byl bankéř.
0: Říká doktor Jan Borovička z Geologického ústavu a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.
1: V tom Mexiku byl tedy skutečně kult halucinogenních hub, lysohlávek, které tam byly po staletí využívány k praktickým účelům. Sloužily při šamanských obřadech jako prostředek k léčbě nemocí.
0: Houby, které po požití dokáží ovlivnit lidskou psychiku, ovšem nelze redukovat pouze na pověstné lysohlávky. Kromě nich to dokáží i některé jiné houby, například kropenatce nebo muchomůrky. A také asi nejznámější halucinogen, LSD, pochází vlastně z říše hub. Říkáme halucinogení, ale je toto označení z vědeckého hlediska vůbec správné? A jak vlastně popsat zkušenost, kterou tyto houby vyvolávají?
1: Já bych řekl, že ten pojem halucinogení je poněkud zavádějící. Někdy se proto hovoří o houbách psychotropních, psychedelických nebo psychoaktivních. To je pojem, který já mám osobně nejradši. A farmakolog by řekl neurotoxických. A popsat účinek hub na člověka není úplně jednoduché. Rozhodně bychom si pod tím neměli představovat pouze to, že člověk, který experimentoval s houbami, kolem sebe vidí pobíhat fialové muflony a dvouhlavé slepice. Často jde o silné vnitřní prožitky, které jsou doprovázeny některými vizuálními představami. Tento stav je někdy označován jako změna vnímání či vědomí. Já v této souvislosti často odkazuji na velice zajímavou knihu, kterou napsal Aldous Huxley, která se jmenuje Brány vnímání, která popisuje experiment s halucinogenním kaktusem, kde je průběh vlastně takového pokusu poměrně velice dobře i po literární stránce zdokumentován.
0: Změny vědomí jsou způsobeny látkami, které houby obsahují a po jejich požití se dostávají do mozku, kde ovlivňují biochemické reakce. Zcela pochopitelně se tyto látky, psilocybin a psilocin, staly předmětem zájmu biochemiků, mimo jiné také z hlediska možnosti léčit s pomocí hub některé psychické choroby nebo nádorová onemocnění.
1: Samozřejmě, že hned jak byly mexické halucinogenní lysohlávky objeveny, tak všechny zajímalo, o jaké účinné látky vlastně jde. Takže už velice krátce po tom objevu bylo zjištěno, že jde o látky ze skupiny takzvaných indolových derivátů, které byly nazvány podle latinského názvu lysohlávek, tedy psilocybe, psilocybin a psilocin. Přestože v lysohlávkách byly nalezeny ještě některé jiné účinné složky, tak tyto dvě látky jsou asi nejdůležitější.
0: V bývalém Československu probíhal poměrně rozsáhlý výzkum, který se zaměřoval na případné využití lysohlávek při léčbě psychických chorob. Na neštěstí však nebyl dokončen. Na jeho zastavení se prý významnou měrou podílela komunistická STB, která měla zájem zneužívat lysohlávky při vyslýchání vězňů a možná i k vojenským účelům. Není vyloučeno, že tímto způsobem byly houby skutečně využívány, ať už u nás, anebo jinde ve světě.
1: Z lékařského hlediska se o lysohlávky u nás zajímal doktor Hausner, což byl lékař, který se na záměrech komunistické tajné policie odmítl podílet. Toto odmítnutí spolupráce však znamenalo potom ukončení celého jeho výzkumu, takže my z něho nemáme vlastně žádné závěry, které by bylo možné aplikovat. Mě osobně tato věc velmi zajímala, ale když jsem se před lety pokusil doktora Hausnera kontaktovat, tak jsem zjistil, že už zemřel.
0: Vraťme se ale k lysohlávkám. Jejich rozpoznání totiž není snadné ani pro mykology. Natož pro amatérské sběrače.
1: Na stejných místech jako lysohlávky rostou některé i smrtelně jedovaté druhy hub, konkrétně jsou to čepičatky z okruhu čepičatky jehličnanové. A tyto houby obsahují stejné toxické látky jako nejjedovatější houba světa, muchomůrka zelená. A riziko užívání lysohlávek tady nespočívá pouze v jejich účinku, ale začíná už jejich sběrem. A ze světa jsou známy i smrtelné otravy, třeba ze Spojených států, které byly způsobeny záměnou lysohlávek s čepičatkami.
0: Další nebezpečí je samozřejmě právě v účincích halucinogenních hub.
1: Člověk pod vlivem halucinogenních látek se chová často naprosto nepředvídatelně. Může podlehnout silným záchvatům strachu a ve snaze třeba uprchnout před nějakým domnělým nebezpečím, pak může dojít i ke smrtelným zraněním, například v důsledku pádu z okna v budově. Takovéhle případy už byly zaznamenány bohužel i tedy u nás. Na druhou stranu já se domnívám, že přestože vlastně to užívání nebo experiment s lysohlávkami u nás nejsou úplně jaksi vzácností, tak těch problémů s nimi je relativně málo.
0: Zatím sice nebylo prokázáno, že by lysohlávky byly toxické pro játra nebo pro ledviny. Nicméně existují názory, že jejich užívání by mohlo být spouštěcím mechanismem pro některé psychické choroby, jako například pro schizofrenii, což bychom měli vnímat jako skutečně vážné riziko.
1: Halucinogenní látky obecně, ať už jde o LSD, halucinogenní houby nebo kaktusy, nevyvolávají fyzickou závislost, jako například heroin nebo pervitin. Ale lze si jen těžko představit, že člověk často experimentující s lysohlávkami by si zachoval nějaký smysl pro realitu.
0: Domnívá se doktor Jan Borovička z Geologického ústavu a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.
2: Česká republika je v rámci Evropy výjimečná poměrně značným počtem míst, kde lysohlávky rostou.
3: S jistou nadsázkou o nich také můžeme říct, že jsou to zřejmě jediné houby, které ovlivnily undergroundovou českou kulturu v 70. letech minulého století.
2: Každopádně je škoda, že jejich výzkum nebyl dokončen. Třeba by se přeci jen ukázalo, že mohou člověku pomoci.

0: Před chvílí jsme si povídali o houbách a jako houby po dešti roste i něco jiného.
1: Větrné elektrárny. No, schválně. Kolik jste jich ve svém okolí nebo při cestách naší republikou viděli před 20 roky? A kolik jich vidíte dnes?
0: Nesrovnatelně víc. Jenomže všechno má své nevýhody.
1: A některé nevýhody mají svá řešení. Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
2: Obliba obřích větrníků, jak se říká větrným elektrárnám, roste. Staví se všude. Nejenom na návrších, na úbočích hor, ale třeba i v pobřežních mořských mělčinách. Na rozdíl od tepelných elektráren větrné turbíny neznečišťují ovzduší spalinami a skleníkovým plynem, tedy oxidem uhličitým. Tak úplně neškodné však nejsou. Jejich lopatky generují nepříjemný hluk. Přírodovědci se obávají, že v přímořských oblastech může tento hluboký zvuk narušit orientaci a komunikaci velryb a delfínů. Také lidem žijícím v blízkosti větrných elektráren hučení vadí. Provozovatelé větrných elektráren to obvykle řeší snížením otáček turbíny. Přitom ale přicházejí o významné množství elektřiny. Tichý chod při plném výkonu se snaží zajistit větrným turbínám britští vědci z Cambridgeské univerzity. Inspirací jim je tichý let sovy. Tito ptáci kloužou vzduchem bez toho, že by peří křídel vydávalo tak typické svištění. Mohli by si podobně tiše pohybovat i lopatky vrtulí větrných elektráren. Sový křídlo má hned několik unikátních rysů. Z jeho náběžné hrany vybíhají takové jemné chloupky a s jejich pomocí sova láme zvukové vlny, které vznikají při letu. Hustá vrstva prachového peří na křídle působí jako tlumič. Snižuje tlak vzduchu na povrch křídla. Vědci se pokusili napodobit zvláštnosti sovího křídla na povrchu lopatky větrné turbíny a tu pak testovali ve větrném tunelu. Po optimalizaci rozmístění výběžků na vrtuli dospěli ke snížení hlučnosti vrtule na desetinu původní hodnoty. Díky výběžkům sice ta vrtule klade vzduchu vyšší odpor, ale na druhé straně nemusí být bržděná, aby se vydávaný hluk udržel na únosné úrovni. Nové vrtule se tedy budou moct točit podstatně rychleji a budou tudíž při výrobě elektrické energie účinnější.
0: Přijít o všechnu energii nebo snížit otáčky a vyrábět alespoň něco.
1: Takhle selským rozumem je volba jasná. Pokud to nemá nějaký skrytý háček, uvidíme kolem sebe možná brzy první sový větrné elektrárny.
0: Hlavně, aby jako sovy nehoukaly.
3: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
4: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
3: a vzpomínky.

0: září.
1: Co září? Nic nevidím.
0: Měsíc září.
1: To snad až v noci.
0: Kalendářní měsíc září.
1: Aha, jde vám o pranostiky.
0: Ano. V Meteoru si každý měsíc připomínáme, co znali naši předkové, kteří sledovali přírodu mnohem intenzivněji než my.
1: No to ano. Hlavně my, co žijeme ve městech, se podíváme na předpověď počasí a je to. Jenomže před staletími si takovou předpověď musel každý udělat sám.
0: Vycházel přitom ze zkušeností svých předků, které se z generace na generaci předávaly v pranostikách.
1: Především rolnických. Do tohoto světa nás zavede docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
2: Září v zrcadle pranostik.
3: Září pro naše předky bylo především obdobím výsevu o zimu.
2: Kvete-li vřes po špici, nadešel čas k setí.
3: Sklizně otav.
2: Mezi matkama božíma jeden vůz otavy lepší, nežli po matkách božích vozy dva.
3: Česání ovoce.
2: Na svatého Matouše s jablkama do koše.
3: Stříhání ovcí.
2: Svatý kříž, ovčí stříž.
3: A přirozeně zrání vína.
2: Je-li teplé září, dobře se vínečko zdaří.
4: Klimatologicky je září především měsícem pozdního léta a počátku podzimu. Astronomický podzim na severní polokouli nastává okamžikem, kdy sluneční paprsky dopadají v místní poledne kolmo na rovník, což nastává kolem 23. září.
3: Zkracování délky slunečního svitu v průběhu září se promítá výrazným způsobem na množství dopadajícího slunečního záření a na celkovém režimu teploty. Pokles slunečního svitu je ale kompenzován skutečností, že právě v září je dlouhodobě zaznamenávána nejnižší hodnota pokryvu oblohy oblačností.
4: To souvisí s častějším výskytem tlakových výší právě v září. I tyto skutečnosti byly ostatně v lidovém prostředí souhrnně formulovány některými pranostikami, například
2: v září ještě slunce hojně září. Zářijovým jasným pohledem se ještě jednou ohlédneme za létem.
3: Zajímavé je, že řada pranostik shledává jistou podobnost měsíce září s květnem.
2: Máj a září potmě nerozeznáš. 12 ptáčat v jednom hnízdě a jen dvě jsou si dvojníkem. Máj poznáš po vůni, září po chuti.
3: Tyto lidové postřehy mají reálný podklad. Podobnost obou měsíců se projevuje v jejich obdobném teplotním charakteru. Například průměrné dlouhodobé měsíční teploty září a května jsou v Praze Klementýnu 14,8 a 14,6 stupňů Celsia. V Pelhřimově 12,3 a 12 stupňů Celsia. V Písku 12,7 a 12,7 stupňů Celsia a podobně.
4: Oba měsíce vykazují podobné údaje i v absolutních teplotních maximech a minimech, v průměrných denních amplitudách teploty vzduchu, v teplotních sumách a podobně.
3: Prvním výraznějším teplotním obdobím září je takzvané mariánské léto, ohlašované například pranostikou k 8. září.
2: Na narození Panny Marie se slunce musí pousmát, i kdyby mělo v noci vstát.
4: Pod starým lidovým označením mariánské léto se skrývá nastupující několikadenní slunečné teplé období ve dnech v polovině prvé zářijové dekády, a to s pravděpodobností 60 až 65%.
3: Mariánské léto se často zaměňuje s babím létem. Je to však evidentně nesprávné. Babí léto je záležitostí až prvé části podzimu. Vládne našemu počasí od dnů v polovině poslední zářijové dekády, jak o tom svědčí pranostiky k 24. září.
2: Od početí svatého Jana na mnoze babské léto se začíná.
3: K 28. září?
2: Kolem svatého Václava nové léto nastává.
3: K 30. září?
2: Svatý Jeroným bez dřeva zatopil.
4: Podle svátku svatého Václava je v našem lidovém prostředí prvá část babího léta nazývána léto svatého Václava. Tento výrazně teplý úsek časného podzimu je příznačný pro podstatnou část evropského subkontinentu. Tak například ve Francii se v této souvislosti hovoří o létu svatého Maurice. Má svátek 22. září. A v sousedním Německu je toto období spojováno se svátkem svatého Michala 29. září.
3: Německý klimatolog Hermann Flohn z Bonnské univerzity ve své studii vypočítal, že v letech 1881 až 1947 se babí léto ve dnech 21. září až 2. října dostavovalo s celkovou četností 76%.
4: Babí léto jako klimatický fenomén dokonce není výsadou jen evropské pevniny. Obdobné stavy počasí na podzim nastávají i na severoamerickém kontinentu, známe je jako indiánské léto.
3: Jak naše babí léto vzniká? Podmínkou je vytvoření rozsáhlé stacionární tlakové výše, která se zpravidla rozprostírá nad Balkánským poloostrovem nebo sousedními oblastmi, ze které proudí do střední Evropy teplý středomořský vzduch.
4: Teplé, klidné a slunečné počasí svatováclavského babího léta s nočními a ranními mlhami a opolednách s pastelově bledě modrou oblohou, zabarvujícím se listím stromů a poletujícími vlákénky babího léta bývá však v dlouhodobém průměru přerušeno takzvaným františským ochlazením. To přichází kolem poloviny první říjnové dekády a to s pravděpodobností 60 až 70%.
3: Touto krátkou povětrnostní poruchou bývá celý rozsáhlejší úsek babího léta vlastně rozdělen na dvě části. O tom ale více až při našem příštím setkání.

0: To bylo Září v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty z jeho knihy Hold, slunci, dešti, půdě a pluhu upravil Petr Sobotka. Četli Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: elektřina a magnetismus. Kdo se jimi zabýval ve škole, nemohl se minout se jménem
1: Gustav Robert Kirchhoff. Teď zazní jeho citát ze sbírky Jiřího Grigara.

0: záření černého tělesa. Trefil se báječně. Z toho prvního drobného problému vznikla obecná relativita, z toho druhého kvantová mechanika.
1: Dnešní fyzikové si určitě nemyslí, že je hotovo, naopak čelí mnoha výzvám.
2: A dostávají také nové materiály, třeba fullereny.
1: Ty svou tvrdostí předčí diamant, nebo ne?
2: Z hodin přírodopisu si pamatuju už ze základní školy Mohsovu stupnici tvrdosti. Mastek, sůl kamenná, kalcit.
1: Potom je fluorit, apatit, ortoklas, křemen.
2: Topaz, korund a diamant.
1: A je diamant skutečně nejtvrdší? Neměla by se stupnice aktualizovat?
2: Tím se zabývá v posledním dílu svého seriálu Co jsme se učili ve škole a už to není pravda, Tereza Burianová.
3: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
4: Má pravdu ten chlapec.
3: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
4: Tam zdá se z hvězd, že má nehlas.
5: Ticho a sednou.
6: Tvrdost nerostu je kapitola, na kterou každý žák narazí nejpozději v posledním ročníku základní školy. Všechny učebnice přírodopisu ji uvozují Mohsovou stupnicí, jejíž pomocí se dá tvrdost látek posuzovat docela jednoduše, bez náročných měření a aparatur. Je to stupnice relativní, v níž jsou nerosty seřazeny od jedničky do desítky, tedy od nejměkčího po nejtvrdší, podle toho, co všechno dokážou poškrábat a jaké rytí sami unesou. Takovýmto kontaktním experimentováním vznikla stupnice 10 nerostů, kterou se sice neučíme odříkávat s takovou vervou jako třeba výjmenovaná slova, ale její začátek, tedy mastek a sůl kamennou, a zejména konec, trojici topaz, korund a diamant, si pamatujeme ještě dlouho po ukončení školní docházky. Z logiky věci by vyplývalo, že topaz podlehne při vzájemném škrábání korundu, korund diamantu, zatímco diamant jako vůbec nejtvrdší nerost, vyvázne z takového poměřování doslova bez škrábnutí. Jenže se ukazuje, že už to tak docela neplatí. V roce 2005 se ve Francii odehrál experiment s nečekaným výsledkem. Diamantová kovadlina sevřela materiál, který diamanty na obou koncích kovadliny zřetelně poškrábal. Tento materiál se podařilo objevit teprve v 80. letech minulého století a název fulleren dostal podle amerického architekta a vizionáře Richarda Buckminstera Fullerena, který projektoval stavby podobné struktury. Nechme, aby nám tento nejtvrdší materiál světa představil doktor Otakar Frank, který se v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského věnuje studiu uhlíkatých nanostruktur.
7: Fullereny jsou takové zajímavé uhlíkaté molekuly, které jsou vlastně součást sazí. Když spálíte cokoliv v ohni, tak saze vypadají jako pomačkané kousky uhlíku, když se na ně podíváte pod nějakým pořádným mikroskopem. A občas se v nich najdou přímo i fullereny. Ty vypadají jako fotbalový míč. Je to vlastně jenom povrch toho míče a tam, kde se nám stýkají ty švy, tak tam jsou umístěny atomy uhlíku. Podél švů jsou vazby mezi těmi jednotlivými atomy a uvnitř je prázdno. Pro představu ohledně velikosti, jak velký je fulleren, tak když se podíváme, kolikrát je větší fotbalový míč než fulleren, tak tolikrát je větší zeměkoule oproti fotbalovému míči.
6: K vytvoření takovéhoto dutého míče potřebujeme minimálně 20 atomů uhlíku. Maximální počet není dán, platí jen, že musí jít o číslo sudé a že mezi všemi těmito koulemi se výjimečnému postavení těší fulleren s označením C60. Ten se stává z 60 atomů uhlíku, které jsou uspořádány stejně jako fotbalový míč, to znamená do 12 pětiúhelníků a 26 úhelníků, přičemž žádné dva pětiúhelníky spolu nesousedí. Takováto molekula je nejkulatější, nejsymetričtější a proto také nejstabilnější. Všechny uhlíky se v ní těší zcela rovnocennému postavení. To však samo o sobě ale ještě nestačí na to, aby poškrábali diamant. K tomu je zapotřebí tyto uhlíkové koule vystavit tlaku převyšujícímu 200 atmosfér a teplotě přes 2200 stupňů Celsia.
7: Tyhle ty super tvrdé materiály jsou takzvané fullerity. Ty vznikají tak, že jednotlivé, budeme říkat fullerenové koule, stlačíme za těch poněkud drastických podmínek a teprve potom z nich vznikne fáze, která se říká supertvrdý fullerit. Ty molekuly jsou tak tisknuté k sobě, že oni potom v podstatě spolymerizují. To znamená, ty jednotlivé atomy v jednotlivých molekulách už se k sobě dostaly tak blízko, že už začaly i spolu reagovat ty jednotlivé koule mezi sebou na určitých místech. A takhle propojené ty fullerenové molekuly tvoří ten supertvrdý fullerit a ten je opravdu

0: tvrdší než diamant. Ono je určitá analogie vlastně mezi tím, jak vzniká diamant z grafitu a mezi tím, jak vzniká z fuleritu, ten super tvrdý fulerit. Musí v obou případech působit velmi vysoký tlak a velmi vysoká teplota, aby došlo k tomu vnitřnímu přeuspořádání, takže zase vznikne nějaký tvrdý materiál.
1: Grafit, diamant, fuleren i fulerit, to jsou všechno jen modifikace uhlíku. Chemickým složením jsou navlas stejné, liší se jen uspořádáním molekul uhlíku. Zatímco v grafitu jsou atomy uhlíku rozloženy do rovin, vzájemně propojených jen slabými vazbami, takže po sobě mohou klouzat a snadno se odlučují, v diamantové struktuře jsou vazby mezi atomy uhlíku naopak velmi silné. To platí ovšem i pro fulereny. Diamanty i fulereny se vyskytují v přírodě, oboje však velmi vzácně, takže se používají daleko více ty syntetické. Fulereny se v laboratoři připravují vlastně podobně jako v přírodě, kde na ně narazíme jednak v už zmiňovaných sazích, jednak v geologickém útvaru zvaném fulgurit, který vzniká při úderu blesku do půdy, písku nebo pevných hornin, čímž dochází k jejich přetavení a prosklení.
0: Vlastně ta výroba je jenom trochu vylepšený oheň. Prostě spalování nějakého plynu při přesných podmínkách, kolik se do toho spalování žene kyslíku a nějakého inertního plynu a pak se ty saze, které jsou více obohacené fulereny, někdy zachytnou, pak se to musí přečistit a získáváme fulereny. Druhá metoda spočívá v tom, že máme grafitovou destičku, takže destičku stuhy, do které pálíme nějaký silnější laser. Zase tam, kde dopadá laser na tu grafitovou destičku, tak se nám odpařují uhlíkové částice i fulereny, zase je nějak zachytíme.
1: Takto upravené fulereny jsou ve výsledku nejen tvrdší, ale často i dražší než umělé diamanty. V roce 1996, kdy si za jejich objev odnesli tři anglosaští chemici Nobelovu cenu, se jim předvídala zářná budoucnost a využití ve všech myslitelných oborech, od vrtání a obrábění až po boj s virem HIV. Kvůli závratné ceně však zůstalo jen u medicíny. Bez veliké nadsázky tak můžeme říct, že fulereny se svou největší slávu už odžily. Nové tisíciletí patří ještě později objeveným modifikacím uhlíku, zejména grafenu, což je jeden list grafitu, který můžeme stuhy sejmout docela jednoduše pomocí izolepy, nebo uhlíkatým nanotrubičkám, které získáme, pokud takto odebraný list grafitu zbalíme. Tyto a další uhlíkaté struktury dnes vědci dokážou libovolně kombinovat. Nemůžeme vyloučit, že se mezi nimi nenajde taková molekula, která by svou tvrdostí trumfla i supertvrdé fulerity. Mohzova stupnice tvrdosti je ale vůči těmto novotám nadále imunní. Za více než 200 let se vžila natolik, že pouhé nahrazení diamantu fulerenem by znamenalo hotové zemětřesení, ke kterému se geologové ještě neodhodlali.
2: Diamant tedy už není nejtvrdší.
3: Ale stále se používá, jeho praktické využití je snazší než u fulerenu, takže nechme zatím stupnici tvrdosti tak, jak je.
2: Také si myslím, že ještě nějakou dobu vydrží. Určitě více než týden, za který přiletí další meteor.
3: Naslyšenou se při jeho poslechu těší Kateřina Březinová
2: a autor pořadu Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Dnešní rozhlasovou hru z roku 1985 napsala známá rozhlasová autorka Anna Smetanová a nazvala ji Cesta k sobě. Uslyšíte příběh lékařky a její vzpomínky na vlastní dětství v hlavní roli s Janou Hlaváčovou.

0: z neznáma v neznámo. Plyne čas.
1: Čas, který nás děsí krátkostí našich dnů.
0: Nekonečně plyne čas. Černava valící se v patách lidskému rodu. Lidská paměť ho nikdy nedostihne.
1: Ale i ona se rozpíná, prodírá temnotami a směřuje stále dál. V kraji, kde se v hlubinách zrcadlí obrazy a stíny starých tragédií.
0: Je třeba, aby paměť nalezla své zapomnění. Je třeba, aby zapomnění nalezlo svou paměť.
1: Och, temnou řekou paměti, vstříc burácivým vodopádem.

0: Na tomto snímku vidíte dvě kambodžské děti. Téměř všichni obyvatelé z jejich vesnice byli povražděni. Děti byly svědky nepředstavitelných krutostí. Podařilo se jim utéct do pralesa a později je našli na kostvi hublé. Prohlédněte si tvář chlapce. Nepřipomíná vám jeho výraz zvířátko, které se krčí v koutě? Odhodlané bránit se, vrčet na lidskou ruku? Tvář děvčátka nevyjadřuje nic, je prázdná. Bude se ještě někdy toto dítě usmívat? Bude si hrát, učit se, obejme někoho? Nevíme. Naše země má to největší štěstí, že žije v míru. Matky nemusí prchat s dětmi do krytu před bombardujícími letadly, děti nejsou svědky válečných hrůz, nemusí trpět hladem, žízní, zimou. A přece. Prosila bych další fotografie. Děkuji. To je Mirek Hlaváček. Nepřipomíná vám jeho tvář, toho kambodžského chlapce? O toto dítě se rodiče 3 roky soudili, ale proto, to prohlásili zcela beze studu, že ho žádný z nich nechtěl. Hoch byl umístěn v dětském domově, z kterého utekl již 5krát. Je to dítě na útěku. Před kým? A kam? Buďte tak laskav, ještě 3. snímek. To je Anička Nováková. Matka alkoholička ji odložila 3 měsíce po porodu. Na dítěti byly stopy brutálního zacházení. Anička stojí u otevřeného okna. Vidíte za ním rozkvetlé stromy? Dívá se na květy? Poslouchá zpěv ptáčků? Drží v ruce panenku. Zdá se, že jí něco šeptá. Co? Nevíme. Mluví jen s věcmi. Vidíte tedy, že mír mezi národy není zárukou dětského ráje. Uprostřed rodinných válek nám vyrůstají neurotické děti a děti s vážnými povahovými poruchami. Kolik rozvedených rodičů vede soudní spor o dítě? Jak často se dítě stává pingpongovým míčkem odpalovaným raketami záště dospělých? Psychologové a psychiatři zkoumají v soudním procesu vztah dětí k rodičům. Vyslechněte si, prosím, několik zvukových snímků z mé ordinace.
1: Mám ráda našeho Mourka. Maminku ráda nemá, protože mě taky nemá ráda. Pořád na mě křičí. A na tatínka taky.
2: Já nechci být ani u táty, ani u mámy. Nejradši mám babičku, protože ona mi všecko dovolí. Když u soudu řeknu, že chci zůstat u táty, tak mi koupí kolo. Máma mi zase slíbila kalkulačku. Mě nevadí, když se hádají. Je to psina. Chci být jen s maminkou. Když si pro mě táta přijde, schválně křičím a on odejde. Mluví sprostě. Říkal, že maminka je kurva.
1: Maminka je hodná, ale táta má vždycky čet pohádky. Večer mě je smutno po tatínkovi. Máma na mě nemá čas. Pořád šije, protože my máme málo peněz. To Pavel říkal, aby jsme je potrestali a schválně, aby jsme se zabili, že budou oba brečet. Pavel říkal, aby jsme skočili spolu, ale já jsem se bála a Pavel skočil sám. Paní doktorko, Pavel umřel. chci jít za Pavlem. Pavle!
0: Myslím, že tyto úryvky nepotřebují další komentář. Chtěla bych dodat jen pár slov na závěr. Bylo by sentimentální považovat děti za andílky z rajské zahrady, ale nic neopravňuje nás, dospělé, nakládat jim na bedra nesnesitelnou tíhu. Nikdy. Nikdy nesmí nést dítě vinu za dospělé.

0: Nikdo se to nesmí dozvědět. Jsme její rodiče a nikomu nedovolíme.
1: Uklidni se, Mařenko.
2: Zasloužila by napráskat.
3: Moja řeč. Bez tak všecko zavinila.
0: Bratři, to není její vina. Jestli se opovážete.
4: Máš recht, Maňo. Fanine, Anis, zavřite klapačke. Děcko za nic nemože, nehodělala to schválně. Esle se z toho dostane a bude přerozomo. Běda tému, kdo jí řekne slova křivýho. Běda mu. Tého vepraskám zestavení. Teď se na to, Beruško, podívejte. Byla jak jezule a je fezábla. Ztrácí se nám před očima.
5: Děti, které před našima očima trpí. Sešli jsme se, vážení přátelé, v hojném počtu a předpokládám, že většina z vás má děti. Na ty apeluji především. Nevnášejte chaos do duší svých dětí. Naučme je milovat řád a mír.
4: Válka je všeckému na vině, děti.
0: A Julča má na tom také svůj podíl.
6: Maňo, to neříkej.
0: Sestro, tak se na něho slituj. Slib mě, že jí nikdy nic neřekneš.
4: Julčo, přisahé na svou hřišnou dušu.
6: Přisahám, mami. Marie, neboj se. Nic neprozradím.
4: Fanine.
2: Mařenko, bude to ve mně zamčený na 100 zámků.
4: A te, Anis, ta jde přede mnou a na spáso svých děcek.
3: Slibuju, že budu mlčet do hrobu tmavého.
7: Do hrobu? Mlčet?
5: Co sobectví, co bláhového pachtění za pomyslným štěstím se skrývá v historiích rozpadlých rodin. Nedostatek tolerance, nedostatek snahy chápat jeden druhého. A především neschopnost vidět, co je podstatné. Co je skutečným smyslem života.
0: Jak budeš žít? Řekněte, maminko.
4: Ještě jo nezvo, anděličci, nahode tož nebre.
1: Marie, uvidíš, že se z toho dostane. Je malá a všechno zapomene.
4: Už zapomíná, hočitelské. Teď se podívej. Hledí do prázdna, do černavé. Ech, te malá ovečko. Za celé boží deň ani půl slova neřikne.
3: Dlouho hož to trvá.
0: Od té noci. Od té strašné noci.
4: Maňo, svéma slzama jo neozdravíš.
5: Nespoléhejte na to, že čas napraví chyby rodičů. Se všemi svými znalostmi jsou i lékaři často bezmocní. Přejme si mír, chraňme mír, usilujme o mír na světě, ale i v rodinách. Kéž žádný z rodičů nepospíchá z mírové manifestace na kolbiště soudu k rozvodovému řízení. Děkuji za pozornost.
8: To se to mluví.
9: Jo, a sama je rozvedená.
8: Ale bez dětí. No,
9: taková nemá čas na děti. Je samá funkce.
8: Prý je nemohla mít.
10: Jménem občanského výboru děkuji soudružce poslankyni doktorce Zorce Vališové za přednášku. Pokud má někdo nějaké dotazy, soudružka slíbila, že je zodpoví.
9: Já k nám pozvu, ať si poslechne ten bengál, co dělá můj starý, když přijde z hospody.
10: Nikdo se nehlásí, takže mohu veřejnou schůzi zakončit pozváním na další, která je plánovaná na 20. tohoto měsíce. Máte nějaký dotaz, soudru?
11: Jo, mám. Zajímalo by mě, jak jste rozhodli se stavbou garáží na dvorech v našem bloku.
12: To opravdu zrušují pískoviště? Kde se budou děti z jeslí hrát?
8: Která hlava tu stavbu vymyslela?
11: No mě by totiž zajímalo, kdo tu stavbu zarazil, víte?
10: Tady, soudružka, poslankyně.
5: Intervenovala jsem v té věci. Můžete být klidný, vaše dítě
11: si... Já nemám děti, já mám auto.
8: Jo, to...
11: A pěkně drahý, a proto je chci mít pod střechou, no.
13: To bych já chtěl taky, ale děti jsou snad přednější, ne?
11: Ovšem, já při svým povolání...
5: Nenafokoj se, praskreš.
8: Tyhle bezdětní lidi dovedou být pěkný sobce.
7: Dovolíš soudruhu? Hned jsem zpátky.
1: Už to ukončím. Taky spěchám.
11: Každý, kdo má děti, tak si myslí, že svět je jenom pro ně.
12: A měl by být jen pro auta, jo?
7: Pane Smejkale, halo. No tak počkejte na mě. Spěcháte?
14: Jo. Musím domů.
7: Nezdržím vás dlouho. Tak co? Proč pak jste nepřišel včera s Magdou do ordinace?
14: Nedostal jsem se. Každý se nemůže utrhnout z práce.
7: Byli jsme přece domluveni.
14: A taky manželka marodí.
7: A taky se vám nechtělo. Proč?
14: Protože to nemá cenu. Dáte se mě rozumí, zkoušíte s holkou nějaký kejkle a k čemu? Bez tak nepromluvila. O co vám řekla, no? Nic. Zrovna jako mě.
7: Magda mluvit nemůže, ale vy ano. Pochopte to, její nemluvení by mohlo být příznakem vážného duševního onemocnění. A nebo jen reakcí na nějaký silný zážitek. Já to ale nepoznám za jednu návštěvu. Hlavně od vás potřebuji co nejvíc informací. Tak co? Kdy přijdete?
14: Až budu mít čas.
7: Co pak nechcete pomoct svýmu dítěti? Jak můžete být tak lhostejný?
14: Kdo je sakra lhostejný? Víte, jak mi je? Stojí, dívá se do blba pořád celý den. Kdo to má vydržet?
7: Ach, táto. Celý den. Od rána do večera. Ani slovo. Kdyby aspoň plakala. Už to trvá tak dlouho. Co můžeme dělat, řekni.
1: Milovatý.
7: Bolí mě pro ňu srdce. Víš? A jako by se bála světla, skovává hlavu do stínu.
1: Tma může být milosrdná.
7: Nevím, jestli je zhůru, nebo spí.
1: A spánek do čiště.
7: A spánek?
14: Spánek má špatný. Od té doby, co byla u vás, tak sebou mele. Vy si hard myslíte, že tomu rozumíte líp.
15: Vždyť od toho taky paní doktorka je. Dobrý večer. Já jsem Smejkalová.
7: Těší mě.
15: Z té holky jde strach. To mi nikdo nevymluví.
7: Vy si myslíte, že se Magda něčeho bojí?
15: Ona? Já mám z ní nánáno. Paní doktorko, bohuž to musí s tou žábou vyřešit, než se nám narodí malej. Vždyť já bych se bála odmrněte pohnout, aby mu holka schválně něco neudělala.
14: A mlču, ženo. Magda je hodný dítě.
15: Ty už jsi zapomněl, co ti provedla? Udělala nějaký malér a každej řekne, neměla z toho rozum, je ještě malá.
7: Paní Smejkalová, vaše dcera musí být důkladně vyšetřena.
15: Moje? Snad Bohušova.
7: Ach, tak. A proč jste mi neřekla, že jste...
15: On se Bohuš za mě stydí.
14: Prosím tě.
7: Možná, že bude nutné ústavní pozorování.
15: Ano, jistě, jenom že toho se právě Bohuš bojí.
14: Já nenechám Magdu zavřít do blbince.
15: Jestli se na ten zarputilej ksicht budu muset koukat, tak...
14: Nasadila by si psí hlavu.
15: Tak skončím v blbinci já.
14: Nech toho, ruženo. Musíme jít. Dobrou noc.
5: V pondělí v 10 hodin.
15: Paní doktorko, ať se Bohuš třeba staví na zadní, ale holku vám přitáhne. Jestli nechce, abych se s ním rozvedla. A věřte tomu, že ta malá mrcha to dělá ze vzteku. Bohužovi na truc.
2: Matičko, co myslíte? Nehodělala to Karlíkovi na schvál?
4: Že se nepropadneš, hanibo, Fanine. To děcko není zlomyslné skřet. Jak te zbéval? Však proč jste jí neřekle, že se musíte moji Dášovi vlénout na stohonu?
12: Hlavně se o tom nemělo před něho vůbec mluvit.
4: Esle před něho nežvanil nebohé Karlík.
9: Počkejte, pojďte ticho.
4: Neplače. Ne. Je němá jako hrob.

0: zlomky rozhovoru. Proč tak najednou? Z ničeho nic to přece není. Mé paměti jsou bílá místa. V čí paměti nejsou? Bílá místa. Spíš temný stín. A v jeho středu bledá tvář dítěte. Znám je? Ne, nepoznávám ho. Magda. Ne? Magda to není. Kdo jsi maličká?
1: To slovo. Napiš do vody.
0: Slovo? Do vody? Proboha, jaké slovo?
2: Sakra, pro vás předpisy neplatí, bláznivá ženská! Ještě přivede člověka do maléru.
3: Promiňte. Promiňte, prosím vás. A nevstekejte se, krátíte si život.
2: Cože? No jo, jste v pořádku, mladá paní.
3: Ale ano, vždyť vidíte.
2: A, punčochy to odnesli, co?
3: To nic.
2: Kterým směrem račte, že bych vás svezl?
3: Děkuji, už jsem téměř doma. A ještě jednou jsem moc omlouvám.
2: No já, jenže když to tak dobře dopadlo pro oba, tak...
3: Dobrou noc.
2: No, tak dobrou. A choďte opatrnějc. A ne sama pod mě.

0: schovává hlavu do stínu.
1: Tma může být milosrdná a spánek útočiště.
2: Milosrdenství spánku. Útočiště tmy. A ve stínu? Ve stínu dítě. Napřahuje ruce. Co po mně chce? Nic nemám. Co bych ti mohla dát? Jenom své jméno.
3: Paní Mališová, vaše Zorka.
0: Proba, co se stalo?
3: Zorinka spadla do řekého splavu.
0: Ježiši Kriste.
4: Počkejte! Karlik Zorinko vytáhl. Hošo vede dům. Hoš do.
0: Ach, Zoruško, děťátko moje. Kolikrát jsem ti říkala, že nesmíš tak blízko k vodě. Řeka je zrádná.
2: Ach, mami, maminko. Chtěla jsem polapit vášku, modrozelenou vášku, která mě lákala stále blíž. A pak žbluník. Vodní proud se zatočil. Řeka na jedné straně, na druhé kopec šibeniční. To byly hranice. Mezi nimi dědina. To byl tehdy celý můj svět, všechno, co jsem znala. Řeka. Jak ráda jsem se dívala do vody. Trhala mydlíčko. Roztírali jsme květy v mokrých dlaních a oni pěnili. Jak se ta kytka jmenuje? Vodní proud se zatočil a odhodil nás na kameny. Karlík. Můj velký dobrý kamarád. Skočil pro mě a plaval hůř než já. Ach, Karlíku.
5: Karlíku.
6: Kus nebe, chrpa zářivá, se čtveračivě ho smívá.
5: Usmívá.
6: Než
5: zazvoní srp. A dál?
6: V žitě.
5: Přece v žitě. Tak pokračuj, Karlíku, nevíš? Já to homím. Umím, tak říkaj se mnou. Na stonku stříbra prach a pel, s ní vážně tichý jitrocel. Čekanka tou
2: stůně a svlačec zvedá větra svit, nad klasou šumný aksamit, svou číšku plnou vůni. Je člověk opravdu především to, co prožil a drží v paměti? Nevím. Vím, že každý má místo, na které se touží vrátit. Když se nevrací, touha v něm žije dál. O dovolené zajedu s tátou do Petrovic. Ne. Raději ne. Zbytečná sentimentalita. Nechci se propadat do starých časů. Nemám čas. Nemám. A pak nedůvěřuji těm vzpomínkám. Ale proč? Přece se nebojím. Vynořili se tak najednou, jako když spodní prout vyvrne. Co by ještě mohl skrývat ten stín? Ať skrývá cokoliv. Není mu profesí zkoumat, co je skryto. Ach, ty hvězdo. Myslíš si, jak jsi chytrá, když se trochu vyznáš v lidech, ale pravá moudrost ti chybí. Vždyť sebe samu neznáš.
0: Táto, podívej na Zorku. Připadá mě jak vydaná na pospas těm mrtvém.
2: Co se to se mnou děje? Co to v sobě nosím? Uf. Kde to vlastně jsem? Takhle si zajít? Teď abych se vrátila. Ach, bože. Jako bych se vracela do cizího domu.

0: z neznáma v neznámo plyne čas.
1: I naše srdce odbíjejí čas. Čas, který plyne a neví kam. Co víme my?
0: Že je třeba, aby paměť nalezla své zapomnění. Aby zapomnění nalezlo svou paměť.
1: Slova se prodírají hlubinou paměti. Vpletena do sítí vět stoupají výš a výš. Mění se ve výkřik. Padají a lámou oprout času.
0: Čas nemění svůj směr. Jen my se vracíme.
1: Vracíme ze dvou stran. Ze dvou stran k sobě jde.

0: Zorko, je 6:15.
1: Už dávno nespím.
2: Dobré jitro, tati.
0: Dobré jitro, uvařil jsem ti čaj.
2: Díky. Pro pána, táto, zas to tvé anglické prostírání. Kolikrát jsem ti říkala, abys nedával jídlo na noviny?
0: Nebožka matka byla ráda, když jsem jí ušetřil praní ubrus.
2: Prosím tě, strčím ho do pračky.
0: Nachystal jsem ti svačinku.
2: Nechci, mám nadváhu. Měl bys si vzít čistou košili, co pak ti to musím připomínat.
0: Ty jsi měla mít děcko, abys měla koho komandovat.
2: Tati, to nebylo od tebe fér.
0: Promiň. Ale dřív měli děti rodiče v úctě, dřív, když otec něco řekl.
2: Dřív nebyla atomová bomba a v Praze nebylo metro a Luna mámila svým světlem milence a nebyla kusem šutru, po kterém poskakují lidé.
0: A hlavně já nebyl ještě starý, pomalu ti budu na obtíž.
2: Netrap mě takovými řečmi. A přihraj mi zapalovač. Děkuju. Budu mít dnes perný den.
0: Tak nekuř a pořádně se najez.
2: Nemám chuť.
0: Vypadáš bídně, podívej se do zrcadla.
2: Máš pravdu. Měla jsem zlou noc. Pořád se mi zdálo, že bdím. Oči mě bolely. Noc byla stále černější.
0: Bála se tmy?
2: Ne, bála jsem se úsvitu. Kde zase mám?
0: Co hledáš?
2: Hřeben.
0: No, máš v ruce.
2: No, tak vidíš, no. Kdo to na mě žaluje, kdo to na mě svědčí?
0: A vem si svetr, ochladilo se.
2: Já jsem zamilý jelenia v korytňanské seči.
0: Co pak to zpíváš?
2: Co? Tati? Nespívala tuhle písničku bábinka Petrovická?
0: Pamatuješ se na Petrovice? Já myslela, že jsi zapomněla.
2: Zpívala jsi a pak mi řekla, obleč se teple při tuhle. Di déjà vécu. Koktání času. Okamžik, který se opakuje. A kde jsem já? Tam či zde?
0: Kde bys byla? Přece doma.
2: A měla bych být v ordinaci. Tati, ohřej si k obědu svíčkovou, ať se neskazí. Co budeš dělat odpoledne?
0: A půjdu do parku, u školy musím dávat pozor na děti.
2: Moc je nekomanduj. A proč vlastně?
0: Někdo na ně musí dávat pozor. Chomejtá se tu takový divný chlápek. Ale hned bych ho přetáhl, holí. Jo, už včera jsem ti chtěl říct, sedává tam taková mladice s holčičkou.
2: Musím už jít.
0: Počkej, a ta malá nemluví.
2: Nemluví?
0: Neřekne ani slovo.
2: Jak vypadá?
0: Jak ty, byla jsi tenkrát v jejím věku.
2: Kdy tenkrát?
0: Ale, už nevím, ta ženská nebude její matka, tak zlostně na tu malou křičí. A malá nic, sedí. Nehraje si, ta ženská o ní říká, že ani nemůže chodit do školy, že načisto zblbla.
2: Počkej, je ta holčička tmavovláska s černýma očima?
0: Ty znáš?
2: Nevíš, jak se jmenuje?
0: Volá na ní Magdo.
2: Představ si, že to děvče je moje pacientka. Ano, mutismus asi mlčením protestuje. Tati, ty bys mi mohla udělat takový malý sociální průzkum.
0: Já? A jak?
2: Snaž se něco o té rodině vyzvědět. Ale nenápadně. Pro pána musím letět.
0: Kdy přijdeš?
2: Odpoledne mám gremiálku.
0: A večer?
2: Rudolf koupil lístky do divadla.
0: No to taky tak. Za mých časů, když se někdo ucházel o děvče...
2: Je mi 45.
0: Tak se představil v rodině. Takže tě dnes neuvidím.
2: Ale jo. Přijdu se převléknout a donesu něco k večeři.
0: No tak běž. Budu dávat na tu Magdičku pozor. A třeba je jí tak líp. Tvoje matka říkávala, jen spí ještě, spí. Máš čas se probudit.
2: Máš čas se probudit? Vážně to máma říkala? Nepamatuji se.
0: Vy mladí si málo pamatujete, to stáří se vrací do vzpomínek.
2: Ale stařečku, vždyť ty jsi ještě junák.
0: Děvče, co? Rafie mi už hezky rychle ubíhají po číselníku hodin. Škoda, přeškoda.
2: Věku mladého. No, vidíš, jakou máš paměť. Podej mi klíče a opatruj se.

Večer po dojení se dávala petrovická děvčata na napsy a zpívala. Pak se přestalo v Petrovicích zpívat. Večer bylo tak strašné ticho. Jednou jsem stála v síni u dveří, zdálo se mi, že slyším kroky, dýchání a nářek. A zase bylo ticho.

0: Ach, té malá beruško, té moja šípinko, kdo tě ochrání, kdo tě pochová jak vzácný dárek. Pojď, dušinko, pojď. Bábinka tě schová před mrtvým.
1: Mrtvý? Jací mrtvý? Stále ten podivný šepot. Táhl z lesa plul dědinu. Byl to šepot vody, která ochlazuje? Pak se něco stalo Karlíkovi.
2: Ale co? Co? Co?
1: Nemohu si vzpomenout.
3: Zapomněla. Na všechno zapomněla.
4: To je dobře.
0: Nevím, děvčico. Nevím. Člověk může zapomenout, ale někde to v něm zvostane. A hnisá jak stará rana.
1: Před bouřkou jsem se schovávala do skříně. Máme, prosím tě, zamkni mě. Ale byla přece válka. Rozlezla se po celém světě, mohla se vyhnout Petrovicím. Ano. Stříleli na kopci a pak někde blízko. A všichni plakali. Koho si zabili? Koho?
5: Dobrý den, paní doktorko. Jdete do ordinace?
6: Ano, ano, do ordinace. A vy?
5: No, my jdeme do školky. Jiříčku, pozdrav hezky.
7: Dobrý den, paní doktorko.
6: Dobrý den, Jiříčku.
1: Ne. Ne, už na to nebudu myslet. Bez tak jsou to jen útržky nepříjemných snů. A ve snu každá hrůza nabobtná a den jí mění v dým. Je den. Je krásný letní den. A budu se těšit na dnešní večer. Že noc je k lásce neupřem. Že příliš brzy svítat.

0: Už jsem se bála, že to nestihnu.
1: Jsi krásná. Ta barva ti ohromně sluší. Jak se jí říká?
0: Smaragdová.
1: Smaragdová ti jde k vlasům.
0: Zrzavým.
1: Zlatým a měděným. Kdy začneš stárnout?
0: Od cítřka a cst. Kdy máš na scéně?
2: Strašné jsou. Či jsou to vůbec ženy? Jsou temné, hnusné svojí zrůdností a sučí se snad děsným dechem svým. Oreste, tam staneš. Obraz dáblý obejmeš a poznáš soudce těžké viny své. Však věřit musíš. Žít a nebát se. Nikdo nežije věčně bez útrap, bez starostí. Žal přijde vždycky, dříve či později. Čas všechno zhojí, sárna přitom sám.
0: Nesmysl. Nakonec stejně všechno vyjde na světlo.
1: Ano, smír je útěšná tragédie.
3: Jak trpíme družky, trpíme všechny.
4: Vyspíte, lítice. Co do vás spíte? Jsem jiným stínům tak jen pro posměch. Hle, rány mé, což nikdo z Bohu rukou nepohne, jsem s únavou se spikli proti mně. Probuď se, schoď se sebe spánek a probuď tamto, jak tebe budím já. Chyť ho,
1: že se zdívala v dětství často do vody.
0: Proč myslíš?
1: Máš dívčí oči.
0: Prosím tě, mlč.

0: co je ti?
1: Není třeba mi již smývat krev. Mám čisté ruce. Pohleď.
2: Prý není vinen.
3: A kdo ti to svědčí, že nejsi vinen?
4: Jsou to všechno jen stíny. A raz jitřené fantazie.
0: Prosím.
1: Mučí mě. Utýrají k smrti. Kam mě štvou?
4: Ne, už dost.
3: Až tam, kde není naděje.
4: Promiň.
3: Stíne bezkrevný, ty pasto prověsi. Krčí se pod tíhou smrti a prká vratným posledním krokem.
4: Ano. Týrají mě štvou. Ale proč? Vždyť nejsem ničím vina.
5: Zorko, tak počkej na mě.
0: Nechala jsi tam kabelku a šál?
6: Děkuji.

0: Proč jsi utekla? Nelíbilo se ti to? Závěr hry je překrásný. Nad prokletým Tantalovým rodem se klene smír.
1: Budeš přednášet?
0: Sorko, ty se celá chvíješ.
1: Rudolfe, prosím tě, nech mě samotnou. Běž. Opravdu, já se musím něco promyslet.
0: Doufal jsem, že půjdeme dnes ke mně. Chtěl jsem ti říct...
1: Nezlob se, já ti brnknu. Bože, co to se mnou je?
0: Jsi přetažená, protože nejsi schopná nikomu nic odmítnout. Musíš být trochu egocentričtější. Člověk nemá na sebe brát víc, než unese.
1: Víš, Rudo, mám takové okamžiky, kdyby mi to popisoval nějaký pacient, budu mít podezření, že jde... Přestávám si rozumět.

0: Máma pocházela z Petrovic. Táta se přiženil, učil na jednotřídce. Byla to malá dědina. Naproti škole stála Došková chalupa. Došková chalupa? A já si nevzpomenu, kdo v ní bydlel.
1: Záleží na tom.
0: Týrá mě to. Něco se tam událo a já si to nevybavím. Muselo to být v posledních letech války. Vím určitě, že jsme se z Petrovic odstěhovali již před osvobozením. A potom...
1: Potom?
0: A už jsem tam nikdy nebyla.
1: Tvoje matka tam jezdila?
0: No nevím, nevím to jistě. Ve všem ztrácím jistotu. I v práci. Mám takový případ. Děvčátko. Mlčí. Otec nespolupracuje, nevím, co s tím. Víš, a můj táta kolikrát jakoby se uřekl, a když na něho uhodím, tak uhýbá. A třeba se mi to jenom zdá.
1: Co bys poradila člověku s takovým problémem?
0: Co? Ha. Aby neustupoval, zmobilizoval všechnu odvahu a hledal. Ale co máme hledat já?
1: Fotografie.
0: Prosím tě. Ačkoliv. Vlastně máš pravdu.
1: Uh-huh.
0: Máma měla plná alba. To je výborný nápad, Rudo. Zítra...
1: Budeš hledat, ale dnes ještě...
0: Co když objevím něco zlého? Že jsem třeba...
1: Utopila kotě a pak ten krutý čin vytěsnila, jak říkáte, vyznalci lidských duší. Co kdybychom si zajeli do Petrovic spolu?
0: Ne, to nemohu, to ne. Ale mohla bych udělat něco jiného. Ano, a hned. Nejsem moc otravná?
1: Ty? Jak bys mohla?
0: Ach, Rudo, kdo nechodí kolem své vlastní propasti?
1: A musíme do ní nahlížet?
0: Však ty taky budeš mít nějaké své tajemství.
1: No, já jsem člověk jednoduchý.
0: Ale nikdo není jednoduchý.
1: Víš, co je na dně mé propasti? Prázdnota.
0: Ale...
1: Ano, cítím se velice osamělý, když nejsem s tebou. Ty neodpovídáš.
0: Zatím ještě ne.
1: Rozumím. V mlčení se člověk nezmýlí. Že?
2: Mlči. Tehda směla mlčet. Nešťastnico. Proč si mu to říkala?
3: Nech ju. Co pak je těžké ošalit dítě? Sobě vyčíte?
4: Julčo, nesápe se na děcko. Te směla poznat, co je to za křiváka. Kde by si ho nevzala, tak jsem nikdy nepřešil.
2: Mami. Jsem od něho utekla, sotva se k ním dal. Nemůžete mě obviňovat ze smrti.
5: Měl jsme ho zabit. V tu noc, kdež byl honás.
4: Už bylo pozdě. Bez tak přešel najisto. Ten věděl, keho hledat a kde.
6: Zabit a zahrabat do noja. Jiný ho nezaslouží.
5: Nedali by ho.
6: Ještě by kvůli němu vyvraždili celou dědinu. Však mě ta svině neoteče. Dostane to aj za rokama. Bode vyset. Kde bych to měl hodělat sám?
4: To řveš pro něho.
2: Mami, já... Já nesu sama.
4: Ta bjono, tož proto chodíš jak bludná ovca. Teď říkala, že s ním možná mu nespíš.
2: Stalo se to v tu noc. Vy jste chtěli, ať ho zdržujo, aby nešel slidit k Pelajům.
4: A to dobo jehož obkličil.
2: Kdybych radši zdechla. Prokletá noc. Prokleté život.
0: Prokletá noc?
1: Prosím.
0: Víš, bábinka nadávala tetě Julče běhno.
1: Vedli a... před tebou zajímavé rozhovory.
0: A já jsem stála v tmavém koutě síně... Něco mi vyčítali.

0: Ale co? Kdybych předtím mohla utéct. Ale kam?
1: Ke mně. Je nejkratší noc v roce. A hvězdy na nás tajemně pomrkávají. Pojď ke mně. Že noc je k lásce...
0: Neupřem.
1: Že příliš brzy svítá den. Pojďme.

0: Klíček vzpomínky dorůstá pamětí k pravzpomínce. Ale je třeba se stále vracet.
1: Ano. Nesmíme plýtvat časem v ohrožení. Na dně sklepení dějin odbíjejí hodiny smrti.
0: Příliš často se lidská slova měnila ve výkřiky. Celé krajiny pustly, země se svíjela, vila, převalovala se, hryzala, polikala živé i mrtvé. Šla přes ní válka.
1: A světlo hvězd putující miliony let se zkoumavě dotýkalo mrtvých těl.
0: Ach ano, musíme dál. Dál temnou řekou paměti.

0: Sestro, paní Kořínkovou objednat za 3 týdny.
1: Paní doktorko.
0: Tady je doporučení. Zajdete ještě s chlapcem na neurologické oddělení. Neboj se, Marku, to bolet nebude. Sestro!
2: Ano?
1: A naučí se někdy číst?
0: Se čtením, bude mít potíže, ale naučí se. Přišel pan Smejkal?
2: Kdepak? Ten už nepřijde.
1: Víte, pro manžela je to strašný zklamání. Jeho rodina jsou samí vysokoškoláci. A nemá třeba, já nevím, v hlavě nádor.
0: Ale to pusťte z hlavy. S nálezem od neurologa přijdete k nám.
1: Manžel řekne, že je to má vina, že kluk je blbý po mně.
0: Tak manžela přiveďte sebou, promluvím s ním. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Nechcete kafe, paní doktorko?
0: To je hrozný chlap. Jo, děkuji, vzala bych si. Máme jeho telefon do práce?
2: Moment. Jo, dá nám ho.
0: Vytočte to, sestro. Čeká ještě někdo.
2: Už jen Vaculíkovi. Nikdo to nebere. Haló?
3: Haló?
2: Pan Smejkal?
3: Ne, já vám Bohuše zavolám. Mistr, nějaká dáma po vás touží.
4: Smejkal.
2: Předávám.
0: Bališová. No tak co, pane Smejkale, jakou máte dnes výmluvu?
4: Žádnou.
0: Uvědomte si, že vaše jednání hraničí se zanedbáváním povinné péče.
4: Já se o holku starám. Má všechno, co potřebuje.
0: To je váš názor, ale ne můj.
4: Vy taky nemusíte všechno vědět. Každý doktor si myslí, že snědl všechnu moudrost. Já jsem její otec. Já vím líp, co je pro Magdu dobrý.
0: Pane Smejkale, Magda se musí léčit. Dávám vám poslední lhutu. Přijdete v pátek, nebo se obrátím na péči o dítě.
4: Zase jí tím chcete tejrat? Nestačí, že jí vyslýchali bezpečáci?
0: Cože? Proč jí vyslýchala bezpečnost?
4: A nic vám neřeknu. A ona vám taky nic nepoví. Podle mýho chce taková věc čas.
0: Čas všechno zajistáno, přitom sám. A ten nesmysl.
4: Cože?
0: Čas. Musíme vědět, co se stalo, co léčit. Prostě znát pravdu.
4: Pravda může být taky lependrek.
0: Buďte rozumný.
4: Jo.
0: Haló, jste tam?
4: Jo, ale já už musím jít. Za prostoje nás nikdo neplatí.
0: Zvládneme to pravděpodobně ambulantně, bez hospitalizace. Jenom potřebuju vaši spolupráci, tak... Pane Smejkal, v pátek odpoledne. Ano, jsem tu do 5.
2: Paní doktorko?
0: Co pak?
2: Přihnal se zástupce ředitelky ze ZDŠky. Kluk zavřený na záchodě, snad spolikal nějaké prášky. Řekla jsem, ať si zavolají bezpečnost.
0: To rozhodně musí. Co je to za chlapce, nevíte?
2: Žítek. Máme ho v evidenci.
0: Žítek. No už vím. Má jen babičku a ta moc moudrosti nepobral. Skočím se na něho podívat.
2: Ale proč? Převezou...
0: Požádejte pana Vaculíka, ať chvilku počkají.
2: A vystyme vám kafe. To je dnes a denně. Ta ženská se uštve.
0: Musím být opatrnější. Můj neklid budí pozornost. Ach, moci zůstat stát a už se nevracet. Kam? Tam. Co chvíli zabloudím do Petrovic a sotva se tam octnu, prchám zpět. No takhle to dál nejde. Copak jsem tak zbabělá? Nepodávat se, neotálet, hledat. Zapomenuté. Zapomínáme? Co jsme chtěli zapomenout? A vzpomínáme? Nač nechceme vzpomínat? Bojím se pravdy? Ne. Nebojím. Toužím po ní jak po osvobození. Jen ta cesta k ní je krutá. Proč musím jít tak sama? Jdi. Jdi a nezastavuj se. Ach. Ze dvou stran k sobě jdem. Musím najít ten dopis, musím. Kam ho mohl dát? Že ho má u sebe.
5: Zorinko, ty nespíš?
0: Tato, kde je ten dopis?
5: Jaký? Dnes ti nic nepřišlo.
0: Nelži. Poštačka mi řekla, že ho vhodila do schránky.
5: Víš, přece dopisy se ztrácejí, děti je vyberou.
0: Prosím tě, dej mi ho! Musím ho znát.
5: A proč bys musela? Žádný dopis není tak důležitý.
0: Ale tenhle je a ty to víš. Proto si ho schoval. Proto lžeš. Nemáš ho v kapse. Ukaž.
5: Zorko.
0: A vůbec co si to dovoluješ? Och, jak já se nenávidím.
5: A nevíš proč? Když jinak nedáš. Tady je.
0: No. No to je strašné. On mě nechá hledat a nestydíš se.
5: Já netušil jsem, že ti na něm tak záleží.
0: Jsi chtěl vědět, co v něm je.
5: Tak už se nezlob.
0: Jsi nějak klidný. Takže je to docela nevinoučký dopis?
5: No, jak se to vezme?
0: Nevysvětlíš mi, čeho se zbal?
5: Čti. A pochopíš.
6: Drahá sestřenko, drahé stréčku. Náš tatínek jsou nemocné. Doktoři říkají, že hoš nevstanou. Veptával jsem se ho na všecko, ale nechtěl mluvit. Preslíbil tvé mamě, sestřenko, a také strécovi, že ti nikdo nic neřeknou. Máš se ptat svýho tatínka. Tož píš, co mě řekle stařeček a stařenka Kótnech. Taky sám si něco pamatuju, však so starší než te, sestřenko. V chalopě s doškama bývali Pelajovi. Hože zbor, ale je tam teď konzum. Joška Pelaj se dal k partizánům. Když je rozehnale, tož se skovával v lesích a ve skalách s jedným Rusem, co ho takhle z koncentráko. Pelají jim pomáhali. Němci na to přešli a jednou v noci je celou rodinu odvezli a popravili. Také jejich dědo a bábinko. Nejmladší Karlík měl tehda 12 roků, se jim vetral a hotíkal. Chcel varovat Joško. Němci po něm stříleli. Joška a ten Rus byli to dobo na šibeňáko, že se prostřili ho, ale Joško zranile. Když prej ho potom mučili, roztrhl tam jednomu gestapákové hrdlo. Karlíka jsme našli druhý den ráno, chcel ho tyst přes našo zahrado. Vetáhli jsme ho ze stodně. Byl mrtvé. Tez ho toho taky byla, to si pamatuju jako včil. Potom hož jsem tě nikdy neslyšel promluvit. Ptáš se na stréca Fanina. Ten hož je napravdě nebeský a tetička je kapko. Plem, plem. Pré nic nepamatuju a habe se zrači neptala. Teto Julčo vehnala naša bábinka z Petrovic, že to neštěstí převolala, když si vzala Němca. Co s tém se stalo, nikdo neví. Říkalo se, že ho tekl na západ. Julča hož nikdy do Petrovic nepřejela. Ani na bábinčin pohřeb. Pré, ať nemyslíš, že naša rodina něco zavinila. Naši Pelajům pomáhali živit te dva. Pelají moc neměli, pole samé kameni, vinohrad jim potlokle krope, dvě kravky a obecního kozla a byla jich plná chaloupka. Víc psat nemůžu, víc nevím. Je tohož dávno. Přijeďte do Petrovic náhode, bez tak to tady nepoznáte. Mladí se stěhují, hale jsou toť chalopáři a hojezo je koupaliště. ale voda hož není tak čistá.
0: Jako by zvonily hrany.
5: Je 12, měla by si do postele.
0: Zvonil za ně umíráček?
5: Zvonil. Ale pohřeb neměli.
0: Máma mi umývala vlasy vodou z řeky. Ha, tehdy byla čistá. Úplné dítě.
5: Které?
0: Přece Karlík. Utíkal. Křičel. Vzlikal. Léčil mě někdo?
5: Nevěděli si rady.
0: Tak co jste se mnou dělali?
5: Máma tě hladila. Já si ti četl. Nevím, jestli jsi poslouchala. A pak jsme se přestěhovali. A ty se začala kolem sebe rozhlížet.
0: Stejně to není všechno, viď? Něco zatajuješ, tati. Proč by mi teta Julča nadávala, že jsem mluvila, když jsem mlčela?
5: A to se ti zdálo.
0: Poslyš, někde jsou přece alba s fotografiemi. Chtěla bych si oživit vzpomínky. Máme fotky z té doby, viď?
5: Ale kde je jim konec?
0: Neříkej, že je máma zahodila, to by nikdy neudělala. Kde jsou?
5: Zorko, nebuď tak tvrdohlava, je noc.
0: Táto, něco jsem provedla, viď? Tak mi to řekni. Já to unesu.
5: Proč nenecháš všechno v klidu spát?
0: Protože takovému klidu nevěřím. Všechno, co jsem žila, co jsem udělala, patří ke mně. Já jsem i to zapomenuté. Nemohu být přece nedokončenou skládankou. Tatínku. Je to tak zlé. Mlčení je také odpověď. Řekl jsi ano.
5: Přísahal jsem tvé matce.
0: Řekl jsi ano. Kam jsi je ukryl? V prádelníku? Na skříni pod matrací?
5: Zorko, chtěli jsme tě uchránit.
0: Bylo tvým heslem, že pravda vítězí. A já se mám před ní schovávat kam? Do skříně? Podívejme. Tvoje jednotřídka, rok 1943. Karlík je tady vzadu. Byl z nás největší. A já byla ze všech nejmenší. Maminka. Takové šaty se zase nosí. A ty si, tatínku, už tenkrát šedivěl. Pelajova chalupa. Děda Pelaj na lavičce pod hruškou kouří fajfku. To je teta Julča. Byla moc hezká.
5: Jsi jí podobná.
0: Taky byla zrska, že? To je... on?
5: Kdo?
0: Vždyť víš. Ten její. Němec.
5: Nebyl žádný Němec. Jeho matka měla pár kapek německé krve, když přišli, dal se k ním.
0: Proč?
5: Proč? Pro kariéru. Aby se mohl roztahovat, patřit k Herrenvolku.
0: Tady vypadá tak solidně.
5: A jak se uměl vlichotit. Julča mu naletěla. Být úřednickou paníčkou, to byl tenkrát sen vesnických děvčat.
0: A proč jste byli přesvědčení, že jsem mu něco prozradila? Otče. vše.
5: Protože si přinesla domů mrkací panu?
0: Alenku.
7: Karliku, Karliku, ty s nám byl na mlíku.
8: Nebyl. Jen na smetánce. Pane, na šveskách.
7: Co děláš?
8: Píšu do vody.
7: A co píšeš?
8: Slovo, který je teďka zakázaný říkat.
7: A voda je spolkne, viď? Podívej, co mám.
8: Je, ta je hezká.
7: To je princezna Alenka. A homí mrkat. A plače.
8: Odkud jo máš?
7: Od stréca Valenty.
8: Ty jsi mluvila s tím Němčorem.
7: Bavila jsem se s ním.
8: To je škrko mrňavé.
7: Nesu mrňavá. Až vyrostu, budu větší než ty. Abys věděl, bábinka říkala, Valenta je v dědině, kdež přijde otravovat Julčo, tak se s to svinou bavte a Fanin, ať ho ožere, aby nešpizoval hopelaju, dnes v noci je převedo hinam.
8: Maria, pano.
7: On na mě čekal za humnama.
8: Co jsi mu říkala? Co se ptal?
7: Nekřič na mě.
8: To je hloupá zrcko. Co jste spolu mluvili?
7: Nesu hloupá. Vím, že se před ním nesmí mluvit o vašem Joškovi. Když se ptal, řekla jsem, nepté se, nic neřekno a basta.
8: A proč ti dal pano?
7: Podíve, nechtěl nic vědět, jen ať mu řekno pohádko o lese a dostano princeznu.
8: Zorinko, prosím tě, vzpomeň si. Jakou jsi mu říkala pohádko?
7: No přece tu našu, víš. Ve skalách žijí dva opři, skalák a podskalák. Karlík jim nosí obětinu, aby chránili Petrovice. Když pili vodu ze studny, tak skoro spolkli skřítka vinička, co se v ní skovává. Až viníček vyroste, tak potáhneme osvobodit Petrovice od vlkodlaka.
8: To je bestio jedna. To je odavačko. Co z toho dělala? Kvůli vám tobě všetci homřeme. Všecké nás zabijo. Joško, maminko, tato, za všecko můžu já. Neměl jsem ti nic říkat. Božičku milé, co s náma bude? Mamo!
7: Karliku, počkej, nic jsem neřekla, jen pohádku.
0: Tati, prosím tě, zasni. A zůstaň se mnou.
5: Zorko.
0: Neutěšuj mě. Ty a máma. Chodili jste kolem mě po špičkách. Dívali jste se, jak si sebevědomě vykračují na sobě autoritu bílého plášť. Pesů hona. S tou pozou jistě, že vám pomohu a vše je mi jasné.
5: Jen se vymluv, děvče. Je dobré mluvit, když má člověk jako.
0: Teď chápu ty podivné zámlky. Pohledy, které jste si vyměňovali. Jemná varování. Statinku, mlč přece, maminko, pozor.
5: Byli jsme rádi, že jsi zapomněl. Vždycky jsem myslel, že čas je nejlepší lékař.
0: A kdyby to byla pravda, tati. Čas nemůže léčit, co paměť odmítá. Celá rodina, kde je zastřelili? V Brně?
5: Ano, v Kounicových kolejích.
9: Pro zločin velezrady a napomáhání nepříteli byli odsouzeni k trestu smrti. Cyril Pelaj z Petrovic.
0: Kolik mu bylo?
5: 85.
0: A vzpomínám si, říkával, hož si to smlouvám se smrťou. Takovou neočekával.
9: Tekla Pelajová.
0: Pletla nám věnečky z pampelíšek.
9: Matěj Pelaj.
0: Nemluvný obr.
9: Barbora Pelajová.
0: Na dračkách nejlepší vypravěčka. Když spustila, všichni se smáli, až Peřový prach lítal.
9: Josef Pelaj.
0: Jožka. Pesnický furiant.
9: Rozalie Pelajová.
0: Hezčí děvče z vesnice.
9: Vavřín Pelaj.
0: Byl ještě chlapec. Jistě nechápal, proč ho mučí. Proč musí zemřít.
9: Karel Pelaj.
0: Karlík. Můj kamarád.
5: Můj žák.
0: Psal proutkem do vody slovo svoboda. Jak strašný rozsudek.
5: Neznali milost.
0: Rozsudek nade mnou.
5: Co to povídáš?
0: Co jméno to můj soudce. A smích byl osm hlasů pro mou vinu.
5: Zorko, jsi byla ještě dítě.
0: Prokletá noc, prokletý život. Proč mě Karlík zachraňoval, abych ho mohla zabít? Odsoudil je staným právem, jakým budu souzena já.
5: Tvá vina to nebyla.
0: Kdo mi udělí milost mrtvý?
5: Zorko, jsi lékařka. Kde jsi nechala rozum?
0: Co je mi platný rozum, jestliže to cítím jako svou vinu? Osm jich bylo, osmi hlasy vina.
5: Tak dost, dcero. Svoláváš soud? Chceš rozsudek a trest? Tady se podívej, koho chceš soudit. Poznáváš ji?
0: Kdo je to?
5: Děvčátko, které s vytřeštěnýma očima stávalo v temném koutě síně. Máma tě fotografovala. A já ti pravím, nesestavila by se v Petrovicích porota, která by tu malou odsoudila. Všichni by hlasovali pro nevinu.
0: Nevěřím.
5: Vzpomínej. Tvá matka.
10: Bolí mě proňu srdce.
5: Strýc Jan.
11: Choderka. To ten jidáš zatracené. Ba věděl, že se nemůže ho skovávat hinde jak ve skalách.
5: Strýc František.
12: Měl jsme ho zabít a zahrabat do hnoja. Jiný ho nezaslouží.
5: Teta Julča.
10: Drazí, odpuste mě. Přivedla jsem s ním do domu neštěstí.
5: Bratranec Ignác.
6: Potom přestala smluvit. Hože to dávno. Byla jsi tehdá malá.
5: Tvá babička.
13: To je moja šípinko. To je malá boliočko. To je ovečko opětovaná. Pojď k bábince. Pojď. Ach, děti. Té prokletý válke.
5: A poslední hlas je můj.
0: Sedmý. Pro malou udavačku. Mám hledat útěchu v sebelítosti?
5: Zorko, proč si to nenechala spát, když neuneseš pravdu?
0: Co pak jsem mohla, co pak to jde, když se ocitneš v tmavém tunelu, musíš dál ke vchodu na světlo, i když ti na cestu svítí pochodně Eriny.
5: Ty blouzníš? Bohyně pomsty nemohou štvát, dítě. Co by to bylo za spravedlnost?
0: Ach, mohou, táto, mohou, a ty to víš.
5: Teď jsi dospěla a víš, že člověk není hračkou v moci Bohu. Osudu prokletí. Ta pouta lidstvo na své cestě odhazuje a tou cestou přece jdeš i ty. Tak jsem tě učil. Tak jsem učil své žáky. Platí jen čin, který jsme vykonali svobodně.
0: Já vím, tatínku, všechno vím. Ale jak budu žít? Co zítra po zítří? Co dál? Ach, kdo mi odpoví?
5: Vezmeš to?
0: Ne, nechci slyšet ničí hlas, toužím potichu.
5: Ticho, ticho, toho se každý dočká. Kdo může volat po půlnoci? Co když je to Rudolf?
0: Nemám mu co říct.
5: A třeba něco potřebuje?
0: Ne. A nebo... Vezmu to. Velišová. Haló?
14: Tady je Smejkal. Já vím, je moc pozdě, ale já nevím, jak dal paní doktorku.
0: No jen mluvte, poslouchám. Magda spí?
14: Nespí.
5: Magdička, já jsem tě zapomněl říct.
0: Píš.
5: Zorku.
0: Co je s ní?
14: Myslel jsem, že to zvládnu sám, ale já už nemůžu.
15: Bohuši, ona si rozmlátí hlavu a vzbudí celý dům.
14: No co s ní mám dělat? No co mám dělat? Kdo ty holce pomůže?
0: Vzpamatujte se a snažte se mi všechno klidně vyložit.
15: Já se s ní zblázním.
0: Pane Smejkale, u Magdy došlo k nějaké změně, ano?
5: Zorko, já jsem ti zapomněl.
0: Popište mi to.
14: Ano, ano, už dva dny nejí. Nevezme do pusy, chtěli jsme jí s růženou nakrmit. Byla kolem sebe a teď, no jak tomu to děcko přijde, no řekněte.
5: Prosím tě, zeptej se ona.
0: Pane Smejkale, slyšíte mě?
14: Ano, ano, slyším.
0: Rozuměl jste něčemu z toho, co Magda říká?
14: No pořád jedno a to samý. Bije hlavou o zeď a křičí.
5: Musím ti něco říct.
0: Teď je sama v pokoji?
14: Ano.
0: Máte balkon?
14: Proboha. Růženo. Běž za ní. Tak sakra, běž za ní. Haló?
0: Ať jí vezme pevně do náruče a zhasne.
14: Ano, ano. Růženo, zhasni. Obejmi ji a pevně drž.
5: Zorko.
0: Co víš, tati?
5: Magdina matka spáchala sebevraždu.
0: Ach, tak. Haló? Haló?
14: Ano.
0: Co křičí, pane Smejkale?
14: Já ji nerozumím.
0: Ani slovo? Ani slovo?
14: Tak ať už to víte všecko.
7: Já jsem zabila jsem maminku. Já jsem zabila maminku.
15: Tiše. No tak, přestaň.
7: Já.
14: Slyšela jste ji?
0: Vaše první žena zemřela?
14: Jo, já to zavinil. Já ji zabil.
0: Jak to myslíte, že jste od ní odešel?
14: Smlouva do paní doktorku. A děcko trpí za mě, víte, manželka jela do lázní. A já jsem si pozval růženu do bytu, Magda nás viděla.
0: A řekla to mamince?
14: Jo, všecko vyslepičila. Pak začali kraválí, manželka se přesto nedokázala přenést. Já nesnáším scény, tak jsem vypadl z domu. Magda.
0: Pokračujte.
14: Klekla si přede mnou a prej. Tato, zůstaň s náma, já.
0: Vyčetl jste jí, že žalovala?
14: Jo, byl jsem namíchnutý a řekl jsem, kdybys nekecela ty malá mrcho, tak bylo všecko v pořádku.
0: A vaše paní vyhrožovala, že si něco udělá, když odejdete. Před Magdou, ano?
5: Nikdy jsem nepochopil, proč musí trpět děti. A už nepochopím.
0: Ano?
14: Jo, a taky to udělala.
0: Magda ji našla?
14: Kdyby jen to.
0: Byla u toho?
14: Byla, zůstala s mrtvou. Celý den sama. Večer jsem si přišel pro nějaký oblečení a od té doby nepromluvila. Dnes večer začala křičet.
0: To je dobře.
7: Já.
14: Magdičko!
7: Zabila jsem maminku.
14: Paní doktorku, vy jste říkala na té přednášce, že děti nemůžou. Nesmějí mít vinu za dospělý.
0: Neměli by. Nesmí. Oblečte se a běžte mi naproti. Jdu k vám.
5: Jdi, děvče. Jdi. To je tvá cesta k sobě.
14: Paní doktorko, dokážete jí to vymluvit?
0: Doufejme. Musíme hlasovat pro nevinu. Děvčátka.

0: řeky času se stále valí, odnáší nové a nové příběhy, aby je čas od času vyvrhoval z temných holubí.
1: Ucho přitisknuto k zemi, naslouchám.

Ale kdo bude měřit čas, jestliže se zastaví atomové hodiny života?

0: V režii Aleny Adamcové v dnešní rozhlasové hře Anny Smetanové Cesta k sobě z roku 1985 účinkovali Jana Hlaváčová, František Němec, Tomáš Tepfr, Vilma Cibulková, Jitka Sedláčková a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, vítejte po týdnu opět ve světě vlídných tónů, neboli jinak řečeno při poslechu hudby beze slov. Dnes máme pro vás připraven výběr z alb orchestru, v jehož čele stál podle textu na jejich obalu muž jménem Norman Candler. Hned je nutno říci, že Norman Candler je pouze jeden z pseudonymů, který používal rodák z rakouského Feklabruchu Gerhard Narholz. Tento kapelník, aranžer i skladatel, který se může pochlubit klasickým hudebním vzděláním, se narodil 6. června roku 1937. V roce 1965 se svou manželkou Rod Heide založil v bavorském Mnichově dodnes prosperující hudební vydavatelství Sonoton Recorded Music Library, které od té doby dodávalo pro konkrétní účely a záměry muziku profesionálním uživatelům z oblasti uměleckého i dokumentárního filmu, rozhlasu i televize. V sesterské firmy Intersound manželé Narholzovi poskytovali vydavatelský prostor s přátelním muzikantům, z nichž nejznámější byl zřejmě západoněmecký pianista Horst Jankovsky. V 7. dekádě minulého století Gerhard Narholz pod již zmíněným přijatým jménem Norman Candler natočil několik alb na značkách Decca, Telefunken a japonské filiálky King Records, jejichž prostřednictvím vyjádřil úctu a obdiv k mistrům sladkých smyčců Roberta Farnona, Percyho Faitha či Petra Yorka. A právě tyto Candlerovy nahrávky nás dnes zajímají. Než si některé z nich budete moci poslechnout, popřeje vám autor vlídných tónů Jiří Kasel ničím nerušené příjemné posluchačské zážitky.

Milostná píseň je vše, co můžeš získat z lásky. All you get from love is a love song. Tak se jmenovala další ze skladeb, které opatřil romantizujícími kaskádami smyčců orchestr Normana Candlera, neboli občanským jménem Gerharda Narholce, který, jak už jsem ostatně naznačil v úvodním vstupu, téměř vášněvě pokrýval svou uměleckou identitu pseudonymy. A tak byl vedle Gerharda Narholce také, byť jednorázově, Otto Siebenem, Samem Bartsonem, Jürgenem Jennerem, Waltem Ruckmanem, Renátem Begárem nebo třeba také Tonym Tapem. Jako Norman Candler natočil úspěšný businessman a nadaný muzikant Gerhard Narholz v roce 1975 také LP desku s jazykovou hříčkou v názvu Candler by Candlelight, tedy Candler při svitu svíčky. A z něj vám v půl hodince vlídných tónů na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nabídneme k poslechu melodii Ronaldo Binge Like Old Times, jako staré časy.

Jako poslední v druhém bloku vlídných tónů jsme zařadili vlastní autorskou skladbu Gerharda Narholce alias Normana Candlera Days of No Return, dny, které se nevrátí. Finále vlídných tónů bude případné a obstrá je slavný valčík na rozloučenou, taktéž podle aranžmá Normana Candlera. Ještě předtím vám autor tohoto pořadu Jiří Kasel poděkuje za zájem a i za mistra zvuku Michala Koláře popřeje jen to dobré.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka na závěr celého týdne a také na závěr celého nedělního dne právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová a moc se na vás těším, že najdete chvilku času a zastavíte se u nás na kus řeči. No a noční linka tradičně potrvá po celé dvě následující hodiny, tedy až do jedné hodiny nového příštího dne a samozřejmě kromě povídání nás čeká také spousta příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude? Zkoušeli jste někdy podnikat? Zkoušeli jste někdy podnikat, přátelé, a co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle ale stačit k úspěšnému podnikání a obzvláště dnes v hektické době? Zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení, tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete, no a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?
1: No, stát na vlastních nohoch.
0: Hmm.
1: Ale není to vůbec jednoduchý, takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
0: Povězte.
1: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod.
0: Mm-hmm.
1: Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list.
0: Ano.
1: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry, jelikož jsou obyčejný dělník, nesu úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžký to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
0: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
1: Tak. Přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
0: Takže nějaké služby prostě, ano?
1: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba čím jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom, že stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když toho moučáte.
0: Tak to je určitým způsobem svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
1: No, no, no, no.
0: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
1: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, to je teda dobře vybavená, což je
0: výhoda. No vidíte.
1: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jede okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
0: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
1: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno stáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
0: Ne, rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
1: No právě, že bych musel asi odejít z práce. No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Bartošikova, pana Kapitančíka. Pana Macouna, Janu Chládkovo, ještě toho pana Novotnýho Zdenka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, no zkrátka všechny linkaře a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je... Špatným směrem.
0: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci, nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik vaše patejla písnička A kněz je můj ano a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte, mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A vy máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. Mm-hmm. To není jednoduchý, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise.
0: Mhm.
1: A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let.
0: Mm-hmm.
1: A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma, nebo baví se s lidma.
0: Mm-hmm.
1: Hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu,
0: mm-hmm,
1: kterou jenom když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo, jo, jo, jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní
1: mám,
0: a pracujete pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, zeptáte se, ahoj, jak se vám daří, blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem ze začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy, který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí.
0: Hmm. No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: To funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo
1: no,
0: zaměření se?
1: No, kuchyní, tak když začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvih, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepřijou člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstala a dá se říct, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval, jo,
0: jo,
1: s kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v Českém Brodě. A všechno zkrakovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým...
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno...
0: Co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Jak to dělat, a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně, jasně. Dobře, Jardo, tak přeci jenom čas běží, já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohle to našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkuse životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu, tu, tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu, tu.

0: byl Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak, o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a protože jsme byli na dědině, jo, a suvičer je savař, dědník jako, jo.
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam taky do mě stavili ze začátku, jo. Ale tady v Židlochovici zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo. A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedném bytě bydlela ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo. No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovici, víte, a teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr zedníci, jo. No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 zedníci a na žádný dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako jo. No, takže
0: už, takže už takovou... i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Já jsem si vytvořil takovou partiu, která jsem trochu jako vedel, jo. No a takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že. Pak po revoluci jsem teda jel na rok do toho Řecka. Tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak, no. Tak to všechno zabralo. A já se těch lidí měl aspoň skoro 20, jo. No a taky měl jsem 6 milionů úvěrů, a ne na jednou, jo, postupně.
0: Ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak těch 6 milionů prostě jsme při tom stavu těch lidí se to splácelo celkem dobře. To, já jsem jak tě základnictví položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem si vzal, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo?
0: Jo.
1: Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci, a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co chude, jako tu stavařinu, jo?
0: Ano.
1: V současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo?
0: Uh-huh.
1: No, já mám taky takový kluky už jenom, protože nás je asi 6 teďko, protože já už s tím brzo plasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte tak, mladým, říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat a dopravu a tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má zase problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co
1: no?
0: Je nejtěžšího v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: Tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale když nemáte, nejsou to zedníci vyučení a chcete dělat nějakou takovou práci, tak nemůžete s nima dělat všechno. Maximálně tak nějaký dlažby, zámkový dlažby, zateplování, jo? Ale chtít vodník, aby dělali, obkládali kachlíčky nebo dělali nějaké omítky, to nelze vodník chtít, jo?
0: Jasně.
1: Takže když vždycky někdo chce třeba mě telefonují nebo žádají obkládat koupelnu nebo tak, tak to musím odmítat, ale pošlu tam, nebo dám jim číslo telefonu na kamaráda, který zase prostě to dělá perfektně, jo. Takže takhle těm lidům pomůžu a já jsem se tím pádem stál takovým, skoro bych řekl, rádcem. Když někdo něco hledá, něco potřebuje, tak každý pošle každého za mnou, jo?
0: Ano.
1: Tak prostě někdo nás stěhovali piano nebo klavír, jo? No a tak prostě každou nic neodmítnu. Když nemůžu to udělat, tak jim poradím, těm lidem, no. A tak se z vás stane takové poradce, to bych snad mohl dělat do smrti, toho poradce, jo?
0: jo.
1: To bych mohl dělat kurt, protože ta zedničů už jde, já se to má tady pletu nohama, jo, takže...
0: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím udělat.
1: Nemusí mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, takhle, vidí moje vozítko někde na náměstí stát, tak řeknu, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaříček někde, jo?
0: Poradí. Dobře.
1: Tak to pracuje, tak to funguje u mě, jo? Tak každému poradím a ve všem.
0: Tak to je super. Dobře, Františku, taky musím poděkovat. Každopádně vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně energie a ať se vám daří a té vaší firmě taky, jo?
1: Ano, děkuju, paní.
0: Mějte se hezky.
1: To zdraví potřebuju.
0: Tak, přesně no, tak. Mějte se krásně, no. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Taky jsem se narodil bos. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. A jsem se to teda pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje nazpátky. A s těmi dluhy jsem začala. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.
1: No, je to krása.
0: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
1: Děkuju, já už jsem z něho vyléčena.
0: Jo.
1: Za mě je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
0: Aha.
1: Takže platíte nájem. A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
0: Ano.
1: Ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana, ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Několik těch prostorů jsem různě jako našla, ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou 3 záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál. No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař-příšník, abych teda dostala živnostenský list. No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala, nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
0: Jo.
1: Takže chodilo strašně málo lidí. Teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat po soukromí.
0: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
1: No, ano, od jedné paní, která je vyráběla,
0: ano.
1: Takové svojí provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne.
0: Jasně.
1: Nebo jsem s tím hostila sousedy. No, takže jsem podnikala od 10 k 5.
0: Jo.
1: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo. Dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydlet jsem neměla kde.
0: Jo.
1: No, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna jako nakrachla, tak jsem měl zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze
0: něco,
1: uložené,
0: ano.
1: Aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Takže ještě, když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombonek nakonec.
0: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
1: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
0: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
1: Nezanevřela.
0: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
1: Ne.
0: Už ne?
1: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože
0: jo.
1: Do toho pohostinství chtěli lidi. Jo? Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, barmankou,
0: číšnickou,
1: tam všude se ještě jakž tak brali lidi, ale korespondentka už nikdy, no tak aspoň píšu.
0: A myslíte si, že to bylo tím regionem, že to tam nešlo, nebo že jste nemohla najít práci, nebo že by to tak třeba se stalo asi všude, kdybyste...
1: Tak vždycky, když jsem šla nějaké výběrové řízení, tak vždycky už jako vzali ty mladší, no.
0: Jo, takže...
1: mi bylo přes 40, takže jako...
0: A už to bylo omezující, tenhle ten věk?
1: To bylo, ano, omezující věkem a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
0: Jasně, jasně.
1: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
0: Vzpomínáte, a jenom.
1: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší, jasně. Ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu,
0: bez toho kapitálu nejde. No. Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
1: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová, Lakoma, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline, přeju.
1: Také zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte? Nebo podnikal jste?
1: Tepár, nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni. Ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, která ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové jednodušší, protože příklad, on si vzal kop

0: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře.
1: Mm-hmm.
0: Dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, nevím, za hranice, ale mimo fabriku. To znamená, že si pomáhali i různým takovým možná ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto.
1: Mm-hmm.
0: Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho, spousta lidí říkalo, ty jsi blázen, že jsi tady vzal úvěr a tak dále, říkal, klidek, to bude všechno dobrý a taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky.
1: Ano.
0: Do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců.
1: Uh-huh.
0: Tím jako z vůvozovka myslí včelaření, jo.
1: Ano.
0: Že moji, jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Kolik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, čiličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp a mi to stačí. Takže to je takový koníček, způsobem taky podnikání, ale prostě takovým jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strička nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný, radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
1: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
0: jako toho všeho. To každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
1: Jasně.
0: A má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapi, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
1: To je potřeba neustále, které, to je fakt. No.
0: Ano, to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a celkem slušně si vydělají.
1: Hmm.
0: Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, to, což já teda mám, já bych mohl být hodinu imažil 10.
1: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
0: No, přesně, no, takže protože když ten hodinový manžel musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním veze. Opravdu. Ale oni obyčejně se nemluví jako chlapi, dva, tři, vytvoří takovou jakoby malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu.
1: Hmm.
0: Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
1: Ano.
0: To nejezdí po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
1: Dobře.
0: Vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další.
1: Budu se taky těšit, děkuji moc krát za návštěvu Oline a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
0: Vám taky, mějte se hezky.
1: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
2: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
1: Moc děkuju, tak co vy a podnikání?
2: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále.
1: Uh-huh.
2: No, ale pak se to tak nějak potom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, uh-huh. Tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, co znamená invalidní důchod.
1: Ano, ano.
2: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl úplně bez koruny.
1: Ano.
2: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo?
1: Jako, ano, ano.
2: Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalým stavu. No, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Hmm. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále.
1: Hmm.
2: Ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebo těch pár lidí, kteří mi pomohli. Tak
1: jste do toho nešel vůbec?
2: Dneska už bych do toho nešel ani náhodou teda.
1: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste to pověsil na hřebík?
2: Už budu končit.
1: Mm-hmm.
2: Už budu končit, protože tady v té provozovně dělám 30 let
1: mm-hmm.
2: a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let. Jako.
1: Pánečku.
2: Takže takhle.
1: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral jakoby, jenom sám o sebe?
2: Ne. Sám jsem uh-huh. si uklidil, sám si všiml všechno.
1: Jo.
2: Pokud tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno pořádku a tak dále. Chvíli to trvalo, než se lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem dřív dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
1: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
2: No...
1: Tím, že jste to rozšířil popřát?
2: Roznášel letáčky do schránku a takovýhle různý...
1: Jasně,
2: jako,
1: jak to šlo.
2: Do posty, takže to... A lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo... Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo?
1: Ano, ano.
2: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
1: Že vám to bude chybět. Jo.
2: Již my jsme, že lítáme kešky a tohle manželka je taky takovej to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
1: No je. Hmm.
2: A ty lidi, který, oni každý, no vy ještě budete dělat, to bylo jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už je, fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal, ale to, co udělám, tak už udělám poctivě, i když je to daleko méně lidí,
1: ano,
2: abych tu masernu nemusel doplácet z důchodu.
1: Tak.
2: No a hold, až... To položím, jestli ten příští rok, tak to prodám, že ty prostory taky, to bylo taky takový, já mm-hmm. jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, protože se nebytový prostory prodávají a mm-hmm. napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
1: Ano.
2: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. Hmm. A já tam, no to vám děkuju teda.
1: To je
2: ale taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluh, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
1: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se takhle říci.
2: Tak,
1: jo, výborně.
2: Tak
1: Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit před půlnoc, klepe na dveře.
2: Jasně.
1: Přeju taky hlavně hodně zdraví, držte se a ať se vám práce stále daří a líbí.
2: Dobrou
1: noc, naslyšenou, děkuju.

0: Tak s písničkou od doktora Albána a Rominy Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Diana Bartošová a písnička Dotek lásky. Jinak máme 8 minut po půlnoci. 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor. Zdeňka, Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý, dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání. No, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché. Dal jsem tedy výpověď a scháněl z podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu jsem dělal. No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to jmenovalo nějak jinak. No ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět. Tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: Kdy se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes. No. Takže jsem sázel celou sezónu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smrčky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezóna, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, já nevím, jak se tehdy říkalo, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No tak jsem sehnal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale nebylo to, měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, motiky, no a začal jsem tímhletím způsobem podnikat. Jo. Já teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou to byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle to jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl nějak zadlužovat, no ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku. No ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného, to prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila, tak jsem si musel půjčit od známých, koupili jsme jeden křovinořez, že jo, vydělali jsme si potom na druhý, na třetí, že jo, potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, no a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl na mzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Říkat, jo, ale prostě člověk hlad jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo. Ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále, jo. Mm-hmm. No ale to bylo jako přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala, a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života, jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: My jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo. No prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo, odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat. No, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý. No, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali u Vosecký, pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli stromky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou...
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, lidský čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl být zkušenosti. Tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně, jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že jo, protože neosvědčili. A jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl náušnici v uchu. No, jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc. Přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl v náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Nepřijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no, tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny, velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky přeju hodně úspěchu.
0: Napodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, toulavý džíny, dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Který ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syn jak dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka dcera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenom, že si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jednou přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že krachli oba dva.
0: Ježiš,
1: jako vůbec ten druhej zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte teď užko představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala, ona teda si hodně brigády, nezačala prostě ty kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo, že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako, abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je
1: skvělá, jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, že se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli v takové euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, ale staré, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou důchod, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: jako...
0: Tak to je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat a ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama to prosím vás neřešte. To je prostě úplně úplně prostě
0: velmi zavazující, hrozný. Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano, pravda. Tak paní no. Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: No, no bylo to hrozný, jo. Ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A tak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam chlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to, pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 tisíc na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 10.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se
1: kvůli
0: říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem, každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno, jo, co jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jako
0: to už si nikdo ani nepamatuje.
1: Hodně, hodně. Ale říkám, měla jsem kšeft, měla jsem všechno, ale musíte mít čisto a nikoho neokrádat.
0: Ano.
1: Lidi si to mezi sebou řeknou.
0: Jo, to je důležitá věc, tohleto doporučení, že jo, když to jde takhle.
1: Ano, to je jako, aby si každý myslel, že začne a prostě bude hned. On si každý koupí auto. Z začátku. No to nejde. Tak jako to jsem nám chtěla říct. Dneska už je mi skoro 80.
0: Takže ale téhle té zkušenosti nelitujete, paní Mileno?
1: Ne, nelituju a můžu vám říct, že do dneška na mě lidi v dobrém vzpomínají.
0: To je dobře, že jste udělal takovou dobrou zkušenost, i když jste tak vlastně
1: no,
0: potom to skončila.
1: No a chodili ke mně lidi prostě to. Já jsem tam byla spokojená, já mám hrozně ráda lidi.
0: Jo.
1: Prostě ráda se to zabavím.
0: Takže prostředí pro vás akorát vhodné ještě.
1: Ano, vhodné a všechno to. Ale děkuju, to už je všechno, co jsem
0: dobře, tak já moc děkuju taky za vaše vzpomínky.
1: A poslouchám vám už, vás už asi 20 let.
0: No děkujeme moc krát taky za přízeň a doufám, že vydržíte. No. Mějte se hezky, paní Mileno.
1: Bude mi 80, tak nevím, jak dlouho.
0: No takhle jsem to vůbec nemyslela. Já myslela jako s trpělivostí třeba u našich nočních linek.
1: Ne, to jako... Helejte se, to už jako potom až jako někdy jindy. Děkuju.
0: Dobře.
1: Ano,
0: dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou

0: Tak tolik Helena Vondráčková, Růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Kolorada se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že
1: takže
0: se... No?
1: Téma je podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince, té dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České. O České republice. Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale
0: no.
1: Můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhláře.
0: Jo.
1: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
0: No pánečku, a co pak tedy se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta za oceán?
1: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
0: A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne za vodou, za vodu. No, to teď nebyla takhle otázka míněna.
1: Jo. No, tak jsem se na rok zbavil a odjel jsem. Našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
0: Ano.
1: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyla ani třízka.
0: Ale?
1: Můj bratr mě všechno obral. Prodal to.
0: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
1: Tak... No, už ani ne rodinný, protože to už tohle nemůže rodina spáchat. Přece.
0: No, to je strašná věc. No, dějou se věci, já vím. No, je to smutný příběh, ale... A to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo? Hned v začátku.
1: No, samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o tom měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež.
0: Nic. Jasně. A
1: když jsem se ho potom psal, tak mi odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
0: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
1: Jo, krásně to za mě vyřešil.
0: A byl to důvod třeba pro to, abyste zůstal v zahraničí?
1: Ano.
0: Byl.
1: Takže jsem se za pár týdnů zbavil a odletěl na svátek do státu.
0: A už jste to vzal jako definitivní.
1: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
0: Ale to je krásná věc. Přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Koloradu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
1: No, já si myslím, že tady v Koloradu je to daleko těžší. Protože jo... Protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
0: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
1: Takže... No takhle to dopadlo. Takhle dopadlo moje podnikání a nakonec to dopadlo docela dobře.
0: No tak to je dobře. To je dobře, že jste spokojení. Zaplať pánbůh, že to... Že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct. Že jste měl ušetřeno rozhodování. No vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říct, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří. Budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
1: Děkuju,
0: naschle. Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám též a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát.
1: A jenom jsem takovou trošku perličku možná k tomu podnikání. My jsme podnikali v penzionu, v Krkonoších, kde teda jako to byl krásně udělaný penzion, víceméně nově postavený. No a měli jsme to pod firmou, byli jsme tam od roku 86, čili že to ještě nebylo, že jo.
0: Uh-huh.
1: No ale hned v 91. jsme to vzali do pronájmu, jako od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože zaprvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě a,
0: ano, ano,
1: nebo
0: ano.
1: Na lyžařský a tak dále. A víte, co bylo v této době začátkový nejhorší?
0: No.
1: Ty úřady.
0: Jo.
1: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbost.
0: V těch 90. letech, blbost. Takhle to myslíte.
1: 91, 92.
0: Ano, ano.
1: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v

0: Nebylo,
1: nebyly ty produkty na výrobu potravin, ano, no. Ano, ano.
0: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam více, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat. Ta maminka, tyhle ty
1: rozumím.
0: Produkty. No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, třeba taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena.
1: Uh-huh.
0: No a teď jako takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě maso, muselo mít svoji lednici, mléční výrobky, ano, musí, ano. A tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka odevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit.
1: Uh-huh.
0: A začali prostě, no to prostě nejde. Já říkám, prostě tady ta situace nastala. Já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý. No, ale to musíme dát do zápisu a to bude pokuta, uh-huh, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako, když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak, tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem.
1: Mm-hmm.
0: Ale prostě vyloženě odtamtud vyštípali.
1: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože mě, jak vždycky přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
0: No.
1: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v téhleté, v tom penzionu?
0: Pokračovali jsme, ale pak jako zas už byla jiná trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší,
1: jo,
0: a tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova,
1: mm-hmm,
0: a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli tři penziony na jednom místě, takový louce.
1: Jo.
0: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
1: Mm-hmm.
0: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takový fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
1: Takže tak jste to znali a s úspěchem. Měli. Ano, ano.
0: A ty klienti k nám jezdili,
1: tak
0: a
1: to je dobře. Dařilo se.
0: Spokojený a my jsme nakonec byli taky spokojení.
1: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový, jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju i za váš příběh. Mějte se hezky.
0: Děkuju, mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, ano, jsou tu toulky českou minulostí, v níž se tentokrát průvodci
2: František Derfler,
3: Igor Bareš,
0: Eva Gorčicová
1: a Josef Veselý vydají do vojny. Bude to vojna turecká a císaři Rudolfovi II. V jeho dosavadní melancholii to válčení nepomohlo. Spíš naopak, neboť se dlouho nevyvíjelo tak, aby panovník mohl mít ze zpráv z bojiště radost.
4: Jaromír Ostrý
1: bude bdít na drží, takže zbývá už jenom jmenovat autora knižní inspirace Petra Horu Hořejše.
2: Mír, který uzavřel s Turky císař Maximilián roku 1568, zůstal v platnosti téměř čtvrt století. Nebyl sice zachováván z obou stran stejně a jednotliví tureční pašové si často dovolovali v pohraničních oblastech loupeživé výpady do zemí monarchie, na něž dopláceli habsburští poddaní životy i majetkem. Ale až do roku 1592. nepředstavovaly tyto drobné nájezdy ani pro habsburskou vládu, ani pro Turecko dostatečnou záminku k přerušení míru a k zahájení nové války. Nikdo v monarchii sice neměl k míru velkou důvěru, ale všichni byli spokojeni s tím, že se už léta v uhrách neválčí. Lepší špatný a drahý mír než jakákoliv válka.
1: Byl hodně drahý ten mír?
3: Tak to se dá spočítat docela na chlup, protože víme, kolik stál.
1: Kolik stál?
3: Dost.
1: No přesněji by to nešlo.
3: Ale jistě, že ročně odváděli Habsburkové tureckým sultánům tribut.
0: Český poplatek.
3: Ve výši 45 tisíc dolarů.
0: Což ještě nebylo všechno.
1: Nějaké více náklady?
0: Značné. Dary a úplatky.
1: Kdo pak si na ně činil nárok?
0: Vezírové a jiní vysocí hodnostáři turecké říše.
3: V obzvláštní oblibě měli především nejrůznější nádoby z ryzího zlata nebo pozlaceného stříbra.
1: Čili žádní troškaři.
3: Mísy, koflíky, umývadla, konvice, láhve a poháry, většinou vynalézavě zlatnicky upravené.
0: Leč zajímali se i o...
1: Já vím, o hodiny.
0: On je stolní hodiny prostě brali u srdce.
3: A také mechanické hračky na ty měly rovněž slabost.
0: Výčet nákladů na zachování míru připadal radům dvorské komory často jako zlý sen.
3: Jenomže platy a úplatky Turkům bylo nutno odvádět včas a v plné výši, jinak...
1: Jinak co?
3: Bylo zle.
0: Habsburská diplomacie zaznamenala úspěch, když se jí podařilo do toho placení zapřáhnout všechny členy vídeňské odnože rodu, jakož i vladaře jiných evropských zemí, kteří si tak mohli přičítat zásluhy o obranu křesťanské Evropy před muslimskými útočníky.
1: Ale ještě hranice bylo nutno hlídat.
3: Jak pak by ne? Od Dalmácie až po Sedmihradsko.
0: Počet tureckých vojáků v posádkách na tomto úseku se odhadoval na 45 tisíc mužů.
1: A kolik bylo našich, tedy chci říct, habsburských vojáků?
3: Těch bylo mnohem míň, ale na vydáních se to stejně neodrazilo, protože kromě žoldu vojákům musela monarchie krýt i náklady na udržování důležitých pevností a na doplňování dělostřeleckých arzenálů, zásob běžných zbraní a munice.
2: Úkol hájit ostatní Evropu před tureckými nájezdy či dokonce před tureckou okupací byl na nejvýše čestný.
1: Dozvídáme se z knihy historika Josefa Janáčka o Rudolfovi II.
2: Leč také krajně nevděčný. Nikdo z vládnoucích Habsburků nejevil ve skutečnosti mnoho nadšení, že se mu dostalo té cti, aby bojovali proti Turkům za své křesťanské bližní.
1: Habsburkové osobně asi zrovna nebojovali rádi.
3: Věru moc se jim nechtělo.
0: V rodinné zbrojnici na Vídeňském hradě byla sice pečlivě uložena osobní zbroj habsburských panovníků i ostatních arciknížat.
3: Ale všechny ty nádherné, velmi nákladně pořízené kyrysy sloužily víceméně reprezentativním účelům, protože nikdo z vídeňských Habsburků vojenského ducha nejevil a všichni dávali raději přednost míru.
1: Platilo bylo to i pro Ferdinanda I., našeho prvního dědičného Habsburka na trůně?
3: Platilo. Za celý svůj život se vypravil k vojsku jako jeho vrchní velitel jenom jednou a ještě nikterak slavně.
1: A jeho syn Maximilián, toho jména druhý?
0: Ten sice jakousi snahu měl, leč nikoli předpoklady.
1: Smůla.
3: Ještě větší smolař byl Rudolf II., který se až do svých 40 let s válkou zblízka vůbec nesetkal a ani po takovém setkání netoužil, i když se aktivní účast ve válce považovala za jednu ze ctností kavalírů.
0: Vždycky ho sice potěšilo, když mu velitelé pohraničních posádek v Uhrách poslali ke dvoru do Prahy ukořistěné turecké palaše, šavle a různé další zbraně.
1: Zase měl něco do svých sbírek.
0: A s velkou zálibou si ukrádal i jiné orientální předměty, získané ze stejných zdrojů.
1: Leč?
0: Leč o to, aby se znovu rozhořela nekonečná válka s Tureckem, fakt vůbec nestál.
3: Ona se situace na východní hranici monarchie vyhrotila bez jakéhokoliv jeho přičinění.
1: To bylo sice hezké, ale Rudolfovi některak platné důvod.
3: Turci uzavřeli mír s Perzií, se kterou se řadu let prali.
0: A tím pádem měli volné ruce na západě.
2: Když na začátku 90. let začaly docházet z Konstantinopole a z Benátek a z jiných míst poplašné zprávy, které s velkou jistotou předpovídaly, že se po ukončení války s Perzií obrátí ostří turecké agrese proti Uhrám, cítil se císař zaskočen. Pro něho byla odpudivá už představa, že bude muset mobilizovat a organizovat vojenské síly monarchie a jejich spojenců a že se jeho úkoly obratem mnohonásobně rozrostou. A proto jeho diplomaté vyvinuli značné úsilí, aby dosáhli dalšího prodloužení mírové smlouvy.
1: To ale muselo něco stát.
3: Však byla výprava orátora Friedricha Krekvice v tomto smyslu zásobena dobře.
1: Krekvice? Neměl on náhodou mezi svým personálem i jistého 15-letého kluka Václava Vratislava z Mitrovic, co by komorní...
3: Pachole? No jistě, byl to on.
0: Kromě něj ještě na 50 lidí, mezi nimiž se nacházel i malíř a řemeslníci zabývající se výrobou a úpravou šperků a hodin.
1: Na hodiny měli Turci slabost, jak už dobře víme.
0: Situace vypadala tak, že se schyluje k nové válce.
3: Ale pan orátor Krekvic nepřestával v Konstantinopoli dlouho věřit, že se mu podaří přimět Turky k prodloužení míru.
0: Do čela turecké politiky se ale dral představitel militantních kruhů Sinan Paša.
1: Dnes bychom řekli, že to byl takový jestřáb.
0: A ten byl krajně nepřátelsky zaujatý proti Habsburkům.
1: Proč?
0: Neměl je rád.
1: Takový argument se dá pochopit.
0: Ovšem, vyslanec Krekvic dělal vše, co bylo v jeho silách, aby tento vývoj zvrátil.
3: Situaci měl ale dost stíženu tím, že jeho spojení s vládou ve Vídni bylo velmi nedokonalé.
1: Zdá se to neuvěřitelné, ale prosím vás, na blízku nebyl ani jeden telefon a poslové neuvěřitelně pomalý.
3: Takže byl většinou odkázán sám na sebe, jelikož rady a pokyny z Prahy nebo Vídně mohly k němu dorazit se značným zpožděním.
0: No a v době, kdy už Krekvic začal tušit konkrétní nebezpečí roztržky, došlo k události, která dosavadní, stále ještě klidný vývoj vztahů mezi monarchií a Tureckem rázně změnila.
2: Toho léta v roce 1592. turecký paša Hasan hnul se s velikou silou lidu, maje do několika set koní výborně opatřených, dobře sobě troufaje, že štěstí potkati ho bude moci. A proto přitáhl ke klášteru znamenitému, pevně zdmi vůkol opatřenému, příkopy zakopanému při řece San v zemi charvatské ležícímu, maje v úmyslu jej ihned dobíti, vydrancovati a vyplundrovati.
1: S podobnými úmysly se k témuž městu blížili nepřátelé i na samém konci 20. století. Jmenuje se Bihač.
2: A když se o něj střelnou pokoušel a dobíti nemohl, velice se v hněvu zapálil a bez meškání list napsal a po legátu nejvyššímu správci toho kláštera poslal a bylo v něm napsáno, aby mu bez prodlení kláštera i všeho všudy podstoupil a podal se, jestli toho neučiní, že ho mocí vezme, sváže a káže zaživat říti a že ví o všech jeho pokladech a kde co má.
3: Pevnost Bihač za strašného krveprolití padla.
0: A válka s Turkem se o rok později rozhořela naplno.
3: Nejprve Mahometáni zaútočili znovu v Chorvatsku.
0: V zápětí vpadl Sinan Paša do Uher.
1: Sinan Paša nebyl rodilý Turek, ale poturčený Albánec. V jeho případě platí poturčenec horší Turka.
0: To už byl podzim. Na rozsáhlejší protikampaň se nedostávalo času.
3: A Habsburkové využili zimních měsíců, aby získali finanční prostředky k naverbování námezdních landsknechtů z řady křesťanských zemí a především k rozdělení velitelských pravomocí.
2: Už na samém začátku dlouhé vojny se stala chyba. Rudolf přenechal velení svým dvěma bratrům. Matyáš se stal rázem generálem a převzal obranu severního úseku fronty, tedy Uher. Maximilián v téže hodnosti řídil jižní křídlo fronty na hranicích Slovinska a Chorvatska. Brzy se mělo ukázat, že oba Habsburci měli právě tak málo vojenských zkušeností jako schopností. Neprofesionální přístup, nerozhodnost, ba bezradnost. Tak by se dalo charakterizovat působení obou vojevůdců.
1: Slyšel jsem správně, u těch vojevůdců vozovky
3: byly tam.
1: A oč se vlastně válčilo?
3: Zprvu se vedly boje o pevnosti klíčového významu.
0: Časem válka nabyla pozičního charakteru.
3: Odčerpávala ale nesmírné finanční prostředky.
0: Přinášela obrovské lidské i materiální ztráty.
3: A z obou stran byla vedena se stupňovanou krutostí.
0: Platí to i o Sisaku.
1: Také tato jméno nám připomíná ještě docela nedávné zprávy z bojiště koncem 20. století, bohužel.
2: Turkům sděleno bylo, že se Sisak dobrovolně poddá a pevnost se vším postoupí, na ten však způsob, aby nejpřednější páni a nejvýznamnější hrdinové, které má Paša při sobě, k postoupení poslal. Leda jaké schasy ničemné pevnost tato, že se nepoddá, neby to byla hanba veliká. To poselství se Pašovi velmi líbilo, poněvadž měl té pevnosti bez škody a odporu dobíti a tím míti opět dveře otevřené k velikému dílu země křesťanské. V tom Sisaku všecku střelbu, kterou tam měli, dali hřeby, kulemi a řetězy nabíjeti a sudy a jiným nádobím přikrývati a díl jí dali do země zakopati. A tak všecka střelba v ukrytosti nabita a naládována stála. Když přišel smluvený čas, Turci velmi ozdobně a okrášleně do Sisaku se vypravili a když se k němu přibližovali, bylo kázáno velikou bránu jim otevřít. I hned po třech spořádání všichni páni znamenitější napřed sem jeli, velmi zmužile a hrdinsky sobě počínali, nic nevědouce, jaké zlé jich čeká, ale brzo zvěděli. Když do 500 Turků dovnitř vjelo, tu bez prodlení byla mříž železem okovaná, špičatá, v bráně visící spuštěna, a v tom všecka střelba menší i větší k zapálení kázána, která je vysoko do povětří s koňmi i se vším vynášela, divně zmítala, rozházela a roztrhala. Některé, co příšery, prach opálil a usmrtil, takže nevěděli, kam se poděli. A kteří v ně zůstali, ti sobě děkovali a nežádali takového postoupení užíti, dali se v utíkání. Tak se stala veliká škoda a posměch nepříteli Turku.
0: Tím začal řetězec dílčích bitev o pevnosti.
3: Psal se rok 1594 a Turci s podporou asi 40 000 Tatarů vpadli do Uher a soustředili své síly na dobytí Rábu.
1: Tak my říkáme po česku maďarskému děru.
3: Jak v tureckém, tak v habsburském hlavním stanu se tato pevnost považovala za neuralgický bod uherského válčiště.
0: To je pravda. Chránila přístup ke Komárnu a Prešpurku.
3: V operacích kolem Rábu se poprvé vyznamenal bratr císaře Rudolfa Matyáš.
1: Tentokrát ty uvozovky byly slyšet velice zřetelně.
3: No, zase tam byly.
1: Velké?
3: Obrovské.
1: Po právu?
3: Bez pochyby. Žádné Matyášovo rozhodnutí totiž nebylo na výši situace.
0: Couval před Turky?
3: Nechal se zatlačit za Dunaj na Žitný ostrov?
0: Tam ho nepřátelská jízda překvapivě zaskočila?
3: A 9. září toho roku 1594. byla jeho armáda rozprášena.
5: Debakl.
3: Naprostý.
2: Velením pevnosti pověřil Matyáš hraběte Ferdinanda z Hardega, kterého považoval za jednoho ze svých nejzkušenějších důstojníků. Později mu bylo vytýkáno, že pro tak náročný úkol vybral nevhodného muže a sám si ponechal i nadále velení nad hlavní částí sboru, s níž se uchýlil do opevněného tábora na malém Žitném ostrově. Jak se záhy ukázalo, bylo to rozhodnutí ještě nešťastnější než jmenování Hardega velitelem Rábu, protože od okamžiku, kdy se Turci ujali iniciativy, se Matyášovo válečnické sebevědomí rychle vytrácelo a s ním mizely i poslední známky jeho vojenských schopností. Zatímco pevnost Ráb odolávala úspěšně tureckým útokům, Matyáš nedokázal udržet své vojsko v patřičné kázni a nepokusil se ani o jedinou operaci, která by obleženým ulehčila. Nakonec se císařští nechali překvapit v noci nenadálým tureckým útokem, který měl katastrofální následky. Turci rozehnali Matyášovu jízdu, on sám se jen stěží zachránil a zmocnili se jeho dělostřelectva a celého trénu se zásobami potravin a munice. Do rukou jim padly dokonce i písemnosti Matyášovy kanceláře. Panický útěk jízdy strhl k ústupu i zbytek sboru. Ráb sice nebyl ještě ztracen, ale octl se v neprodyšném tureckém obklíčení a naděje na jeho záchranu rychle mizely.
1: Jak rychle?
3: Jako sníh na slunci. Do 3 dnů jeho posádka kapitulovala.
1: Jednoznačnou vinu nesl Matyáš, to snad bylo jasné, ne?
3: Matyáš byl příslušníkem císařské rodiny.
1: No, a co?
3: Za tu katastrofu musel zaplatit někdo jiný.
1: A kdo?
3: Velitel pevnostních jednotek z Rábu, Ferdinand z Hardegu.
1: Dostal důtku?
3: Dostal, tu nejvyšší.
2: Ztráta Rábu se císaře Rudolfa citelně dotkla.
1: Zjišťujeme u historika doktora Josefa Janáčka.
2: A tak, když se všichni začali domáhat potrestání viníků, zatvrdil se císař proti Ferdinandovi z Hardega. Ten byl postaven před polní soud společně s italským pevnostním inženýrem Perlínem, odpovědným v Rábu za opevňovací práce, a oba byli odsouzeni za zrádné odevzdání pevnosti nepříteli. K smrti. Milosti od císaře se nedočkali a tak byli v zápětí ve Vídni veřejně popraveni. Arcikněžeti Matyášovi nikdo vinu nepřičítal, ačkoliv bylo evidentní, že svou neschopností zavinil zhroucení celé habsburské fronty kolem Rábu a někteří zpravodajové se ve svých depeších vyjadřovali o jeho nespůsobilosti velmi otevřeně.
1: Copak nikomu nedošlo, jaké dřevo bylo postaveno v čelo habsburské armády?
3: Nejvyšší politická místa byla nucena uznat velitelskou neschopnost Matyášovu a také Maximiliánovu.
1: Tak přece.
3: Ovšem pouze diskrétně.
1: Jasně, veřejností by otřáslo, kdyby se zjistilo, jaký blbec byl v čele.
3: V tomto případě v čele armády.
1: To je jedno, v jakém čele, hlavně, že byl odvolán.
3: Vojevůdce, amatéry.
1: No, lépe by bylo mluvit o diletantech.
3: Nebylo možno jen tak s okamžitou platností odvolat.
1: Proboha, proč?
3: Zájmy.
1: Zájmy jaké?
3: Vyšší zájmy.
1: Již tehdy?
3: To platí pořád.
0: Celá ta choulostivá věc se zařídila citlivě.
1: Jak?
0: Takže po bocích Rudolfových bratříčků se objevili skuteční profesionální vojáci v hodnosti polních maršálů.
1: No, konečně.
0: Matyáš dostal k ruce vynikajícího válečníka Karla z Mansfeldu.
3: Ten proslul už ve válkách v Nizozemí.
0: A ještě další schopné důstojníky, například generála Tillyho.
1: A zabralo to?
0: Zabralo.
3: Jen co se Mansfeld ujal velení, výsledky se dostavily. V létě roku 1595. převzala císařská strana na uherské frontě iniciativu a Mansfeld oblehl Ostřihom.
2: Počet vojáků vzrostl na 60 tisíc mužů. Upevnila se jejich disciplína a obležením Ostřihomi dal Mansfeld najevo, že chce převzít v turecké válce iniciativu. Nedaleko se mu podařilo porazit početný turecký sbor táhnoucí obleženým na pomoc a získal ohromnou kořist. Nejcennější předměty byly poslány císaři do Prahy, stejně jako zdobité Ostřihomi o několik týdnů později. Jeho autorita se ještě víc upevnila, avšak v zápěti na to Mansfeld v polním ležení zemřel, pravděpodobně na tyfus, a celá jeho vojenská koncepce se v zápěti rozpadla. Když se nadto nedostávalo peněz ani na žolt pro vojsko, nižší velitelé si nevěděli rady ani s těmito obtížemi, ani s dalším vedením války. Tehdy se znovu objevil u armády arcikníže Matyáš. Jak se dalo čekat, nic dobrého nedokázal. Tažení, započaté tak slibně, se po obsazení Ostřihomi a Vyšegrádu rozplynulo do ztracena.
1: Ještě tu byl ale druhý Rudolfův bratr Maximilián. Co pak jeho velitelské schopnosti?
3: No, projevoval poněkud víc odvahy než Matyáš. Válečné úspěchy však nesklízel.
1: To je smůla. Další Habsburg a další problém.
3: Císař Rudolf i jemu přidělil vojenského experta. Jako jeho zástupce jmenoval generála Adolfa ze Schwarzenberga.
0: Za jeho působení dosáhli císařští několika úspěchů.
3: Dílčích úspěchů.
0: Ku příkladu dobyli pevnosti Vácov, Hotvon a ještě další místa.
1: No, slibný počin.
0: Jenomže na podzim 1596 se s Turky utkali v nešťastné bitvě. V největší, jaká byla za té 13-leté vojny turecké svedena. V bitvě u Keresztéše.
3: Habsburským spojencem tady byl Zikmund Báthory, sedmihradský vévoda, kterého mezitím získali Rudolfovi diplomaté na svou stranu.
0: Jednotky ze Sedmihradska však Maximiliánovi nepomohly.
3: Arcivévoda ztratil u Keresztéše celý trén.
1: Což nebylo poprvé, jak víme.
3: A císařská armáda, čítající 50 tisíc mužů, byla povážlivě zdecimována.
1: Oni na to byli habsburští vojáci v poslední době pomalu už zvyklí.
3: To vše se odehrálo v době, kdy už Osmanské říši,
1: tedy Turecku,
3: vládl nový sultán Mehmed III, muž, jehož dostatečně charakterizuje fakt, že se trůnu zmocnil povražděním 19 svých bratrů.
2: Arcikníže Maximilián, který se stále zdržoval v poli u vojska, měl nejlepší úmysl znovu se zmocnit pevnosti Rábu a odčinit tak ponižující porážku, kterou utrpěl jeho bratr Matyáš. Brzy se však přesvědčil, že rábská pevnost je téměř nedobytná. Ztráty jeho vojska v bojích s obleženými byly poměrně vysoké. Z českých šlechticů zahynuli při obléhání pevnosti Jan z Pernštejna a Jan Vchinský ze Vchinic. Ke všemu začaly ve vojsku zlé řádit epidemické nemoci. Když se k Rábu blížil turecký sbor, táhnoucí obleženým na pomoc, nepostavil se mu arcikníže Maximilián na odpor, ale nařídil ústup do Komárna. Naděje na dobytí pevnosti pravidelným obléháním byla velmi malá a tak vznikl v zimě konkrétní plán na dobytí Rábu překvapujícím útokem. Spolu s generálem Schwarzenbergem, jehož výchozí základnou byla pevnost Komárno, podnikl útok na Ráb Mikuláš Pálfy a zúčastnilo se ho asi 5 000 císařských žoldnéřů. Útok se uskutečnil 29. března časně ráno a dokonale překvapil nepřipravenou tureckou posádku pevnosti. Po 3hodinovém krutém boji se císařští Rábu zmocnili a do celého křesťanského světa se rozletěla zpráva o velkém vítězství, jehož bylo dosaženo.
1: Jak se dozvídáme z pamětí Mikuláše Dačického z Heslova?
2: Nočně skrze nástroj nový, řečený petarda, od železa připravený a prachem ručničným naplněný, a tak u jedné brány té pevnosti tajně položený a zapálený, čímž brána rozvržena a průchod do pevnosti křesťanům učiněn mimo naději Turků na pevnost se bezpečících.
1: Musela to být hotová senzace, tohleto vítězství.
0: Takže byla po celé Evropě.
3: Čím potupnější jí připadala ztráta Rábu, tím hlučněji oslavovala jeho dobytí.
0: Na Pražském hradě se střílelo na oslavu vítězství z děl a ve všech pražských kostelích byly slouženy slavné mše.
3: Vítězní velitelé dostali skvělé odměny.
0: Schwarzenberg byl povýšen do stavu říšských hrabat.
3: A nezapomnělo se ani na Palfiho.
0: Na paměť toho slavného vítězství byly pořizovány při cestách nápisy i jednoduché památníky, kterým se říkalo Rábské kříže.
3: Dokonce i císař Rudolf pookřál.
0: Ačkoliv se do té doby okázale vzdával jakýchkoliv vojenských ambicí, teď dokonce pózoval před svými portrétisty v Kyrisu jako hrdinný vítěz nad Turky.
1: Jinak se nic nezměnilo, nedošlo ani k zásadnímu obratu v poměru sil, nezměnil se ani ráz války, ve které se bojovalo především o pevnosti. Válka se nezastavila, na obou stranách přibývalo mrtvých a raněných a všude zbídačovala obyvatelstvo bez rozdílu víry a jazyka. Čím dál, tím víc bylo jasné, že nakonec bude úspěšnější ta z mocností, která bude mít víc trpělivosti a

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

bohatej stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Oblíbená herečka Chantal Poulain slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Majitelce nezaměnitelného hlasu přejeme hodně zdraví a při příležitosti jejího životního jubilea nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, konkrétně do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, přijela 5. května roku 2001 herečka Chantal Poulin-Polívková. Byla to pro nás velká událost, setkání bylo velmi pohodové i velmi zábavné, dozvěděli jsme se spoustu zajímavého a tak vás ujišťuji, že i vy nyní zažijete kouzelnou hodinku. Račte vstoupit. Vážení přátelé, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho vzácného dnešního hosta, milého hosta, paní Chantal Poulin. Paní Chantal Poulin, říkám to dobře. Jak se to vyslovuje?
1: Ještě... No tak jenom Chantalka, to bude lepší. Chantal Poulin.
0: Chantal Poulin.
1: A víte, co to je? Poulin?
0: Ne.
1: Rybě. To znamená, že jsem Chantal Rybětová.
0: Takže, paní Hříbětová, můžu vám klást otázky, na které budete odpovídat?
1: No, budu se snažit.
0: Měla jste v dětství nějakou přezdívku, nebo jak vám říkali rodiče?
1: Jo, ne, rodiče u nás mě říkají pořád Chantal. Ano. Chantal.